Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásné dobré dopoledne, hezké dobré odpoledne, krásný večer vám všem, kdo jste na příjmu Českého rozhlasu. Nevíme, kdy nás právě posloucháte, jestli je to premiéra nebo repríza, proto jsem použil všechny ty denní doby. Zdravíme vás všechny, 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi a takhle vám tleská nabitý kulturní dům v Čelákovicích. Ovšem, tohle je rokový koncert, připadám se jak Eva Farná v Edenu. To je radost. Dámy a pánové, já doufám, že takový potlesk sklidí i muž, který právě teď přichází. Starosta Čelákovic, pan inženýr Josef Pátek. Přeji krásný dobrý večer, pane starosto.
2: Dobrý večer, Aleši, dobrý večer vám všem.
1: Pane starosto, teď je to na vás. Tady sedí vaši čelákovičtí, u rozhlasových přijímačů celá Česká republika, samozřejmě i zahraničí, zámoří a všichni poslouchají, co se děje v Čelákovicích. Teď máte šanci udělat si jakoukoliv reklamu pro ty, kteří poslouchají. Co byste nám o Čelákovicích prozradil?
2: Tak všem bych řekl, že Čelákovice jsou náš domov na Labi, že tady máme obyvatele, které své město opravdu milují a že tady máme spoustu zajímavých věcí, kvůli kterým je dobré do Čelákovic přijet.
1: Povídejte.
2: Tak můžu zmínit například Volmanovu vilu, což je funkcionalistický skvost, který opravdu v celé České republice je naprosto výjimečný a tuto vilu ročně navštíví přes 10 000 návštěvníků. To je určitě cíl turistický číslo jedna. Druhý je naše muzeum, které je teda čerstvě po rekonstrukci. Budeme připravovat novou expozici, ale hlavně je tady řeka Labe, krásná příroda hned za Labem, to znamená ideální na kolo, ideální na pěší výlety.
1: Tam se často třeba na nějaké výjimečné osobnosti. Rodáky, někdo, kdo se zapsal do čelákovické historie, tím se rádi chlubíte?
2: Tak rádi se chlubíme Josefem Volmanem, což byl vlastně český Baťa, se mu říká, významný průmyslník a továrník. Založil továrnu na obráběcí stroje, která potom byla známá pod značkou TOS, ale na každý pád Volmanovy stroje fungují bezpečně dodnes po celém světě.
1: Pane starosto, než začneme oficiální úvod, odstartujte ten dnešní přenos z Čelákovic, ať můžu začít zvát hosty.
2: Tak všechny vás zdravíme z polabských Čelákovic, středočeských Čelákovic. Budu velmi rád, když k nám přijedete na návštěvu, máme to tady opravdu hezké a super. A mimo jiné vítám Český rozhlas právě tady na půdě Čelákovic, jak už jsme zmínili. Bude překvapení, já ho nemůžu prozradit vlastně, proč je ta vazba k Čelákovici. Myslím, že jsme ještě neříkali. Můžeme. Pan generální ředitel René Zavoral je dlouholetým občanem Čelákovic. A když vlastně tak nad tím přemýšlím, já když jsem se před 16 lety poprvé stal starostou, tak to bylo mimo jiné i díky tomu, že Renda Zavoral odešel pracovat do Českého rozhlasu. Takže Rendo, děkuju.
1: Ano, pane starosto, velmi děkujeme za
2: Děkuji
1: úvod.
2: Za pozvání.
1: Děkujeme, hezky si užijte ten dnešní večer. Pan inženýr Josef Pátek, starosta Čelákovic. Dámy a pánové, vy víte, že na každé místo, a dneska je to po 24., přivážíme, krom generálního ředitele, i zajímavé osobnosti, které mají něco společného s Českým rozhlasem. A vy vidíte, že těch židlí je tady o něco málo víc než běžně, protože jsme v Čelákovicích, kde bydlí generální ředitel. A proto mi dovolte, abych pozval tento sympatický trojlístek. Přicházejí Světlana Vitovská. Krásný dobrý večer, kolegyně z Českého rozhlasu Plus.
3: Dobrý večer.
1: Jsem šťastný, že do rodiny rozhlasáků patří i pan hrabě František Kinský. Krásný dobrý večer přejeme i vám. No a naše rodinné stříbro, úžasný muž, komentátor Libor Dvořák. Pro rozhlasové posluchače, aby si to představili, ten sál je tady takový a zákulisí, že všichni absolvovali špalírem tu nádhernou cestu. Posaďte se tady v Čelákovicích, Světlanko, vaše je to krásné křeslo. Pánové, vás poprosím sem. No a možná hned v úvodu bychom mohli rozklíčovat, jaké je vlastně vaše spojení s Českým rozhlasem. Protože vy víte, pokud nás posloucháte, že Český rozhlas má 25 stanic. To jsou desítky pořadů, takže Světlano, začneme u vás. Kde jste teď u nás v Českém rozhlase doma vy?
3: Já jsem doma v Českém rozhlase Plus, v Osobnosti Plus, což je 26 minut dlouhý živě vysílaný rozhovor s osobnostmi, ne s politiky, což je pro mě velká a výrazná změna k lepšímu.
1: Je sympatické. Jak jste to rozdělila? Je hezký, jakože vlastně moderátor povýšil, že dřív dělal ty politiky, ale teď už
3: dělám osobnosti.
1: Může být
3: taky jsem tam měla pana Hraběte. Mm.
1: To je nádhera.
4: Já jsem se k tomu dostal.
1: Pane Hrabě, co vy a Český rozhlas?
4: Já a Český rozhlas? Tak já se myslím trošku víc známý z České televize než z Českého rozhlasu, i když každé léto, což znamená to loňské poprvé, to zní hezky, každé léto loni poprvé, možná letos podruhé.
1: Je to taková hezká dlouholetá
4: tradice. Je to
1: taková
4: dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem, která určitě neskončí do té doby, než projedeme všechny hrady a zámky.
1: Libore, ptát se vás na stejnou otázku, vy, jak jsem říkal, rodinné stříbro Českého rozhlasu. Kde vy jste teď nejvíc doma na vlnách Českého rozhlasu?
5: Nejvíc doma jsem v dané chvíli, Aleši, v důchodu, musím říct. Ale jinak samozřejmě dělám pro obě stanice, tedy myslím ty zpravodajské, pro Radiožurnál, mou domovskou stanicí je stejně jako u Světlanky Český rozhlas Plus. A pevně doufám, pokud se nestane ve veřejnoprávních médiích nic neblahého a pokud najdu mikrofon, tak tam budu docházet až do smrti.
1: Je fakt, že člověk vždycky, když si vzpomene na ty osobnosti, které prošly rozhlasem a vždycky se mi vybaví Honza Petránek, Zdeněk Veríšek, všichni tyhle ty muži, které člověk měli ještě šanci v plné síle potkat, vy jste se s nimi samozřejmě znal, patříte do té gardy, co ti by dneska říkali tihle 68-tníci, kteří tenkrát bojovali za tu svobodu, jak by se na to dívali?
5: No, ti by koukali jako blázni, docela určitě, protože i já, Aleši, za těch 36 let od revoluce jsem se nikdy nedopracoval toho, že bych se mohl dožít těch časů, které teď přišly. To je opravdu velice nepříjemná věc a je otázka, co s tím my, vy ostatní občané, můžeme dělat.
1: Vy víte, že vždycky přivezeme i nějakého interpreta, zpěváka, zpěvačku, kapelu a dneska poprvé je tady mladý muž, který má tu čest být s námi už podruhé. Dámy a pánové, pan Tomáš Klus! To je on!

0: jsem tady.
1: No na mě nekoukejte, já se klidně zuju, ale řekněte to panu Hraběti, jako to se pepepa, nebo Libor.
2: Dobře, já jsem měl připraveno spoustu jiných věcí, ale pak jsem tady potkával lidi, kteří mi říkají, co mám hrát.
1: Ano. Tak... A občan má právo rozhodnout za svůj koncesionářský poplatek, co bude udělat zpívat.
2: A já jsem tak zvyklý z domova, je to tak lepší dělat to, co mě řeknou, takže já zahraju ty písničky, které jste mě řekli.
1: Podívej se. Ta doba, kdy umělci zpívali, co chtějí, ta už je pryč.
2: Já myslím, že to vždycky bylo tak, co jim řekli doma.
1: To je pravda. No. Ne, čím začneš?
2: Já začnu písní Pocity na přání.
1: Velmi děkujeme. Yeah. Publikum zajásalo, tak to je ideální. Dámy a pánové, Rozhlas vyjel za vámi. Po 24. Světlana Vitovská, František Kinský, Libor Dvořák a u mikrofonu právě teď boss Tomáš Klus.

0: Děkuju. Děkuju.
1: Jste nejlepší publikum, kterému jsem dneska hrál.
0: Děkuju.
2: Tomáš Klus. Živě v nabitém kulturním domě v Čelákovicích.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
2: Jsou tady teď už čtyři rozhlasové osobnosti a já se moc rád vždycky jako vracím o několik let zpátky, abych se zeptal, jakou roli rozhlas, tenkrát třeba československý, český, hrál ve vašich životech. Světlanko, začnu u vás. Jak to máte vy? Jakou roli u vás nebo ve vaší rodině hrál tehdy československý rozhlas?
4: Já jsem poslouchala každou neděli v jednu hodinu pohádku a ve dvě hodiny v sobotu rozhlasovou hru pro mládež a vždycky jsem u toho žehlila. Tehdy dobrovolně, ale chápu, když Daniela Kolářová říkala, že žehlil jsi někdy, tak už jsem pochopila, co to znamená, ale ta pohádka ve mně zůstává dodnes. Je to takový symbol něčeho svátečního a milovala jsem ty rozhlasy.

0: rozhlasové hry pro mládež, protože to byly třeba Verneovky. Mm-hmm. Takže pro mě rozhlas je něco svátečního a v autě ho poslouchám. Já teda se přiznám, že poslouchám Radiožurnál. Vlastně, proč neposlouchám Český rozhlas Plus? Mm-hmm. Já se budu muset zamyslet.
1: No, vy se zamyslete, proč neposloucháte Dvojku nad sebou, ale...
0: tu poslouchá moje maminka. Moje maminka dokonce zná tenhle pořad.
1: Fakt? Jo. Vaše maminka mi byla hned sympatická.
2: Jo. Jsi ve stejné kategorii jako já. Já mám takovou věc, že chodím kontrolovat občas do nákupáku, jestli se na mě lidi ještě koukají.
0: Jako kam?
2: A už jako... No,
0: v nákupáku?
2: Na, v nákupáku.
1: Jako, tak jako jestli na tebe poznám?
2: No a už je to blbý, jako jo. Ale teď se mi právě stalo, na to narážím, že přišly jako dvě fakt mladý holky. A já jsem si říkal, tak dobré, to má, ještě to funguje, protože šli ke mně, tak. A tak jsem se hned začal nadělávat jak dort ve výloze, abych byl princ zase.
1: No.
2: Nic, marné. Ale došli až ke mně a říkají, pane Klus, můžu se vyfotit s váma? A říkám, jasné, není problém, holky, můžu vás chytnout? Jo, jo, jo, babička bude mít radost, ona vás miluje.
1: Pane Hrabe, je to vlastně oslovení správný, pane Hrabe, vy jste asi na to zvyklý, je?
3: Nejsem, já si na to zvykám těžko.
1: Jo, ale teď to jste celoživotně.
3: Jo, vlastně jo.
1: No.
3: I když nějaký čas mi to neplatilo.
1: No, to je... ale zase my moderátoři tohle oslovení tak málo užíváme, jako to je častější prezident, prezidenty už máte všeho, ale jako pane Hrabě, to běžně člověk vůbec jako neužívá.
3: No,
1: že
3: tak
1: ne?
3: To zkuste.
1: A
3: víte co?
1: No.
3: Vy jste dostal kafe a já ne. Zestal jste moje, nebo já...
1: Já jsem doufal, že si toho nevšimnete, ale já nepiju vaše kafe, ale já si myslím, že...
3: Prostě na tomhle pódiu bude vždycky kafe jenom jedno. Ne.
1: Pane Hrabě, vaše dětství nebo mládí s rozhlasem, figuroval tam rozhlas?
3: Figuroval, měli jsme rádio. Ale my jsme to nějak moc v těch letech, kdy já jsem byl malej, moc neposlouchali. Ale první, co mě tak jako upoutalo, byl samozřejmě František Filipovský a bylo nás pět. To jako mám jako intenzivně v paměti. A pak už jsem vždycky čekal na 20:00 večer, kdy jsem to přeladil a ozvalo se Radio Luxemburg. To bylo moje rádio. No, pro vaše ne, vy nevíte, co to je.
1: Ale je krásný, že i ten František Filipovský se často objevuje, že člověk to mohl slyšet před lety jednou, dvakrát.
3: Ne, ono to bylo, myslím, tak úžasný a tak jedinečný, jak on to četl. Ten, kdo to jednou slyšel, tak si to pamatuje prostě po celý život. S tou dikcí a s tou melodií. To bylo neskutečný. Samozřejmě vzpomínám, že jsem poslouchal i, ale teď nevím, jestli jsem si to nevymyslel. Že jsem poslouchal i dramaturgii románu Jules Verne, 15-letý kapitán.
1: Ano, takový. Ano.
3: Takže jsem si to nevymyslel, to bylo.
1: Ne, určitě, no jistě.
3: To je možná proto, že už je to tak dávno, že si to ani nepamatuju. Že?
1: Ale zapsalo se to do paměti. Jakou roli hraje rozhlas dneska ve vašem životě?
3: Tak musím říct, že doma ho vlastně vůbec neposlouchám. Mm-hmm. A poslouchám ho jedině v autě. A tam jsem neklidný. To znamená... Pořád s tím takhle šmrdlám. Ježiš, to se mi nelíbí. Jo, tohle se mi líbí, tak chvilku zůstanu, pak zase odjedu. Takže projíždím to rádio takhle a vždycky, ono je to na volantu.
1: No.
3: Takže tady zmáčknu takový ten puntík a on to udělá. A pak to zase něco hraje a to řekl, to je dobrý. A pak to skončí u rádia B.
1: Tohle mám nejradši, to přelaďování, jo? Jako člověk to samozřejmě zná, ale co teda my v tom rádiu máme udělat, abyste u nás zůstali? Jako jedete v autě a co by se muselo dít, jako kdy tam zůstanete?
3: Jak mi vás slyším.
1: Tím jste ten beat úplně vyžehlil.
3: No, že jo?
4: A tebe nejde přelaďovat.
3: Jakmile vás slyším, ta dikce vaše je tak jako taková jako vřelá, tak já mám takový pocit, jako že úplně ze mě takhle tam v tom,
1: že vylezu.
3: V tom autě najednou sedíte vedle mě.
4: Ta kadence, to se můžou repeři schovat vedle tebe. A tebe nejde přelaďovat, že ty máš tu kadenci tak rychlou, že i když člověk ladí další rádio, tak ještě je tam furt zás... tam seš.
1: Ano, a třeba teď, když nás poslouchají posluchači, tak nás slyší na všech regionálních stanicích. Takže když přeladíte dál, my tam furt budem. My tam furt budem, kromě Světlany, ta bude na plusu možná proti nám, ale ať naladíte, co chcete, my jsme dneska všude. A vy taky.
3: To je mi líto.
1: Ale děkuju za tu vzpomínku. Libore, když se podíváme o pár pátků zpátky, kdy vás uhranulo rádio? Třeba jako kluka malýho.
5: No, já se musím přiznat, Aleši, že rádio mě provázelo od dětství, podobně jako to říkala Světlanka, jedině už daleko dřív. Samozřejmě nejdřív ty rozhlasové pohádky, potom později zejména v 60. letech, protože pocházím, jak to říct, z velmi spolitizované rodiny. Můj táta byl za bolševika několikrým ministrem a velvyslancem. Možná i díky tomu já i brácha jsme se tomu velmi rychle odrodili a možná to bylo právě v těch 60. letech, kdy jsem začal poslouchat politické komentáře, aniž by mě napadlo, že jednou budu dělat totéž. To rozhodně ne, ale zejména Karla Vginsla, Honzu Petránka, který byl potom jaksi už na sklonku svého života, skoro i mého, mým osobním kamarádem. Takže takhle se to asi celé vyvíjelo. Už v letech, kdy jsem vůbec nepředpokládal, že bych mohl v rádiu být zaměstnán, ale protože jsem předtím, podobně jako Světlana, dělal léta v televizi, tak najednou mě ta televize nějak odpadala od srdce a to rádio mi bylo bližší, tím spíš, že jsem už od 80. let dělal sobotní rána na Vltavě. No a potom samozřejmě jsem přišel tedy nejdřív na Český rozhlas 6, potom Plus, dnes na stará kolena dělám pro Rádiožurnál i pro Plus, ale domovskou stanicí je pro mě Plus. A tak mě napadá, že si člověk prostě uvědomí v téhle práci, co je na ní dobrý a co je na ní možná přímo zázračný, jak to říká moje bytostná dlouholetá kamarádka, rozhlasová klasička Hanka Kofránková. Víš, rádio, to je z ucha rovnou do duše. To je kouzlo rádia.
1: Děkujeme vám všem, že jste přišli, že máte rádi Český rozhlas. No a jak jsou na tom hudebníci? Tomáši, ty jsi tady z nás nejmladší. Jak tebe zasáhl rozhlas? Ty už jsi se narodil do éry i privátních rozhlasových stanic?
2: Ano, ale já jsem od malička, od útlého věku jsem velkým fanouškem Oldy Kaisera a Jirky Lábuse. Mm-hmm. A já jsem poslouchal Rodinku na Českém rozhlase. Tím jsem se dostal k Českému rozhlasu. A pak se Český rozhlas dostal ke mně, protože první moje oficiální cena nebo ocenění za můj hudební přínos, jestli se to tak dá říct, pro někoho je to spíš trest, ale je od Českého rozhlasu Regina. Já jsem tam byl vyhlášen jako objev roku, asi před 20... To je jedno, lety. Takže tak. No a já jsem posluchačem Českého rozhlasu Plus. Mm-hmm. Jenom mě mrzí, že pořád ještě nejsem osobnost teda.
1: Jo, no. Hele, ale když už jsem moderátorka takovýho pořadu zuje, tak to už jako...
2: Když už se zula, možná přestanu být nula.
1: Dámy a pánové, je tady další píseň.
2: Je tady další píseň.
1: Tomáši, v tuhle chvíli budeš zpívat na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
2: Mě ani neříkej.
1: Jsi prakticky nepřeladitelný. Prostě vy v autě ani to nemačkejte na tom volantu jako pan Hrabě. Je to zbytečné, všude klus.
2: Omlouvám se.

na malý postel, u kojen kojtem, po nočním vesilíště pořád vidím dvojité, ale v tvém raním útěku, střízlavím bolestně, posledním doteku zůstal jsem uvězněn, ospalý šešek, já dítě na věčnost, nákupní tašek, tahla z upřímnost a zbylý city, ukrytý po kapsách jsem já asi ty a

0: Děkuju. Děkuju. Děkuju. Seďte, seďte. Děkuju.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Tomáš Klus na vlnách Českého rozhlasu v Čelákovicích, kde natáčíme 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Světlana Vitopská, František Inský, Libor Dvořák. Tomáš Klus, vlastně si sedl vedle pana Hraběte, ty taky v pohádkách. Kolikrát jsi si zahrál šlechtice? Kolikrát jsi byl princátko?
3: Třikrát.
2: Třikrát? Mm-hmm. Takže taky šlechtic.
3: Já jsem vlastně trošku ještě výš, ne? Jako...
2: ne, to... Jo, a kam až ses vlastně vypracoval?
3: Já jsem byl král, no. Ale pro mě hrabě taky dobrý.
2: No. Co, pane hrabě, s králem se člověk jako setká málo kdy a vy sedíte hned vedle ní? Podívejte se, kým...
4: No to se mi snad ještě v životě nestalo, abych seděl tak blízko vedle krále.
2: Ale tak to...
4: Teda mnohokrát jsem seděl vedle krále, ale to bylo jméno. Teď tentokrát sedím vedle krále.
2: No.
4: To je něco jiného, král. To je.
3: Teď mi to konečně došlo, teda no. Musím říct. Jsem to opravdu někam dotáhl.
2: Takový v našich pořadech zpívaj.
5: To je...
4: Rozhlas dělá zázraky.
2: Dámy a pánové, jak vidíte, jedno křeslo je připraveno a já jsem moc rád, že opět vlastně po 24. dorazí muž, který je s námi pokaždé a je to fascinující, protože vlastně neznám jinou takovou talk show, takový pořad, že by nejvyšší osobnost té které instituce sjezdila opravdu všechna místa. Dneska asi nebudu používat svou otázku, jestli už někdy byl na tom místě, kde právě jsme, protože je tady doma. Dámy a pánové, generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer. Takhle Reného Zavoral, no to je... To jsem ještě nezažil, na pódium začali lítat plyšáci. Čelákovice zdraví svého generálního ředitele. No to je fascinující. Pane generální řediteli, no to běžně se vám nestává, hlavně tady v posledních dnech, že byste vešel na nějaké jednání a takhle vás zasypali plyšáky. No to je fascinující. To je rokový koncert, jako to je úžasný.
6: Hezký podvečer, milí čelákovičtí. Tomáš tohleto zažívá asi pravidelně, že jo?
3: Ale v Čelákovicích prostě ještě ne, je že? Ředitel víc než hrabě a král.
2: No, tak...
6: Ne, děkuju.
2: Ale tak...
6: Já moc děkuju vám všem za milé přijetí, protože opravdu já jsem dneska měl to velké štěstí, že jsem nemusel cestovat přes kus republiky, jako to vždycky děláme. A já tady hlavně vám všem chci říci, já jsem před 25 lety tady doputoval z Ostravy do tohoto nádherného krásného města a stejně jako miluji rozhlas, miluji Čelákovice a čelákovickým děkuju za to, že mě tady před 25 lety vlídně přijali a věřte, že opravdu já se tady cítím doma, jako kdybych tady byl vlastně od malička. Takže děkuju za to.
2: Pane řediteli, u tohohle tématu se zastavím víc než kdy jindy. Vy jste, a to už jste naznačil, přicházel z Ostravy. Těch míst, kde člověk mohl zakotvit, bylo x, počínaje Prahou, jakýmkoliv městečkem u Prahy. Proč zrovna Čelákovice tenkrát? To mělo nějaký konkrétní důvod?
6: Já jsem na Čelákovici narazil úplně v počátcích mé takové velmi krátké epizody, kdy jsem působil jako poradce tehdejší předsedkyně Senátu Libuše Benešové. A my jsme spolu objížděli její tehdejší obvod, což mimochodem ten senátní obvod právě zahrnul Prahu Východ a Benešovsko. A na Praze Východ byly tři taková velká centra, kde jsme často jezdívali, Čelákovice, Úvaly, Říčany. A takhle jsem vlastně přišel na Čelákovice a už tehdy se mi tady hodně zalíbilo, takže v momentě, kdy jsem pak nastupoval do rozhlasu, tak mé kroky zamířily tady, protože tady opravdu už tehdy bylo krásně, teď je tady ještě krásněji, protože město opravdu za těch 25 let neskutečně vzkvetlo. Tak to prostě je. Takže když pan starosta Pátek lákal turisty tady do Čelákovic, tak určitě přijeďte, opravdu. Je tady fakt nádherný.
2: To je propagace destinace.
6: Jenom Aleši musím říct, že já se, věřte mi, velmi nedobře cítím v tom křesle. Já bych mnohem radši, kdyby v tom křesle seděl třeba pan Kinský, Tomáš, Libor, protože si to zaslouží mnohem víc než já, ale budu se snažit se s tím nějak popasovat.
3: Já myslím, že vy si teďkom to zasloužíte, si odpočinout.
6: Děkuji. Děkuji.
2: Ano, tím se dostáváme k aktuální situaci. Já jsem naznačil, že 24krát jsem se ptal, co nového v Českém rozhlase, čím se zrovna tak jako zabýváte. Co teď zrovna, pane řediteli? Už o vás dlouho nebylo slyšet.
6: Je paradoxní, že my jsme vlastně tuto naši roadshow před 24 vlastně měsíci, nebo řekněme před 2 lety, začínali jsme ve Strakonicích a celý ten nápad vznikl, že pojedeme vlastně opravdu po těch menších obcích a budeme vysvětlovat, proč těch 45 korun, co za těch 45 korun rozhlas nabízí, abychom tehdy při té diskusi zase poplatek zvýšil o 10 korun vysvětlil opravdu, za co rozhlas těch 55 korun od vás, jakoby od poplatníků, tak to vlastně použije. A to bylo před 2 lety. Za tu dobu jsme vysvětlovali, proč poplatek a proč 10 korun navíc a proč ho potřebujeme. No a dneska jsme v situaci, kdy vlastně bojujeme za to, aby vůbec rozhlas zůstal rozhlasem v takové podobě, jako ho známe. Já jsem i proto rád, že dneska jsou tady s námi lidé, kteří opravdu jsou rozhlasovými tvářemi a navíc lidé, kteří podporují český rozhlas, ať už tím, že pracují v rozhlase, mluví o něm a i svými činy, svými kroky, svou prací, tak to rozhlas, řekněme, prezentují ven. My vysvětlujeme, proč má poplatek smysl, protože máme opravdu za to, že pořád je dobré, když si lidé platí ten přijímač a je tam ta vazba mezi poplatníkem, posluchačem a tím médiem, než když do toho vstupuje jakákoliv politická, říkám, jakákoliv politická garnitura skrze státní rozpočet. Takže teď jsme teďka v takovémhle období, no a uvidíme. My se budeme snažit o to, aby opravdu v tom zákoně alespoň zůstala jednak adekvátní částka rozpočtu a aby tam byly pojistky pro to, aby opravdu nezávislost rozhlasu a televize nebyla ohrožena, protože si myslím, že bychom to opravdu po kolika 35 letech od revoluce si neměli nechat líbit. Jsem o tom bytostně přesvědčen a myslím si, že 55 korun za 24 hodin, 7 dní v týdnu, 25 stanic, že to fakt vlastně není moc peněz. No.
2: Děkujeme za tu podporu a tím mám na mysli nejenom tenhle potlesk, ale vůbec vaší podporu, kterou my v rozhlase cítíme. Pane řediteli, já jsem optimista, já věřím, že to dobře dopadne, ale když bych se zeptal na ten úplně nejčernější scénář. Připustil byste si na chvilku tu myšlenku, že ve své funkci budete muset řešit, že to prostě nastane, bude se muset vysílat dál, ale jak?
6: Víte, já dnes už jsem asi nejdéle sloužící generální ředitel Českého rozhlasu teďka v historii a představoval jsem si ten svůj závěr toho svého druhého mandátu trošku jinak, že budeme naopak si užívat toho, že rozhlas je v takové špičkové kondici, v jaké opravdu je, a to ať je to jeho programová nabídka, ať je to počet posluchačů, ať je to jeho hospodaření. Netušil jsem, že opravdu se budu muset zabírat nějakými černými scénáři a byl bych asi špatný manažer, kdybych nepřemýšlel nad tím, že samozřejmě ta situace tady může nastat a že opravdu už v tom příštím roce budeme hospodařit s menším rozpočtem. Pro nás by to znamenalo, že například i tento pořad nebo pořady na regionálních stanicích bychom museli dělat úplně jinak, respektive jestli bychom je vůbec dělali. Museli bychom se opravdu podívat, zda to portfolio regionálních stanic zůstane takové, jaké je, jestli nebudeme muset stanice slučovat, některé rušit. My často mluvíme nebo obecně o zpravodajství publicistice, ale rozhlas má svůj symfonický orchestr. Mimochodem, letos slavíste výročí. Je to jeden ze 3 špičkových orchestrů, nejšpičkovější orchestrů této zemi. Otázka, máme ho a budeme mít na to provozovat ho i nadále, nebo ho budeme rušit, nebo zrušíme český rozhlas regionální sport a tak dále, tak dále. Čili to vše sebou samozřejmě by tahle ta změna přinesla. No a ono je mi sice vyčítáno některými, že straším anebo že vyhrožu propouštěním. To není vyhrožování, to je realita, protože, a vy všichni víte, že rozhlas stojí na 2 pilířích. Na lidech, to je absolutní to hlavní, a pak jsou to technologie. V momentě, kdy služby začnete osekávat, tak logicky musíte snižovat i počty pracovních míst. A to já bych si opravdu v době, kdy český rozhlas je podle mě v té nejlepší možné historické kondici, kdy byl, tak by to byla velká škoda. A já si myslím, že si to tahle ta instituce za 103 let své existence prostě nezaslouží. Tak to je.
2: Děkujem. Tomáši, co nám zaspíváš teď?
3: Bude to zase písnička na přání. Já jsem slíbil, že zahraju píseň Marie.
2: Jo, je! Dámy a pánové, posloucháte oblíbený pořad Českého rozhlasu Hrajeme na přání. Na vaše četná přání opět na všech frekvencích Českého rozhlasu Tomáš Klus. To je co?
5: Jeden

pomene tak Marie, co ti je? Všemocné jsou lůdkařovy prsty, ať jsou tenký nebo tlustý.

0: život vdechovat.
1: Děkuji. Děkuji. Děkuji.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
3: Tomáš Klus propojil stanice Českého rozhlasu, kde posloucháte 24. díl pořadu Rozhlas jede za vámi z Čelákovic. Libor Dvořák, František Kinský, René Zavoral, Světlana Vitopská, Tomáši.
4: Já se jenom omlouvám, já jsem se na vás tak díval, jak jste začali tleskat do rytmu. Já jsem se jenom díval bezradně, že já nemám rytmus. Takže já jsem se vám chtěl chytnout, ale mě to mrzí, že vy jste pak přestali, že to mohlo být hezké, tak nevadí, děkuju. Vy jste taky skvělá.
3: Odpouštíte mu to.
5: Ano, i tak to bylo pěkné.
4: To je paní Jitka.
3: Ano.
4: My jsme se seznámili.
3: Jak to víš, jako ty už takhle
4: My jsme se fotili před kulturním domem. Oba jsme si stěžovali, že jsme spocení a že nám to ale nevadí.
3: Vy jste se takhle otlapkali, jste lepili spolu tak, ale to je krásný, že jste to schválila, že i když ten výkon nebyl stoprocentní, nám to stačilo.
4: To nikdo neřekl, že to nebylo stoprocentní, Aleši.
3: Ne, ty tady paní říkala, že přesto,
4: Ne, neříkala, že to bylo...
5: To bylo vynikající.
4: No. A pak, že se nelže v Českém rozhlasu. Ale to tak je pravda, Aleš.
3: Ne, no je... Ty budeš dělat ten zábavný pořád, rozumíš tomu, ty
4: jo.
3: Jsi?
4: No. To bude zábavička.
3: Bavilo by tě to?
4: Jako jo, musím říct, že mě rozhlas strašně baví a mám ho rád, protože jednak se člověk nemusí bát vypadat jakkoliv, když tam je. Dneska už ne vlastně, že?
5: Vy
4: jste monitorován, každý hovor je monitorován.
5: Ano. No, už... Takže když půjdete do té osobnosti, tak se prosím vás trošku otřebujete.
4: Dobře, ne, to jasně. Dobře. Když teda malinko zvážním, tak kultura vždycky byla takovým lakmusovým papírkem stavu společnosti, ve kterým se nacházíme. A rozhlas pro mě vždycky byl primárně o svobodě, protože rozhlas i nejenom symbolicky, ale fakticky hájil tu naši svobodu. A v momentě, kdy budeme mít nesvobodný rozhlas, tak budeme mít nesvobodnou společnost.
6: Já když byla stávka v Českém rozhlase, tak jsem si vzala tričko se stávkou, šla jsem před Český rozhlas a chvíli jsem tam pozorovala to dění a cvrkot. Natočila jsem si tam video a pak jsem ho dala na Instagram a co mě první napadlo, pustila jsem tam k tomu písničku Evy Farné z filmu Vlny. A vlastně mě úplně z toho mrazilo. Jak ona tam na začátku říká, vážení posluchači, zůstaňte u rozhlasových přijímačů. Úplně se mi to tady sevřelo a říkala jsem si, že doufám, že to tak nedopadne.
7: Ještě možná jenom doplním, já jsem šel podpořit, respektive vyjádřit solidaritu se zaměstnanci rozhlasu a udělali jsme takový živý řetěz kolem budovy České rozhlasu. Tak jsme se objímali tam všichni přesně tak a já jsem potkal hlavně Jirku Mádla. A vlastně mě napadlo mu říct, chce to příště kameru sebou, protože to je tolik materiálu na možné vlny dvě, doufáme, že nebudou, ale že tolik komparzistů už potom nesežene, ale že toto je realita, tak doufáme, že tomu tak nebude, uvidíme.
3: Libore, poprosím
8: vás. Já bych to dodal ještě jednu věc. Já bych se v tomhle, dejme tomu požehnaném věku, strašně nerad dočkal toho, že by v rádiu nastala taková situace, že by přišli nějací gaulajtři, protože to by pro mě znamenalo, že v takovém rádiu pracovat nemůžu.
9: Pane Hrabě, poprosím vás.
10: Jsem taky už trošku dospělejší, takže jsem zažil různé fáze toho rozhlasu. Pro mě je jeden z nejsilnějších zážitků z rozhlasu 21. srpen 68. Ve 3 hodiny ráno mě probudili moji podřízení vojíni, kteří se vraceli z opušťáku a třásli se mnou a říkali, Franto, stávej, je válka, jsou tady Rusové a Němci. A já jsem říkal, já vím, jedeš z Moravy, klídek. A on říkal, ne, fakt, pojď se podívat. A já jsem se šel podívat a bylo tomu tak, jenom ti Němci tam nebyli, že to bylo v Chebu. Takže jsme si okamžitě zapnuli rádio, protože jsme chtěli vidět, co se děje. A to byl jeden z takových nejsilnějších okamžiků v mém životě, když ten ženský hlas, který hlásil, že už nás našli a bylo fakt slyšet ten dupot po té chodbě. Pak se rozrazily ty dveře a oni říkají, asi nás slyšíte naposledy a pustili tu hymnu. takže to si vzpomínám, že to se mnou jako zacloumalo úplně strašidelně, takže mě to sebralo, takže jsem rovnou zdrhnul, myslím z vojny. A den na to jsem byl před tím rozhlasem. Takže já ho znám, jak vypadal, jak to tam bylo ohořelý, jak to tam bylo omlácený. Takže pamatuju Zápotockýho, který nám hlásil, že zítra nic nebude a bylo. Pamatuju tu proměnu toho rozhlasu, těch pořadů toho jara 68 a těch přímých přenosů z těch různých diskuzních fór, který jsem samozřejmě poslouchal úplně napjatě a byl jsem unesen tou euforií té doby a pak pro mě se to rádio najednou vyplo a vlastně jsem ho přestal poslouchat, protože pro mě to přepnutí toho módu v tom rozhlase mě ve své podstatě jako velmi intenzivně zasáhlo. A pak zase po těch dalších 20 letech najednou zase to začalo být takovýhle příjemný a ten rozhlas začal být jako zajímavý, protože jako přinášel nejrychlejší informace. To je velká výhoda rozhlasu.
3: Dámy a pánové, já doufám, že jsou mezi vámi dobrovolníci, kteří chtějí tahleta DAP rádia. Ovšem, kdo přijde soutěžit a jaké budou dnešní soutěžní otázky, to už ví dvojice, která je vlastně v našem pořadu taky po 24. Přichází maskot tohohle našeho pořadu, což je pejsek, vypet, Tobiáš. A přichází i jeden z jeho páníčků, pan Michal Jagelka. Krásný dobrý večer. Další rozhlasák, kterého znáte z dvojky. Dobrý večer. Budu potřebovat, dámy a pánové, milí čelákovičtí, dva dobrovolníky, dámu a pána. Ano? Vítejte, s kým máme tu čest. Já jsem Michal, dobrý večer.
0: Já jsem Lucie a jsem přespolní teda.
3: Odkud, z Brandejsa?
0: Z Horoušan.
3: A mladý muž, dobrý večer, s kým máme tu čest?
11: Já jsem Viktor Klučina, rodák z Čelákovic.
3: To, že jste Klučina, to vidím. Ale máte asi 4 metry, Klučino, škoda, že to rozhlasoví diváci nevidí. Stárnu a rostu do země, nebo je ten chlap tak vysoký? Kolik měříte?
11: Pouhých 196 cm.
3: Co to tady dneska s tím zouváním za mány? To je takový jako, kdo má rád kluse, ten je zutej.
12: Přesně tak. No.
3: A paní má ještě rovnou...
12: Klučina už je taky bosej.
3: Už se zouvá i Klučina.
11: Klučina Viktor už se také zouvá.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
3: Viktore, Lucie, dost legrace, jdeme do toho. Moderátorka Světlana Vitovská je ženou činu a nemá problém se v životě poprat sleda s čím. Vystudovala práva, chtěla být soudkyní a nakonec se stala novinářkou. Věděli jste ale, že mezi její celoživotní koníčky patří chození do posilovny? Proč si myslíte, že Světlana tráví ráda svůj čas ve fitku? Tak za A. Miluje jahodové proteinové koktejly, které si tam po cvičení dává na baru? Nebo za B. Miluje pohled na posilující muže? Touto fascinací trpí již od puberty? A nebo za C. Miluje všechny ty seriály, které tam stíhá zhlédnout třeba během šlapání na rotopedu? Tak co by to mohlo být? Viktor?
11: A.
3: Vy si myslíte, Viktore, proteinové jahodové koktejly?
11: No jasně.
3: Proč?
11: Tak svaly má, takže jako ten protein tam je.
12: V životě jsem to nepila.
3: Viktore, je to špatně. Ludzko, zkusíte to?
0: No, já myslím, že tam kouká na ty seriály.
3: Vy si myslíte, že C, jo? Hmm. Tak schválně, Světlano, jak to je?
12: Je to tak, koukám se na seriály. A pak taky ještě teda mám novýho trenéra.
3: Takže trošku uj B, jako ano.
12: Ne, jenom trenér.
3: Každopádně je to za C. Ludzko, máte bod? Gratulujeme. No vidíte, jak nám to jde pěkně. Druhá otázka se týká dalšího z našich dnešních hostů, pana hraběte Františka Kinského. Věděli byste název kterého svátku, který známe z kalendáře, je součástí celého jména pana hraběte? Dám vám opět možnosti. Za A. Pan hrabě je Valentín. Za B. Silvestr. A nebo za C. Pankrác. Lucie se hlásí?
0: Já si tipnu, já bych si tipla Valentína.
3: Myslíte, že A. Je to špatně, Viktore?
11: Jelikož Pankrác moc neznám, takže dávám B. Silvestr.
3: Pane hrabě, jaká je správná odpověď?
10: B. Silvestr.
13: Vy se jmenujete, pane Hrabě, celým jménem Maria František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský. Je to pravda? Nezapomněl jsem na nějaké křesní jméno?
10: Nezapomněl jsem žádné. Jak vidíte, narodil jsem se ještě dávno před rokem 48, takže to jsme ještě si mohli dovolit mít více jmen.
13: A vy si je pamatujete takhle všechny?
10: Samozřejmě.
13: Já si kolikrát nepamatuju ani ty dvě moje.
10: Já si každý ráno s ním probouzím.
13: No každopádně, Viktore, gratulujeme, máte bod a tleskáme. Skvěle, je to 1-1. Libor Dvořák není jen rozhlasový komentátor, ale také překladatel z ruštiny. Který slavný román Michaila Bulgakova převedl do češtiny? Věděli byste? Za A to mohl být Doktor Živago, za B Mistr a Markétka, anebo za C Otcové a děti. A Viktor se hlásí?
11: Já bych dal B.
13: Tedy Mistr a Markétka. Proč si to myslíte, Viktore?
11: Od osazenstva zaznělo B, tak jsem dal B.
13: To jste neměl říkat, už jste vypadal jako intelektuál. Libore, tak jak to je?
8: Je to tak.
13: Velmi správně a my vám tleskáme, máte bod, Viktore. Jak říkám, intelektuál. Takže 2-1. Čtvrtou otázku věnujeme zde přítomnému Tomáši Klusovi. Není žádným tajemstvím, že Tomáš je trojnásobný táta. Jaké postavení měl ale on sám ve své původní rodině jako dítě? Za A. Byl nejstarší ze tří sourozenců. Za B. Vyrůstal jako jedináček? A nebo za C. Měl 5 sester? A Lucie se hlásí?
0: Myslím si, že je jedináček.
13: Takže B, že by to mohlo být? Tomáši, jak to je?
4: Ano, vyrůstal jsem už jako jedináček.
13: Takže 2-2. Přátelé, je to napínavé. Je to napínavé jako celý tento večer. Je tu otázka poslední, pátá. A ta rozhodne. Náš pan generální ředitel a místní čelákovický patriot René Zavoral má jednu takovou oblíbenou seriálovou či filmovou postavu. Dokonce se s onou nebo s oním představitelem či představitelkou setkal, má podpis. A já se ptám, která ta ikonická postava to je? Za A by to mohl být Sandokan, za B Angelika, anebo za C James Bond. Viktor se hlásí.
11: Mě ten James Bond zní jako reálně.
13: Proč myslíte, Viktore?
11: Tak jako časově tak vychází James Bond v té době, jako byl docela trendy.
13: Počkejte, váš pan ředitel je zhruba tak můj ročník, je o rok starší a my teda skutečně nejsme jako z doby Jamese Bonda. To bylo starý už, když jsme byli malí. Není to dobře. Tak Lucko, teď se možná rozhodne. Máte dvě možnosti. Angelika nebo Sandokan?
0: Typnu si, že je to Angelika.
13: Pane řediteli.
7: Bylo by krásné se potkat s Michelle Mercierovou, krásnou dámou francouzskou. Navíc já jsem frankofonní od svých 10 let, takže bylo by to krásné. Ale já měl dva takové životní hrdiny. Vinetua v podání Pierre Briseho, který ale už jsem neměl šanci potkat. A pak právě to Sandokana. A já jsem opravdu měl tu možnost i tu čest se před 2 lety s Kabirem Bedem osobně potkat v Praze a nejenže mám podpis, ale krásné fotografie, mohl jsem s ním mluvit, takže Sandokan a Kabir Bedi. Takže je mi líto, nepotěším asi ani jedno z vás.
13: Každopádně, Lucko, Viktore, dlouho tu nebyl rozstřel, takže já vám dám jednu, tentokrát už opravdu rozhlasovou, rozstřelovou otázku. Kdo bude blíž s tím číslem, které budu chtít slyšet, tak prostě vyhrál. To velké DAP rádio. Ve kterém roce začal pod rozhlasem působit Dismanův rozhlasový dětský soubor. Tak dáma má přednost. Lucko, jaký to mohl být rok?
0: Já typu 1965.
13: Viktore?
11: A já bych dal 1970.
13: Tak asi opět pan generální ředitel by to měl uvést na pravou míru.
7: Dismančata v loňském roce oslavila 90 let. Takže správně 1935 a tudíž paní Lucie byla blíž o kousek.
13: Ano, a proto vyhrála v tomto napínavém souboji. Tak, Viktore, byl jste úžasný a s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebíráte právě teď to menší DAP rádio. My vám gratulujeme, byl jste statečný, úžasný, děkuju. A teď prosíme fanfáru. A Lucie získává to velké DAP rádio, opět s rukou našeho pana generálního ředitele. Lucko, gratulujeme, byla jste skvělá. Pozdravujte v Horoušánkách a děkujeme, byli jste skvělí. dámy a pánové, budeme se loučit. Čekají nás prázdniny, ovšem naše roučou pokračuje dál. Uvidíme se 17. září a to se vydáme na Moravu. Natáčet budeme v Ivančicích. A tam s námi vyrazí rozhlasoví kolegové Honza Rosák a zpívat vám bude Ilona Čáková. Takže se máte na co těšit. Dámy a pánové, děkujeme za vlídné přijetí, děkujeme za pozornost. Dnes se s vámi loučí Světlana Vitovská.
5: Naschledanou.
13: Pan hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Michal Jagelka, kompletní tým Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová a se závěrečnou písní Tomáš Klus.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny, ať jste kde jste.
1: Senky, písničky, výhry, humory, vedru navzdory.
2: No jistě, samozřejmě, a možná přijde i kouzelník.
1: Ne, přijde Jirka Korn a bude zpívat. Žal se odkládá.
2: No, tak co nám chybí?
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala právě teď. Aleš Cibulka dorazil, má takový, jak by se to řeklo, fresh sestřih. Sluší ti to, omlazen si.
1: Já ti děkuji.
0: Zapomeň už na ty patky a trvalý. Ne, tohle,
1: to prosím tě, není můj nápad. Já jsem 26 let věrný své kadeřnici Blance Haškové, která mě střihá opravdu už dlouhá léta, ale Michal má svého barbera, ke kterému chodí a který vždycky jako upraví vousy a ty vlasy a všechno tak jako...
0: A řekl, udělej mi něco s tím Alešem.
1: On vždycky, mladý barber, vždycky vzkazuje Kuba a říká, no a kdyby přišel pan Cibulka, já bych mu to ostříhal úplně jinak, já bych to vzal víc nakrátko a vždycky, když Michal přijde od toho barbera, tak říká, tak Kuba ti vzkazuje, že by to jako ostříhali ještě víc nakrátko a teď já jsem doprovázel Michala, prvně jsem ho viděl a Kuba Paško mě zase viděl a říká, no já bych vám to ale ostříhal víc nakrátko a protože bylo před prázdninama a protože jsem měl čas, tak jsem říkal, tak víte co? Jdem na to, udělejte, co jako myslíte. Je mi to úplně jedno, co budu mít na hlavě. A tohle to mi vyrobil, ale já jsem si říkal, a teď to mám konečně jako ty mladý. A teď jsem...

0: nikdy nic takového nezažil. To je, to seš hodinu v ráji.
1: Jo, teď na to koukám, máš i tu hlavu trošku.
0: No, to je taková, která se mi zkroutila blahem právě.
1: Hele, milí blažený, řekni nám, ano. Byste měli akci Rozhlas jede v Čelákovicích, ano. Teď to bylo ve středu, tuším, a posluchači to uslyší, právě ti, co nás teď poslouchají, můžou si užít tuhle tvoji rozhlasovou show, kdo tam byl a kdy to uslyšíme.
0: Já si myslím, že to bude stát za to a tentokrát, protože nám budou začínat prázdniny, to bude už tenhle ten víkend, takže v tradičním čase v sobotu večer od 20 hodin a v neděli od 13 hodin na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu. Rozhlas jede za vámi z Čelákovic, pan hrabě Kinský tam byl, Světlana Vitovská, Libor Dvořák, samozřejmě náš pan generální ředitel Michal Jagelka. Soutěžilo se, bylo tam veselo. No a dobrá zpráva pro ty, kteří teď poslouchají, my během roku vysíláme Rozhlas jede za vámi tady na regionech, ale vždycky slibujeme, že během léta to bude i na dvojce, takže kdo třeba něco propásl, na dvojce Českého rozhlasu během léta, protože tam, na rozdíl od vás, kdo posloucháte regiony, to ještě neslyšeli, to budou mít šanci slyšet včera, dnes a zítra.
1: Já bych zůstal tady na regionech, protože to je lepší signál než na té dvojce.
0: To je no jistě, vy jste stereo, to je úplně samozřejmě no jistě.
1: Tak prosím tě, co nabídneme posluchačům na začátek?
0: Já jsem se díval do toho seznamu a vybral jsem muž, kterého jsem dlouho neslyšel a který by před pár dny, proto jsem na něj vzpomínal i na dvojce, oslavil 85. narozeniny a to je Jan Vodňanský. Ano. Na toho by bylo dobré nezapomenout, takže máte-li tam něco, budu pro.
1: Máme tam něco a dokonce i to začne znělkou, kterou všichni pamětníci dobře známe.
0: Bude plum plum.
1: Bude plum.

0: Běží liška k táboru. Běží liška k táboru, odolává náboru.
1: Ani celé, ani spola. Ani celé, ani spola nebudu vám dělat vola.
0: Jak se Napoleon zove? Jak se Napoleon zove? Bonaparte Kutuzove.
1: Řekl kobyl kobyle. Řekl kobyl kobyle, budem bydlet ve vile. Řekli jí to ve stáji, ještě teď tam chlastají.
0: Kurník, kurník, kurník. Hraješ jako hurník. Jako hurník Ilja, za dvě, za tři kilia.
1: Malíř zabývá se malbou, kulomet ho kryje palbou. Až tu malbu dodělá, tak ho taky oddělá.
0: Běží zajíc z Rakous požádat k nám o azyl. Někoho tam zakous a nerad by narazil.
2: Tady hraju právě ty předěly takový, abyste věděli, kde je konec, protože někdy se to nepozná. Někdy, jak říká kolega, titul tvoří až 50% básně. Deporučík z kasáren, to je taky jedna z těch delších básní právě. Deporučík z kasáren, hlavu plnou prasáren. To právě ještě není konec. Deporučík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
0: Naléhavé upozornění těm, kteří dosud plýtvají elektrickou energií. Jenom beznadějný kripl zapne to, co jiný vypl.
3: Zábava z Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik Jan Vodňanský pro tuto chvíli. Můžeme s ním pokračovat.

0: Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, budeme v Pidivajzlicí. To je taková vesnice, Aleši, ale ty už si to zažil tady, ne? Pidivajzlice ještě ne.
1: Ne, Pidivajzlice, to je nádherný a moc se mi to líbí.
0: Ano, jako. A navíc má zajímavé obyvatele Josefa Hlinomaze, Vlastimila Bedrnu, Jiřího Líra.
1: No,
0: je to ze Silvestra 64. Bývají zábavní chlapci z našeho archivu. Mm-hmm. Tak si vyberte, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Je tady páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví ze studia. Na telefon zveme všechny, kdo chtějí přidat své hlasy, a to buď pro Jana Vodňanského, nebo pro, a teď se Aleš zase zasměje, vydívaj z lice. Dobré odpoledne. Haló.
5: Miroslav z Karviné.
6: Hezký den, pane, hezký den.
5: Dobrý den, Ivan Pavle.
4: Dobrý den.
5: Hlasuju pro pidi vajzlíče.
4: No vidíte, jak to hezky říkáte.
6: Mně už stačí tohle.
4: Děkujeme. Naslyšenou, hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, pánové. Zdraví vás Standa Zimník.
6: Zdravíme.
7: Pod velkým vlaským ořechem, teplota plus 35 stupňů. Mhm. Tak dejte pidi vajzlíce.
6: Ano.
4: 35 ve stínu, tak to je tedy dost. Zůstaňme svěží. Dobrý den. Haló.
8: Haló, haló. Haló, haló. Starší dvora Králové nad Labem.
4: Dobrý
8: den. Jestli vám můžu poradit, taky můžete použít taky sestřih, jestli znáte finskou skupinu Leningrad Cowboys.
6: No.
8: Když se na ně podíváte, ty mají správný takový kohouty na hlavě.
6: Aha.
8: Skupinu znáte.
6: Vidíte, tak na to se hned podívám.
8: Ta sranda.
4: Mm. Jo, a pak už jenom uniformu z fundusu a je to.
6: No.
4: Tak jo, děkujeme pěkně. A, Ačko, Bčko?
8: Posádku v humoriádě.
6: Děkujem.
8: A dáme si Ačko.
4: Je to tam. Děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne. Ozvěnu slyšíme, ale vás ne. Je tam někdo? Tak nebudeme čekat.
6: Není
4: čas ztrácet
6: ano.
4: Čas, jak se říká. Dobrý den. Dalšímu.
9: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Já vás zdravím.
6: Zdravíme taky.
9: Chtěl bych hlasovat pro ty pivajzlice. Ano. Chtěl jsem jenom poprosit pana Cibulku, jestli by mě mohla říct, nebo všem teda, co je jeho nejoblíbenější herec té první republiky? To mě zajímá. A co tak mu dělá největší radost z té první republiky z té herce?
4: Tak já jdu na svačinu, ale až bude jmenovat všechny
6: jako
4: jména.
6: Hercu... Děkujeme, děkujeme. Ano, až bude chvilka, tak odpovím určitě. Můžu rovnou říct?
4: No,
6: no, pokud jde o herce, já miluju herecké kreace Hugo Haase. Hugo Haase je pro mě král komiků, Vlasta Burian snad promine, ale pokud jde o ty chlapy Hugo Haase, Oldřich Nový samozřejmě. No a pokud by to bylo celkem i s dámami, tak vítězí Nataša Golová.
4: No, tak to je jasné. Vždyť si oni napsali nejednu knihu, dvě
6: ano,
4: nebo tři?
6: Ano, tři, no, tři, ale tak jako, dokonce jsme otevřeli sál Nataši Golové v Sulické, v domově seniorů, takže té zůstávám věrný.
4: Tak jo, jsem se zamyslel, zavzpomínal jsem
6: já
4: si,
6: koukám,
4: ale...
6: Já koukám, ano.
4: Máme součet?
6: No.
4: Víš, kam jdeme?
6: Do Pidi Vajzlic.
4: Přivítání Shakespearea v Pidi Vajzlic.
6: Je.
10: Dotančit. Já prosím plesový výbor, aby poděkoval dámám. Opakuju. Nechte být ženský a poté sem. Svolávám vás k důležitý schůzi. Vítám zástupce zdravotnického střediska. Vítám zástupce místního národního výboru. A vítám taky zástupce našich pidivajzlických obětavých požárníků.
11: Mame, jste si vědomi toho, že když já tady schůzuju, že je v pidivajzlicích puštěnej
10: červený kout ze řetězu? Samozřejmě, soudruhu. Samozřejmě.
8: Děkuji vám.
10: Proto taky ta schůze bude krátká, na nejvíc tak do půlnoci. Tak o co nám vlastně jde?
12: No, já myslím, že musíme lépe, radostněji a s větším úsilím.
10: Ale počkej, soudruhu. Já myslím, o co nám jde teď momentálně?
12: No tak to nás neučili, já to znám jenom vyhlídkově.
10: Soudruzi, helejte, jde o tohle. Dostal jsem telefonát z okresu, že máme taky u nás v Pidivajzlicích přivítat pana Shakespearea. Teď jde o to. Za A, jak ho přivítáme, a za B, kdo to vlastně je?
12: No, hele, moje holka něco říkala o nějakým anglickým umělcovi.
13: Ojeje, my máme dost patalí s našima umělcema, že nám pijou a budeme se starat ještě o nějaký anglický alkoholiky.
10: A vidíš to. Ovšem, soudruzi, já myslím, že to žádný umělec nebude.
12: Proč myslíš?
10: Já mám takovej dojem, že to bude nějakej šejk, ten pan Spír. My jsme jim tam asi postavili cukrován, tak jsme jim za to zavázaný.
12: Ať je to, kdo je to, když to přišlo z okresu, tak musíme dát najevo svou radost, jak je nám...
10: To je správně.
12: Jak je nám ten člověk vzácný, jo, že přijede, protože jinak by nám zvýšili dodávky.
10: Správně, tohle myslím, že je velmi správně nanesený, soudruzi.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak v Pidivajzlicích probíhají velké přípravy na přivítání Shakespearea. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Pokud zvolíme Ačka, pokud dáme Bčka, tak tady bude Richard Genzer s Karlem Šípem a téma Prodavač palačinek. Na co máš chuť? Na palačinky nebo
6: Pidivajzlice? No, palačinku bych si dal, ale Pidivajzlice mě naprosto dostali, tak bych, myslím, potřeboval vědět nutně, jak tahle ta schůze skončí. Takže kdybych měl hlas, jakože ho nemám, tak jsem pro Shakespearea v Pidivajzlicích, protože to je geniální nápad.
4: To je Ačko, humor mezera A, SMSka pro Pidivajzlice, Bčko, humor mezera B, Richard Genzer, prodavač palačinek, 90 011 04, číslo pro SMS, telefonáty směřujete na 731 800 900 a Xindl X zpívá dřevo.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje právě teď. Než vám dáme slovo, vybíráte si Pidi Vajzlice nebo Richarda Genzera. Aleši, co ty a léto?
2: Já léto miluju. Já
1: a letošní
2: miluju.
1: Léto?
2: Letošní léto, no, zdá se mi poněkud horké, ale jako my Češi, jak pořád na něco nadáváme, když zase byla zima, když bylo to loňské léto.
1: Sluníčko,
2: ne, takhle je to ideální. Ale zrovna nedávno jsme vzpomínali s Michalem doma, jak to bylo zvláštní, když byla polovina 80. let. My jsme byli někde na letním táboře, já si to vybavím jak dneska, a hlásili, že bude 30. Že bude 30 stupňů Celsia. A to vím, že jsme jako čekali během toho dne, co se stane, co se bude dít, protože to jsme nezažili do té doby, nebyly to běžné teploty a teď je 40 naprosto jako úplně běžné.
1: Ale většinou taky po tom horkém dni, no, po tom dusnu, ano, večer, odpoledne už přicházely ty
2: byla
1: bouřky.
2: Byla bouřka, no jistě, no jistě.
1: Takže se to vyčistilo ten vzduch a zase na novo.
2: To je to globální den. Oteplování.
1: No, tak...
2: teď jsem trefil, ano, teď jsem...
1: Teď si to trefil úplně tam, kde jsme nechtěli být. Jdeme do Pidi Vajzlic nebo za prodavačem palačinek. Ptáme se našich posluchačů, tak uvidíme, kdo pak se nám dovolal. Dobrý den. Haló.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Tady Pepa ze Štětí.
2: Zdravíme.
3: Číslo 2. Já to říkám všude, kamarád říká jedničku a chtěl bych Pidi Vajzlice.
1: Dobře,
2: výborně, děkujeme.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Ano, hezké odpoledne, i když horké odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleši, přeji vám, Pavle, a
1: děkujeme.
4: Srdečně zdravím vás, Aleši, teda.
2: Děkuji moc.
4: Správně, ráda vás poslouchám a přeji vám hodně osobních i pracovních úspěchů.
2: Děkuji moc.
4: Ano,
1: mm-hmm.
4: A dám si Ačko.
1: Máme zapsáno. Děkujeme, hezký víkend i vám. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já bych prosila Bčko.
1: Mm-hmm.
5: A děkuju, že nám v těch horkých dnech takhle se snažíte to odpoledne zpestřit. A jestli pak víte, že je dneska takové zajímavé datum, 26.6.26.
2: Ano,
1: numerolo
2: jenom dvojky a šestky,
1: nám to připomíná.
2: No jistě.
5: Mějte se pěkně.
1: Děkujeme, hodně štěstí, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Jirka z Brodku Upřerova.
2: Dobrý den.
6: Genzera a přeji krásný odpoledne všem.
1: Ano, a Genzera jsem zaslechl správně. Dobře, máme zapsáno a já už bych to sečet, ať osvěžíme posluchače dalším humorem.
2: Tak povídej.
1: Doděláme toho Shakespeara.
2: Fakt jo, no, výborně. Omlouváme se panu Genzerovi příště.
1: Ano. A nebo možná ještě dneska.
2: Jo, to je vlastně pravda. Ano, když zbyde. Čas.
1: Nezbyde, protože máme ještě soutěž a máme losování, máme toho hodně, Aleši.
2: Ano, tak Genzer nebude.
1: Bude Shakespeare.
7: Tak koukněte, soudruzi, já myslím, že po úvodním přípitku bychom mu jako mohli ukázat náš kravín. Co vy na to?
8: No jo, ale kde jsou ty 4 čistý krávy, které vždycky delegacím ukazujeme?
9: Ty jsme půjčili do Hunťákovic, mají prý tam delegaci afrických pionýrů.
7: Jo, tak hele, já navrhuju, aby jsme umyli další 4 krávy.
8: Toto, vodou se musí šetřit kvůli požáru.
7: Aha.
8: Já navrhuju, aby jsme ho místo toho krajina vzali k nám do sklípu na jednu u nás v Pidi Vajzlicích pálenou.
7: Tak to je schváleno. Tak za druhý si myslím, že by se třeba taky rád podíval na naše muzeum místních památek.
9: Míte, kam dáme ty slepice?
7: Ale to slepice, co ta nová slepičárna?
9: A to by nám moc zaneřádili, znáš, že tě slepičák záděj, ne?
7: No jo, to je
8: no, tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali do našeho sklípku na ještě jednu skleničku.
7: Ano, správně, schváleno, soudruzi. No a teď si myslím, helejte, soudruzi, co vy na to, jestli mě podpoříte v tomhletom, co ho vzít takhle mezi lidi? Myslím také na tancovačku. Aby ho provedla některá z našich ženských.
9: Ale která?
7: Hele. Co Mirovická z mlíkárny.
10: No jo, počkej,
7: ta je sice moc hezká, to víme, že ano, ale Ona to zase nemá moc politicky dobře jako ujasněný.
11: Aha, no jo. Hele, tak v tom případě bych navrhnul Barkalovou ze svazu.
7: No vidíš to, to je dobré. To má sice politicky jasno. No a teď jde zase o to, jestli pan Shakespeare pozná, že to je vůbec ženská.
8: No tak já navrhuju, aby jsme ho místo toho vzali na ještě jednu skleničku.
7: Správně, ano. Schváleno, soudruzi. Tak a helejte, teď se zamysleme, jestli se u nás opravdu nenajde něco pozoruhodného, něco, co by stálo za to.
8: No, pozoruhodný je u nás to, že když je suchý rok a neurodí se, tak je s tím problém. A když je mokrý rok a urodí se, tak je ještě větší problém. To je teda pozoruhodný.
7: Ale já myslím něco hmatatelného.
11: Hmatatelného, jo?
7: No.
11: Tak v tom případě jedině Mirovická.
7: Soudruzi, co pak se u nás nenajde něco opravdu kulturního, něco zajímavého?
8: No tak já navrhuji, aby jsme místo toho vzali na ještě jedno skleničku.
7: To je správně, ano. Schváleno, soudruzi.
11: Ale moment, já tady nejsem přes čísilka, jo, to já ne. Ale jak tak počítám ty frťánky, tak mám dojem, že ten dotyčnej bude rád, když najde svýho šoféra.
7: No jo.
8: To je jasný. To, aby se nestalo, jako tady byl ten delegát přes ty lidský práva, po čtvrtém frťánku nám honil zootechnika po návsi rozporku.
7: No právě. No.
9: To je staro.
7: Já vám děkuju, že jsme se s tím tak brzy vyrovnali.
9: Prosím.
7: A vítám tímto pana Shakespearea u nás v Pidivajzlici.
12: Ať žije pan Shakespeare! Ať žije pan Shakespeare!
0: Humoriáda.

0: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Čas na soutěž. Přátelé, víte, že hrajeme o knihy z edice Humoriády podle vašeho výběru. Jednu z nich si můžete vybrat. Máme tady Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou. A navíc dneska ještě v závěru bude losovačka o digitální rádio. Aleš Cibulka s napětím sleduje. Je zvědavý na soutěžní otázku, která se ho bude týkat.
1: Samozřejmě. Já jsem napětý, protože může nastat varianta, že nebudu vědět správnou otázku na odpověď o mně.
0: To by bylo špatné.
1: To by bylo
0: ale
1: špatné.
0: Já to tady mám napsané.
1: Jo, ty máš odpověď, výborně, to se mi velmi ulevilo.
0: Všechno tak vím, prýma. Já tě zachráním. Tak 731-800-900, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, paní Jiřinku. Tak jste připravená, slyšíme se dobře?
2: Ano.
0: Tak spouštím otázku. Aleš Cibulka se stal v létě roku 2014 kmotrem za A. Aleši...
1: Já nic nekomentuji.
0: Žádné zvuky.
1: Ne.
0: Za A. Nové odrůdy jarní cibulky. Za B. Rozhledny cibulky.
2: Ajta, trajta.
1: Já nesmím ani naznačovat.
0: Ne.
1: A vy jste z Plzně, mojí milované. Krajské, vám bych napověděl, ale nesmím.
0: Takže, Jiřino.
2: Můžu ještě jednou, prosím.
0: Nová, Aleš se stal kmotrem. Nové odrůdy jarní cibulky anebo rozhledny cibulka.
2: Já bych typovala, protože jsem z zahradnice, tak tu cibulku.
3: A je to úplně blbě.
1: Vy jste mě neviděla, jak nenápadně kývu, jakože ne?
0: Aleš se držel, seč mohla, ani obočím se nesnažil
1: ne,
0: naznačit.
1: Ani brvu jsem, ne. I brvu jsem sklidnil, ano.
0: Tak to je mi líto. No, tak jo, tak se mějte hezky.
2: Hodně vás tam zdravím.
0: No, my vás a zůstaňte nám věrná i přesto, že jsme vám to takhle zkazili.
1: Ne, paní posluchačka z Plzně už cibulku nepoužije ani v kuchyni, ani na
0: rozhlednu nepůjde. Ale my přesto můžeme pozvat na tu rozhlednu. Všechny posluchače jsou prázdniny, můžou si udělat výlet na šibeniční vrch u Oloví na Sokolovsku.
1: Ano, nedaleko mého rodiště, kóta 666 a je to nádherná opravdu rozhledna, můžete se podívat po okolí a mě udělalo velkou radost, že právě postavili rozhlednu a tu po mně pojmenovali. To mě prostě úplně jako fascinuje, protože toho se běžně nedočkáš za života, nebo tak
0: a
1: jako,
0: jak na tebe
1: že
0: přišli,
1: máš svoji rozhlednu.
0: Jako...
1: Prosím tě, řeknu ti pravdu. Ta rozhledna na začátku se mnou neměla vůbec nic společného, ale v Oloví na tomhletom místě na šibeničním vrchu rozhledna bývala, ta nějakým způsobem už dosloužila a byla vypsána jakási architektonická soutěž. Mladá paní architektka vyhrála a ona udělala tu rozhlednu tak, že nahoře opravdu je taková báň jako by cibulka a to je to místo, kde se člověk rozhlíží. Proto vypadala ta rozhledna jako cibulka, pojmenovala jí cibulka a někoho v Oloví napadlo, že když už se ten cibulka narodil v Sokolově a je ten jakoby místní rodák, mohl by být kmotrem, takže jsem kmotrem rozhledny cibulka. Taková malá zajímavost, ve chvíli, kdy jsme ji pokřtili, opravdu jsme vzali tu flašku šampaňského a tak se jako šouplo, že se rozbila. Rozhledna byla pokřtěná a trvalo asi týden, než místní obyvatelé rozkradli všechno, co nebylo přimontováno. Dřevěná madla, kusy té rozhledny musela být zavřena a zrekonstruována už asi po týdnu. Čech, jak někde něco vidí na tom šibeničním vrchu, už to bylo pryč.
0: A to nemuseli být místní třeba, abychom zase nedělali zlou krev.
1: Jakože to bylo nedaleko hranic, že to ukradli z Německa. Já myslím, že ty nemají nic jiného na starosti, než přebíhat na šibeniční vrch. No prostě to někdo tak jako vzal a já jsem si nenechal vůbec nic jako suvenír. Ale už je v pořádku, zajďte se tam podívat.
0: Krimi případy vysíláme jindy.
1: Já to řeknu Vanírovi, ano.
0: Dopovím ještě oficiální informaci. Tato 30 metrů vysoká vyhlídková věž nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Slavkovský les i Karlovy Vary.
1: Ano, no.
0: Až tam budete, takže cibulka u Olovy.
1: Zde zajďte se podívat, pak to stojí za to.
0: Tak aspoň tip na výlet, když už nevýhra. No a teď nám došlo k zajímavé situaci, přátelé. My to nebudeme natahovat. Vy, co posloucháte každý den, podle pravidel máme z týdenních výherců vylosovat jednoho. A my v tomto týdnu máme jenom jednoho.
1: Ano.
0: Po číslem 3 ve středu vyhrál Milan z Rokytnice v Orlických horách, takže abychom všechno dodrželi, Aleši, vylosuj.
1: Já právě
0: jednoho.
1: Jsem chtěl říct, že to nemůžeme odfláknout, ale že budeme losovat, čili jenom pro rozhlasové posluchače. Mám před sebou skleněnou mísu, která je tak velká,
0: že nikde.
1: Tam bych mohl rozdělat na tři chleby. A v ní je tedy míček s číslovkou trojka. Byla připravená i ta pětka.
0: Ano, kdyby Jiřina uhodla.
1: Tak já se nedívám a jenom takhle, aby bylo. Já to promíchám, aby to bylo.
0: Myslím,
1: tak,
0: že pan Milan je úplně napnutý.
1: Si připadám jak v té soutěži buď a nebo, jak jste tam šahli a vytahli pračku nebo nic, nebo všechno.
0: Tady je, tak, vytáhneš digitální rádio.
1: Tak pozor, mám v ruce pingpongový míček a je to číslo, ještě budu chvilku napínat, je to číslo 3.
0: Já jsem netušil, že to stvárníš až tak dramaticky. Každopádně pan Milan má digitální rádio.
1: To jsem nečekal.
0: Může nás poslouchat bez šumů, naprosto čistý signál. Tak gratulujeme a rozhlas jede.
4: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak na řadě je náš dnešní host Aleš Cibulka se svým výběrem.
1: Ano, a protože jsem u vás dostal opět dobrou kávu, chtěl bych ukázku s názvem Mariša. Tedy Jiří
0: Labus. Ale ta naše nebyla stuchlá, či co?
1: Není mi po ní úplně dobře. Ne, byla výborná, nebo už nikdy nic nedostanu.
0: Konec komedie, teď si dáme Jirku Labuse Mariša. A scénku Mariša.
5: Bílý nebo černý? Já jsem ti černý.
6: Černý, měrej. Sváděla se?
5: Zapomněla jsem.
6: Od koho je káva?
5: Od Žida.
7: Od Žida?
6: A proč ne ze spolku?
5: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
7: Měli zavříno.
6: Ta je stuchá nebo co?

0: Je otrávila.
1: Otrávila? A ja taká devočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kamenia mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Vši, co se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. A neřáde jeden. Celý Francek.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Babi.
1: Co zas?
2: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Dáš si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchláči, co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
3: Non-stop, já chci žít non-stop.
0: Děvči jsou nešťastná. To ti jeden vávra nestačil.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak tolik možná přijde i kouzelník Jiří Lábus, Oldřich Kaiser. Závěrečné hlasování Jiří Lábus nebo Iva Janžurová by se vám hodili v tomto horku. Kdo vás osvěží víc, volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 01 04 posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasování ukončeno, Aleš Cibulka bedlivě sledoval všechno a může vyhlásit toho, kdo nám to vyhrál.
2: Ano, mohu vyhlásit Jiří Lábus, tentokrát s Karlem Šípem, s panem profesorem Pirkem a změříme si tlak.
3: Tak Jirko, no, já vím, že ty o svoje zdraví pečuješ.
4: Jak to víš?
3: To se tak jako říká o tobě, ano. Jakým způsobem? Jako chodíš pravidelně na kontroly, měříš si tlak?
4: Chodím pravidelně na kontroly, měřím si tlak.
3: Sám doma si měříš?
4: Sám doma, já mám tlakoměr. Mm-hmm. A já se měřím třeba, když mám takový jako záchvat péče, tak se měřím třeba 10x za hodinu. Skutečně. A to je člověče velmi zvláštní. Ono to lítá, teda musím říct, když takhle to... I když jsem četl, že se to vlastně nemá měřit hnedka za sebou, že jo? To, že se to má měřit po pauzách dosti velkých, že jo? Tlak.
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne, naopak. Když přijete k doktorovi, tak jste rozčílený, no, tak vám změří tlak a za chvilku vám má změřit hned znova, už hned máte, znova, už máte, jo, lepší.
4: No, já jsem si to myslel.
3: Takže to děláš dobře.
4: No, tak to dělám nakonec vlastně dobře. Ano. No.
3: A ty si to píšeš nějak, nebo ty si pamatuješ ty hodnoty?
4: Já si pamatuju ty hodnoty a pak volám lékařům a jako co mám dělat a SOS a pak beru léky a takhle. No.
3: A už se stalo, že ti to vylítlo někam, kde jsi to neznal, ty čísla vůbec? A co v takovém případě?
4: No, já když jsem si ho začal měřit, tak jsem zjistil,
3: mluvíme,
4: že
3: mluvíme o tlaku pořád, víš?
4: No, mluvíme o tlaku. Tak člověče, já jsem zjistil, že jako je dost větší, než jsem slyšel. Skutečně. Tak jsem říkal, Hergot, s tím bych měl něco dělat. Tak jsem zavolal kamarádovi lékaři,
3: ano.
4: A on řekl, že jo, tak jsem k němu přišel a vlastně beru opravdu, že asi tak 3 nebo přes 3 roky léky na tlak a už se mi to srazilo a už to... A ty se musí brát celý život, víte, pane profesore, ty léky už potom.
5: Asi ano.
4: Na tlak? No, na tlak. Asi
3: ano. Tyhle ty tlakový
4: no,
3: se berou
4: no,
3: potom
4: ty se berou celý život, tyhle tlakovky. A já jsem tlakař.
3: Ty jsi tlakař.
4: No, já jsem tlakař.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
4: Já mám právě vysoký tlak, měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
4: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
4: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, ano.
4: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
1: Tlak směřen jsme ve finále, Aleš Cibulka, Pavel Kučera se loučí.
2: Ano, a mě to připomnělo, že v 5 beru prášky, prosím tě, já už musím jít a taky jsem si ho dneska ještě nezměřil.
1: Dej si ty správné, ano.
2: Výborně, ano.
1: Krásné léto všem a těšíme se na slyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ze Zlínského kraje jezdí v létě přímý vlak k Jaderskému moři. Začíná sezona letních táborů. Jeden vzniká na zelené louce v lesích u Hážovic na Vsetínsku. Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Dnes bude v regionu z rána jasno, později přibude oblačnosti a ojediněle hrozí taky přehánky či bouřky. Naměříme až 38 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Neradilek. Z Otrokovic a Starého Města u Uherského Hradiště mohou lidé o letních prázdninách vyjet přímým vlakem k moři. Takzvaný Adriatic Express vypravuje polský dopravce ve spolupráci s Českými dráhami. Cestující šestkrát týdně doveze přes Rakousko až do chorvatské Rijeky nebo do slovinského Koperu. Zájem je zejména o jízdenky v lůžkových vozech. Kdy vlaky jezdí, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Z Otrokovic Adriatic Express odjíždí v 19.59 a do Rijeky dorazí následující den dopoledne v 10.04. Do slovinského Koperu přijíždí v 9.37. V opačném směru odjíždí vlak z Koperu v 18.50, z Rijeky v 19.06 a do Otrokovic přijíždí v 7.55 ráno.
0: Začíná sezona letních táborů. Stavbu jednoho z nich dokončují vedoucí v lesích u Hážovic na Vsetínsku. Na zelené louce vzniká zázemí, polní kuchyně i místo pro indiánská týpí. Na stejné místo se táborníci vrací už 35 let.
3: Nejnáročnější část táborníky teprve čeká postavit indiánská týpí, říká táborový vedoucí Filip Mareš.
4: To jsou indiánské stany, jejich 10, na každý patří 11 tyčí šestimetrových.
3: Než tábor začne, musí být hotové i zázemí. Jakub Šenkýř proto rýčem kope hlubokou jámu, budoucí záchod.
5: Minimálně metr, ale už jsme tady kopali i záchod, který měl skoro 3 metry, aby jsme ho každý rok nemuseli kopat znova.
3: Tábor Velkého hroma vsetínského Alceda začíná v Hážovicích na Vsetínsku 4. července. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Majitelé psů v Česku budou mít od středy novou povinnost. Svá zvířata budou muset zapsat do státní centrální evidence, a to nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství. Provozování systému stát vyjde na přibližně 3 miliony korun ročně a na starosti jej bude mít komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
6: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky, takže pro nás to bude víceméně převážně časově náročné, proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
0: Zápis do registru podle ní bude stát nižší stovky korun, veterinář na to má 7 dní. Výbor hnutí ANO bude dnes odpoledne jednat o nominacích do říjnových komunálních a státních voleb, informoval o tom místopředseda hnutí a ministr průmyslu Karel Havlíček. Vedení ANO by se mělo zabývat taky tím, kdo povede kandidátku v Praze. V minulém týdnu totiž hnutí přišlo od dosavadního lídra a kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno, odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů, aktuálně měříme 26 až 16 stupňů, nejvyšší teploty se mají pohybovat mezi 35 až 38 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 150 na hlavním tahu Bystřice pod Hostýnem Valašské Meziříčí je mezi Loučkou a policií kyvadlový provoz řízený světelnou signalizací. A to už bylo ze zpráv vše. Dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Náš tým má radost, že pro svůj pondělní start volíte, milí posluchači, právě tuto stanici a přeje dobré ráno. Od mikrofonu zdraví Petr Uhřík a za chvíli si k datu 29. července řekneme června, řekneme více v pravidelném historickém ohlednutí v kalendáriu. Na pohodu u vstávání teď zaspívá Michal David, je 5 hodin, 5 minut, vítejte do nového letního dne.
8: Český rozhlas Zlín.

posloucháš teda krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Vítáme se do nového týdne. Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín k datu 29. června. Podíváme se do kalendária. Na dnešek připadá slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla. Svatý Petr je patronem rybářů, zámečníků, kovářů, svatý Pavel teologů a tkalců. V roce 1793 se narodil vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. Technické znalosti talentovaného lesníka byly až neuvěřitelně široké. Vynalezl totiž mimo jiné i lisovací válcový stroj, šroubový lis na víno a olej, válcový mlýn, ložisko bestření a mazání, pneumatickou listovní poštu a buzolu. Před 126 lety přišel na svět spisovatel a letec Antoine de Saint-Exupéry, autor Malého prince. O velké slávě svého díla se už ale nedozvěděl. V roce 1944 odjel do severní Afriky a znovu se pustil do létání jako člen výzvědné letky svobodných Francouzů. Z jednoho z průzkumných letů se už nevrátil. V roce 1917 se v Přerově narodil Josef Kainar, básník, textař, dramatik, hudebník a také fotograf a tech kreslíř. A jedno jeho dílo, textové i hudební, známe snad všichni. Píseň Sedmi krásky nad Brnem. Jednou větou rok 1963, tehdy proběhl první let československého zemědělského letounu Z-37 Čmelák. A na závěr letopočet 1985, kdy zemřel Jaroslav Dítl. Jehož seriály patřily k tomu nejvýraznějšímu, co kdy televize v Československu natočila.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Před dvěma minutami bylo 17:15. Přání dobrého pondělního rána posílá Český rozhlas Zlín. Projdeme si aktuality, které mi do studia posílají meteorologové. No krátkou předpověď otevírám ranním náhledem na Zlínský kraj.
1: Počasí.
0: 20 stupňů je teď v Kroměříži, ve Starém Městě, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 22 stupňů vidím v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem. Kateřinice Ojičná hlásí 23 a Maruška Hostýnské vrchy už 25 stupňů. V Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích je to 16, ve Zlíně 21 stupňů. 18 stupňů, to je situace ve Vízovicích a v Luhačovicích. Ještě jsem přeskočil Bojkovice z 21 stupni. A jdeme dál. Strání, Štítná nad Vláří a Vsetín. To je hodnota 17 stupňů. 19 vidím ve Valašské Senici a v Horní Bečvě. Dnes očekávejme ráno a dopoledne jasno až polojasno, odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Slabý vítr jižních směrů povane rychlosti do 4 metrů za sekundu. Co se týká rozptylových podmínek, tak jsou zpočátku většinou dobré, přes den by měly být až velmi dobré, ovšem biozátěž vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Chtěli byste vědět, jaká je budoucnost lidstva? Několik čísel a zajímavostí nabídne už za chvíli v rubrice Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
2: Rakovina tlustého střeva a konečníku je nemoc, která se dlouho nehlásí. Někdy i roky tiše roste, aniž by člověk tušil, že se v jeho těle odehrává něco zásadního. Proč je jednoduchý test na skryté krvácení tak důležitý? A jaké jsou vlastně příznaky této zákeřné nemoci? Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Petr Galvánek. A bude tu i pro vaše dotazy. Už 1. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. V loni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika set kilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty má Matěj Neradilek. Na všech 12 stanicích ve Zlínském kraji meteorologové v neděli naměřili teplotní rekordy. Na třech z nich pak padly absolutní maxima. Nejtepleji bylo v Holešově. Rtuť teploměru tam vystoupala na 37,3 stupně Celsia. Absolutní staniční rekord byl překonaný i ve Strání na Uhersko-Hradišťsku nebo v Rožnově pod Radhoštěm, kde meteorologové naměřili 36,2 stupně Celsia. Dosavadní maximum z 15. srpna roku 1952 tam bylo o 0,2 nižší. Teploty kolem 37 stupňů by ve Zlínském kraji měly přetrvávat i dnes. Zítra, tedy v úterý 30. června, bude v Brumově Bylnici na Zlínsku, konkrétně v místní části Sidonie, přerušená dodávka elektrické energie. Bez proudu bude přibližně 150 adres. Důvodem jsou rekonstrukce, opravy, údržba a revizní práce na distribuční síti. Práce by měly začít o 7:30 ráno a hotovo by pak mělo být o 7:30 večer. Každý čtvrtý Čech má za to, že se nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Vyplývá to z dat Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky ale zároveň ukazují, že Češi by podle respondentů neměli problém o Romech šířit stereotypy. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Dotazovala se jich agentura Median. Fotbalisté Kanady postoupili do osmifinále mistrovství světa. Jihoafrickou republiku porazili 1-0 gólem v nastaveném čase druhého poločasu. Dnes ráno a dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno, odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů, aktuálně 25 až 16, nejvýše dnes 35 až 38 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Doprava v našem kraji je dnes ráno plynulá. Ať se vám jede dobře, přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dívají se dlouho do mobilu se skloněnou hlavou a pak je začne bolet za krkem. Tak začínají problémy, které můžou skončit v ordinaci lékařů. Na takzvanou generaci skloněných hlav se zaměřila Opavská charita, nabízí speciální masáže a cvičení pro děti. Za chvíli přidáme podrobnosti. Teď je 17:30.

0: 9 minut po půl šesté, vítáme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín do pondělí 29. června. Dobré ráno. Generace skloněných hlav. Tak se někdy říká dnešním dětem, které tráví spoustu času s očima upřenýma na displeje telefonů. V sedě, ve stoje i za chůze se hrbí i několik hodin denně. Už na to reagují i maséři. Třeba v opavské charitě nabízejí speciální cvičení.
1: Ano, často vnímám, že mám předkloněnou hlavu kvůli telefonu a bolí mě z toho záda.
2: No, myslím si, že když jdu takhle po ulici a dívám se do toho telefonu, tak se pak někdy stane, že mě tahá za krkem a myslím si, že mě to ovlivňuje.
3: Hned první dva oslovení teenageři to potvrdili. Pohled směrem dolů, mobil v ruce a tělo se ozývá.
4: Dneska ve 4. Přijdete. Dobře.
3: Masážní centrum Charity Opava. Pracují tady nevidomí nebo slabozrací maséři a prázdno tady bývá málo kdy.
5: Chodím už tady možná 20 let.
3: Jaké mají ruce maséři tady?
5: Vynikající.
3: V poslední době se hodně ozývají i rodiče dětí, které mají potíže s pohybem kvůli bolesti zad a páteře. Tak to celé začalo, doporučovali to sami lékaři, říká vedoucí opavských charitních masérů Pavel Veverka.
6: No, přišla k nám maminka s dcerkou, školačkou, byla jí diagnostikovaná menší skolioza a nám přišlo vlastně zajímavé, že jsme schopni to cvičení dělat. Když uděláme masáže u dětí, tak klidně jsme schopni i to cvičení.
3: Právě příznaky skoliózy jsou v těchto případech časté. Cvičí se tady jednotlivě i ve skupinách, třeba se speciálním elastickým lanem a v kombinaci s rekondiční masáží určenou pro děti a mladé lidi. Dalo se to podle Pavla Veverky čekat.
6: Je to s tím postupně změněným životním stylem, který třeba v 90. letech ještě tak nebyl, že? Že teď víc dětí sedí právě u těch různých počítačů, notebooků, mobilů a tak dále a těch potíží přibývá už v tom dětském věku.
3: U všeho jsou i rodiče. Maséři s nimi dopředu proberou všechny možnosti, jakou zátěž si můžou dovolit a vymyslí individuální plán. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:15. Dobré pondělní ráno. Zajímají nás další teplotní posuny, letní zprávy od meteorologů a proto už se dívám do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Ještě nejdřív projdu sloupec čísel, která popisují momentální stav regionu. 20 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 22 v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem. Kateřinice Ojčná už hlásí 23, Maruška Hostýnské Vrchy dokonce 25 stupňů. V Hošťálkové a ve Velkých Karlovicích je to prozatím 16, ve Zlíně 21, stejně jako v Bojkovicích. 18 stupňů to jsou Vizovice a Luhačovice, ve Strání, ve Štítné nad Bláří a ve Vsetíně 17 stupňů. Valašská Senice a Horní Bečva uvádějí v těchto chvílích 19 stupňů Celsia. Dnes ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty pro dnešek 35 až 38 stupňů. Slabý vítr jižních směrů bude mít rychlost jenom do 4 metrů za sekundu. U toho máme zpočátku většinou dobré rozptylové podmínky, přes den by měly být až velmi dobré. Biozátěž ovšem vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

frázy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: Černá pro vás na Českém rozhlase Zlín. Nově vysíláme každé pondělí po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herec a principál Jan Hrušínský. Tady je malá ochutnávka.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Hráli jsme, byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru z protektorátu. A já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje. Jsem pozval tátu, mámu. Po pauze táta přišel a říká: máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát Jan Hrušínský.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Téměř 2 miliony korun získala Kroměříž na obnovu městských památek. V Napajedlích na Zlínsku začíná projekt Korensy na podporu místní ekonomiky. 6 českých tenistů se představí v úvodním dni grandslamového Wimbledonu. Dnes bude v regionu z rána jasno, později přibude oblačnosti a ojediněle hrozí taky přehánky či bouřky. Naměříme až 38 stupňů. Matěj Neradělek a zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré pondělní ráno. Bezmála 2 miliony korun získalo město Kroměříž na opravu památek od Ministerstva kultury. Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón získává město pravidelně. Letos radní peníze rozdělí mezi opravy budov na Velkém náměstí. Fasádu na budově 33 opraví město za 1,7 milionů korun. Rozdělení dalších financí doplňuje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
3: Částku 100 000 korun využijeme na opravu kamenného vstupního portálu a kamenného erbu umístěného na této budově, číslo popisné 33, a zbývající částku 180 000 korun bude použita na rekonstrukci domu číslo popisné 113 na rohu Velkého náměstí, který je v majetku soukromé osoby.
1: Projekt Korensy pro oživení místní ekonomiky spouští v Napajedlích na Zlínsku. Jedná se o bezhotovostní transakční systém, do kterého se od 15. června přihlašují místní podnikatelé. Město na projekt vyčlenilo 1 milion korun, který rozdělí mezi zaregistrované občany. Pokračuje mluvčí Napajedel Petra Števková.
4: Prvních 1000 registrovaných občanů získá příspěvek ve výši 1000 korun ve formě elektronických korentů. Ty budou moci využít při nákupech zboží a služeb u zapojených podnikatelů. Při každém nákupu bude možné touto formou uhradit až 50% ceny.
1: Registrace občanů bude spuštěna 1. července 2026. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ve Vatikánu přijme od papeže Lva 14. takzvané palium. Jedná se o součást slavnostního církevního oděvu. Pruh bílé vlněné látky uděluje papež tradičně na svátek svatého Petra a Pavla nově jmenovaným metropolitním arcibiskupům. Duchovní ho nosí na krku a má připomínat jejich roli pastýře. Přibyl vnímá přijetí štoly jako zodpovědnost.
5: Mě tak jako mrazí z toho, že člověk se dostal do takové jako úzké společnosti a čím je v užší společnosti, tím víc jsou na něj kladeny nároky a teď je to ten nárok prostě nosit ty ovce, to znamená starat se opravdu o ty, kteří jsou mi svěřeni.
1: Přibyl palium od papeže převezme na slavnostní bohoslužbě, a to společně s arcibiskupy například ze Spojených států, Kanady, Austrálie, Polska nebo Rakouska.
2: Sport.
1: 6 českých tenistů se postupně představí v programu úvodního dne Wimbledonu. Nejslavnější grandslamový turnaj začíná v poledne českého času.
6: V zahajovacích zápasech se Darja Vidmanová a Dalibor Svrčina pokusí zaskočit nasazené americké favority Pegulovou a Tiena. Vítězka přípravného turnaje v Bad Homburku Karolína Muchová se později odpoledne utká s ruskou Zacharovovou, Barbora Krejčíková s domácí Klugmanovou, Nikola Bartuňková s američankou Sterncovou a Kateřina Siňáková s Číňankou Cheng. Program na centrálním dvorci otevře podle tradice obhájce titulu Ital Sinner. Zítra pak loňská vítězka ženské dvouhry Polka Švionteková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil.
2: Počasí.
1: Dnes ráno a dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno, odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů, aktuální teploty 25 až 16 stupňů, nejvýše se dnes mají pohybovat v rozmezí 35 až 38 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Slovácké léto v Uherském Hradišti může v těchto dnech komplikovat dopravu na průtahu městem. Nutno ale myslet na omezení i v centru. Zpravodajský přehled Českého rozhlasu Zlín je za námi. Další zase za půl hodiny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jak už víme, další tropický den je před námi. Do pondělí vás, milí posluchači, vítá za celý tým taky Petr Uhřík. Moje pravidelné místo za mikrofonem a mixpultem zase po víkendu zabírám s přáním dobrého rána, když se bavíme o datu 29. června. A za chvíli doplním naše pravidelné kalendárium o několik zajímavých historických zastávek. Je 6 hodin, 5,5 minuty s filmovou písničkou připravená Helena Vondráčková.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Vítáme se do nového týdne. Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín k datu 29. června. Podíváme se do kalendária. Na dnešek připadá slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla. Svatý Petr je patronem rybářů, zámečníků, kovářů, svatý Pavel teologů a tkalců. V roce 1793 se narodil vynálezce lodního šroubu Josef Ressel. Technické znalosti talentovaného lesníka byly až neuvěřitelně široké, vynalezl totiž mimo jiné i lisovací válcový stroj, šroubový lis na víno a olej, válcový mlýn, ložisko bestření a mazání, pneumatickou listovní poštu a buzolu. Před 126 lety přišel na svět spisovatel a letec Antoine de Saint-Exupéry, autor Malého prince. O velké slávě svého díla se už ale nedozvěděl. V roce 1944 odjel do severní Afriky a znovu se pustil do létání jako člen výzvědné letky svobodných Francouzů. Z jednoho z průzkumných letů už se nevrátil. V roce 1917 se v Přerově narodil Josef Kainar, básník, textař, dramatik, hudebník a také fotograf a kreslíř. Jedno jeho dílo, textové i hudební, známe, myslím, všichni, píseň Sedmi krásky nad Brnem. Jednou větou rok 1963, tehdy proběhl první let československého zemědělského letounu Z-37 Čmelák. A na závěr letopočet 1985, kdy zemřel Jaroslav Dítl. Jeho seriály patřily k tomu nejvýraznějšímu, co kdy televize v Československu natočila. Kalendárium je kompletní, pokračujeme v regionu. Začíná sezóna letních táborů. V lesích u Hážovic na Vsetínsku vedoucí dokončují stavbu jednoho z nich. V lese na zelené louce stavějí několik týpí i obří kuchyni. Více nabídneme v reportáži už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Letně potěší i DJ Bobo, nebo chcete-li René Baumann, který se tímto hitem zařadil, ano, začal svou hvězdnou kariéru, když se vrátíme do roku 94. Ještě časomíra, za 4 minuty bude 6:45.

0: Hromada oloupaných smrkových kmenů, rozkopaná louka vedoucí s lopatami v rukou. V tropickém vedru staví na zelené louce v lesích u Hážovic na Vsetínsku letní tábor. Během několika dnů tu vyrostou indiánská týpí, velká polní kuchyně i celé táborové zázemí. Pojďme na návštěvu.
1: Kluci skládají tyče na týpí, rovné smrkové mladé kmeny, které jsou oloupané, které stavíme do kostry a ty jsou potom obalené plachtou, to je ten vlastní stan týpí.
2: Říká Tomáš Petružela, se kterým teď stojím u velké hromady, jsme na začátku louky, která bude už za pár dnů vypadat úplně jinak, protože tady začne tábor velkého hroma. Tady vpravo budou zmiňované týpí, před námi už je taky postavená velká kuchyně.
1: Tady tenhle obrovský stan, kterému říkáme šapko, neboli šapito. Současně je to prostor, kde se dá schovat před deštěm anebo i před tím sluncem.
2: Tady je velký hrnec, už tady taky nádobí věšáky na ešusy. Tady už se na takovém malém vařiči plynové ohřívá polévka. Staví se ale celá kuchyně.
3: Každý kuchař má nějakou svoji představu, jak by ta kuchyně měla být a zároveň máme nějaké už jako ustálené zvyky, jak jezdíme na stejné místo.
2: Vysvětluje mi Filip Mareš.
3: Vaří nám tu kuchař, který jako nějakou už míru toho komfortu vyžaduje.
2: Bylo důležité ty sporáky postavit do roviny.
3: Do roviny, aby vám třeba olej na pánvičce nestékal na jednu stranu. To je takové jako pro trpělivé povahy práce zrovna.
2: Je to taky nádobí, je tu nádržná pitnou vodu, barely s vodou. Už jsou tady také ešusy a tady jsou věšáky na ně. Tak ty přijdou kam?
3: Na stěnu, aby jsme je měli po ruce, aby se tady jako dodržovala základní hygiena, ať se ty ešusy pověsí vždycky po umytí, oschnou a jsou prostě, nejsou někde pohozené v týpí.
2: Jiří Tuhovčák teď dostal na starosti vybavení koupelny. Nejprve je ale potřeba celý ten prostor vyčistit. Kluci teď berou do ruky hrabě a dávají to do

0: Hromady. Jakub Šenkýř teď celý splavený rýčem vykopává hlubokou jámu. Tady bude záchod kluků. Jak to musí být hluboké?
1: No minimálně metr, ale už jsme tady kopali i záchod, který měl skoro 3 metry, aby jsme ho každý rok nemuseli kopat znova.
0: Tak, no, máte za sebou nějakých 70 cm. V tom horku to asi hlubší nebude.
2: I to je možné.
0: Co dalšího vás tady na táboře čeká?
2: Postavit týpí, to jsou indiánské stany, je jich 10, na každý patří 11 tyčí, 6-metrových.
0: Vysvětluje mi Filip Mareš, do čeho se vám vůbec nechce?
2: Asi vybavovat ty týpka na přesno, potom jakoby rozložení postelí a vnitřní plachty, aby vám netekla voda na hlavu.
0: Na co se nejvíce těšíte?
1: Na tu pohodu, na ten klid.
2: No a samozřejmě na skvělého kuchaře a jeho vytříbenou kuchyni. Za ty roky už máme totiž několik jako místních receptů, které vznikly tady. A protože jsme v údolí potoka Studený, tak tomu říkáme Studené, Šule, Kule a podobně. Za těch 35 let, co se tu jezdí, tak už se tu vyvinulo kdeco.
0: Říkají vedoucí tábora Velkého Hroma, který začíná v Hážovicích na Vsetínsku 4. července. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
4: Začalo léto, teploty stoupají a tak bychom měli věnovat pozornost našim zahradám. Jak o ně pečovat, aby jim horko co nejméně ublížilo? Na to se v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín budu ptát Františka Václavíka, školitele Českého zahrádkářského svazu. Uslyšíme se 29. června a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Františkem Václavíkem i s vámi se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za 8 minut bude 6:30. Další informace se týkají počasí, tak si hned poslechneme, jak se projeví úvod nového týdne. Předpověď na několik příštích dnů má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Nejdřív nás bude zajímat současný stav a případné ohlédnutí k proběhlé noci, jestli byla tropická.
1: Tak ty nejnižší hodnoty se nám pohybovaly od 25 stupňů na kopcích až po 15 stupňů v údolích. A co se týká aktuálních teplot, tak ty se nám teďka pohybují nejčastěji od 23 do 18 stupňů a na kopcích je to už spíš kolem 24 stupňů. Máme malou oblačnost, jasno nebo skoro jasno, vítr ten je převážně slabý, proměnlivý, do 15 km za hodinu.
0: Jak bude pondělí u nás ve Zlínském kraji probíhat až do západu slunce? Je před námi další horký letní den?
1: Ano, ty nejvyšší teploty očekáváme od 35 do 38 stupňů. Ráno a dopoledne malá oblačnost, jasno až polojasno, potom odpoledne a večer nám může začít růst kupovitá oblačnost a je tam drobná šance na tvorbu izolovaných přeháněk, případně bouřek. Vítr ten nám bude vát slabý, proměnlivý, během dne potom spíše budou převažovat severní směry do 15 km za hodinu a v těch bouřkách by nám ale mohl ten vítr přechodně zesílit.
0: Ještě nás zajímá biozátěž na dnešek.
1: Tak ta je na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: Hned pokračujeme dál vyhlídkou na zítřek. Jaké pro nás máte zprávy na úterý?
1: Tak tu noc ještě na některých místech může být zvětšená oblačnost s doznívajícími srážkami, případně i nějakou bouřkou. Postupně by nám ale mělo začít ubývat oblačnosti na polojasno až jasno, ty nejnižší teploty od 21 do 18 stupňů. Přes den ještě ze začátku taky polojasno až skoro jasno. Potom během odpoledne, ale hlavně teda v těch večerních a nočních hodinách očekáváme přibývání kupovité oblačnosti a je možné, že se nám tam mohou vyskytnout lokálně přehánky, případně bouřky, ty nejvyšší teploty očekáváme od 31 do 34 stupňů. Vítr nám bude vát na některých místech slabý, jinak spíše bude vát mírný, severovýchodní až severní do 20 km za hodinu.
0: Další dny už budou, jak od vás víme, teplotně jinde. Nahledněme ještě do prostřed týdne, kam se posuneme ve středu, ve čtvrtek.
1: Tak ve středu tam ty nejvyšší teploty očekáváme nejčastěji od 27 do 31 stupňů, ty nejnižší od 20 do 16 stupňů. V noci a ráno spíš by mělo převažovat nějaké polojasno a přes den potom nějaká větší oblačnost a je šance, že na většinu území by se nám od západu mohl rozšířit občasný déšť nebo přehánky, mohou se tam vyskytnout i bouřky a vypadá to, že potom později večer by mohly ty srážky i oblačnost začít ubývat. No a čtvrtek, tam takové převážně polojasno, jenom na přechodně může být oblačno a je tam drobná šance na tvorbu přeháněk. Ty nejnižší teploty od 17 do 13 stupňů, ty nejvyšší od 24 do 28 stupňů.
0: Na závěr nám ještě prosíme, Andreo, řekněte o teplotní historii 29. června. Jaké rekordy toto datum přineslo do Zlínského kraje?
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1928, kdy jsme na stanici Branky naměřili 3,2 stupně Celsia a maximum máme z roku 1917, 35 stupňů a na stanici Luhačovice.
0: O počasí je to prozatím všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkuji, hezky den naslyšenou.
0: Za 4 minuty bude 6:30.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu Matěj Neradilek. Zo Zlín, Ostrava a Praha letos společně pečují o dvě mláďata supa hnědého a jedno mládě supa mrchožravého. Ti patří mezi nejohroženější ptačí druhy na světě. Díky spolupráci odborníků mohou každoročně odchovat více mláďat, než kdyby postupovali samostatně. Odchov supů je přitom mimořádně náročný. Samice snášejí pouze jedno vejce a chovatelé proto využívají náhradní pěstounské páry i speciální loutky při krmení mláďat, aby si ptáci nezvykli na člověka. V okolí místní části Uherského Brodu Těšova vznikly dva nové biokoridory. Na rozloze téměř 3,5 hektaru zahradníci vysadili na 800 stromů, více než 1800 keřů a založili také pásy luční vegetace. Nové prvky vytváří vhodné podmínky pro volně žijící rostliny a živočichy a pomáhají tak podporovat biodiverzitu. Průměrný věk matek v Jihomoravském kraji dosáhl loni 31,8 let, což je meziročně nárůst o 0,2 roku. Podobně vzrostl i průměrný věk otců, ten byl loni téměř 35 let. Nejstarší matce v kraji bylo 50 let, nejstaršímu otci pak 67 roků. Vyplývá to z dat, která zveřejnil Český statistický úřad. Před 25 lety měla matka při porodu v průměru skoro o 5 let méně než dnes. Liší se i věk matky podle rodinného stavu. Vdané ženy mívají děti později než ty svobodné. Matky také mají méně dětí. Fotbalisté Kanady porazili Jihoafrickou republiku 1-0 a postupili do osmifinále mistrovství světa. Jejich soupeřem bude vítěz zítřejšího utkání Nizozemsko-Maroko. Dnes ráno a dopoledne očekáváme v našem kraji jasno až polojasno, odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby přeháněk a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů. Aktuální teploty 26 až 17, nejvýše naměříme 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Holešově na Kroměřížsku v ulici Palackého opravují povrch komunikace. Projíždí se kyvadlově a doprava je řízena semaforem. Počítejte se zdržením. A to už byla poslední informace z krátkých zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď naše vysílání pokračuje dál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Všem za volantem posílá přání klidné jízdy taky Petr Uhřík a dalším probuzeným posluchačům na dobré pondělní ráno písničku Petra Muka. Dnes je 29. června, svátek si užijí Petr s Pavlem, jenom připomínám stav kalendáře. Na hodinách máme 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5 minut 6:45. Příjemné vstávání do pondělí 29. června přeje Český rozhlas Zlín a pokračujeme letně. Z Otrokovic i Starého Města mohou letos 6x týdně vyrazit lidé přímým vlakem až k Jadranu. Stejně tak můžou cestovatelé po železnici bez přestupování vyjet i do dalších atraktivních míst. Kam, to vám řekneme přesně 10 minut před půl osmou. Po 11. hodině se můžete těšit na poradnu, tentokrát o zahradničení. Co potřebují zahrady v létě nebo jak správně zalévat, poradí František Václavík z Machové na Zlínsku, který je odborným instruktorem Českého zahrádkářského svazu a odpovídat bude i na vaše dotazy. Já za chvíli přidám počasí, krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45. Jak vidí meteorologové, úvod nového týdne si řekneme teď. Krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: U nás ve Zlínském kraji se momentálně pohybují mezi 17 a 26 stupni. Ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne vítr severních směrů, rychlost do 4 metrů za sekundu. U toho máme zpočátku většinou dobré rozptylové podmínky. Přes den by se měly dostat až na velmi dobré, ovšem biozátěž ta je vysoká, vzhledem k teplotám platí trojka.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Majitelé psů v Česku budou mít od 1. července od středy novou povinnost. Své mazlíčky budou muset zapsat do státní centrální evidence. Kolik na to budou mít času, jak psa zapíšou, kolik to bude stát, řekneme si všechno za chvíli.

0: Máme 29. června. Od 1. července, od středy, začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Spustí ji Ministerstvo zemědělství. V databázi budou identifikační údaje o psech i jejich majitelích. Ti mají od července povinnost svého psího mazlíčka do státní databáze zaregistrovat. Bez registrace hrozí pak chovatelům pokuty od 50 do 300 tisíc korun.
1: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďkon je asi ve dvou registrech.
2: Říká v pražských Rýgrových sadech Aneška, která tu venčí svého psa.
1: Člověk nevěděl kam a když by byl teda jeden nějaký velký, tak asi by to bylo fajn.
2: Povinnost očipovat psy měli jejich majitelé už od roku 2020. Zmiňované registry, které fungují teď, nejsou propojené a práce s nimi je proto komplikovaná, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: A nejsou to státní registry, ale soukromé. Proto je podle veterinárního zákona nezbytné, aby chovatel nechal svého psa zaregistrovat do celostátní evidence CEP.
2: O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr Šebestián.
3: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě.
2: Evidence tedy podle něj bude kompletní do 3 let. Registrace vyjde majitele podle veterinářů na nižší stovky korun. Systém bude provozovat Komora veterinárních lékařů, říká její prezidentka Petra Šinová.
4: My jsme připraveni, spíše nám to bude ubírat samozřejmě čas, který my potřebujeme věnovat na léčení a preventivní péči o naše vlastně klienty, o jejich mazlíčky. Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
2: Na povinnosti veterinářů a majitelů psů dohlédne státní veterinární správa. Ta zatím velké kontroly v červenci neplánuje. Registr ale využije při kontrolách tzv. Psích množíren, říká ředitel státní veterinární správy Zbyněk Semerát.
5: Přijde nějaký podnět, tak se podíváme do té databáze, uděláme si výpis všech psů, který má chovatel a už s tím půjdeme k němu a budeme stotožňovat, jestli je to pravda, není to pravda.
2: Při odběru štěňat pak podle Semeráda noví majitelé můžou po chovateli žádat potvrzení o registraci v databázi a bez něj si štěně nebrat.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Řidiče ve Zlíně čekají omezení v ulici Vodní, kterou město začne od dneška kompletně rekonstruovat. Vsetín schválil pravidla pro reklamu v ulicích. Záchranáři apelují na rodiče, aby důsledně dohlíželi na děti při koupání. Dnes bude v regionu z rána jasno, později přibude oblačnosti a ojediněle hrozí taky přehánky či bouřky. Naměříme až 38 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem. Ulice Vodní ve Zlíně dostane během letních prázdnin nový asfaltový povrch, opraví se šachty i obrubníky a přibude nové vodorovné dopravní značení. Práce začnou dnes a potrvají do 19. července. Po celou dobu bude úsek mezi ulicemi Dlouhá a Zarámí průjezdný pouze jedním směrem. Řidiči budou do ulice Vodní výjíždět z ulice Dlouhá a výjíždět přes okružní křižovatku na ulici Gahurova.
3: Městská hromadná doprava bude po dobu rekonstrukce zachována. Pouze zastávka ve Vodní ulici se dočasně posune směrem k ulici Gahurova. Po dokončení oprav ulice Vodní se stavební práce přesunou do ulice Zarámí, která se kvůli obsluze budoucího vlakového nádraží upraví na obousměrný provoz. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
2: Ve Vsetíně schválili nový manuál, který má pomoci omezit takzvaný vizuální smog, stanovuje pravidla pro umisťování reklamních poutačů, cedulí a dalších prvků ve veřejném prostoru. Cílem je zpřehlednit vzhled ulic, náměstí i dalších prostranství a sjednotit jejich podobu. Co konkrétně manuál přináší, říká mluvčí vsetínské radnice Jana Rašková.
4: Manuál přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovala charakter veřejného prostoru. Jeho součástí jsou také inspirativní příklady dobré praxe i ukázky nevhodných řešení.
2: Záchranáři letos evidují první výjezdy k tonoucím dětem v zahradních bazénech. Apelují proto na rodiče, aby potomky nenechávali bez dozoru. Neměli by spoléhat jen na nafukovací pomůcky, jako jsou například kruh nebo křidélka. Nejdůležitější je totiž přítomnost dospělého člověka, protože dítě při tonutí nekřičí, jak vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
5: Prostě dítě, pokud má nějakou aktivitu a něco dělá, tak vždycky u toho vydává nějaké zvuky nebo vytváří prostě nějaký hluk, který je dobrý a který je v pořádku. Jakmile ten hluk utichne a to dítě je potichu, tak většinou je něco špatně. Takže tady bychom měli zbystřit smysly a dávat velký pozor a samozřejmě zase to, co nejdřív rozpoznat.
2: Trosek zřícených budov po zemětřesení ve Venezuele se během víkendu podařilo zachránit nejméně 33 přeživších. Oznámila to tamní prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Mezi zachráněnými jsou podle stanice BBC i dva 11-letí chlapci. Francouzským a americkým záchranným týmům se ze sutin i 4 dny po zemětřesení podařilo vyprostit taky otce s 16-letým synem. Podle svědků z místa jsou v nejvíc zasažené oblasti La Guaira desítky budov, ve kterých po přeživších ještě nikdo nepátral. Pohřešovaných jsou 10 000. Potvrzených obětí je 1450.
0: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přehánek a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů. Aktuální teploty mezi 26 a 17 stupni. Nejvýše naměříme 35 až 38 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 49 u Lípy na Zlínsku bourala dvě osobní auta. A taková byla zpravodajská relace Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme dobré ráno nejen na silnice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Venku už máme znovu jasné náznaky, že léto pořádně přižhaví, tak snad nám bude, milí posluchači, společně fajn. Zdravím všechny probuzené do pondělí, dnes je 29. června, svátek oslaví Petr s Pavlem, za chvíli už se budeme věnovat příjemným úskalím domácího moravského nářečí. Cenou pro vítěze je kniha Příběhy stromů, mapující Zlínský kraj v letech 1918 až 2018, věnuje Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Kroměříži. Michal Tučný ještě před naší slovní hrou zaspívá o Mexiku, Petr Uhřík přeje pohodu na startu nového týdne. Je 7 hodin 5 a půl minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: nám to Michal Tučný pěkně rozehrál. Je pondělí 29. června, 7 hodin 9,5 minuty. Ani dnes nemůže chybět pravidelná ranní soutěž s názvem Jak se u nás mluví. Tak si, milí posluchači, pokud chcete, nachystejte telefony. Já už jenom připomenu, dnes hrajeme o knihu Příběhy stromů. Věnuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Ať se daří.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
0: V soutěži Jak se u nás mluví pro vás mám právě teď jedno slovo, které se užívá v Brumově Bylnici. Hádanku si připravila paní Alena. Já už sahám po telefonu, abych zjistil, kdo se té otázky zúčastní aktivně. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, dobré. Já se rád aktivně zúčastním.
0: A kdo pak tam je?
2: Jirka z Trnavy, tak jak předevčírem.
0: Ano, tak pane Jirko, zkusíme otázky, jenom se ještě zeptám, před námi je další tropický den, jak zvládáte ty extrémní teploty?
2: Zvládám to, celý barák mám zadeklovaný přes celý den a otvírám to tak v 11 v noci.
0: Mhm. Tak to máme
2: tak nějak. A to trochu se ochladilo, takže teď tu máme, já nevím, 25,5 stupňa.
0: No to je krása, to je příjemné.
2: Je.
0: Jo, rozumím, tak každý děláme, co můžeme. Ono se to má už za pár dnů trošku změnit, ty teploty, tak si snad odpočineme od horka. No ale pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připravený, tak pouštím, ano, pouštím zadání.
2: Vždy připraven.
0: Dobře.
3: Víte, co je u nás v Brumově? Kotrna?
0: Vždy připraven mi, ano.
2: Kotrna,
0: něco
2: říká, to je králík.
0: Něco říká. Kotrna, to slovo nás zajímá. A vy říkáte, že je to králík, ani...
2: To je králík.
0: Ani vůbec prostě neváháte, říkáte, je to králík. A
2: jo.
0: Ano? Tak, takže...
2: Já jsem

0: kočku, mám kocůra.
1: Víte co, když byli, ano, když byli děti malé, moje, tak jsme doma taky měli křečka, morče, králíka, zakrslého rybičky, psa, takže opravdu veselo. No,
0: a... Jo, my taky, no, to jsme taky měli, jak se to jmenovalo, ta činčila, to jsme měli
1: ještě, dvě ano. No a když jste zmínil ty starší časy, tak to si pamatujeme, že jezdil po dědině koškař.
0: Ano,
1: a vyčiněné nebo nevyčiněné košky, že za 5 korun, nebo kolik se to tenkrát dávalo za králíka, jo?
0: Tehdy za po 5 koruně to se dávalo na takové ty dřevěné ohlety, jako se někde urezalo a se to nevyčinilo, ale to se usušilo.
1: Usušilo, ale ano, potom už, ano. Tak jo, tak to máme králíka jako dnešní hlavní téma soutěže. Vy jste v ní, pane Jirko, obstál, takže máte hezkou knihu od nás, ano?
0: Mám ho ještě v mražáku, mám zmraženého, ale to není kotrna, to je kotrna Číňan.
1: Dobře, máte zásoby. Tak jo, dnešní kolo uzavíráme a vy jenom prosím chvilinku vydržte na telefonu, ať si můžu zapsat potřebné, ano?
0: Ano, držím.
1: Tak, hezký den, mějte se, nashledanou.
0: Děkuji vám taky a všem posluchačům.
2: Český rozhlas Zlín,

0: 7 hodin 17 minut v kalendáři pondělí 29. červen a projdeme si aktuality, které mi do studia posílají meteorologové. Krátkou předpověď otevírám jako vždycky ranním náhledem na Zlínský kraj.
1: Počasí.
0: Tak si všímám, že se momentálně pohybujeme v rozpětí poměrně širokém mezi 19 a 27 stupni. Když se podívám do celkové předpovědi ráno a dopoledne, očekáváme jasno až polojasno,

0: odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přehánek a bouřek. Nejvyšší dnešní teploty 35 až 38 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, během dne severních směrů, rychlost nepatrná do 4 metrů za sekundu. U toho máme teď z počátku dne většinou dobré rozptylové podmínky, přes den by mohly být až velmi dobré, ovšem biozátěž vysoká, na hodnotě 3.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Z Otrokovic i Starého Města na Uherskohradišťsku mohou letos hned 6x týdně vyrazit lidé přímým vlakem až k Jadranu. Stejně tak můžou cestovatelé po železnici bez přestupování vyjet i do dalších atraktivních míst. Kam, to vám všechno řekneme za okamžik, a to s reportérkou Michálou Kočendovou.
2: Farář poutního místa Štípa, František Sedláček, dostal od papeže titul kaplán jeho svátosti, neboli monsignor. Co pro něj toto ocenění znamená? A změní nějak jeho kněžskou službu? O tom si s monsignorem Františkem Sedláčkem budeme povídat už 30. června. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: perfect day. Půl osmé bude za 7 minut. Cestování vlakem je pro mnoho lidí v létě příjemný a pohodlný způsob dopravy do zajímavých dovolenkových destinací. Lidé ze Zlínského kraje můžou letos vjet třeba až k Jadranu. Polský dopravce totiž ve spolupráci s Českými drahami vypravuje vlaky do Chorvatska a do Slovinska. Podrobnosti teď představí naše reportérka, tedy reportérka Českého rozhlasu Zlín, Michaela Kočendová. Zdravím tě, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na úvod si řekněme, odkud a kam konkrétně tedy můžou lidé vlaky jet?
1: Minulý týden, tedy v pátek 26. června, začaly jezdit takzvané Adriatic Expressy. Ty míří z Varšavy přes Česko dále na jih. Ve Zlínském kraji zastavují v Otrokovicích a ve Starém městě u Uherského Hradiště. Poté pokračují přes Vídeň do Slovinska a do Chorvatska. Konečnou mají v oblíbené dovolenkové destinaci Rijeka. Nejde sice o úplnou novinku, v loni ale tyto vlaky jezdily pouze 4x týdně. Letos se jejich nabídka rozhodla. Zrůstá o další 2 spoje každý týden. Nově se navíc v Lublani část vlaku oddělí a cestující doveze poprvé také do slovinského přístavního města Koper.
0: To důležité, kdy tyto vlaky jezdí?
1: Každý den, kromě soboty, a to až do konce srpna, z Otrokovic má pravidelný odjezd minutu před 8 večer, ze Starého města o 12 minut později. Do Rijeky i do Koperu by měl vlak přijet další den dopoledne kolem 10. hodiny. Naspět jezdí kolem 7. hodiny večer a do Zlínského kraje se vrací další den před 8. hodinou raní.
0: Jaký je o tyto vlaky zájem a kolik za ně lidé zaplatí?
1: Zájem je značný, a to zejména o ty lůžkové vozy, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: Zájemcům o cestu určitě doporučujeme včasný nákup jízdenky. Zakoupit mohou buď místo k sezení nebo místo v lehátkovém kupé. Jak je při hledání v e-shopu patrné, tak největší zájem je právě o lehátkové vozy, které jsou už z velké části během prázdnin vyprodané.
1: Co se týče ceny při koupí jízdenky s alespoň několika denním předstihem zaplatí lidé z Otrokovic i ze Starého města do Rijeky lehce přes 1700. Místo v lůžkovém vagonu je pak výjde bezmála na 3000. Do Koperu výjde jízda výrazně levněji. Při včasném pořízení, tedy alespoň pár dnů před jízdou, lze jízdenku sehnat za 866 korun.
0: A co cestování vlakem do dalších zajímavých destinací?
1: I přes léto se lidé z Otrokovic a Starého města u Uherského Hradiště dostanou přímým spojem do dalších turistických oblíbených měst. Jednou denně jezdí vlak do maďarské Budapešti, hned 4x pak do polského Krakova či Katovic, přes který si ve 3 případech prodlužuje cestu až do hlavního města Varšavy. Denně se dá vlakem dostat i do rakouského Grácu neboli Štýrského Hradce.
0: K Jaderskému moři, do Budapešti nebo do Krakova můžou v létě cestovatelé ze Zlínského kraje vyrazit přímými vlakovými spoji. Detaily k tomu jsme teď probrali s reportérkou Michaelou Kočendovou, které děkuju a přeju hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Z Českého rozhlasu Zlínu jenom připomenu, že je pondělí 29. června za 3,5 minuty půl osmé. Matěj chystá nové zprávy, mezitím ještě zpívá Naďa Urbánková.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A ty má Matěj Neradilek. Pěkné pondělí. Začíná sezona letních táborů. Jeden z nich vyrůstá v lesích u Hážovic na Vsetínsku. Táborníci tam právě staví indiánská týpí, polní kuchyni i kadibutky. Na stejné místo do údolí potoka Studeného se vrací už 35 let. Letní prázdniny bude mít ve Zlínském kraji téměř 80 tisíc žáků, zatímco pro ně znamenají dvouměsíční volno, na řadě škol začíná stavební ruch. Zlínský kraj letošní volno pravidelně využije k opravám a modernizaci školních budov i vybavení. V tureckém Istanbulu se dnes sejdou parlamentní lídři členských států NATO. Zasedání se koná týden před klíčovým summitem v Ankaře. Předsedové parlamentů budou diskutovat o bezpečnostních otázkách, spolupráci v oblastech obrany i parlamentní diplomacii. Česko zastupuje předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS i šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. První zápas play-off mistrovství světa vyhrála Kanada. Gólem v nastaveném čase porazila 1-0 Jihoafrickou republiku a postoupila tak do osmifinále. Dnes ráno a dopoledne očekáváme v našem kraji jasno až polojasno, odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přehánek a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů, aktuální teploty 27 až 19 stupňů, nejvýše dnes 35 až 38 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Právě probíhající slovácké léto v Uherském Hradišti může v těchto dnech komplikovat dopravu na průtahu městem, nutno ale myslet i na omezení v centru. Slyšeli jste krátké zprávy, teď dobré letní ráno přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli pokračujeme kulturou, podíváme se na akce, které doprovodí úvod nového týdne. Příjemné letní ráno si přejeme do pondělí 29. června. Teď je 7:30, 2,5 minuty.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos.

0: Za 5 minut, 7:45, posloucháte Český rozhlas Zlín, přejeme si dobré pondělní ráno a jdeme za kulturou. I dnes pokračuje festival Slovácké léto. Na kolejním nádvoří v Uherském Hradišti se tak dnes od 17 hodin můžete podívat na divadelní krimi parodii na motivy hry Williama Shakespeara s názvem Den blbec. Od 6:30 vystoupí na pódiu Jarošovského pivovaru zlínská kapela Focus Rock a na stage České zbrojovky zahraje od 20 hodin slovenská kapela Iné kafé. Ve Zlíně odstartovala Mise do vesmíru. Interaktivní výstava s názvem Kosmo nabízí v obchodním centru Zlaté jablko 15 stanovišť nabízejících zábavné i naučné aktivity pro děti i dospělé. Mezi nimi třeba vesmírný fotopoint, maketu mezinárodní vesmírné stanice anebo tvořivé dílničky. Výstava je přístupná vždy v době otevření obchodního centra, a to od 9 do 21 hodin, bude k vidění až do 20. července. Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně zve na přehlídku bakalářky a diplomky 26, která představí závěrečné práce studentů a studentek. Přehlídka se uskuteční do 3. července v 75. budově továrního areálu ve Zlíně. Doprovodná výstava Hlasy BD26 bude současně probíhat v galerii G18.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Teď je přesně 7:45. Zajímají nás další teplotní posuny, letní zprávy od meteorologů, no proto už se dívám do aktuální předpovědi.
1: Počasí.
0: Ještě nejdřív projdu sloupec čísel, která popisují momentální stav regionu. 22 stupňů je v Kroměříži, 23 ve Starém Městě, ve Vizovicích, Bojkovicích, Luhačovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. Když se podíváme do Holešova, tak tady je to 26 stupňů, stejně tak má Kateřinice Ojčná. 24 stupňů Bystřice pod Hostýnem a Zlín, Ruška Hostýnské vrchy prozatím vede se 27 stupni, Hošťálkové ve Valašském Meziříčí, ve Valašské Sednici a v Horní Bečvě je to 21 stupňů. 20 vidím ve Štítné nad Vláří a 19 ve Vsetíně. Celková předpověď nám říká, že ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne potom postupný růst kupovité oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Nejvyšší dnešní teploty 35 až 38 stupňů. Povane slabý proměnlivý, během dne vítr severních směrů rychlostí do pouhých 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď většinou dobré, přes den by mohly být až velmi dobré, aby jeho zátěž vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Fotbalová a zábavná akce s názvem Penaltový král, ve které jde o to najít nejúspěšnějšího exekutora pokutových kopů mezi širokou veřejností, má za sebou své druhé krajské kolo. V Jasené na Zlínsku u toho bylo o víkendu i několik hvězdných hostů. Více si řekneme za chvíli.
2: Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Akce Penaltový král má za sebou druhé krajské kolo, tentokrát ve Zlínském kraji v obci Jasená. O víkendu tam v elitní kategorii soutěžilo 125 střelců a střelkyň o trofej, a to, kdo v soutěži zůstane jako poslední a kdo tedy promění nejvíce pokutových kopů. Přímo v akci byli i bývalý český reprezentant Petr Jiráček a současný útočník a kanonýr ligového Zlína Tomáš Poznar.
1: Čekal jsem častokrát třeba na pohyb golmana, nebo pak se mi třeba, když čekal, tak se mi přitáhl. Musím říct, že jsem jako samozřejmě chtěl dát vždycky všechny ty penalty, nechtěl jsem si hlavně udělat taky ostudu, že, abych vypadl brzo. Jak se ještě střílejí golmani, tak člověk ho nemůže ani tak moc jako načíst některého a bylo jich tam hrozně moc šikovných, snažili se všichni. Ale jo, tak zkušenosti nějaký s tím mám. A samozřejmě jsem chtěl i párkrát jako pro lidi, tak jsem na to někdy jako dloubnul. Párkrát to vyšlo, párkrát ne.
2: Popisuje zlínský útočník Tomáš Poznar, který pro pobavení diváků v Jasené párkrát zkusil legendární panenku. Několikrát mu i vyšla a dlouho se držel mezi nejlepšími. Nakonec ale možná i ze solidarity k ostatním skončil šestý ze 125 účastníků. Ze soutěže jak jeho, tak bývalého reprezentanta a mistra ligy z Plzní Petra Jiráčka nakonec vyřadil nejmladší z golmanské dvanáctky. 19letý Adam Číš přímo z Jasené.
3: Dostal jsem od nich aj dost gólů, takže jsem to potom chytl, to už bylo takový plus jenom, ale byl jsem nadšený z toho. Peťa to uměl a Poznýho jsem potom už načetl. Já už jsem to věděl, kam to půjde, tak jsem tam šel a vyšlo to.
1: Musím říct, že kluci brankáři dneska vlastně velcí vítězové, protože obrovské vedro, tolik skoku, kolik tady udělali, jsem říkal, aby to tam někdo z nich počítal, protože to je obdivuhodné.
2: Chválil Tomáš Poznar brankáře, kteří si samozřejmě své zákroky počítali. Domácí Adam Číš z nich byl nejúspěšnější a za celý den v 35-stupňovém horku pochytal 23 penalt.
3: Penalty jsem takto chytal aj tolik, ale v tom horku se to jako nedalo. Je to moc na mě. Už to šlo i potom poznat, nechytl jsem potom jako v podstatě nic celou dobu, delší dobu teda.
2: Nakonec ale vychytal nejen oba dva zmíněné profíky a hvězdné hosty, ale i dva střelce z posledních tří. A jakožto domácímu brankáři diváci často fandili mnohem víc než střelcům. Tím se ale 19letý Adam Číš v brance nenechal rozhodit.
3: Ne, úplně v pohodě. Já jsem hrával, nebo hraju fotbal, takže jako vím, jak to takto chodí. Já jsem nadšený, jenom nadšený.
2: A nadšený byl i samotný zlínský kanonýr Tomáš Poznar.
1: Hlavně skvělá akce, lidi se bavili. Taková hezká parta tady byla, takže jsem šťastný, nebo jsem rád, že jsem tady mohl být. Jo, já tady jako vlastně pár lidí znám, zase ne. Mají hezký areál a díky tomu ta atmosféra, nebo ta akce má ještě takový větší význam, takovou atmosféru hezkou, jako, tak je to také příjemné. Jsem rád, vyhrál to místní kluk tady. Všichni z toho měli obrovskou radost, byla hezká atmosféra. Všechno super.
2: Domácí totiž nebyl jen vítěz mezi brankáři, ale také mezi střelci. Jan Zicha skončil až ve 24. kole, kdy oba jeho konkurenti ve finále své penalty nedali. A on tak mohl na domácí půdě v Jasené za obrovského aplauzu získat titul penaltového krále Zlínského kraje. Další krajská kola jsou na programu příští víkend v sobotu v Olšanech u Prostějova a v neděli v Vukvaldách. Z Jasené Adam Kudet, Český rozhlas.
4: Řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Zlínském kraji padaly teplotní rekordy. Nové biokoridory u Uherského Brodu nabízí útočiště pro volně žijící rostliny a živočichy. Od července mají majitelé povinnost zapsat své psy do nové centrální evidence psů. Dnes bude v regionu z rána jasno, později přibude oblačnosti a ojediněle hrozí taky přehánky či bouřky. Naměříme až 38 stupňů. Matěj Neradělek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Na všech 12 stanicích v Zlínském kraji meteorologové v neděli naměřili teplotní rekordy. Na třech z nich pak padly absolutní maxima. Nejtepleji bylo v Holešově na Kroměřížsku. Rtuť teploměru tam vystoupala na 37,3 stupně Celsia. Absolutní staniční rekord byl pak překonaný i ve Strání na Uherskohradišťsku nebo v Rožnově pod Radhoštěm, kde meteorologové naměřili 36,2 stupně Celsia. Dosavadní maximum z 15. srpna roku 1952 tam bylo o 0,2 nižší. Teploty kolem 37 stupňů by ve Zlínském kraji měly přetrvávat i dnes. V okolí místní části Uherského Brodu Těšova vznikly dva nové biokoridory. Na rozloze téměř 3,5 hektaru zahradníci vysadili 830 stromů a více než 1800 keřů. Založili také pásy luční vegetace. Nové prvky vytváří vhodné podmínky pro volně žijící rostliny a živočichy a pomáhají tak podporovat biodiverzitu. Pokračuje mluvčí uherskobrodské radnice Ellen Sladká.
4: Biokoridory propojují stávající krajinné prvky v okolí Bánovského potoka a řeky Olšavy a doplňují chybějící části územního systému ekologické stability. Jejich vybudování stálo 4 miliony korun, veškeré náklady pokryla dotace z operačního programu životního prostředí.
2: Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr spustí ministerstvo zemědělství více než 6 let po zavedení povinného čipování psů. O zápis do registru musí majitel psa požádat veterináře. Ten bude mít povinnost do 7 dnů zápis udělat. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
5: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře.
2: Letecká služba policie ani po 8 letech nedostala plánované nové vrtulníky. Při kontrole na ministerstvu vnitra to zjistil Nejvyšší kontrolní úřad. Lehké vrtulníky mají sloužit k zajištění 24-hodinové pohotovosti pátrací a záchranné služby. Další dva vrtulníky pak měla letecká služba policie využívat k přepravování speciálních jednotek. Rezort tak podle mluvčí úřadu Hany Kadečkové nesplnil letitý cíl, který prezentoval hned v několika koncepcích.
6: Kontrola NKÚ ukázala, že ještě v prosinci 2025 ministerstvo vnitra, pod které letecká služba spadá, tyto vrtulníky nemělo k dispozici. Kontrola dále ukázala, že hangár na hlavní základně letecké služby v Praze je již 20 let v havarijním stavu.
3: Počasí.
2: Dnes ráno a dopoledne očekáváme v našem kraji jasno až polojasno, odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů, aktuální teploty 27 až 19 stupňů, nejvýše se dnes budou pohybovat mezi 35 až 38 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se tvoří kolony vozidel. Z důvodu rekonstrukce křižovatky hrozí dopravní kolaps. Dopravu zde řídí policie. A po zprávách zdravíme všude tam, kde posloucháte ranní Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Začíná sezona letních táborů. V lesích u Hážovic na Vsetínsku vedoucí dokončují stavbu jednoho z nich. V lese na zelené louce staví několik týpí i obří kuchyni. Více v reportáži už za chvíli a pak se budeme věnovat jedné zajímavé osobnosti. Měl nadání vcítit se do tajů přírody a vidět v ní, co jiní nevidí. Chtěl být lesu co nejblíž a stát se lesníkem. Osud ale Stanislava Lolka předurčil k tomu, aby byl skvělým malířem. Víc uslyšíme v dalším pokračování cyklu Rodáci známí neznámí před 9:30. Teď je 8 hodin 5,5 minuty, příjemné pondělní ráno dál přeje Petr Uhřík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut, to je pondělí 29. června, do kterého se stále na vlnách Českého rozhlasu Zlín vítáme. Hromada oloupaných smrkových kmenů, rozkopaná louka a vedoucí s lopatkami v rukou. Lopatami možná je přesnější. V tropickém vedru staví na zelené louce v lesích u Hážovic na Vsetínsku letní tábor. Během několika dnů tu vyrostou indiánská týpí, velká polní kuchyně i celé táborové zázemí.
1: Kluci skládají tyče na týpí, rovné smrkové mladé kmeny, které jsou oloupané, které stavíme do kostry a ty jsou potom obalené plachtou, to je ten vlastní stan týpí.
2: Říká Tomáš Petružela, se kterým teď stojím u velké hromady, jsme na začátku louky, která bude už za pár dnů vypadat úplně jinak, protože tady začne tábor velkého hroma. Tady vpravo budou zmiňované týpí, před námi už je taky postavená velká kuchyně.
1: Tady tenhle obrovský stan, kterému říkáme šapko, neboli šapito, současně je to prostor, kde se dá schovat před deštěm anebo i před tím sluncem.
2: Tady je velký hrnec, už tady taky nádobí věšáky na ešusy. Tady už se na takovém malém vařiči plynovém ohřívá polévka. Staví se ale celá kuchyně.
3: Každý kuchař má nějakou svoji představu, jak by ta kuchyně měla být a zároveň máme nějaké už jako ustálené zvyk, jak jezdíme na stejné místo.
2: Vysvětluje mi Filip Mareš.
3: Vaří nám tu kuchař, který jako nějakou už míru toho komfortu vyžaduje.
2: Bylo důležité ty sporáky postavit do roviny.
3: Do roviny, aby vám třeba olej na pánvičce nestékal na jednu stranu. To je takové jako pro trpělivé povahy práce zrovna.
2: Je to taky nádobí, je tu nádržná pitnou vodu, barely s vodou. Už jsou tady také ešusy a tady jsou věšáky na ně. Tak ty přijdou kam?
3: Na stěnu, aby jsme je měli po ruce, aby se tady jako dodržovala základní hygiena, ať se ty ešusy pověsí vždycky po umytí, oschnou a jsou prostě, nejsou někde pohozené v týpí.
2: Jiří Tuhovčák teď dostal na starosti vybavení koupelny. Nejprve je ale potřeba celý ten prostor vyčistit. Kluci teď berou do ruky hrabě a dávají to dohromady. Jakub Šenkýř teď celý splavený rýčem vykopává hlubokou jámu. Tady bude záchod kluků. Jak to musí být hluboké?
4: No minimálně metr, ale už jsme tady kopali i záchod, který měl skoro 3 metry, aby jsme ho každý rok nemuseli kopat znova.
2: Tak, no, máte za sebou nějakých 70 cm. V tom horku to asi hlubší nebude.
3: I to je možné.
2: Co dalšího vás tady na táboře čeká?
3: Postavit týpí, to jsou indiánské stany, jejich 10, na každý patří 11 tyčí, 6-metrových.
2: Vysvětluje mi Filip Mareš, do čeho se vám vůbec nechce?
3: Asi vybavovat ty týpka na přesno, potom jakoby rozložení postelí a vnitřní plachty, aby vám netekla voda na hlavu.
2: Na co se nejvíce těšíte?
4: Na tu pohodu, na ten klid.
3: No a samozřejmě na skvělého kuchaře a jeho vytříbenou kuchyni. Za ty roky už máme totiž několik jako místních receptů, které vznikly tady. A protože jsme v údolí potoka Studený, tak tomu říkáme studené šule, kule a podobně. Za těch 35 let, co se tu jezdí, tak už se tu vyvinulo kdeco.
2: Říkají vedoucí tábora Velkého hroma, který začíná v Hážovicích na Vsetínsku 4. července. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Další informace se týkají počasí, tak si hned poslechneme, jak se projeví úvod nového týdne. Předpověď na několik příštích dnů má pro nás připravenou meteoroložka Andrea Kvapilová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Jak bude pondělí u nás ve Zlínském kraji probíhat až do západu slunce? Je před námi další horký letní den?
1: Ano, ty nejvyšší teploty očekáváme od 35 do 38 stupňů. Ráno a dopoledne malá oblačnost, jasno až polojasno, potom odpoledne a večer nám může začít růst kupovitá oblačnost a je tam drobná šance na tvorbu izolovaných přeháněk, případně bouřek. Vítr ten nám bude vát slabý, proměnlivý, během dne potom spíše budou převažovat severní směry do 15 km za hodinu a v těch bouřkách by nám ale mohl ten vítr přechodně zesílit.
0: Ještě nás zajímá biozátěž na dnešek.
1: Tak ta je na stupni číslo 3, což je vysoká zátěž.
0: Hned pokračujeme dál vyhlídkou na zítřek. Jaké pro nás máte zprávy na úterý?
1: Tak tu noc ještě na některých místech může být zvětšená oblačnost, doznívajícími srážkami, případně i nějakou bouřkou. Postupně by nám ale mělo začít ubývat oblačnosti na polojasno až jasno, ty nejnižší teploty od 21 do 18 stupňů. Přes den ještě ze začátku taky polojasno až skoro jasno. Potom během odpoledne, ale hlavně teda v těch večerních a nočních hodinách očekáváme přibývání kupovité oblačnosti a je možné, že se nám tam mohou vyskytnout lokálně přehánky, případně bouřky, ty nejvyšší teploty očekáváme od 31 do 34 stupňů. Vítr nám bude vát na některých místech slabý, jinak spíše bude vát mírný, severovýchodní až severní do 20 km za hodinu.
0: Další dny už budou, jak od vás víme, teplotně jinde. Nahledněme ještě do prostřed týdne, kam se posuneme ve středu, ve čtvrtek.
1: Tak ve středu tam ty nejvyšší teploty očekáváme nejčastěji od 27 do 31 stupňů, ty nejnižší od 20 do 16 stupňů. V noci a ráno spíš by mělo převažovat nějaké polojasno a přes den potom nějaká větší oblačnost a je šance, že na většinu území by se nám od západu mohl rozšířit občasný déšť nebo přehánky, mohou se tam vyskytnout i bouřky a vypadá to, že potom později večer by mohly ty srážky i oblačnost začít ubývat. No a čtvrtek, tam takové převážně polojasno, jenom na přechodně může být oblačno a je tam drobná šance na tvorbu přeháněk. Ty nejnižší teploty od 17 do 13 stupňů, ty nejvyšší od 24 do 28 stupňů.
0: Na závěr nám ještě prosíme, Andreo, řekněte o teplotní historii 29. června. Jaké rekordy toto datum přineslo do Zlínského kraje?
1: Tak ta nejnižší hodnota je z roku 1928, kdy jsme na stanici Branky naměřili 3,2 stupně Celsia a maximum máme z roku 1917, 35 stupňů a na stanici Luhačovice.
0: O počasí je to prozatím všechno. Podrobnou předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Andrea Kvapilová. Děkujeme, mějte se hezky a zase brzy naslyšení.

0: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Začalo léto, teploty stoupají a tak bychom měli věnovat pozornost našim zahradám. Jak o ně pečovat, aby jim horko co nejméně ublížilo? Na to se v pondělní poradně s Českým rozhlasem Zlín budu ptát Františka Václavíka, školitele Českého zahrádkářského svazu. Uslyšíme se 29. června a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Františkem Václavíkem i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Stanislav Lolek patří k malířům konce 19. a počátku 20. století, kteří tvořili v duchu impresionismu. Narodil se sice na Šumpersku, ale velkou část svého života strávil v Uherském Hradišti. A právě tam pátrala po jeho životním příběhu Markéta Macháčková.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Stanislav Lolek měl k našemu kraji a k našemu městu velmi vřelý vztah. Jednak tady strávil velkou část svého života a jednak ho také kraj zdejší inspiroval v tvorbě.
3: Říká Milada Frolcová, historička umění z Uherskohradišťské galerie Slováckého muzea. Moravský malíř Stanislav Lolek se narodil roku 1873 v Palonině na Šumpersku.
2: Zpočátku vůbec neuvažoval o tom, že se stane malířem.
3: Láska k lesu a zvěři ho v mládí přivedla na lesnickou školu v Písku. Tam si ale všimli zdejší pedagogové jeho nevšedního výtvarného talentu a Stanislav Lolek nakonec vystudoval Pražskou akademii výtvarného umění u slavného malíře Julia Mařáka.
2: On patří do té slavné, můžeme říct, skupiny malířů, krajinářů, mařákovců.
3: Inspirací jeho děl byla především česká a moravská krajina, ale i zkušenosti ze zahraničních cest. V jeho obrazech se odráželo jeho zaujetí pro detail a znalost přírody.
2: Lásku k lesům, to, co studoval, zejména teda k honitbě a k myslivosti, tu vlastně nezapřel v sobě po celý život. V jeho tvorbě se objevuje především krajina v tom impresionistickém nebo postimpresionistickém duchu, to znamená zachycující určitý okamžik, buď třeba jarní náladu nebo krajinu před bouří.
3: Z jeho krajinářských děl jmenujme krajinu s Buchlovem, Senoseč, Luhačovickou alej nebo jeho obraz Za humny. Přímo v Uherském Hradišti pak vytvořil figurální malbu o vzniku Československa Přísaha lidu. Méně známou souvislost jeho tvorby přibližuje Milada Frolcová.
2: Myslivost miloval, to měl v krvi, takže vytvořil takový atlas a starší posluchači rádia si to budou pamatovat. Ve školách se vždycky, když se bral přírodopis, tak se přineslo, jak to zvíře vypadá. A právě tyto pomůcky, zoologický atlas, ale byly to v podstatě malby, tak to pro ty školy vytvářel Stanislav Lolek.
3: Na školní pomůcky maloval různé druhy zvířat. Proslavila ho však jedna konkrétní liška.
2: Když se řekne liška Bystrouška, tak se posluchačům vybaví Rudolf Těsnohlídek a Leoš Janáček. Ale málo kdo ví, že vlastně tím prvním inspirometem byly kresby Stanislava Lolka, který slýchával od myslivců příběhy o chytré lišce, lišce Bystroušce, a ty ozvuky našla i v těchto dalších dílech, literárním a hudebním.
3: Stanislav Lolek, malíř krajiny a lišky Bystroušky, byl velmi aktivním umělcem, členem Sdružení výtvarných umělců moravských, několik let působil i jako ředitel Slováckého muzea v Uherském Hradišti, kde žil od počátku 20. století a v roce 1936 i zemřel. Jeho připomínkou je Lolkova vila v Uherském Hradišti naproti nemocnice i rodinná hrobka na hřbitově v Mařeticích. A jak dodává Milada Frolcová, často bývá neprávem opomíjen.
2: Zejména ta jeho tvorba krajinářská z počátku 20. století patří do takového, bych řekla, domácího stříbra. A to nejenom tady pro nás, pro Slovácko. Právě třeba i tato díla jsou ve sbírkách Národní galerie, Moravské galerie a řady předních českých galerií, jako i v soukromých sbírkách.
3: Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy,
2: které připravil Matěj Neradilek. Bezmála 2 miliony korun získalo město Kroměříž na opravu památek od Ministerstva kultury. Dotace z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón získává město pravidelně. Letos radní peníze rozdělí mezi opravy budov na Velkém náměstí. Zítra bude v Brumově Bylnici, konkrétně v místní části Sidonie, přerušená dodávka elektrické energie. Bez proudu bude přibližně 150 adres. Důvodem jsou rekonstrukce, opravy, údržba a revizní práce na distribuční síti. Hotovo, respektive práce by měly začít ráno v 7 hodin a 30 minut, hotovo by pak mělo být v 19 hodin a 30 minut. Vláda bude dnes jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet Andreje Babiše z ANO minulý týden schválil složení delegace. Prezidenta do něj nezahrnul. O účasti Petra Pavla rozhodl později předběžným opatřením ústavní soud. Pavel tvrdí, že podle protokolu NATO by měl z pozice prezidenta vést delegaci on. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů ale povede delegaci premiér. Kanadští fotbalisté porazili 1-0 Jihoafrickou republiku, která ve skupině remizovala s Českem a prošli tak do osmifinále světového šampionátu. Dnes večer se na fotbalovém mistrovství světa utkají Brazílie s Japonskem a Německo s Paraguají. V úterý nad ránem pak Nizozemsko vyzve Maroko. Dnes bude v regionu z rána jasno, později přibude oblačnosti a ojediněle hrozí taky přehánky či bouřky. Naměříme až 38 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů havarovala dvě osobní vozidla. Krátké zprávy končí, další za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Zlín.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A ještě úvod nového týdne z pohledu oslavenců. 29. června mají svátek Petr s Pavlem, v obou případech se jedná o velmi oblíbená jména. Když oba početné tábory sečteme, dojdeme k číslu, které se blíží 500 000 mužů. A tak si myslím, že skoro každý případný gratulant má svůj objekt jistě na dosah, takže ho hravě najde. Já už vám, pánové, posílám písničku úžasné skupiny Futurum, respektive především Romana Dragouna.

0: Docela nedávno jsme si povídali o slávě německých Modern Talking a slíbil jsem, že brzy navážu. Tak dnes to bude o době, která následovala poté, co u velké části fanoušků došlo k trávícímu, dávícímu reflexu. Už měli prostě modrých tanků dost a Dieter Bohlen hbitě zareagoval. Dal dohromady nový projekt s názvem Blue System. Bavíme se přibližně o konci roku 87. Kdo by ale čekal nějaký výrazný odklon od stylu, který jsme tu měli za zmíněné éry, nedočkal se. Pořád se jelo na vlně popíku, hlavní zvuk šel ze všech možných syntezátorů, zpěv obstaral v drtivé většině případů právě mistr Dieter Bohlen. Skupina vydala 22 videoklipů a většina z nich byla vysílána právě v Evropě, hlavně logicky v německých televizních pořadech. Blue System měl také několik koncertních vystoupení v Rusku, tam se jejich muzika líbila hodně. Poslechneme si písničku, kterou jsem zodpovědně drtil na diskotékách a nočních klubech, musím říct, že zabírala skoro vždycky bezvadně. Bez tebe je moje postel příliš velká, tak zní doslovný překlad, máme tu květen roku 88.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Teď je přesně 8:45. Jak vidí meteorologové, úvod nového týdne si řekneme hned. Krátkou předpověď začnu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: U nás ve Zlínském kraji se momentálně pohybují už mezi 23 a 31 stupni. Jo, Bystřice pod Hostýnem, tam už je 31 stupňů, jak si všímám. Tak, co dál? Ráno a dopoledne očekáváme jasno až polojasno, odpoledne postupný růst kupovité oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, povane slabý proměnlivý, během dne vítr severních směrů, rychlost pouze do 4 metrů za sekundu, takže to nás moc neschladí. Rozptylové podmínky teď máme většinou dobré a přes den by měly být i velmi dobré, ovšem biozátěž vzhledem k teplotám logicky vysoká. Tak trojka, dnes třetí nejvyšší stupeň zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: byla.
1: Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už více než 100 let. Za století své existence zažil krásné i horší chvíle, ale jak fungoval v době okupace a kdy měl až 80 členů? Reportáž Sylvie Pospíšilové z cyklu Kořeny vám pustíme dnes o 14:30 odpoledne. Zvuk poslechu, samozřejmě taky následujících srdcovek a přeju, abyste byli posluchači to horko zvládli i dnes, no ještě to nějakou dobu zkrátka musíme vydržet. Zdraví Petr Uhřík za celý Český rozhlas Zlín, zítra doufám pokračujeme hned brzy ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zoologické zahrady ve Zlíně, Praze a Ostravě spojily síly při záchraně ohrožených supů. Na Vsetínsku vrcholí přípravy letních táborů. Ve Venezuele po středečním zemětřesení zasahuje český záchranný tým. Dnes bude v regionu jasno, později přibude oblačnosti a ojediněle hrozí taky přehánky či bouřky. Naměříme až 38 stupňů. Matěj Neradilek ve studiu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Zoo Zlín, Ostrava a Praha letos společně pečují o 2 mláďata supa hnědého a 1 mládě supa mrchožravého. Ti patří mezi nejohroženější ptačí druhy na světě. Díky spolupráci odborníků mohou každoročně odchovat více mláďat, než kdyby postupovali samostatně. Odchov supů je přitom mimořádně náročný. Samice snášejí pouze jedno vejce a chovatelé proto využívají náhradní pěstounské páry i speciální loutky při krmení mláďat, aby si ptáci nezvykli na člověka.
2: Zoo ve Zlíně, Praze i Ostravě patří k nejúspěšnějším chovatelům supů na světě. Pomáhají obnovovat jejich populace například v Bulharsku, Španělsku, Francii nebo Itálii. Do volné přírody už společně předali k vypuštění 90 odchovaných supů. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Začíná sezona letních táborů. Jeden z nich vyrůstá v lesích u Hážovic na Vsetínsku. Táborníci tam právě staví indiánská týpí, polní kuchyni i kadibudky. Na stejné místo do údolí potoka Studeného se vrací už 35 let. Nejnáročnější je podle Tomáše Petruželi vybavit 10 indiánských stanů, které stavilo asi 8 táborníků.
3: Skládají tyče na týpí, rovné smrkové mladé kmeny, které jsou oloupané, které stavíme do kostry a ty jsou potom obalené plachtou, to je ten vlastní stan týpí.
0: Noc na dnešek byla pravděpodobně nejteplejší v této vlně veder. Na svých sociálních sítích to napsal Český hydrometeorologický úřad. Třeba v centru Prahy teplota v noci neklesla pod 25 stupňů. Na většině území byly teploty mezi 24 až 19 stupni. I dnešní den bude horký, a to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle meteorologů se ale ze západu Česka během dne postupně ochladí a hrozí i silné bouřky. Čeští záchranáři se zapojili do záchranných prací po zemětřesení ve Venezuele. V terénu jsou 3 týmy, které prověřují lokality, kde by mohly pořád zůstávat pod sutinami zavalení živí lidé. Podle zástupce velitele speciálního odřadu Jiřího Němčíka je situace místy velmi nepřehledná. V některých lokacích jsou podle něj i budovy, u kterých ještě hrozí jejich zřícení.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno. Odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přehánek a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů. Aktuální teploty 31 až 24 stupňů. Nejvýše se dnes budou pohybovat mezi 35 až 38 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dopravní situace ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se uklidnila, nehoda byla odstraněna a kolony se rozjely. Místem projedete z důvodu rekonstrukce křižovatky jen s mírným zdržením. Pozor dávejte taky v Kroměříži, v ulici Obvodová začala oprava povrchu komunikace a i tady se jezdí kyvadlově. Dopravu řídí semafor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přání k svátku letí s větrem, dneska slaví Pavel s Petrem. Kdo v diářík zapsán jest, tomu patří dar i čest. Nechystá se obměna, dnes náleží oběma. A tak jako o život, rychle balím dárek z not. Ten zcela a úplně dopluje k vám po vlně. Ve městě i vesnici laďte správnou stanici. Potom vám den celičký z krásní české písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Přiblížím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 29. června roku 2026. Máme léto, ve školách už začaly prázdniny a my to hned, jak bydlím já, pocítíme, protože bydlíme naproti školy a najednou je v ulici klid. Děti do školy nejdou, takže se tam si nehrajou, nepokřikujou, takže víme, že už jsou prázdniny. Když se podíváme do kalendáře, tak zjistíme, že jsou tam napsána 2 křestní jména, Pavel a Petr. Takže všem pánům, nositelům křestního jména Pavel či Petr, všem vinšujeme všecko nejlepší. No a já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den. Prosím o písničku pro mého manžela Pavla, jako poděkování za to, že je a že je náš. Písnička Zafoukané by mu udělala určitě velkou radost. Děkuji moc a přeji vám všem krásné léto. Božena Hroutová. Milá paní Boženko, no Zafoukané v tomto parnu, to se hodí. Doufám, že manželovi udělá radost, takže Flereti a Zafoukané.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

to byla skupina Fleret, Zafúkané, a když jsem poslouchal tuhletu písničku, hned se ve studiu lehce ochladilo, už jsem viděl, jak se brodím po kolena v těch závějích, někde krásnými Beskydami, tam někde na tom Valašsku, no úžasné. To, moji milí, takhle za starých dob patřili Medlánky k malému nadačnímu panství Ústavu Šlechtičen. Tenkrát tady stál Vrchnostenský dvůr a zámek s krásnou zahradou. Jednu dobu na panství vládla německá šlechtična Marie Schule, říkalo se jí Školská. Ona, ta hraběnka, přijížděla do Medlánek každý rok. Jednou zase měla přijet z Vídně. A to se rozumí, hned se chystala paráda a že jí veteráni půjdou s muzikou přivítat. Mé mydlaňáci, příjezd vrchnosti oslavíme jak náleží. Ona jako hraběnka se také nedá zahambet a dá nám něco do placo. Jídlo, pití do haleluja. Náš strec měl všecko pod komandem. A co jak má, kdo udělat? Přikázal veteránům, aby se na nich všecko jen svítilo. Uniformy i instrumenty. On jako strec, že vystřelí z hmoždíře, jak jenom se paní hraběnka ukáže na cestě k Medlánkám. A te, Pepko, rozkázal dbanlivý strejec, te máš dobrý oči. Te se budeš dívat na mydlánskou silnico. Jak paní hraběnka na to silnico vjede, tak hnedka zavoláš a já vestřelím. No dobře. Když to strec tak dobře zorganizoval, nastalo čekání. Pepek se díval na silnici chvíli svědomitě, jak mu strec nakázal. Ale kde nic, tu nic. Už ho to začínalo mrzet. Lepší by bylo zajít si za pastéřem, ten slíbil, že ho naučí

0: i práskat bičem a to už dá nějakou ránu. Nebo tak jít na ryby do rybníka.
1: No,
0: ale jak to udělat? Odtud nemůže odejít. Strec by to svěřil jinému klukovi a ten by se celý rok vytahoval, jak byl potřebný. V tom v něm hrklo. Málem by zapomněl a ona hraběnka už jede. Kočár zatím neviděl, jenom koně, ale už zakřičel na celé kolo. Už jede, hraběnka jede. V té chvíli prásk, strec jak byl nachystaný, tak hnedle vystřelil z hmoždíře a muzikanti začali hrát pěkný marš, jenom to dunělo a řinčelo. Veteráni se sbírali z féderpuší na čepicích, stavěli se do zástupu a všecko to mašírovalo naproti paní hraběnce. Ale milý Pepík by se byl v té chvíli hambou do země propadl. Na silnici nejede kočár s milostivou paní hraběnkou, ale to jede sedlák s kartou, veze plnou létu močůvky a zatáčí na své pole. To byl poprask. Teprve za chvíli se strec vzpamatoval a poznal, co se stalo. Dal zastavit muziku a vytrubování a všecky zase zahnal na místa. Milého Pepka nemohli celý den najít. A jak to dopadlo tenkrát s vítáním paní hraběnky? No, to už se neví. Tož tak.

0: Šumavské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: To bylo Veni Domine, Bára Basíková a já už tady mám další přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Vážený Zdeňku Junáku, ve vašem velmi populárním pořadu Srdcovky prosím o zahrání písničky pro spolužáky, se kterými jsem maturoval před 55 roky, a to bylo v červnu roku 1971, na střední průmyslové škole strojnické třída 4. E, Brno, Kotlářská 9. Uvádím i svůj kontakt telefonu 606 306 404, který můžete pustit do éteru, pokud by některý ze spolužáků mě chtěl kontaktovat. Děkuji, Šimka Miloslav Třebíč. Milý pane Miloslave, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Telefonní číslo jsem pustil do éteru, jak jste říkal. No takže už je tady skupina Fénix, skupina Blue Effect a jejich Fénix.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Písnička dozněla, máme pondělí a já mám pro vás, přátelé, pondělní indicí, tedy první indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že vám každý den přečtu jednu indicí. Vy pak v pátek to všecko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních, zpívají mimo jiné Janůfu, Libuše Domanínská, Stařenku, Soňa Červená a řada našich operních solistů. Tak, indicie, tedy pondělní indicie, zní takto. Kdo z vás za svůj zrod vděčí pořádnému vlčákovi? Opakuji pondělní indicii. Kdo z vás za svůj zrod vděčí pořádnému vlčákovi? Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Martu Kubišovou.

0: No, máme 8 minut po půl desáté a protože dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, tak pojďme na jedno přáníčko, které tu ještě mám. Zní takto. Dobrý den, pane Junák. Prosím, zahrajte paní Vlačce Pekaříkové Do rohatca. Děvčata ze školní jídelny vybrala písničku od Hanky Zagorové Já nemám strach. Hezký den, děkujeme holky od Sporáku. Tož, milé holky od Sporáku, rád zahrají vaší kamarádce Vlačce Pekaříkové z Rohatca. Vybrali jste jí písničku, takže Hana Zagorová a Já nemám strach.
1: Český rozhlas Zlín. Srdce.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji indicii do celotýdenní hádanky Kdo kdy kde. Ta pondělní zní takto. Kdo z vás za svůj zrod vděčí pořádnému vlčákovi? Tak to byla pondělní indicie, no a protože dnešní srdcovky a vůbec celé prázdniny, srdcovky budou o 15 minut kratší, protože začíná soutěž Zámecké léto, tak vám ještě zopakuji, že se na vás těším, abyste mě volali o vaše přáníčka, o vaše písničky na telefonním čísle 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. Pokud chcete konkrétní den, v konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak to je pro dnešek všechno a už předávám slovo Pavlu Kudrnovi a soutěži Zámecké léto. A zítra po 9:00 opět nashledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Sámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, hezké pondělí, hezké prázdniny. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Vzpomínáte na Loňsko, na loňské prázdniny? To jsme navštěvovali naše zámecké objekty, představovali jsme vám je. No a také tady padla spousta zajímavých informací, třeba přímo od jejich majitelů. Líbilo se to, měli jsme radost a tak jsme si řekli, že by to chtělo pokračování. Je tu tedy druhý ročník zámeckého léta. Od pondělí do pátku vás vždy v tuto dobu pozvu k soutěži. Budeme soutěžit o zámecký cestovatelský balíček. V něm najdete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Každý den tedy. No a v pátek pak z těch denních, týdenních výherců vylosujeme jednoho, který si bude moci užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Právě František Kinský vás bude i letos nabízet zajímavosti, bude vaším průvodcem po objektech. No a Pavel Kudrna tedy bude nabízet soutěžní otázky. Jak bude soutěž probíhat, možná z loňska znáte, pokud ne, tak vám všechno včas vysvětlím. Pojďme tedy na první zámek.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán brandýského zámku Vít Rejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kasteláne.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady reliéf Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita, a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař rakousko-uherské monarchie a poslední český král Karel I. rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel sem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávili tady na brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to máme za sebou první návštěvu v letošním zámeckém létě. Samozřejmě další budou následovat, vemte si 2 měsíce, červenec, srpen, teď ještě kousek června tedy máme před sebou. No a spousty soutěžní otázek, spousty krásných dárků, takže budeme za chvilinku hrát. Vždycky i v loni jsem doporučoval, dobře poslouchejte tu reportáž, protože soutěžní otázka vychází právě z ní. Takže 731 800 900, to je náš stálý telefon, na ten můžete zavolat. Budete-li třetí, půjdete do soutěže. Za chvíli ještě rozšířím seznam našich výher.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hej, mistře basu, ano, teď já tedy budu volat, hej, pojďme soutěžit. Je tu první soutěžní otázka zámeckého léta. Získat můžete tedy zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. O to budeme hrát denně. V pátek pak ze všech denních výherců vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby vždycky. No a na závěr tedy za ty dva měsíce vylosujeme tři posluchače z celého období, co budeme soutěžit, a ti si užijí víkendový zámecký pobyt, takže ceny nádherné. No, já si umím představit teď trochu ty dostihy u telefonu, jinak prosím vás, pokud voláte z auta, tak musíte zastavit, protože jinak nám ten signál mizí, tak já doufám, že nám nezmizel z Višňové pan Vojtěch, náš posluchač. Dobrý den, pane Vojtěchu.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Nezmizel. Jak užíváte teď léto ty pařáky, co jsou?
1: No, lepší se schovat do stínu nebo do bazénu.
0: Do bazénu, no nějak by to mělo končit. Na těch zámeckých objektech je zpravidla příjemně, ty jsou vychlazené, než se prohřejí, tak to nějakou dobu trvá. Dnes jsme tedy navštívili jeden. Já doufám, že jste dobře poslouchal. Já mám pro vás tedy soutěžní otázku. Mohu se teď teda vrhnout na otázku?
1: Můžete.
0: Tak dávejte bedlivě pozor. Kterému z panovníků, pozor, není věnován žádný z prohlídkových okruhů zámku v Brandýse nad Labem, který jsme navštívili? Dám tři možnosti. Za A. Rudolfu II., za B. Maximiliánu II., za C. Karlu I.
1: Za B.
0: A já jsem si říkal dneska na začátek, to je poměrně těžká otázka. Věděl jste to, nebo jste to jen tak typnul?
1: Ne, já se přiznám, jsem si dělal takové poznámky tady na papír.
0: No, tak dobře, vyplatilo se.
1: Dělám to pokaždý, soutěžím s váma už dost dlouho a dneska je to teda poprvní, co jsem
0: tak se povedlo. Pane Vojtěchu, zdravíme do Višňového, nebo do Višňové?
1: Děkuju.
0: Do Višňového.
1: Do Višňové.
0: Takže zdravím, ano. Do Višňové, máte pravdu, vyhrál jste tedy sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky, batoh. V pátek možná tu soukromou prohlídku a na konci prázdnin možná ten víkendový zámecký pobyt. Ale tohle to, co se jmenoval na začátku, tak to máte, jak se říká, v kapse. Tak se mějte moc pěkně, zdravím a hezký den.
1: Vy taky děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Tak se podařilo na začátek, říká se začátek dobrý, konec dobrý, tak to je dobře. Zítra pokračujeme opět v 9:45, vypravíme se na zámek Libochovice, no a pochopitelně budeme soutěžit. Hezký den přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Záchranáři v regionu měli více výjezdů kvůli kolapsům z vedra. Ze Zlínského kraje jezdí v létě přímý vlak k Jaderskému moři. Ve fotbalovém Slovácku končí po takřka 20 letech majitel zemek. Většinu nově vlastní skopal. Dnes očekáváme jasno, později přibude oblačnosti a ojediněle hrozí taky přehánky či bouřky. Naměříme až 38 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Zlín přeje Matěj Neradilek. Záchranáři ve Zlínském kraji v neděli zaznamenali nárůst výjezdů kvůli velkému vedru. Při rekordně vysokých teplotách zasahovali u více než 250 případů, což bylo o pětinu víc než o den dříve, pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: Především jsme vyjížděli ke kolapsům způsobeným horkým počasím, různé slabosti, kardiální potíže a podobně. Byly také poměrně hojně zastoupeny úrazy. Řešili jsme například úraz na koupališti, byly i nějaké úrazy na kole, na koloběžce, takže určitě nepodceňovat nošení přilby a dalších ochranných pomůcek.
0: Z Otrokovice Starého Města u Uherského Hradiště mohou lidé o letních prázdninách vyjet přímým vlakem k moři. Takzvaný Adriatic Express vypravuje polský dopravce ve spolupráci s Českými dráhami. Cestující šestkrát týdně doveze přes Rakousko až do chorvatské Rijeky nebo do slovinského Koperu. Zájem je zejména o jízdenky v lůžkových vozech, kdy vlaky jezdí, tak to popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Z Otrokovic Adriatic Express odjíždí v 19.59 a do Rijeky dorazí následující den dopoledne v 10.04. Do slovinského Koperu přijíždí v 9.37. V opačném směru odjíždí vlak z Koperu v 18.50, z Rijeky v 19.06 a do Otrokovic přijíždí v 7.55 ráno.
0: Vláda dnes bude jednat o roli prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře. Kabinet už dříve schválil složení delegace, s prezidentem v něm ale nepočítali. O jeho účasti rozhodl až ústavní soud. Prezident ve čtvrtek řekl, že by delegaci podle protokolu NATO měl vést on.
4: Pokud je prezident v jakékoliv delegaci, je automaticky vedoucím této delegace. O tom, jestli se zúčastní kterékoliv součásti summitu, tedy neformální večeře nebo hlavního jednání, rozhodne prezident, ne vláda, ne ministr zahraničí.
0: Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů povede delegaci premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Detaily o rozdělení kompetencí v delegaci chce sdělit po jednání vlády. Sport. Fotbalové Slovácko opět mění majitelskou strukturu, ve které po takřka 20 letech končí podnikatel Zdeněk Zemek. Novým většinovým vlastníkem je Vítězslav Skopal, který už část klubu vlastnil od roku 2022. Čtvrtina akcí dál patří Pavlu Buráňovi, ten ji koupil před rokem.
5: Zdeněk Zemek byl 100% vlastník fotbalového Slovácka od roku 2007. Od roku 2022 pak začal svůj podíl postupně prodávat. Prvním podílníkem byl právě nový většinový majitel Vítězslav Skopal. Ten v prohlášení pro klubový web uvedl, že chce tým po těsné záchraně v první lize stabilizovat a do manažerské pozice přivést bývalého kapitána Michala Kadlece. Další možné změny zatím Skopal nekomentoval. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno, odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přehánek a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů. Aktuálně měříme 33 až 28 stupňů. Nejvyšší teploty se dnes mají pohybovat mezi 35 až 38 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti v ulici Jana Evangelisty Purkyně osobní automobil srazil cyklistu. A takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné pondělní dopoledne. Jsem ráda, že se opět slyšíme v úvodu nového pracovního týdne. Máme 29. června a dnešek je Mezinárodní den tropů, což je, myslím, vzhledem k aktuálnímu počasí skoro až symbolické. Po čtvrt na 11 ale přidáme osvěžující tip. S naší regionální stopařkou vás pozveme na koupaliště. Teď už ale pouštím písničku Tam, kde teče Mississippi a přeji vám příjemný poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Po písničce Karla Zicha vám v dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín nabídnu recept na uzené maso, které je považováno za delikatesu, která se historicky podávala při slavnostních příležitostech. A my si dnes připravíme uzené maso se zeleninovým kuskusem a brusinkami. Na zajímavý recept budeme potřebovat tyto suroviny. Je to množství na dvě porce. 150 gramů uzeného masa, 100 gramů kuskusu, jednu mrkev, jednu cuketu, dvě lžíce sušených brusinek, jednu lžíci olivového oleje, sůl, pepř a čerstvé bylinky. Pro jistotu ingredience ještě zopakuji. 150 gramů uzeného masa, 100 gramů kuskusu, jednu mrkev, jednu cuketu, dvě lžíce sušených brusinek, jednu lžíci olivového oleje, sůl, pepř a čerstvé bylinky. Mrkev a cuketu nakrájejte na drobné kostičky a krátce orestujte na oleji. Přidejte kuskus a zalijte horkou vodou, aby změkl. Vmíchejte brusinky, dochuťte solí, pepřem a bylinkami. Uzené maso nakrájejte na kostky a krátce opečte. Pak smíchejte se zeleninovým kuskusem a podávejte teplé. Výsledné jídlo je lehké a vonavé, doplňte ho zeleninovým salátem a budete mít vyváženou večeři anebo chutný oběd. Další inspiraci do kuchyně najdete přehledně na našem webu, a to pod záložkou recepty.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Jaké to je projít část Portugalska pěšky jen s batohem a mapou? Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic to vědí přesně. Vloni absolvovali svatojakubskou cestu a letos se vydali na další několika set kilometrový dálkový pochod. Ten si naplánovali jen sami pro sebe. Jak ho zvládli a co všechno cestou zažili, řeknou v Naplno s Věrou Hotařovou. Premiéru rozhovoru si můžete poslechnout v pondělí 29. června v 15 hodin a 20 minut.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař.
1: 21 minut po 10. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Kam vyrazit za osvěžením, když teploty šplhají vysoko nad 30? Naše regionální stopařka Petra Sedláčková vám po celé léto představí každý týden jedno místo ke koupání ve Zlínském kraji. Dnešní zastávkou bude městské koupaliště v Hluku na Uherskohradišťsku, kam se vydá dnes odpoledne. Petru, ale právě teď vítám ve studiu a přeji hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Jak již zaznělo, dnes se ohlásím od bazénu z Hluku, kde místní koupaliště láká nejen na příjemné osvěžení, ale i na zázemí pro celé rodiny. No a protože léto teprve začíná, zjistím, čím je právě tohle místo zajímavé a proč byste vy, naši posluchači, měli zamířit právě sem.
1: Takže nepůjde jen o koupání, je to tak?
2: Přesně tak. Podívám se, co všechno areál nabízí malým i velkým návštěvníkům, jestli si tady přijdou na své sportovci, rodiny s dětmi, i ti, kteří si chtějí jen na chvíli odpočinout ve stínu. No a samozřejmě nevynechám ani místní gastrokoutek.
1: V kolik hodin se můžeme těšit na informace přímo z místa?
2: Poprvé se přímo z koupaliště ohlásím ve 14:15 odpoledne. Popíšu, jak to na místě vypadá, kdo tam vyráží za osvěžením a jestli voda opravdu láká k prvnímu skoku. No a přesně o hodinu později, tedy ve 15:45, popíšu našim posluchačům, čím se můžou na koupališti také občerstvit.
1: Petro, děkujeme a budeme se tedy těšit na slyšenou.
2: Krásný den na slyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Během celého léta bude každý týden přinášet informace z koupališť a přírodních nádrží ke koupání napříč Zlínským krajem. A může se zastavit i tam, kam rádi vyrážíte vy? Tipy posílejte na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: To byl Václav Neckář v dopoledním Českém rozhlase Zlín. Ve Valašském Meziříčí je nově přístupná výstava Káji Soutka a jeho dcery Bereniky Soutkové. V našem vysílání vás na ně pozveme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Kája Saudek a Berenika Saudková Life. To je název výstavy, která je aktuálně k vidění v muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí. Více nám řekne vedoucí centra Jan Anlau, se kterým jsem v telefonickém spojení. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím vás.
0: Pane Anlaufe, představte nám prosím Káju Saudka a jeho dceru Bereniku.
1: Já myslím, že Káju Saudka zná asi každý, nebo alespoň jeho práci. Je to výrazný český komiksový kreslíř, který působil už za minulého režimu, i když to neměl vždycky jednoduché a má velice výrazný styl. Je to jedna z takových ikon českého umění. Sám v podstatě začínal bez nějakého většího uměleckého vzdělání, nebylo mu to umožněno, takže se učil se jako vlastně písmomalíř, výtvarník a je to v těch jeho pracích do dneška poznat. Ovšem časem se vypracoval a jeho práce známe i z filmů Čtyři vraždy stačí drahoušku, Kdo chce zabít Jesse, a po revoluci samozřejmě začaly jeho práce vycházet oficiální cestou, i když v určité míře vycházely tedy i před revolucí. No a jeho dcera Berenika následovala svého otce, šla v jeho stopách v podstatě jako velice důkladně, protože sama studovala úplně jiný obor a výtvarníkem je v podstatě jako samoukem. Přesto ty její práce jsou jako ceněné a jsou velice dobré a prodávají se u nás i v zahraničí, takže je to umělkyně stejně jako její otec bez klasického uměleckého vzdělání. A myslím si, že jim to jako spolu krásně šlo takhle.
0: Co tedy na výstavě otce a dcery uvidíme?
1: Je to průřez jejich tvorbou, je to dílo Káji Saudka od nějakých počátků až po ty pozdější leta. No a samozřejmě současnou tvorbou paní Bereniky. Je to propojené, každý má trošku jiný styl a je to opravdu fantastická výstava, komiksová, náladová, veselá, taková podmanivá, hodně barevná. Každý přistupuje k tomu tématu, k těm tématům trošku jiným způsobem. Je to všechno propojené a právě ten název Life jako život, tak je ten život pestrý, tak je pestrá i ta výstava. Myslím si, že opravdu si tady každý najde svoje.
0: Řekněte nám tedy prosím, kde a dokdy bude výstava přístupná?
1: Výstava je ve druhém patře zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí, v muzejním a galerijním centru, jak se nazýváme. A přístupná bude celé léto a pokračovat bude tedy až do konce září.
0: Na výstavu Kája Saudek a Berenika Saudková Live nás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín pozval vedoucí muzejního a galerijního centra ve Valašském Meziříčí Jan Anlauf. Děkujeme za to a přejeme krásný den, naslyšenou.
1: Děkuji vám taky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín.

Bude 10:45 a v pondělí dopoledne vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. Pivoňky nejsou jen ozdobou zahrad. Jejich voňavé okvětní lístky mohou zpestřit i domácí čaje, limonády nebo sirupy. Naučí nás to dnešní Babské rady. Poslechneme si je už po písničce Motýly.

0: Babské rady.
1: Jedlé květy jsou moderní součástí dezertů a kromě růží, levandule nebo černého bezu si pozornost zaslouží i bohaté květy pivoněk. Právě jejich okvětní lístky obsahují výrazné aroma, na sběr jsou nejvhodnější čerstvě rozvité květy, které začínají opadávat. Okvětní plátky pivoňky sušte v tenké vrstvě. Následně je můžete použít do čajových směsí, domácích limonád nebo k výrobě vonavého pivoňkového syrupu. Pokud si pivoňky plánujete zasadit na zahrádce, nezapomeňte jim vybrat místo, kam nejméně 6 hodin denně svítí přímé slunce. Neotevřené pupeny lze uchovat v lednici až několik týdnů a nechat je rozkvést, až budete potřebovat. V Číně byly pivoňky po staletí považovány za národní symbol a květinu císařů. Směli je pěstovat pouze bohatí lidé a jsou také jednou z nejžádanějších svatebních květin na světě.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

To byla Lucie Bílá a Láska je láska v Českém rozhlase Zlín. Dnešní 11. hodina bude věnována letní péči o zahrady. Hostem pondělní poradny bude František Václavík z Machové, odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu. Své dotazy můžete už teď posílat na adresu studio.zlín@rozhlas.cz.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vsetín schválil pravidla pro reklamu v ulicích. V Napajedlích na Zlínsku začíná projekt Korensy na podporu místní ekonomiky. Majitelé psů v Česku budou své mazlíčky od středy muset zapisovat do státní centrální evidence. V regionu očekáváme dnes jasno, později přibude oblačnosti a ojediněle hrozí taky přehánky či bouřky. Naměříme až 38 stupňů. Matěj Naradělek přináší další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ve Vsetíně schválili nový manuál, který má pomoci omezit takzvaný vizuální smog. Stanovuje zpravidla pro umisťování reklamních poutačů, ceduly a dalších prvků ve veřejném prostoru. Cílem je zpřehlednit vzhled ulic, náměstí i dalších prostranství a sjednotit jejich podobu. Co konkrétně manuál přináší, říká mluvčí vsetínské radnice Jana Rašková.
2: Manuál přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovala charakter veřejného prostoru. Jeho součástí jsou taky inspirativní příklady dobré praxe i ukázky nevhodných řešení.
0: Projekt Korensy pro oživení místní ekonomiky spouští v Napajedlích na Zlínsku. Jedná se o bezhotovostní transakční systém, do kterého se od 15. června přihlašují místní podnikatelé. Město na projekt vyčlenilo 1 milion korun, který rozdělí mezi zaregistrované občany. Registrace občanů bude spuštěna 1. července. Zjistit, jaké počasí nás čeká v místě naší dovolené, může pomoct například stránka meteorologics.com. Spojuje většinu meteorologických modelů dohromady a předpovídá počasí až na 16 dnů.
3: Člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
4: Zadává Martin Becha z Českého hydrometeorologického ústavu lokalitu na stránce meteorologics.com a v grafu teplot už teď vidíme zhruba 10 barevných vlnovek, tedy předpovědních modelů.
3: Jsou docela sjednocený, nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
4: Najdeme tady počasí až na 2 týdny pro jakékoliv město nebo oblast a čím více se celosvětové i lokální předpovědní modely shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí bude na naší dovolené. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: Od středy začne v Česku fungovat nová centrální evidence psů. Jednotný registr bude provozovat Komora veterinárních lékařů. Spustí se více než 6 let po zavedení povinného čipování psů.
5: Je na čase, já vím, že jako je několik těch registrů, sama jsem svýho psa hlásila, teďko je asi ve 2 registrech.
6: Říká Aneška z Prahy. O zápis do jednotného registru musí majitel psa požádat veterináře. Není ale potřeba ke zvěrolékaři vyrazit hned 1. července, říká ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
7: Nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem.
6: Registrace vyjde majitele na nižší stovky korun. Pro veterináře bude registrování psů časově náročné, říká prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
8: Proto velká část veterinárních lékařů to bude dělat také mimo ordinační hodiny.
6: Centrální evidence má pomoct například při chycení zatoulaného psa nebo taky proti jejich množírnám. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne čekáme ve Zlínském kraji většinou jasno až polojasno, odpoledne pak postupný růst oblačnosti s menší možností tvorby izolovaných přeháněk a bouřek. Povane slabý vítr jižních směrů, aktuální teploty 34 až 30 stupňů, nejvýše dnes naměříme 35 až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Kroměříži v ulici Kotojecká se střetlo nákladní a osobní auto. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati havarovalo osobní auto do semaforu. Ten je teď mimo provoz. Zprávy končí a Český rozhlas Zlín přeje pohodové letní dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pondělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje i po 11. hodině. Stále je s vámi Anna Randárová. Začalo léto, teploty o víkendu dosahovaly tropických hodnot. V horku bychom proto neměli zapomínat na naše zahrady a dopřát jim, co potřebují. S tím nám dnes poradí František Václavík z Machové na Zlínsku, odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu, kterého teď vítám ve studiu. Pane Václavíku, dobrý den.
10: Zdravím všechny zahrádkaře.
9: Na náš rozhovor se můžete těšit za malou chvíli. Pokud máte ale otázku už teď, pošlete nám ji na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Poradna s Českým rozhlasem Zlín se dnes věnuje letní péči o zahrady. Mým hostem je František Václavík z Machové, odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu. Pane Václavíku, začněme zaléváním. Kdy je pro něj ideální čas, abychom neudělali víc škody než užitku?
1: Tak je potřeba si uvědomit rozdíl mezi jednotlivými pěstovanými druhy. Pochopitelně, pokud je to zelenina, tak tu je potřeba zalévat každý večer, ale podotýkám večer, ne v době, kdy je horko a vysoká teplota. Protože pokud i zalijeme v době, kdy jsou ty obrovská vedra, tak se bleskově vypaří, vyschne a k té rostlině se dostane velmi málo vláhy nebo té zálivky jako takové. Pokud má někdo zalévání trávníků, tak je to možno, si to řídí sám podle situace, už je na to naučený. I když trávník by často potřeboval zálivku, protože je nízko koření, ale asi si ho nebudeme moc v nějakém velkém rozsahu běžně dovolit, tak alespoň třeba jednou za týden bychom ho měli pokropit. Je rozdíl mezi zeleninou a stromky. Pokud jsou to velké, vysoké stromy, tak je zalévat vůbec nemá smysl, protože koření do hloubky metr, půl metru a hlouběji a tam, než se ta zalévaná voda k tomu dostane, tak vlastně se všechna jako ztratí. Pokud jsou to nízkovzrůstné stromy, jako podnože na nízkovzrůstných, pro nízkovzrůstné stromy, tak ty koření 30-40 cm a tam je při těchto velikých vedrech by je alespoň jednou za týden jsme měli zalét. Ale než bychom je měli jenom pokropit, tak to nemá vůbec smysl. Raději zalejte jeden strom a další vynechte a za týden druhý strom, tak aby jsme k tomu stromku dali třeba alespoň 20 litrů vody. Protože pokud je to méně, tak je to jenom v horní vrstvě a ta se spíš vypaří, než aby se to dostalo k těm kořenům toho stromku. Takže raději méně často, ale větší dávkou. A pokud se týká skleníků, tak ti se musí zalévat každý podvečer nebo každý večerní dobu, protože ty, pokud nebudou větrané a nebudou pravně zalívané, tak v těchto vedrách se dočkáme efektu, že nám uschnou.
0: Ano, vy jste teďka zmínil skleníky a tedy to, že je potřeba zalívat. A je tam ještě dobré udělat nějaké další opatření, abychom nepřišli o všechno, co v tom skleníku je při těchto vysokých teplotách?
1: Tak pochopitelně se tam množí také škůdci, svilušky a podobně, ale to už většina zahrádkařů zná a pokud se třeba na okurkách objeví drobné bílé, takové nabělevé, anebo se tam objeví pavučinky na těch rostlinách, tak tam jsou většinou roztoči, svilušky a dá se to velmi dobře prostě řešit chemicky. Je to třeba nisorun, který když se tam dá, tak to velice pomůže. Je tam ještě jeden prostředek Sanium System, který působí i na molice a další škůdce, pšice a podobně. Ale to zase, pokud to děláme, tak jedině v podvečer, protože když to ošetříme ty listy v tomto vedře, tak je to veliký problém.
0: A to platí i tedy mimo skleník. Je pravda, že tedy vyhledávat spíše brzké ranní nebo večerní hodiny?
1: V každém případě na každé ošetření nějakýma chemikáliema je potřeba ne v ty velká vedra, protože tam je nebezpečí, že se ty listy pod vlivem té chemikálie můžou spálit. Takže těch ochranných prostředků. Takže pokud možno až v podvečer, a tak, aby jsme těm rostlinám víc neublížili, než nepomohli.
0: Možná teď některé naše posluchače napadá, že teploty se šplhají čím dál výš, tak jestli je vlastně možné nějak naše zahrady ochránit během horkého léta?
1: V podstatě je na to snadná odpověď. Neochráníme ani sebe, ani tu zeleň. Je možno třeba mulčovat, to pomáhá, pokud mulčujeme i pod zeleninu, i pod stromky. Když tam dáme tu sečenou trávu, která je většinou dneska sekaná sekačkama, tak je jemná. A ta brání vzlínání toho, aby ta voda, která se z té země vzlíná nahoru, tak aby se udržela v té části, kde jsou ty kořeny a nevypařila se nám ven. Tady toto mulčování by mohlo opravdu na zeleninu a některé ty stromky, které jsou nízkovzrůstné, rozhodně pomoct.
0: Říká František Václavík, odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu v Českém rozhlase Zlín. V našem rozhovoru budeme pokračovat za okamžik a můj host může zodpovědět i vaše dotazy. Napište nám je na e-mailovou adresu studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: Františkem Václavíkem z Machové na Zlínsku, odborným instruktorem Českého zahrádkářského svazu. Dnes v poradně s Českým rozhlasem Zlín mluvíme o letní péči o zahrady. A prostor je stále i pro vaše dotazy. Ty nám pošlete na adresu studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte přímo do studia na číslo 221 555 210. Pane Václavíku, jak bychom měli v létě pečovat o trávník?
1: Tak především si musíme uvědomit, že spousta zahrádkařů je zvyklé kosit tu trávu moderním způsobem. Máme sekačky obrovského výběru. Ale pokud to do těchto veder zesečeme tak, že tam zůstává 2 cm té zeleně na tom trávníku, tak je to pro tyto dny velký problém. Měli bychom zvednout to sekání na, já nevím, 5, 7 a více centimetrů a raději počkat, až tady tyto vedra přejdou a pak si to zase pokosit na tu výšku, kterou jsme zvyklí. Dneska jsou moderní i květnaté louky do zahrad, tak tam je to jednodušší, protože tam už je to pokusené a v této době už je to zase třeba na délce 20-30 cm a ty tak netrpí tím přísuškem. Ale pokud má někdo prostě automatické zalévání zahrady, tak tam pak nemáme o čem hovořit, protože ten si to zaleje někdo každý den a někdo i vícekrát denně. Ale je potřeba si uvědomit, že to by potřebovalo obrovské množství vody. A pokud jsme všichni začali zalévat všechny trávníky tak, aby v této době měli dostatek vláhy, tak to nebude zrovna správný ekologický přístup k vodě pitné, zvláště když je to pitná voda a podobně. Takže s tím bychom měli šetřit jenom do opravdu nezbytně nutného rozsahu a raději to řešit tím, že to budeme kosit na vyšší střednisko, tak, aby jsme tomu neublížili. Je ale pravda, že bychom do budoucna, pokud dělají se některé obrovské parkovací plochy, tak by nebylo špatné, kdyby to byly zatravňovací dlaždice, protože teplota pod trávou na té zemině je o 20 a v těchto vedrech i o 30% nižší v té zemině dole, jak když je tam beton nebo asfalt. Víte, že ty teploty toho betonu a asfaltu se můžou dostat v této době i na 50 stupňů a více a pod tím trávníkem to není více jak 25 a 20 stupňů, protože ta zeleň se strumí. A k tomu bychom měli i ty stromy, i ty trávníky se snažit sadit co nejvíce, protože ten stín nám udrží

0: přijatelnou teplotu v té místní lokalitě.
1: Můžeme v průběhu léta trávníku pomoct i přihnojováním?
0: Přihnojováním v průběhu léta jedině, když je dostatek vláhy. Tak, aby jsme to přihnojili a v tomto přísušku, tak tomu spíš ublížíme. Přihnojovat na jaře a třeba i v podzimním období ano, ale v těchto velkých přísušcích bychom rozhodně přihnojovat neměli.
1: Někteří lidé mají možná přes léto na zahrady více času a rádi by třeba udělali nějaké změny, přesazovali. Je to z vaší zkušenosti dobrý nápad?
0: No tak přesazovat můžeme nově v tuto dobu přesadit stromek jeden, druhý a něco takového je v podstatě nesmysl. Můžeme si nakoupit kontejnerovanou sadbu třeba okrasných nebo i ovocných stromků, pokud je veliký kontejner, tak ten můžeme vyrýt a dobře to usadit a zalít, protože tam nedojde k porušení kořenového systému. Ale každou rostlinu, kterou vyrýváme a přesazujeme na jiné místo, tak porušíme to množství kořenů, které tam je, necháme tam třeba 20, 25 cm na každou stranu, ale to je ještě od dalšího stejně nejméně do půl metru a podobně a to my ulijeme. Takže se pak nemůžeme divit, že když to v létě přesadíme, že nám to většinou uschne.
1: A co ořezávání stromu? Jsou druhy, u kterých bychom se mohli do tohoto pustit?
0: Ano, ořezávání stromu se musí dělat v podstatě po celý rok. Samozřejmě, že hlavní řez děláme zimní a jarní řez, ale jsou rostliny, které musíme se jim věnovat po celý rok. Třeba u těch nízkovzrůstných jabloních, pokud nám tam rostou a zahušťují korunu, tak tam musíme tyto, které jdou svisle nahoru, vystřihávat, tak aby to sluníčko k těm plodům mohlo jít a mohly se krásně vybarvit. Podobně u švestek, ty se stříhají až v míze, i na jaře se stříhají podstatně později, až jsou v míze, ale když narostou 60 cm a více, tak se zakrátí a z toho letorostu, který je, se obudí boční očka a nastane tam takzvaný plodonosný obrost. Když to necháme jako metrovou a delší halus a nezakrátíme to, tak je to velmi špatně a s tou plodností budeme ve štíru. Pokud to při 60 cm zakrátíme ty švestky, uvidíte, jak se to krásně obroste plodonosným obrostem a do příštího roku to bude mít plody. Podobná situace je u broskvoní, že v srpnu musíme zakrátit ty plodonoše, které letos narostly, protože oni jsou schopné také narůst až metr a podobně, ale pak na jaře, když začnou rašit, tak to tlačí tu mízu do největšího vrcholku toho letorostu a můžou se nám neobudit ty, co jsou blíže kosterních větví. A o to my nemáme zájem. My máme zájem, aby jsme tam nechali 50 cm a tak, aby se v tom jaru obudili ty první, které budou nosné pro to ovoce. Když to necháme dlouhé, tak se nám buď neobudí, anebo se nám pak zehnou. Takže v srpnu a dokončíme na jaře.
1: Odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu František Václavík z Machové je hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín. A už za malou chvíli může odpovídat i na vaše dotazy. Ty nám pošlete na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz anebo nám zavolejte přímo do studia na číslo 221 555 210. Farář poutního místa Štípa, František Sedláček, dostal od papeže titul kaplán jeho svátosti, neboli monsignor. Co pro něj toto ocenění znamená? A změní nějak jeho kněžskou službu? O tom si s monsignorem Františkem Sedláčkem budeme povídat už 30. června. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší milovníky hudby už víc než 100 let. Ve kterém období sbor nejvíc zářil? A která etapa v jeho historii byla naopak nejnáročnější? Dozvíte se v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín je František Václavík Zmachové, odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu. Tématem dnešní poradny je péče o zahrady v letních měsících. A já bych teď ráda zmínila jeden posluchačský dotaz, který k nám přistál během písničky a týkal se pěstování melounu a respektive toho, jak poznáme, že je melon už zralý.
1: No, podívejte se, ono je to trošku složitější. Musíme si s tím melounem naučit pracovat, protože jsou různé odrůdy melounu. A je to i podle těch jednotlivých odrůd, ale pokud ten meloun už zaklepete na něho a má takový dutý poklep, tak je většinou zralý. Ale pokud utrhnete první a bude se vám zdát, že ještě není, pochopitelně nemělo by to být světlé, měl by už být tmavý jako takový. A tak, jak jste říkal, že tam jsou ty drobné, že jich tam moc, jestli se to má nějakým způsobem řešit, rozhodně by se ten meloun nebo ta rostlina neměla nechat přerodit. Mělo by jich tam zůstat, zaštipovat a udělat tam ten přijatelný počet těch plodů, tak, aby měli dostatečný přísun živín a musí být, melouny jsou zvlášť důležité na množství vody, protože meloun jako takový je vlastně samá voda, takže když ho nezalíváme dostatečně, tak ty nové budou zasychat.
0: To byla tady odpověď na posluchačský dotaz. Pane Václavíku, mluvili jsme o tom, že teploty stoupají opravdu velmi vysoko v těchto dnech, máme tropické dny. Když se tedy budeme procházet po zahradě a kontrolovat stav jednotlivých rostlin, na co bychom si měli dát pozor, čeho bychom si měli všímat?
1: Tak podívejte se, i v těchto vysokých teplotách pochopitelně se mšice a spousta škůdců se tam množí dál a měli bychom si toho všímat při procházce, aby jsme, pokud třeba u těch broskvoní to někdy vypadá jako falešná kadeřavost, ale v létě se úplné zhluky z mšic na těch broskvoních objevují a to by se mělo ošetřit. Ale i zrovna tak na jabloních je prostě mšice je škůdce po celý rok a musíme s ním nějakým způsobem prostě bojovat. Zrovna tak i při těchto velkých letních teplotách na jabloních strupovitost a tady tyto problémy jsou, když prší. Ale když svítí nadměrně nebo i normálně slunce a neprší, tak se objevuje choroba takzvané padlí. To, když se na ten list podíváte, tak jak kdyby byl posypaný moukou. Já tady nedoporučuji používat mnoho chemie na to padlí, protože stejně to je jenom na těch úplně nových letorostech, tak já raději s nůžkama tady to místo, kde se ty lístky jsou jaký posypané moukou, ustřihnu a dám pryč a brání to i tomu, aby se ty nové spory tam objevovaly dále, protože stejně prostříháváme ty jabloně tak, aby neměly nadměrné množství těch zavušťujících větévek, takže jich ustřihneme pak třeba na jaře příštího roku, takže raději ty rostliny s tím padlým řeším tím, že to ustřihnu.
0: To byla tedy péče o škůdce, teda o rostliny napadené škůdci a na co bychom si měli dávat pozor. Mluvíme tedy o vysokých teplotách a tím horkem netrpí jen většina rostlin, ale také zvířata. A spousta lidí má na svých zahradách, doufejme, vodu pro hmyz nebo případně i hmyzí hotely. Proč je to tak důležité?
1: Podívejte se, to pokud se týká ptáčků, tak dneska jsou i ve vesnicích, i tam, kde máme zahrady, jsou z 90% veškeré potoky zatrubněné. Takže jednak ten hmyz, ale jednak ti ptáci se nedostanou vůbec k vodě. Takže my děláme pro psíky nějaké napájení, uděláme. Ale abychom zajistili, aby se měli kde napít ptáčci, Já třeba mám na zahradě místo, kde každý den pro ptáky nalívám vodu a tím pádem jim zajistíme to, aby se měli kde napít. Protože jestli ve vesnici neteče, je zatrubněný potok a nedostanou se k vodě, tak opravdu doslova do písmene žízní. Takže to bychom si měli uvědomit všichni, my děláme parky a v některých parcích jsou třeba pítka pro psy, pítka pro lidi, ale aby tam jsme měli pítko pro ptáky, to je skoro obrovská výjimka. Podobně je to i se včelkama a s dalšíma, prostě s dalším zmizem, protože bylo by dobré ale udělat takové pítko, aby v něm byly kameny, aby oni se tam chtějí napít a pak se tam utopí. Takže by tam měla být buď deska v nějaké bečce nebo v něčem, aby se ti ten hmyz byl schopen napít toho. Zrovna tak včelky, čmeláci měli by prostě mít takové podmínky, aby tam měli zajištěný přístup k pitné vodě.
0: Tak já doufám, že naše povídání třeba inspiruje naše posluchače k tomu, aby pokud tak ještě neudělali, tak dali zvířatům vodu na svých zahradách. František Václavík z Machové, odborný školitel Českého zahrádkářského svazu, je dnes hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín. A pokud máte otázku, kterou jsme zatím nezodpověděli, napište nám ji na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Tam, kde se točí autobus, já jednou jsem stál, když jeden mladý řidič na svou práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

Vinici, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

0: Stvořilo plnou nádrž pásy připnutý, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Jak se v létě daří našim zahradám? To je tématem pondělní poradny s Českým rozhlasem Zlín. Mým hostem je odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu František Václavík z Machové. Pane Václavíku, máme tady další posluchačský dotaz od paní Marie. A ta se ptá, kdy se může stříhat keř kivy, že roste hodně nových šlahounů, neví zda je vystříhat, tak jaký je ideální postup v tomto případě?
2: My si musíme uvědomit, že kiwi je rostlina, která má plody. Na tom, co letos naroste, budou příští rok plody. Pokud bychom to vystříhali všechno, tak si ubereme nebo zničíme úrodu pro příští rok. Ale samozřejmě, tak, aby ten keř zůstal jako dostatečně bez toho, aby byl zahuštěný, aby to bylo tak udušené, ten keř. Takže je potřeba, aby to bylo přiměřené množství a není problém, aby to stříhala celoročně, ale ne, aby se připravila o veškeré letos narostené výhonky, protože by si připravila pro příští rok o úrodu.
1: To byla tady odpověď na další posluchačský dotaz. Pane Václavíku, možná mi potvrdíte, že práce na zahradě jsou celoroční, že si zahrádkáři snad nikdy neodpočinou. Je něco, co bychom už teď v létě měli začít plánovat, připravovat?
2: No tak pro podzim ještě je času dost, takže to zatím moc plánovat nemůžeme, nebo my jsme nestačili, protože léto je období sklizně. Máme z toho největší radost. My sice v letošním roce je ta radost ochuzená o to, že nám vlastně jarní mrazíky připravili o podstatnou část úrody, protože i tady v okolí Zlína jsme měli teploty až minus 6 stupňů a už od půlnoci do rána a vlastně meruňky i z části třešně, i broskvoně, jsem vždycky říkal, že broskvoně vydrží, ale letos to promrzlo, to podstatně i broskve, takže nedá se nic dělat, někdy nás ta příroda překvapí. No a s těma meruňkama je to v současné době opravdu veliký problém, protože spíš se může připravovat a zjišťovat, které jsou už k dispozici třeba nové odrůdy těch meruněk, které se říká, že jsou připraveny na toto nové období, že snad vydrží i ty jiné jara, které jsou, takže jsme už zasadili třeba nebo zháníme ty odrůdy, které budou třeba meruňky odrůdy Kyoto, která je kanadská odrůda, i při těch velmi špatných podmínkách v letošním jaře na ní bude třeba 10-20 kilo meruněk u mě doma na zahradě. Takže je potřeba se zajímat o to, které odrůdy nově budou odolávat těmto klimatickým změnám.
1: Je rozumné v letních měsících něco nového sadit?
2: No, něco nového sadit v letních měsících určitě ne. Počkejme do podzimu, až bude proto přijatelné období. Říkal jsem, kdyby to byl kontejner, můžete ho sadit celý rok, to už jsem říkal. Ale když je to přesazovaná rostlina a jedete také zahrádkařské organizace z 90% prodávají pro výsadbu nových stromků od 15. října do 15. dubna. A to je správná doba, kdyby se měly sadit nové věci na zahradu. Zelenina to je něco jiného, ale z těch stromků takto.
1: Pane Václavíku, co vás osobně na zahradě v letních měsících těší?
2: tak samozřejmě, že nás musí těšit, když nám zahrada zarodí, když je na ní dostatečné množství nové úrody, jsou tam třešně, jsou tam višně, jsou tam maliny. No a když nám to pomrzne, tak se celou dobu zkracujeme, aby jsme nepřehnali, protože když tam nejsou plody, tak to o to víc roste do dřeva a nezbývá nám, než aby jsme to na jaře zakrátili, aby nám narostlo nové dřevo, které pro další rok nám to dá. Ale prostě celý rok z té zahrady máme nějakou radost. No ale to léto je ve znamení radosti z úrody.
1: Říká František Václavík v Českém rozhlase Zlín.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Hostem pondělní poradny s Českým rozhlasem Zlín byl František Václavík z Machové, odborný instruktor Českého zahrádkářského svazu. Pane Václavíku, děkujeme za váš čas a ať se vám daří. Naschledanou.
1: Mějte se hezky, zahrádkáři.
0: A já přidám informaci, že záznam dnešní poradny pro vás bude k dispozici v audioarchivu na našem webu zlin.rozhlas.cz.

7 minut nás dělí od pravého poledne a já pro vás mám pozvánku k poslechu úterního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Papež Lev XIV. Udělil čestný titul monsignor dlouholetému faráři Františku Sedláčkovi. František Sedláček slouží ve farnosti Štípa na Zlínsku. A zítra bude mým hostem v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín už po 11. hodině. Já se tedy budu těšit na slyšenou zase zítra a přeji vám krásné pondělní odpoledne. Anna Randárová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Letní prázdniny využijí školy ve Zlínském kraji k opravám a modernizaci budov. Řidiče ve Zlíně čekají omezení v ulici Vodní. Ministerstvo vnitra podle Nejvyššího kontrolního úřadu nedodal policistům vrtulníky. Dnes bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 38 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a polední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Letní prázdniny bude mít ve Zlínském kraji téměř 80 tisíc žáků, zatímco pro ně znamenají dvouměsíční volno. Na řadě škol začne stavební ruch. Kraj letní volno pravidelně využívá k opravám a modernizaci školních budov i vybavení. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
2: Mezi největší investice patří rekonstrukce budovy střední školy hotelové a služeb v Kroměříži za téměř 124 milionů korun nebo úpravy areálu pionýrské louky za více než 65 milionů. Na další školách v kraji potom půjde například o rekonstrukci střechy, výměnu oken, opravy kanalizací nebo vybudování nových laboratoří.
0: Ulice Vodní ve Zlíně dostane během letních prázdnin nový asfaltový povrch. Opraví se šachty i obrubníky a přibude nové vodorovné dopravní značení. Práce potrvají do 19. července. Po celou dobu bude úsek mezi ulicemi Dlouhá a Zarámí průjezdný pouze jedním směrem. Řidiči budou do ulice Vodní výjíždět z ulice Dlouhá a výjíždět přes okružní křižovatku na ulici Gahurova.
3: Městská hromadná doprava bude po dobu rekonstrukce zachována. Pouze zastávka ve Vodní ulici se dočasně posune směrem k ulici Gahurova. Po dokončení oprav ulice Vodní se stavební práce přesunou do ulice Zarámí, která se kvůli obsluze budoucího vlakového nádraží upraví na obousměrný provoz. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Policie stále nemá nové vrtulníky, které jí ministerstvo vnitra slíbilo už před 8 lety, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Z kontroly taky vyplynulo, že hangár letecké základny v Praze je v havarijním stavu. Ministerstvo vnitra se proti výtkám ohrazuje. Podle mluvčí rezortu Hany Malé kontrolní úřad nebere v úvahu všechny investice do letecké služby. Každý čtvrtý Čech má za to, že se nemůže na veřejnosti svobodně mluvit o soužití s Romy. Vyplývá to z dat Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Výsledky ale zároveň ukazují, že Češi by podle respondentů neměli problém o Romech šířit stereotypy. Výzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. Dotazovala se jich agentura Median.
1: Počasí.
0: Na území Zlínského kraje dnes bude jasno až polojasno, postupně očekáváme růst kupovité oblačnosti s velmi malou možností přehánek. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 35 až 38 stupňů a vítr povane slabý jižní, postupně severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nákladní a osobní auto mělo nehodu na Kotojetské ulici v Kroměříži. Dále jeďte opatrně na hlavní silnici u Horní Bečvina v Setínsku, kde měla nehodu dvě vozidla. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná totiž Morava, krásná zem. Ničím nerušený poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

A je tady opět Morava krásná zem. Zdraví vás Jiřina Ostrá. V úvodu jste vyslechli Petro Pavelskou Ladislava Hrdličky v podání Hornobojanů. No a Hornobojani nám i napověděli, kdo má dnes svátek. Ano, jsou to Petrové a Pavlové, a to jak u nás, tak na Slovensku. Samozřejmě, že blahopřeji. No a doufám, že dnes poblahopřeji i nějakému zpěváčkovi či zpěvačce. Je to tak, i letos se mohou děti do 15 let zapojit do každoročního projektu Prázdniny u babičky. No a jak víme z předcházejících ročníků, děti velmi rády zpívají. A já tak doufám, že hned po následujících lidových přivítám mezi námi nějakého toho kluka či nějakou slečnu, kteří už možná jsou připraveni s nějakou pěknou písničkou. Pravidla prázdnin se trošičku mění, ale s těmi vás během pořadu určitě seznámím. Teď ještě telefonní číslo 726465200 a nyní už Martin Hrbáč.

0: Tak to byla cimbalová muzika Martina Hrbáče. No a moje přání se vyplnilo. Už tady mám první zpěvačku a je to 11letá slečna Gábinka Havránková, která se úplně jako první dovolala do letošního projektu Prázdniny u babičky. Tak Gábinko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nazdar, tak ty seš na prázdninách u babičky teď?
1: Jo, ano.
0: Ano, a je to babička Dvořáčková?
1: Jo, ano.
0: Výborně. A jak tak prožíváte spolu ty horké dny?
1: V bazénu a někdy si i hrajeme.
0: No teda, ten bazén ti opravdu závidím. No ale teď, abychom se dostali k tomu podstatnému. Ty jsi pro nás připravila nějakou písničku a jaká to je? Co nám zaspíváš?
1: Princeznu Zemlejna.
0: Princeznu Zemlejna, tak prosím, můžeš začít.

0: No, Gábinko, to nemělo chybu. Já bych řekla, že kdo to zpívá, ten originál?
1: Nevím.
0: Neví, já nevím. Tam zpívá Vašek Bárta, no, že?
1: Text a hudba Krkoška.
0: No, prosím. No, ale musím ti říct, Gábinko, že nadšená tvým zpěvem jsem nebyla jenom já, ale tleskal ti tady kolega Borek Kapitančík, možná, že jsi to slyšela. Ty určitě někdy chodíš zpívat, že jo?
1: Jo, a že mu děkuji.
0: No, a kam chodíš zpívat, řekni?
1: Chodím do Národopisu Groše a Dolní Rožínka a pak ještě chodím zpívat na Zušku.
0: No, já jsem si říkala, že to není jenom tak. Ten tvůj zpěv byl krásný, čistňounký, tak já jsem ráda, že zrovna ta první zpěvačka nám ukázala, jak u nás děti na Moravě jsou opravdu velmi zpěvné. Tak milá Gábinko, měj se moc hezky, prázdniny jsou před tebou. Co tak, na co se tak chystáš?
1: Jít ještě s babičkou do bazénu.
0: Do bazénu. Do velkého bazénu. Tak si to s babičkou užijte. Já bych hned se přidala k vám, kdybych mohla. Každopádně ti moc děkuji za opravdu pěkný zpěv. Krásný zpěv, Gábinko. A ještě bych ti řekla, protože jsem hned v úvodu říkala, že se ty trošičku mění ty pravidla prázdnin u babičky, tak dřív každé to dítko dostalo za ten svůj zpěv nějaký malý dáreček. A letos to bude tak, že vlastně všechny ty děti, které zaspívají v tomto týdnu, tak jeden z nich bude vylosován v neděli v pořadu Blahopřání s písničkou a obdrží rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. To by se ti líbilo, že jo?
1: Jo.
0: Už jsi byla v zoologické zahradě v Brně?
1: Jo.
0: Jo, no tak by si to zopakovala. Takže teď už se s tebou rozloučím. Moc děkuji tobě i babičce za krásný pěvecký přínos. A někdy zase naschledanou. Prázdniny si užijí.
1: Naschledanou.
0: No a pro Gábinku a její babičku a vůbec pro vás, pro všechny, samozřejmě bude i písnička a zrovna vidím, že přicházejí Chlapci ze Zlína.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byli chlapci ze Zlína, písnička Libora Mikla, Dalibora Kozmíka v podání Frýštátské Javořiny. No a Frýštátská Javořina dnes hrála především pro tu milou zpěvačku, 11letou slečnu Gábinku Havránkovou ze Stříteže, která nám před chviličkou zaspívala, musím podotknout velmi pěkně, písničku z filmu Princezna Zemlejna. Tak já zdravím ještě jednou Gábinku a zdravím tu milou babičku paní Dvořáčkovou. No ale teď už zdravím pana Zdenka Hercoka z Velkých Pavlovic. Dobrý den.
1: Přeju všem dobrý den z rozpálených Pavlovic. Zdravím vás ze studiu a všechny posluchače a milovníky dechovky a všem přeji krásný den. Vážení a milí, chtěl bych vaším prostřednictvím popřát k dnešním narozeninám paní Pavle Novotné z Hustopečí. Je to moje bývalá kolegyně dlouholetá. Přeji hodně zdraví, štěstí, klidu, pohody a radost ze života. Dále bych chtěl poděkovat za přání k mojím narozeninám, ať to bylo rozhlasem, telefonem, osobně, písemně. Všem moc děkuji, přání moc potěšilo. Děkuji vám za prostor, za písničku, a tak, která je také pro vás ve studiu, a všem posluchačům.
0: Děkujeme moc.
1: Zdravím a přeji všem hodně zdraví, s úctou, Zdeněk Hercog, Velké Pavlovice. Děkuji,
0: výborně,
1: paní Jiřinko.
0: Tak,
1: děkuji.
0: Pane Zdenku, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A prostor už dávám panu Josefovi ze Šumic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já dneska, když je těch Petru a Pavlu, tak mám tady taky nějaké ty kamarády a švagry. Mám švagra Petra Januje z Vostětína, staršího, jeho syna mladšího. Pavla Januje ze Slavičína, taky jeho syn mladší. Pak mám Pavla Dohnalíka, to je kamarád z Přerova. Pavel Hříb, ten bydlí na naproti, to je taky kamarád můj, a Pavel Matouš. Dalších ještě Petru a Pavlu je hodně, ale nebudu je jmenovat. Všem, kteří mě znají a znám je, tak přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se jim daří. A včera bylo Lubomíra a mám velmi dobrého kamaráda, pana Lubomíra Veleckého, kapelníka dechové hudby Ošavánka, tak všechno nejlepší, Lubo, ať se daří hlavně muzikánské hrání a ať ti to dobře fouká. Přeje všem, přeje Josef a Maruška ze Šumic.
0: Výborně, další děkuju. Přání zaznělo ze Šumic, určitě potěšilo, pane Josefe, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A já se ještě vracím na skok k projektu Prázdniny u babičky, protože já nejsem si jista, jestli jsem to řekla, takže raději dvakrát než vůbec. Dříve v předcházejících ročnících jste si mohli večer v té večerní části Moravy krásné země znovu vyslechnout výkon zpěváčka či zpěvačky, kteří nám zpívali v poledne. Letos tomu tak nebude, takže večer reprízy zpěvu nebudou. No ale písnička i pro paní Pavlu Studinkovou Rozenou Křížovou z Chropině. Milá Pavlo, náš kolektiv pracovníků ti přeje hodně zdravíčka, štěstíčka a božího požehnání. Milá Pavlo z Chropině, sejdeme se při víně, napijem se na tvé zdraví, ať tvůj manžel barák staví. No a to přeje kolektiv pracovníků. A už další přání. Milák Motro Františko Čechová z Dobřínska, k tvým krásným 80. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a radost a mnoho krásných chvil v kruhu rodiny. Ať tě život stále naplňuje úsměvem, pohodou a láskou a ať si užíváš každý den. Všechno nejlepší k narozeninám, pevné zdraví do dalších let ti láskou přejí sestra Maruška, Liduška, Kája a Petr Kameníkovi s rodinami. No a přání pro pana Pavla Žilka k svátku. Hodně zdraví, štěstí přeje Jaroslava a krásná přání doplní písničkou Vlkošáci.

0: To bylo tango Augustina Janíka v podání Vlkošáku Má lásko nejdražší. No a komu pak poblahopřeje nebo pošle nějaký milý pozdrav paní Zapletalová z Horního Němčí. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě vás jednou zdravím, paní Ostra. Dnes má svátek otec Petr Hofírek ze Vnoroch. Tak mu přejeme hodně, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Tomu přeji všichni farníci z Horního Němčí a Slavkova a Zapletalova. Moc a moc krát vám děkuji. Písnička bude i pro vás.
0: Děkujeme moc, takže písnička i pro vás na oplátku, na shledanou. A už tady mám aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Nebo dnes 29. června slaví v Knínicích u Boskovic bratr Rudolf Krajíček Kulaté životní jubileum a jsou to přímo 80. Takže milý bratře Rudolfe nebo Rudo, hasiči vám naším prostřednictvím blahopřejí za všechnu tu práci, co jste pro ně vykonal, samozřejmě děkuji, o tom není pochyb. No a dole dalších vám přejí už jenom to zdraví, aby třeba nezlobilo, přejí vám také štěstí, pohodu a hlavně vám přejí klidná léta života. No a tady pozdrav s pěknou písničkou a přáním posíláme do Orlovic Ivoši Zaoralovi k jeho včerejším 67. narozeninám a Pavlovi Pirkovi do Švábenic k jeho dnešním jmeninám. Milí oslavenci, přejeme vám pevné zdraví, ostrý zrak a stále jasnou mysl. Ať vás nohy spolehlivě nosí po všech lesních pěšinách kolem Orlovic a svatý Hubert při vás stojí na každé čekané. Ať vám les přináší klid, radost a spoustu jedinečných loveckých zážitků. Protože víme, jak moc milujete naše krásné lidové písničky, přejeme vám, ať máte v srdci pořád stejnou melodii a radost ze života. Ať se z vašich úst písnička nikdy nevytratí a doprovází vás jak v lese, tak při veselém posezení s přáteli u dobré slivovičky a váš domov je plný pohody, lásky a spokojenosti. A na váš neutichající hlas lovu zdar blahopřejí kamarádi a myslivci z Orlovic. No a přání je připraveno i pro pana Ladislava Macka ze Šumic k sobotnímu svátku. Milý dědo Laďo, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky a božího požehnání. To vše s láskou přejí vnučka Katka s přítelem, pravnučka Rozárka, vnuk Míša s přítelkyní, dcera Markéta a manželka Věrka. A už s písničkou přichází Gloria.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Takže opět Morava krásná zem, opět krásné písničky a opět vaše milá slova, blahopřejná slova. Tak u telefonu už je připravena paní Otřísalová z Hustopečí. Dobrý den.
2: No, dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát manželem panu Pavlu Jankovičovi z Pavlova. On má dneska na svátek, tak mu přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví. A v sobotu měl krásných 75 roků, tak mu přejeme dlouhá léta ve zdraví.
1: Tak, já jsem ráda, že to vyšlo, paní Otřísalová.
2: No, já taky.
1: Pro posluchače totiž oni nevědí, paní Otřísalová už se jednou dovolala a potom se nějakým záhadným způsobem ztratila, ale štěstí je nakloněno na vaší stranu, paní Otřísalová.
2: Kůty, to tam nemáte asi,
1: ne, kůty. Ne, teď je tady připraveno přímo voňavé vínečko, si budeme
2: jo,
1: připíjet.
2: Tak to taky, to, tak to je budeme to dobrý. Rád. No.
1: Tak nasledanou.
2: Tak děkuji vám moc, paní.
1: Paní Klimentová, dobrý den.
3: Dobrý den, já bych se chcela zahrát, zablahoželat mojmu manželovi Pavlovi Klimentovi k dnešnímu svátku, k dnešním meninám. Prajeme mu velmi veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Ďakujeme mu za všetko, čo robí pre svoju rodinu a za 10 dní bude mať takisto narodeniny, takže mu celá rodina praje veľa, veľa zdravia. Ďakujem vám.
1: Dobře, a tam si určite budete, pani Klimentová, pripíjet nejakým tým voňavým vínečkem.
3: No, budeme.
1: No, takže ale my už si túto peknú písničku poslechneme za maličkou chvíľku. Nashledanou.
3: Ďakujem pekne, ďakujem, do počutia.
1: Nashledanou. No a paní Pavla Holá z Blatnice u Jaroměřic nad Rokytnou slaví dnes 76. narozeniny. A přání, milá babičko, za celou rodinu, včetně manžela Vladimíra, za syny a dceru, včetně vnoučat a pravnoučete Jáchyma, přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího požehnání a ať ti při hraní s dědou padají jenom samé dobré karty. Dnes mají svátek Pavel Kováč ze Slavičína, který měl včera také narozeniny, Pavel Nevrlka ze svatého Štěpána a Pavel Bobčík z Dolního Němčí, bývalý spolupracovník. Všem přejeme hodně zdraví a ta horka, ať je nezdolají, s rodinami, ať si to pěkně oslaví a posíláme jim po vás písničku. No a to posíláme také všetkým našim přátelům. Říhovi z Dolního Němčí. Všechno nejlepší k meninám panu Pavlovi Kutálkovi. Hlavně hodně zdraví a pohody v kruhu rodiny přejí rodina Královičova, Anka Ozabalová, Hanka a Jenka s rodinou. No a teď už konečně to slíbené voňavé vínečko.

0: Tak to bylo vůňavé vínečko Miloslava Procházky a Anny Žilkové, hrála Hračovianka. Ale teď tady mám telefonát z Vřesovic, je to paní Eliška. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra, ještě jednou vás srdečně zdravím a všechny posluchače tohoto pořadu. Dnes prosím o písničku k svátku pro svého syna Petra Vávru a také pro svého vnoučka Petříčka Vávru. A ještě své narozeniny v těchto dnech slaví moje milá sestřenice, paní Jaruška Mečochová, a ve středu bude Jaroslavy, takže i k svátku. Takže všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti ze života, Boží požehnání. A vám děkuji a zase někdy naslyšeno.
0: A vy mějte také radost ze života, paní Eliško. Nevím, jak u vás je. Asi také no, velmi horko, že? Hrozně to vlastně říkáme, ano. Tak to snad nějak přežijeme, co říkáte, paní Eliško?
1: Tak musíme, nic jiného nám nezbývá.
0: Musíme doufat ty lepší zítřky. Dobrý. Tak teď zaznělo z vašich úspěšných přání naslyšenou. Ráda zahraji i dlouholeté kamarádce paní Růženě Otáhalové z Hustopečí, která dnes slaví kulaté narozeniny. Růženko, hodně zdraví a pohody do dalších let ti přejí Eva, Soňa a Petr. K přání se připojuje tvoje rodina, manžel Karel, děti Soňa, Lenka a Kája a vnoučata. A ještě přání pro paní Hanku Kuřímskou z Bojkovic k jejím dnešním narozeninám. Všechno nelze říci slovy, co ti jenom můžu přát. Přeji ti to nejkrásnější, co jen život může dát. K tomu zdraví, štěstí, spokojenost, ať každý příští den přinese ti alespoň malou radost. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu přeje Dana. No a na řadě jsou lidové.
2: Český rozhlas Zlín.

tak to byla cimbalová muzika Polajka. A ještě tady mám přání další. Dnes slaví 83. narozeniny naše milá manželka, maminka, babička, prababička paní Marie Klimešová. Milá Mařenko, k tvým narozeninám ti přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, sil, trpělivosti a boží požehnání do dalších let. Děkujeme ti za všechno, co pro nás všechny děláš, a obrovské děkujeme za to, jak se staráš o taťku. No a tak to blahopřejí manžel Jarda, dcera Hanka s Vlastíkem, vnučka Lenka s Matyáškem a Elinou, vnuk Pavel s Lenkou a Felixem. No a kluci posílají velikou pusu a úplně poslední to bude. A je to přání pro paní Dražku Gazárkovou z Norov Lidéřovic, která v těchto dnech oslavila 80. narozeniny. Milá Drahuško, děkujeme ti za příjemné posezení s tvou rodinou při sobotní oslavě tvých narozenin a ještě jednou ti do dalších hodně dlouhých let přejeme stále zdraví, štěstí a ochranu Panny Marie a také pro tvého manžela Petra, který slaví narozeniny v úterý 30. června, tedy zítra. Pevné zdraví a boží požehnání, ať vás stále provázejí a celou vaši krásnou rodinu. To vám ze srdce přejí Máňa a Jarek Špirudovi z Hroznové Lhoty a Anička Pavlicová z Velké nad Veličkou. Písnička ta také nechybí, hrát budou i Štvánci.

Tak to byla písnička Malé výročí Pavla Svobody a Vladimíra Salčáka v podání Ištvánku. No a ještě dnes vás naposledy před vlastně prázdninama pozvu na Moravskou kapelu. Ano, tak jako každé pondělí, tak i dnes ještě můžete přijít do MK klubu na Vlhkou 21 v Brně, kde vám k tanci a k poslechu bude hrát Moravská kapela. Přijďte si tedy od 17 do 21 hodin nechat zahrát tu svoji oblíbenou. No a po prázdninách se fakt příznivci Moravské kapely sejdou 31. srpna. No ale teď je 12 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem polední část končí. Já ještě jednou zdravím naší první zpěvačku z prázdnin u babičky, 11letou slečnu Gábinku Havránkovou ze Stříteže. No a vám všem přeji klidný den, nejlépe někde ve stínu. Setkáme se krátce po 18. hodině. Loučí se Jiřina Ostrá. No a na závěr už hraje Malohanačka orchestrální skladbu Antonína Žváčka a je to Uplakaná.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Vražda vyhazovače nevěstince. Může malý žeton dovést kriminalisty k pachateli? Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Tajným agentem se proti své vůli stane legendární mistr chaosu. Pierre Richard v komedii Velký blondýn s černou botou. A ČT Art uvede komedii o životních radostech i starostech v inscenaci komorní scény divadla na Fidlovačce. Tři holky jako květ. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlínském kraji padaly teplotní rekordy. Nové biokoridory u Uherského Brodu nabízí útočiště pro rostliny a živočichy. Záchranáři apelují na rodiče, aby dohlíželi na děti při koupání. Dnes bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami až 38 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je to Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Na všech 12 stanicích ve Zlínském kraji meteorologové v neděli naměřili teplotní rekordy. Na třech z nich pak padly absolutní maxima. Nejtepleji bylo v Holešově, rtuť teploměru tam vystoupala na 37,3 stupně Celsia. Absolutní staniční rekord byl překonaný i ve Strání na Uherskohradišťsku nebo v Rožnově pod Radhoštěm, kde meteorologové naměřili 36,2 stupně. Dosavadní maximum z 15. srpna 1952 tam bylo o 2 desetiny nižší. Teploty kolem 37 stupňů by ve Zlínském kraji měly přetrvávat také dnes. V okolí místní části Uherského Brodu Těšova vznikly dva nové biokoridory. Na rozloze téměř 3,5 hektaru zahradníci vysadili 830 stromů, více než 1800 keřů a založili také pásy luční vegetace. Nové prvky vytváří vhodné podmínky pro volně žijící rostliny a živočichy a pomáhají tak podporovat biodiverzitu. Pokračuje mluvčí uherskobrodské radnice Ellen Sladká.
3: Biokoridory propojují stávající krajinné prvky v okolí Bánovského potoka a řeky Olšavy a doplňují chybějící části územního systému ekologické stability. Jejich vybudování stálo 4 miliony korun. Veškeré náklady pokryla dotace z operačního programu životního prostředí.
1: Záchranáři letos evidují první výjezdy k tonoucím dětem v záhradních bazénech. Apelují proto na rodiče, aby potomky nenechávali bez dozoru. Neměli by spoléhat jen na nafukovací pomůcky, jako jsou například kruh nebo křidélka. Nejdůležitější je totiž přítomnost dospělého člověka, protože dítě při tonutí nekřičí, jak vysvětluje záchranář Marek Dvořák.
4: Prostě dítě, pokud má nějakou aktivitu a něco dělá, tak vždycky u toho vydává nějaké zvuky nebo vytváří prostě nějaký hluk, který je dobrý a který je v pořádku. Jakmile ten hluk utichne a to dítě je potichu, tak většinou je něco špatně. Takže tady bychom měli zbystřit smysly a dávat velký pozor a samozřejmě zase to, co nejdřív rozpoznat.
2: Sport.
1: V Londýně začíná tenisový Wimbledon. Hned na úvod se představí v mužské dvouhře Dalibor Svrčina proti Američanovi Tienovi a mezi ženami Daria Vidmanová proti favorizované Američance Pegulové. V dalším programu dne nastoupí ještě Karolína Muchová, Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková a Kateřina Siňaková.
2: Počasí.
1: V našem regionu dnes bude zpočátku jasno až polojasno, postupně očekáváme růst kupovité oblačnosti s velmi malou možností přehánek nebo bouřek. Nejvyšší teploty naměříme kolem 35 až 38 stupňů a vítr povane slabý jižní, k večeru postupně severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor si dejte na sjezdu z dálnice D55 na jih od Starého Města. Máme tam hlášenou nehodu osobního a nákladního vozidla. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě pořad Osobnosti Česka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory, když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy, i když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no jo, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta začátkem 70. let, kdy mě bylo 15 let, v roce 70, a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Jestli si vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovou kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje vždycky líp, než ty kladěsové, a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
2: že...
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký
2: ne,
1: výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všem, v gestech životních byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo? Tak to bylo docela fajn. Jako, jo? Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, tak chytal a mlčeli. Jo? A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet. Jo? A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba měl, já přistoupil k té roli?
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
2: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
3: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
2: Jako opravdu na jevišti?
3: Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. No. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako jdu a já, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a prožili tam s maminkou téměř 50 let života společného. A takže tam ho vidím taky na každém kroku, jo, vlastně, jo, že to je tak, jako tomu neujdete a není proč tomu utíkat. Jo. A navíc mám tu výhodu, že díky těm filmům a televizním inscenacím nebo rozhlasovým hrám, který on natočil, tak ho tady mám pořád, jo, že vlastně já občas, když nemůžu usnout, tak si do sluchátka, tak jako máte vy na uchu sluchátko teď, tak si do toho sluchátka pustím třeba komisaře Megreta, který ho natočil asi 10 dílů tady s Jiřím Horčičkou v rozhlase.
2: Nebo přímo tady? Možná.
3: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
2: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
3: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Medřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat a

0: Tohle je jedna z věcí, ten Boklson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi třikrát nebo čtyřikrát, na co nemůžu zapomenout. Vlastně nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
1: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
0: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jak si nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
1: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
0: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby neztratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
1: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
0: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo? Že to taky, my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo? A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. A velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí a velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než a svobodně.
1: Na poušti.
0: Než v kleci někde. No.
1: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citliví? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
0: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, jo, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání. kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho, jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo? A zaměstnanci, herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. Jo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
1: To je pravda.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl. A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Jo? Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo? Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo? Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo? Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teďka ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposledy natáčel? Vy jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt? Bavilo
2: mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarné léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Planý nad Lužnicí do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselý nad Lužnicí asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povíce ne svatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byl taková klec, kde ho přivezou, že jo, a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, který se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu, je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář. Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše. V tom natočili spolu asi 5 těch detektivek. A vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování, a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo, že dneska je to lidem jedno. Jo.
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je to tak, ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděz pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že bude,
1: ano, no. Ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě by chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý, a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat, a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život tak, že zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat, všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno, že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně, a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. Jo. A díky lékařům z Stomajerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na Vsetínsku vrcholí přípravy letních táborů. Zoologické zahrady ve Zlíně, Praze a Ostravě spojily síly při záchraně ohrožených supů. Kriminalita v Česku neroste, přibývá ale dětských agresorů. Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty dosáhnou 38 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Začíná sezóna letních táborů. Jeden z nich vyrůstá v lesích u Hažovic na Vsetínsku. Táborníci tam právě staví indiánská týpí, polní kuchyni i kadibudky. Na stejné místo do údolí potoka Studeného se vrací už 35 let. Nejnáročnější je podle Tomáše Petru, že li vybavit 10 indiánských stanů, které stavilo asi 8 táborníků.
2: Skládají tyče na týpí, rovné smrkové mladé kmeny, které jsou oloupané, které stavíme do kostry a ty jsou potom obalené plachtou, to je ten vlastní stan týpí.
0: Zlín, Ostrava a Praha letos společně pečují o 2 mláďata supa hnědého a 1 mládě supa mrchožravého. Ti patří mezi nejohroženější ptačí druhy na světě. Díky spolupráci odborníků můžou každoročně odchovat více mláďat, než kdyby postupovali samostatně. Odchov supů je přitom mimořádně náročný. Samice snášejí pouze jedno vejce a chovatelé proto využívají náhradní pěstounské páry i speciální loutky při krmení mláďat, aby si ptáci nezvykli na člověka.
3: Zoo ve Zlíně, Praze i Ostravě patří k nejúspěšnějším chovatelům supů na světě. Pomáhají obnovovat jejich populace například v Bulharsku, Španělsku, Francii nebo Itálii. Do volné přírody už společně předali k vypuštění 90 odchovaných supů. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Kriminalita v Česku neroste. Loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Podle jeho výroční zprávy se taky začíná objevovat takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít, vyzkoušet si hranice nebo získat adrenalinový pocit. Podle nejvyššího státního zastupitelství přibývá taky projevů násilí v online prostředí. Jde často o výhrušky, kyberšikanu nebo sebepoškozování. 4 dny po ničivém zemětřesení ve Venezuele záchranáři stále vyprošťují z trosek živé lidi. Přes víkend jich bylo 33. Zemětřesení má zatím 1450 potvrzených obětí. Podle neoficiální internetové databáze se ale pohřešuje skoro 50 tisíc lidí. Od včerejška v zasažené oblasti působí i čeští specialisté.
4: Český USAR tým prohledával s pomocí dronů i psů trosky zborcené nemocnice, kde se pohřešují desítky lidí.
5: Na všech sutinách je vidět jakýsi pohyb, ať už jsou to záchranné týmy profesionální, místní, zahraniční a nebo dobrovolníci.
4: Popsal Jiří Němčík z Hasičského sboru Moravskoslezského kraje. Jejich kolumbijským kolegům se podařilo po 4 dnech z trosek vyprostit 11-letého chlapce. Byl poblíž matky a sestry, které nepřežily. Tým francouzských a amerických záchranářů ze sutin vytáhl otce a syna, zesláblé, ale naživu. S každým dalším dnem po zemětřesení ale naděje na záchranu zasypaných lidí rychle klesají. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Postupně očekáváme růst kupovité oblačnosti s velmi malou možností přeháněk nebo také bouřek. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 35 až 38 stupňů a vítr povane slabý jižní k večeru postupně severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehoda dvou vozidel může zdržet provoz na sjezdu z dálnice D55 na jihu Starého města. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkné pondělí, které nám zahájilo 27. týden. a zároveň je to po víkendu oficiálně první prázdninový den. Máme 29. června, tak zdravím možná speciálně ty z vás, kteří trávíte čas se svými vnoučaty. Užívejte si s nimi hodně radosti a vydanou energii můžete načerpat u poslechu Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, u kterého vás vítám. A samozřejmě se, kromě zaposlouchání se do písniček, které nestárnou, můžete zaposlouchat i do zajímavých témat. To následující se bude týkat Vsetína. Právě tam chtějí bojovat proti vizuálnímu smogu v ulicích města. Podnikatelé chodí na procházku centrem a učí se, jak zlepšit vzhled výloh. Zajímavé, co říkáte? Jestliže chcete vědět víc, zůstaňte s námi i po písničce. Po rekordně teplém včerejšku se těch aktuálních 36 stupňů, které lze naměřit na spoustě míst našeho kraje, vlastně zdá jako takové ochlazení. Ne, nechci zlehčovat vážné téma, dodržujte stále pitný režim, i o počasí bude řeč. Teď ale Helena Vondráčková, ještě světu šanci dej. Vydejte šanci dnešnímu Dobrému odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Krásný den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Výlohy plné polepů, cedulí a letáků. Tohle všechno je takzvaný vizuální smog a Vsetín se ho chce zbavit. Radnice vzala místní podnikatele na procházku centrem a učí je, jak svoje obchody vylepšit. Na úpravu jim nabízí i peníze. Jak se teď dozvíte z vysílání Českého rozhlasu Zlín?
1: Je nejdříve domluvené, že se uděláme krátkou procházku směrem k Dolnímu náměstí. Podíváme se na pár výloh, které po cestě uvidíme.
2: Vysvětluje mi Petr Čaník, který se podílel na manuálu, který má snížit vizuální smog ve městě. Teď provází městem místní podnikatele, kteří se chtějí dozvědět, jak vylepšit výlohy svých prodejen.
1: Já si myslím, že nepřikládají tu váhu tomu, že ta pěkně upravená výloha prostě je součást toho biznisu a prostě přitahuje ty lidi.
2: Podnikatelé teď pozorně poslouchají. Vše sleduje také architektka města Martina Hovořáková. Co by si z toho dnešního workshopu měli odnést?
3: Měli by si odnést návod na to, jak v budoucnu pracovat s těmi výlohami, protože určitě úprava výlohy není na pořád, ale je to věc, která by měla lákat zákazníky, ale lákat je do kultivovaného prostoru a ukázat, že se to dá udělat i v souladu právě s tím manuálem.
2: V workshopu se účastní také Petr Jánošík s manželkou, majitel drogérie na náměstí. Totiž dostal hned několik podnětů od kamarádů, že by měl výlohu na svém obchůdku řešit. Co vám psali?
4: V podstatě, že mám se vrátit na město, jak by to řešili oni.
1: Vždycky chci, ať jako pod čarou jde vidět, že to není jako žádný hejt na toho podnikatele. Je to spíš je o tom, že fakt se díváme na to z hlediska toho, jak to třeba ovlivňuje ten veřejný prostor, anebo třeba, že často to ztrácí i nad potenciálu, který by samotná ta výloha mohla tomu podnikateli dát.
2: Dodává lektor workshopu Petr Čaník. Vstupujeme do obchodu manželů Janošíkových, který je celý zvenku polepený většími polepy.
1: Rozhodně hláška, jde to jednoduše změnit. V této situaci trošku mění.
4: Na dispozice metr.
3: Tady vidíme pana Janošíka, jak má v ruce metr.
1: Máme tam regál, máme tam sádrokarton, který je tam trvalo umístěn. I z vnější strany se to nějak nedá otevřít, takže pokud by byla vůle to změnit, tak opravdu se musí vymyslet nějaké řešení, které bude trvalé. Už to vyžaduje trošičku větší zásah.
2: Na podobě vyhlášky o vizuálním smogu se podílela také architektka Martina Hovořáková.
3: My chceme určitě začít na městských budovách a ukazovat, jak by to mohlo vypadat na městských budovách. Už máme podporu a dotační program v centru města, který právě při úpravě fasád a výloh dává možnost podnikatelům, kteří budou pracovat v souladu s tím manuálem, získat dotaci na úpravu jejich objektu.
2: Podle architektky by je právě finanční podpora měla pozbudit k tomu, aby se programu účastnili a společně vytvářeli ve Vsetíně kultivovaný prostor. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: A ze Vsetína se zase vydáme někam jinam v našem kraji, a to sice za vyžitím a s vlažením. S letem má totiž spousta z nás spojené samozřejmě slunce a odpočinek u vody a dnešní vysoké teploty opravdu lákají ke koupání. Vyrazit můžete například na městské koupaliště v Hluku na Uherskohradišťsku. Co areál nabízí, pro nás dnes zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která je už na místě a za okamžik se s námi spojí. Tak se může tady ovlažit, alespoň takhle virtuálně, s Českým rozhlasem Zlín.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: a to do Hluku na Uhersko-Hradišťsku na místní koupaliště, kam zdravíme. Ideální plán na výlet v tomto horkém počasí pro nás má naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, kterou zdravím. Doufám, že neutopila své přístroje, se kterými jsme ve spojení, a přeji hezké odpoledne. Slyšíme se, Petro.
1: Krásné odpoledne, Pavle, z Hluku. Já jsem zatím nic neutopila, bazén mě teprve čeká. A nacházím se aktuálně totiž na místním koupališti, kde to opravdu žije letní atmosférou. Kolem mě probíhají děti a užívají si vodních radovánek. Společně s dospělými si užívají také ochlazení u vody, které je při dnešních teplotách víc než žádané.
0: Tak my se tam rádi přeneseme, alespoň tvým prostřednictvím. Kolik je na místě lidí a jak je to s kapacitou hlučského koupaliště?
1: Lidé se zatím trousí, jde poznat, že aktuálně se končí v práci, dospělí vyzvedávají své malé ratolesti, ale už se houfně na koupaliště ženou. Já bych řekla, že ta kapacita je teď tak na čtvrtině a je tady spousta míst k odpočinku, jak na sluníčku, tak ve stínu. Návštěvníci mají totiž k dispozici dva bazény a i to jeden plavecký je nepravidelný. Dá se v něm i plavat, i hrát, takže nějakou 25 na délku si člověk může klidně zaplavat, ale zároveň si může užít také zábavní zóny se skluzavkou nebo vodním hřibem. Samozřejmostí na koupališti je také brouzdaliště pro děti. No, takže to znamená, že větší i dospělí si kromě plavání mohou ve vodě hodně zařádit.
0: Takže já si to teď představuji, že si tak svlažuješ nohy v tom brouzdališti a potom, až dokončíme tento náš rozhovor, tak hupsneš do toho bazénu. Pojďme ale popsat i ty okolnosti, které tomu všemu určitě nahrávají. Teploty vzduchu se dnes ve Zlínském kraji podle předpovědi meteorologů mohou vyšplhat až na 38 stupňů Celsia. Voda v bazénech by tedy měla být pořádně vyhřátá. Jak je to s teplotami vody, konkrétně na koupališti v Hluku?
1: Já jsem se poptávala, tady proběhlo naposled měření ve 13 hodin a voda měla krásných 27,5 stupně Celsia, jak v brouzdališti, tak v plaveckém bazénu. Takže podmínky za mě jsou velmi ideální. Já mám pořád totiž studené nohy a takhle si je ohřát mi vůbec, ale vůbec nevadí.
0: Dobře, rozumím. Ty jsi řekla krásných, pro někoho už to možná ani není na svlažení, ale určitě je to fajn. Nabízí areál kromě koupání návštěvníkům také jiné vyžití, Petro?
1: Areál je pestrý i mimo samotné koupání. Pro děti je tu připravený dětský koutek s individuálními herními prvky, kde si můžou opravdu vyřádit. Jsou tady houpačky, nějaké prolézačky, pískoviště. Takže zábava pro děti je připravená. Dále je tady nově zrekonstruované hřiště plážového volejbalu. Návštěvníci si na plážový volejbal můžou na pokladně samozřejmě vypůjčit i balón, sítě nebo za úplatu, řekněme. Sítě natažené, to si sebou nosit nemusí. No a možná potěším i milovníky internetu, protože je tady Wi-Fi zdarma. Takže místo, kde si můžu strávit svůj letní den, tak jak si ho představuju, je opravdu pro každého.
0: Úžasné. Pojďme se ještě společně podívat na praktické informace pro návštěvníky. Za prvé, kde přesně se koupaliště nachází, jak je to s parkováním a se vstupným?
1: Koupaliště se nachází v ulici Družstevní 2 v Hluku a přímo před areálem se nachází opravdu velké parkoviště, takže návštěvníci nemusí mít strach, že by nezaparkovali svá auta, pokud tedy nevyráží pěšky nebo na kole. Otevírací doba je aktuálně každý den od 9 do 20 hodin. Samozřejmě se odvíjí trošku od počasí, takže určitě doporučuji sledovat taky stránky města Hluk.cz. A co se týká vstupného, tak dospělého přijde návštěva koupaliště na 100 korun. Děti od 3 do 15 let a také seniori nad 65 let zaplatí pak 50 korun. No a po 17. hodině, tedy 3 hodiny před zavírací dobou, je vstupné sníženo na polovinu. A návštěvníky určitě potěší, že vstup je možno zaplatit také platební kartou.
0: Úžasné, děkujeme. Tady za ten přehled a i tu letní atmosféru a její zprostředkování přímo z Hluku. A když už tě tam, Petro, máme, tak my toho využijeme náležitě i v našem vysílání. Uslyšíme se znovu ve 15:45, pokud vím, kdy nám máš v plánu přinést informace také o gastrokoutku. To o tom zatím nebyla řeč, ale samozřejmě se můžou návštěvníci nejen svlažit, ale i občerstvit v Hluku. A budeme se těšit tedy, že si pochutnáme i na tom, co lze vychutnat právě na tom to koupališti. Tak teď už šupky do vody a zhruba za hodinku se zase uslyšíme. Měj se hezky, užívejte si to tam, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
3: Rakovina tlustého střeva a konečníku je nemoc, která se dlouho nehlásí. Někdy i roky tiše

0: Roste, aniž by člověk tušil, že se v jeho těle odehrává něco zásadního. Proč je jednoduchý test na skryté krvácení tak důležitý? A jaké jsou vlastně příznaky této zákeřné nemoci? Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Peter Galvánek. A bude tu i pro vaše dotazy. Už 1. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Pokud je vy považujete za naprosto nezbytné, aby nebe bylo blankitné, tak si pravděpodobně v našem kraji aktuálně přijdete na své, i když uvidíme, necháme vše zkontrolovat profesionálním meteorologem.
1: Počasí.
0: V brněnské pobočce Českého hydrometeorologického ústavu by měla mít dnes službu meteoroložka Bára Kučerová. Taky zdravím ze studia Českého rozhlasu Zlín. Pěkný den.
2: Pěkné odpoledne.
0: Je to nebe aktuálně všude v našem kraji blankitné, nebo už se třeba někde začínají trošku shromažďovat mraky? Jak to vypadá?
2: Většinou blankitné je, ale i tak se na obloze někde ta oblaka vyskytují. Většinou je to drobnější kupovitá oblačnost a teploty, ty se teď nejčastěji pohybují mezi 34 a 37 stupni Celsia.
0: Teploučko, dalo by se říct, a bude ještě v uvozovkách hůř, i když někoho takové teploty můžou těšit, ale porostou ještě?
2: Dnes už by výrazně růst neměly, ty maxima dnes očekáváme mezi 35 a 38 stupně Celsia. Zatím ta nejvyšší teplota byla naměřena v Bojkovicích 37 stupňů a 7 desetin, takže ještě trošičku teplota po virus může, ale už by to výrazně víc být nemělo a to počasí by ještě teď mělo vydržet takto pěkné.
0: Ano, a má být stejně horká noc, jako byla ta minulá, nebo už se nám začne lehce ochlazovat?
2: A už se možná spíš začne lehce ochlazovat. Zítřejší ranní minima očekáváme mezi 21 a 18 stupni Celsia a noc obecně bude ještě z počátku se zvětšenou oblačností. Ta oblačnost se totiž bude zvětšovat už teď v průběhu odpoledne a na ní se s velmi malou možností můžou vytvořit izolované přehánky, případně i nějaká bouřka a ty by potom z počátku noci doznívaly a během noci se postupně udělá a polojasno až jasno, oblačnost bude ubývat a vítr by měl vát slabý, případně přechodně mírný.
0: Tak ono by bylo možná fajn, kdyby přes noc trošičku zapršelo a pak přes den hezky. To by bylo na světě nádherně, ale ne vždy to funguje podle našich představ. Tak co zítra? Začnou vám ty teploty klesat k nějakým přijatelnějším hodnotám?
2: Myslím si, že postupně to přijatelnější pro nás, pro všechny bude. Zítřejší maxima očekáváme mezi 32 a 35 stupni Celsia, což už je přeci jenom trochu lepší než těch dnešních 38. A by mělo by být polejasno nebo skoro jasno odpoledne a pak zejména večera v noci očekáváme postupně přibývání kupovité oblačnosti a lokálně se mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřky. Největší potenciál je potom opravdu v noci na středu, kde by mělo přejít takové bouřkové, případně intenzivně srážkové pásmo, takže zítra večer určitě vyrazit s deštníkem, případně možná radši zůstat doma.
0: Dobře, tak snad to nebude nic divokého, ale biozátěž asi trošičku náročnější bude zítra, že? Ještě možná pravděpodobně nejnáročnější.
2: Ano, ano, ta zůstane ještě na stupni číslo 3, takže ta nejnáročnější ještě zůstane.
0: Stále na sebe buďme opatrní v těch vysokých teplotách, které, ale zdá se, podle té předběžné předpovědi Báry Kučerové se bude trošičku umoudřovat. Ve středu tedy se bude blýskat, a to doslova, na lepší časy.
2: Ano, můžeme to tak říct. Středeční maximální teploty už budou spíše v tom intervalu těch letních, to znamená 27 až 31 stupňů Celsia a mělo by být v noci a ráno většinou polojasno a přes den potom bude postupně oblačno, případně až zataženo a na většinu území se od západu dostane občasný déšť, případně přehánky a v nich mohou být opět i nějaké bouřky a později večer ve středu budou srážky s oblačností ubývat, čtvrtek pak bude převážně polojasný, chvílemi může být oblačno a s menší možností se opět mohou vytvořit nějaké přehánky a čtvrteční teploty, ty už opravdu v uvozovkách jen letní, 23 až 27 stupňů Celsia na Vsetínsku, tam mohou zůstat ty maxima ještě níž kolem 22 stupňů.
0: Leckdo tohle všechno slyší s povděkem a vděční budeme i za teplotní rekordy. Ty padaly v našem kraji, pokud vím, tak dnes to bude podobné, nebo těch úplných maxim nedosáhneme?
2: Spíš bych řekla, že už jsme je dosáhli i přesáhli, protože dnešní maximum je 35 rovných stupňů z Luhačovy z roku 1917 a to už je na většině stanic překonané. Naopak minimum je z roku 1928 z Branek na Vsetínsku, tam teploměr zůstal 3 stupně a 2 desetiny nad 0 stupni Celsia.
0: Tak, tento rekord nepřepisujeme, leckdo by dodal, bohu dík, ale za to padají ty teplotní rekordy, které tedy jsou staré, teď už máme aktuální. A to 29. června 2026, kdy nám nejen o nich řekla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Bára Kučerová. Děkujeme za vše, mějte se hezky, přeji krásný celý týden, naslyšenou.
2: Naslyšenou vám také.
0: A my půjdeme i za kulturou a také vzpomínáním v Dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Těleso, ve kterém se spojuje preciznost, radost ze zpěvu a nakažlivá energie. To je zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák, který těší milovníky hudby už více než 100 let, ve kterém období nejvíc zářil. I to se dozvíte v reportáži z cyklu Kořeny, už po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák sklízel úspěchy na mnoha evropských pódiích. Za století své existence si zažil krásné, ale i horší chvíle, jak už to tak v životě chodí. Jak fungoval v době okupace a kdy měl až 80 členů? O známém sboru natáčela redaktorka Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší své posluchače už víc než 100 let.
3: Počátky sahají do let 1919 až 1920, kdy jej založil sbormistr Leopold Kraus. A zajímavostí je, že se nejprve představil veřejnosti koncertem a teprve následně byl formálně ustanoven jako pěvecko-hudební spolek Dvořák.
2: Přibližuje jeho současný sbormistr Jiří Šon. Repertoár se skládal z děl klasiků české hudby, jakými byly Smetana, Martinů, Dvořák nebo Křížkovský. Sbor se ale nevěnoval jen koncertní činnosti.
3: Mezi významné počiny patří vznik městské hudební školy Dvořák, která vznikla v letech 30. a v následujícím desetiletí se stává s počtem přes 600 žáků největší hudební školou v republice.
2: Ani v těžkém období nacistické okupace Dvořák nepřestával koncertovat. Pokračuje sbormistr.
3: Určitě je potřeba zmínit zlínské hudební neděle a večery české hudby, na kterých se sbor provozováním českého repertoáru pokoušel pozvednout národní sebevědomí.
2: V roce 1940 uspořádali festival, na kterém vystoupila Česká filharmonie v čele s dirigentem Václavem Talichem. Po válce přišla euforie a časté koncertování. Počet členů narůstal.
3: V době své největší slávy pěvecký sbor Dvořák čítal kolem 80 členů.
2: Během normalizace se Dvořák stává součástí státního symfonického orchestru Gottwaldov. Spolupráce s filharmoniky přináší velkou seberealizaci sboru.
3: S filharmonií provádí velká vokálně instrumentální díla a díky tomu také počet členů narůstá.
2: Vysvětluje Jiří Šon. Přichází rok 1989, otevírají se hranice a to je pro hudebníky velká příležitost.
3: Pro sbor Dvořák to znamená velmi zásadní věc a to tu, že může vycestovat na různé zahraniční festivaly ve Francii, v Polsku, Belgii a také třeba v Maďarsku. V roce 1998 začíná pěvecký sbor Dvořák každoročně vystupovat na festivalu Savojské hudební léto ve francouzských Alpách.
2: Za více než 100 let existence stálo v čele sboru 15 dirigentů.
3: První sbormistr byl Leopold Kraus a poté bych rád zmínil Vladimíra Válka v 90. letech, také Františka Macka staršího a mého předchůdce Jošku Surovíka.
2: Říká Jiří Šon, který vede těleso od roku 2016. Co by mu do budoucích let popřál?
3: Pěveckému sboru Dvořák bych popřál radost a chuť do dalšího zpívání, ale také nutně potřebujeme nové zpěváky, kteří mají chuť zpívat a být také součástí kolektivu, takže je mezi sebou rádi přivítáme.
2: Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Tak jste to slyšeli. Pokud máte touhu zpívat, stačí přijít na zkoušku sboru Dvořák a přidat se k ním. Každopádně ale zůstávejte také s dobrým odpolednem s Českým rozhlasem Zlín. Mějte krásný den a snad vás teď potěší také hudba našeho kraje. Kapela AG Fleck a to 6,5 minuty po půl třetí.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Letní čas dovolených pocítíte i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. I letošní prázdniny budou v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. Pozmeme vás na více než 50 zámků, které stojí za to navštívit. Každý den navštívíme jeden zámek. A už za chvíli se s námi můžete vydat na první z nich. Bude to, neprozradím teď, počkejte si.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Po víkendu nám dnes oficiálně začaly prázdniny a v našem vysílání budou, stejně jako loni, ve znamení zámeckého léta. Každý den vám představíme jeden z našich zámků a budou to samozřejmě jiné zámky než v loňském roce, protože se v první sérii ani zdaleka nedostalo na všechny. Každé všední dopoledne můžete s Českým rozhlasem Zlín navíc krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Průvodcem zámeckým létem je opět oblíbený František Kinský, který nám právě teď řekne, kam se dnes vypravíme.
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na výlet severovýchodně od Prahy na zámek Brandýs nad Labem. Původně gotický hrad, přestavěný na renesanční zámek, se stal letním a loveckým sídlem Habsburků. Představí nám ho Jolana Nováková.
3: Určitě jste poznali, koho kastelán Brandýského zámku Vít Rejtar přivolává.
4: Jsou to ovečky a kozičky, které spásají zámecké příkopy.
3: Návštěvníci jsou stejně jako já mile překvapeni nejen zvířaty v ohradě, taky obdivují pávy, kteří se tady v zámecké zahradě okolo nás pyšně procházejí.
4: Ano, máme tu pávy a jsem tam nějakou slepičku ještě.
3: No a my míříme do zámku, který je významnou renesanční památkou se skvostnými sgrafity. Původně to byl gotický hrad ze 14. století a v polovině 16. století se stal majetkem České královské komory. Procházíme jednotlivými křídly zámku. V průběhu 500 let ho navštívili všichni císaři Habsburské dynastie. A prohlídkový okruh je věnovaný třem významným mužům, kteří to jsou, pane kastelány.
4: Rudolf II., potom dalším tématem je Karel I. a třetím potom Ludvík Salvator Toskánský, člen toskánských Habsburků vedlejší větve. Všichni tady žili a měli ten zámek velice rádi. A teď si půjdeme podívat k tomu Rudolfovi. V tomhle křídle severním Rudolf pravděpodobně ložnici a tato místnost je jedna z největších. Jsou tady sbírky, které mají vazbu nebo souvislost tedy s Rudolfem II. Hlavní originál je tady relief Klanění tří králů.
3: A já už vím, že Rudolf II. Povýšil zámek Brandýs nad Labem na své hlavní mimopražské sídlo, že sem často zajížděl, že si užíval nádherných zahrad, které pak bohužel poničili Švédové, že tady pořádal hony a hostil významné osobnosti. No a my teď míjíme vojensko-historickou expozici, obrazárnu a vcházíme do malinké místnostky. Vy jste mi říkal, že je to barokní přístavek k původní obvodové renesanční zdi nádvoří.
4: A po sejmutí barokních vrstev se vlastně vyloupla renesanční sgrafita, a to jak psaníčková, tak ty figurální. A to je jedinečná příležitost vidět vlastně zblízka ty figury, protože většinou se dělaly mimo rozsah lidských rukou.
3: Prostě někde ve výšce. Tak pojďme dál. Od roku 1860 zámek patřil rodině toskánských Habsburků. Pobýval tady arcivévoda Ludvík Salvátor. To byl významný cestovatel a vědec a my tady vidíme část jeho přírodovědné sbírky. Pracovní stůl dokonce vypadá, jako by u něj Ludvík Salvátor ještě před chviličkou seděl a zkoumal brouky.
4: On byl takový multidisciplinární člověk, měl rád i jiné vědy než přírodní a svých 40 knih, které napsal, si zároveň ilustroval.
3: Neuvěřitelné. A dokonce byl přítelem Žila Verna. Posledním majitelem Brandýského zámku byl až do roku 1918 poslední císař Rakousko-Uherské monarchie a poslední český král Karel I. Rakouský. Vidíme ho tady na fotce.
4: Karel sem přijel v 21 letech k dragounům a 3 roky poté se oženil se Zitou Bourbon Parma a strávil tady na Brandýském zámku v podstatě nejšťastnější část jejich společného života.
3: No a ještě jedna specialitka, kterou tady mají. Zahradu se zámkem spojuje 80 metrů dlouhá krytá chodba, které se říká Rudolfinka, protože císař chodbou procházel ze svých komnat do zahrady.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Brandýs nad Labem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A blíží se čas, kdy se pravidelně věnujeme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín sportu. Po 19 letech nepatří žádná část fotbalového Slovácka Zdeňku Zemkovi. Dlouholetý 100% vlastník klubu svůj podíl prodával postupně a my k tomu přidáme víc informací už po písničce. S níž si můžete zavzpomínat na slavný film Nekonečný příběh.

0: Nekonečný příběh, to byla píseň, která teď dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a tak trošku paradoxně nás přivedla k tématu, které se bude věnovat jednomu konci. Není totiž nadsazené říct, že ve fotbalovém Slovácku končí jedna velká éra. Po 19 letech prodal i poslední část svého podílu v klubu Zdeněk Zemek, který byl dlouho 100% majitelem klubu z Uherského Hradiště. Majoritním vlastníkem je nově Vítězslav Skopal. Přehledně to teď probereme s naším sportovním redaktorem Davidem Nekvindou, kterému přeji hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Vlastnická struktura Slovácka se v posledních letech měnila několikrát. Udělej prosím, Davide, takový stručný souhrn.
1: Do roku 2022 byl 100% vlastníkem klubu právě Zdeněk Zemek. V tom zmíněném roce se k němu přidal Vítězslav Skopal, respektive jeho firma Solar Global. Ta koupila polovinu akcií klubu a Zemek se Skopalem ho tak řídili jako rovnocenní partneři. Loni prodal Zemek polovinu svého podílu Pavlu Buráňovi, takže pro přehlednost klub měl 3 majitele. Skopal vlastnil stále tu svou polovinu akcií a Zemek s Buráňem každý po čtvrtině. Teď tedy Zemek prodal i zbytek svého podílu, a to zase Skopalovi, který tak vlastní 3/4 podíl a po 4 letech má klub z Uherského Hradiště jasného většinového majitele.
0: Krásně si to vysvětlil, i já jsem se zorientoval, tak věřím, že i všichni posluchači. Oznámil Skopal, jaké má další plány?
1: V prohlášení pro klubový web uvedl, že po letošním, řekněme, dramatickém boji o záchranu v první lize až přes baráž chce A tým Slovácka dostat do pozice stabilního týmu, který se nemusí bát o svou pozici v nejvyšší soutěži. V nejbližších dnech má tým představit nové posily a Skopal taky zmínil, že chce do vedení klubu začlenit bývalého kapitána Michala Kadlece, který před 2 roky ukončil kariéru a od té doby se Slováckem není v žádném oficiálním spojení. Nový většinový majitel taky připouští, že poté, co v posledních letech koupili některé prvoligové kluby ambiciozní miliardáři, je pro celek z Uherského Hradiště stále náročnější držet s konkurencí krok. Skopal tak mluví o tom, že kdyby dostal nabídku na koupi klubu od někoho dostatečně bohatého a důvěryhodného, nebránil by se jednáním o dalším prodeji. Nikdo takový ale prý zatím není.
0: Davide, ještě se prosím vrať k už bývalému majiteli Zemkovi a připomeň jeho působení v klubu.
1: Zemek koupil Slovácko jako druholigový tým v roce 2007, po 2 letech se tehdy mužstvo vrátilo do první ligy a od té doby zůstává. V roce 2022 dosáhlo na největší úspěch v historii, když vyhrálo Český pohár, následně hrálo základní skupinu Evropské konferenční ligy. 4x v řadě se tým taky dostal mezi elitní 6 prvoligové tabulky. V uplynulých 2 sezónách po odchodu trenéra Martina Svědíka ale Slovácko propadlo hlouběji a v obou letech na konec tedy úspěšně bojovalo o záchranu. Zemek uvedl, že za těch necelých 20 let investoval ze svých peněz víc než 500 milionů korun. A s tím ještě úplně nekončí, jeho firma bude sponzorovat Slovácko dál.
0: Říká David Nekvinda, se kterým jsme mluvili o změnách ve fotbalovém Slovácku. Davide, díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Koeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíhneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Bylo 15 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
6: Téměř 2 miliony korun získala Kroměříž na obnovu městských památek. Řidiče v Kateřinicích na Vsetínsku čekají od července dopravní omezení. Majitelé psů budou muset nově zapisovat svá zvířata do centrální evidence. Dnes bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 38 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Bezmála 2 miliony korun získalo město Kroměříž na opravu památek od Ministerstva kultury. Dotace z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón získává město pravidelně. Letos radní peníze rozdělí mezi opravy budov na Velkém náměstí. Fasádu na budově 33 opraví město za 1,7 milionu korun. Rozdělení dalších financí doplňuje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z Hnutí ANO.
7: Částku 100 000 korun využijeme na opravu kamenného vstupního portálu a kamenného erbu umístěného na této budově, číslo popisné 33, a zbývající částku 180 000 korun bude použita na rekonstrukci domu číslo popisné 113 na rohu Velkého náměstí, který je v majetku soukromé osoby.
6: Řidiči v Kateřinicích na Vsetínsku se musí připravit na omezení. Od začátku července tady silničáři začnou opravovat skoro 300 metrů silnice třetí třídy přímo v obci. Co všechno je čeká, popisuje mluvčí ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.
8: Dělníci obnoví povrch vozovky a udělají celou novou konstrukci. Součástí stavby je i nový propustek, svodidla a dopravní značení. Po celou dobu zůstane úsek průjezdný jen z poloviny. Provoz tady budou řídit semafory a auta pojedou střídavě v jednom jízdním pruhu.
6: Zjistit, jaké počasí nás čeká v místě naší dovolené, může pomoct například stránka meteorologics.com. Spojuje většinu meteorologických modelů dohromady a předpovídá počasí až na 16 dnů.
9: Člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
10: Zadává Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu lokalitu na stránce meteorologics.com a v grafu teplot už teď vidíme zhruba 10 barevných vlnovek, tedy předpovědních modelů.
9: Jsou docela sjednocený, nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
10: Najdeme tady počasí až na 2 týdny pro jakékoliv město nebo oblast a čím více se celosvětové i lokální předpovědní modely shodují, tím vyšší je pravděpodobnost, že právě takové počasí bude na naší dovolené. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Od středy začne v Česku platit povinnost zapisovat psy do nové centrální evidence. Jednotný registr povede Komora veterinárních lékařů a majitelé do něj svá zvířata zapíšou prostřednictvím veterináře, nejpozději při přeočkování proti vzteklině. Provoz systému vyjde stát na zhruba 3 miliony korun ročně a samotný zápis bude stát nižší stovky korun.
5: Počasí.
6: V našem regionu dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Postupně očekáváme růst kupovité oblačnosti s velmi malou možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 35 až 38 stupňů a vítr povane slabý jižní, k večeru postupně severních směrů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
6: Dvě auta bourala na třídě 3. května ve Zlíně Malenovicích. Je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už má opět slovo Pavel Vacek.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A
3: velmi nabitá hodina je před námi v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Nejdříve důležité rady. Tropické teploty ve Zlínském kraji nadále přetrvávají, s tím se také pojí vyšší počet výjezdů záchranářů a překročeny jsou i rekordní teploty, tak po písničce připomeneme preventivní doporučení pro horké dny a řekneme si o vyhlídkách počasí na další dny. Poslechněte si, i když třeba máte pocit, že už vše víte. I kdyby opakování je matka moudrosti. A my si zopakujeme i návštěvu koupaliště v Hluku na Uhersko-Hradišťsku, kde je dnes naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Ta se do našeho vysílání přihlásí dnes už podruhé, tentokrát se zaměří nejvíce na občerstvení. A jelikož máme poslední pondělí v měsíci, tak bude rozhovor patřit Věře Hotařové a jejímu pořadu Naplno, ve kterém dnes uvítá manžele Holubovi z Otrokovic. A bude to už takové hezky cestovatelsky letně laděné, protože tito manželé aktivní nás zavedou do Portugalska. Detaily se dozvíte po 15:45. Teď máme 5,5 minuty po 15. 29. červen se na vás jen usmívá, tak se na něj usmívejte taky. Snad i díky poslechu Českého rozhlasu Zlín.
11: Český rozhlas Zlín.

0: 38 stupňů Celsia. Tak právě takovou venkovní teplotu naměřil ve Zlíně Český hydrometeorologický ústav a lepší to není ani v dalších městech. V Kroměříži je 38 stupňů, ve Valašském Meziříčí 37 a ve Vsetíně 36. Kvůli extrémně vysokým teplotám hlásí vyšší počet výjezdů také zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. My sledujeme vše bedlivě i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín a podrobnosti pro nás teď má reportérka Českého rozhlasu Zlín Michaela Kočendová, kterou zdravím přímo do horkého terénu. Pěkný den.
1: Hezké odpoledne.
0: Kolik výjezdů tedy dnes záchranáři evidují a k jakým případům nejčastěji vyjíždějí?
1: Ve Zlíně dnes záchranáři vyjížděli k více než 70 případům. Včera, když teploty atakovaly 40, těch výjezdů bylo více než 250. K čemu záchranáři vyjížděli nejčastěji, popisuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: Především jsme vyjížděli ke kolapsům způsobeným horkým počasím, různé slabosti, kardiální potíže a podobně. Byly také poměrně hojně zastoupeny úrazy. Řešili jsme například úraz na koupališti, byly i nějaké úrazy na kole, na koloběžce, takže určitě nepodceňovat nošení přilby a dalších ochranných pomůcek.
1: Ostatně záchranka teďka projela i po ulici Štefánikova před malou chvílí, kde jsme ji možná slyšeli i houkat, já minimálně ano. Záchranáři doporučují během největších veder náročnou fyzickou aktivitu omezit na minimum, pravidelně pít, vyhledávat stín a chránit se před přímým sluncem. Další doporučení přidává Veronika Slaměnová.
3: Chránit si hlavu, nosit vzdušné oblečení. Myslete prosím především na děti, seniory, nemocné a osoby pracující venku a nikdy nenechávejte děti, seniory ani zvířata v zaparkovaném vozidle. Je to velmi nebezpečné.
0: V souvislosti s horkem padaly v posledních dnech také teplotní rekordy. Na jakých místech to bylo, Míšo?
1: V neděli padly teplotní rekordy na všech 12 meteorologických stanicích ve Zlínském kraji. Na třech z nich dokonce padla historická maxima. Nejtepleji bylo v Holešově, kde meteorologové naměřili 37,3 stupně Celsia. Nový absolutní rekord zaznamenali také ve Strání na Uherskohradišťsku a v Rožnově pod Radhoštěm, kde meteorologové naměřili 36,2 stupně Celsia.
0: A jak to s předpovědí počasí vypadá v dalších dnech? Zopakuj, prosím.
1: Do dnešní půlnoci stále platí pro většinu Zlínského kraje výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před extrémně vysokými teplotami. Zítra se maxima budou pohybovat mezi 32 a 35 stupni Celsia. Ve středu by teploty měly klesnout zhruba na 31 stupňů a objevit se můžou přehánky nebo bouřky. Výraznější ochlazení meteorologové očekávají ve čtvrtek a v pátek, kdyby denní maxima měla být téměř o 10 stupňů nižší než v posledních dnech. Klesnout by měla na 26 a 27 stupňů.
0: Říká, chce se mi říct trošku optimisticky, reportérka Českého rozhlasu Zlín Michaela Kočendová o horku a také nám poskytla doporučení a předpověď na následující dny. Měj se hezky, Míšo, a dodržujme všichni pitný režim, buďme na sebe opatrní. A poslouchejme Český rozhlas Zlín, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: V něm se můžete, či při jeho poslechu, také za chviličku virtuálně alespoň schladit, pokud nás tedy sami neposloucháte někde u bazénu. K letnímu dni u vody totiž nepatří jen koupání, ale také dobré jídlo a pití. Jaké občerstvení nabízí návštěvníkům městské koupaliště v Hluku na Uherskohradišťsku, to zjišťuje naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Za okamžik se s ní spojím přímo na místo.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
5: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím ti pomalu. Až jednou řekneš,

0: Na městské koupaliště v Hluku na Uherskohradišťsku, kam se dnes odpoledne vydala naše regionální stopařka. V minulé hodině nás již informovala například o tom, jaká je teplota vody nebo o výši vstupného. Teď se ale podíváme na občerstvení, pakliže vám vyhládlo, které hlucké koupaliště návštěvníkům samozřejmě také nabízí. Petro, přeji hezké odpoledne. Doufám, že nemáš plnou pusu.
1: Krásné odpoledne. Ne, já jsem se po osvěžení těla v bazénu přesunula tak jako spousta dalších návštěvníků k bufetu, ale už mám teda tu svou porci za sebou. A bufet je v tomto horkém počasí opravdu v jednom kole. Návštěvníci si sem chodí doplnit tekutiny, dát si něco dobrého k jídlu nebo si odpočinout od slunce, protože bufet nabízí kryté posezení.
0: Co všechno si tam tedy lidé můžou koupit? Moje vzpomínky na jídlo z koupaliště zahrnují třeba hranolky s kečupem nebo párek v rohlíku, takovou tu klasiku. Našel bych tyto dobroty i v Hluku.
1: Navídka v Hluku je velmi podobná té, které si ty i já pamatujeme z dětství. Klasikou je langoš, smažený sýr, hranolky a právě zmiňovaný párek v rohlíku. Nechybí ale ani modernější dobroty, jako je pizza nebo paníny. No a podle obsluhy je největší zájem stále a pořád o ty hranolky.
0: Ano, zase tedy, že návštěvníci mají všechno potřebné přímo v areálu, že?
1: Je to opravdu tak. Za mě je koupaliště v Hluku ideálním místem ke strávení horkého dne. No a potvrzují to i samotní návštěvníci. Já mám tady s sebou také jednu z návštěvnic, která přijela ze Staré Ture na Slovensku. Je to Petra, které přeji dobré odpoledne.
2: Dobrý deň.
1: A zeptám se rovnou, co máte, Petro, na koupališti v Hluku úplně nejradši?
2: Je to velmi pekný areál. Vždycky sa to dá skryť do tieňa, lebo je tu veľa stromov, je tu čisto, personál je tu príjemný a oproti Slovensku sú tu neporovnateľné ceny.
1: Vy jste mi už prozradila, že sem vracíte pravidelně. Byla jste tady dokonce i včera v neděli. Jaká tady byla atmosféra? Kolik to bylo lidí?
2: Bylo tu velmi veľa lidí, lebo bylo horúco, jako je aj teraz. A je tu stále sa tu, aj keď je tu len jeden bazén, zmestí sa tu veľa ľudí, čiže je úplně v pohodě.
1: Já moc děkuji, přeju vám, ať si užijete taky dnešní odpoledne. Vy jste mi říkala, že vám bylo teďka nedávno 16, že vám zítra začínají prázdniny, tak si užívejte i ty horké letní dny. Naslyšenou. No a pro naše posluchače ještě rychle zrekapituluji, že na koupališti v Hluku mají plavecký bazén, brouzdaliště, menší zábavní zónu, volejbalové hřiště, dětský koutek i bufet s občerstvením. A otevřeno je každý den od 8 do 20 hodin.
0: Petro, tak děkujeme za další pozdrav z Hluku a přejeme příjemný zbytek odpoledne. Hezky si tam zaplav a pak načerpej tedy energii u těch pochutin, které si nám popsala. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, Pavle.
0: Regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková nás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vzala k vodě do Hluku na Uherskohradišťsku. Její příští zastávka může být třeba ve vašem okolí. Tak jí pošlete zajímavý tip na to, kam se vydat. A to na e-mailovou adresu stopař.zlín@rozhlas.cz.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Farář poutního místa Štípa, František Sedláček, dostal od papeže titul kaplán jeho svátosti, neboli monsignor. Co pro něj toto ocenění znamená? A změní nějak jeho kněžskou službu? O tom si s monsignorem Františkem Sedláčkem budeme povídat už 30. června. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: I necelých pět minut před 15:30 je s vámi Český rozhlas Zlín. Řekněte, vydali byste se dobrovolně pěšky na cestu dlouhou stovky kilometrů? Přesně tohle udělali manželé Holubovi z Otrokovic. Několik týdnů putovali po Portugalsku. Proč? To na sebe teď prozradí mimo jiné v naplno s Věrou Hotařovou.
1: Hezký den, přátelé. Dnes začnu často používanou větou. Rok se s rokem sešel a v naplno s Věrou Hotařovou se opět setkáváme s manželi Helou a Jiřím Holubovými z Otrokovic. Já jenom připomenu, že Hela je bývalá a občas i současná učitelka, ráda cestuje v mládí, byla průvodkyní cestovní kanceláře, čte, má ráda divadlo a kulturu vůbec, zahradničí a nedávno objevila kouzlo dálkových pochodů. Zatímco její manžel Jiří, ten pochoduje dálkově už desítky let. Je to bývalý podnikatel, výtvarník a řezbář, autor stovek překrásných dřevěných plastik, zakladatel spolku amatérských výtvarníků Rozumění, organizátor výstav, sympózií, fotograf. No a vloni absolvovali jednu z tras svatojakubské cesty. Ta byla dlouhá 750 kilometrů a letos se vydali na druhý dálkový pochod, a to po Portugalsku. Vítejte u nás ve studiu, Hela.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den všem posluchačům.
1: My se známe desítky let, to nebudeme zastírat. No. Před rokem jste naznačili, že se hodláte vrátit na Pyrenejský poloostrov. Proč jste se tam znovu chtěli vrátit, Heli?
2: No, nás to Portugalsko okouzlilo, takže jsme si říkali, že jedna cesta málo, takže zkusíme si to zopakovat, ale zase by se nám nechtělo chodit stejnou trasu, takže jsme to letos pojali trošičku jinak.
3: Přistáli jsme v Lisabonu, přesunuli jsme se do města Sineš, kde začíná takzvaná rybářská stezka, a odtud jsme putovali směrem na Gibraltar, ale tam jsme nedošli, protože jsme byli limitováni časem a skončili jsme v městě Faro.
1: A někdo vám doporučil, co je tam zajímavé?
3: To je stezka, kde byly dřív rybářské osady, ale ty se už vlastně postupem doby mění v obrovské rekreační centra, jako všechno. Takže těch samotných starých rybářských domečků už tam bylo poskromnu, ale nicméně je to cesta velmi známá a taky jsme tam narazili na spoustu lidí i Čechů.
1: Kolik měla kilometrů ta vaše trasa?
3: 420 kilometrů jsme nechodili a mnohé ty kilometry byly tím, že jsme si prohlíželi určité města.
1: Uh-huh. A vy jste si vybrali i speciálně jarní období, to kvůli počasí?
3: Určitě. Bylo tam příjemně, bylo těch 22, 23 stupňů, za celou dobu nám ani jednou nezapršelo, což třeba loni, když jsme šli do Kompostely, tak jsme zmokli xkrát.
1: Heli, ty jsi v loni říkala, že ses připravovala velmi poctivě tím, že si zdávala nějakou zátěž, abys vydržela i náročné trasy. Letos to bylo jak? Čerpali jste z těch zkušeností z loňského roku, hlavně vlastně ty, protože ty nejsi zvyklá tak chodit jako Jiří, který vlastně putuje desítky let?
2: Ano, čerpali jsme z těch zkušeností samozřejmě a letos to bylo poněkud jednodušší. Už jsem neskoušela žádné litry vody v batůšku, ale zkoušeli jsme zase ty kilometry, jestli prostě dáme těch 25-30 kilometrů. To se dařilo, takže jsem si celkem věřila. Ale samotná ta stezka Fisherman Trail má něco kolem 200 kilometrů, takže my jsme si malinko prodloužili, takže nakonec těch 420, protože jsme pokračovali dál do toho města.
3: Ta stezka je náročná tím, že hodně vede pískem, takže člověk dře, řekl bych, až se potí, a výsledek je, že ujde tak 3,5 kilometru za hodinu a je nadělený, jak kdyby ušel 8. Takže my jsme občas z té cesty sešli do vnitrozemí, kde už byly normální šotlinové cesty a pěšinky, ale o to zajímavější zase bylo to okolí.
1: Mm-hmm. No a když jste tady se na tu cestu připravovali, tak tady jste asi nenašli podobně náročné stezky.
3: Ta chůze v písku je podobná, jak když jdeš na běžkách a blbě namažeš.
1: To je hezké přirovnání.
2: Ale pravda je, že ta stezka byla úplně jiná, že jsme tentokrát hodně se brodili tím pískem, takže první dva dny to bylo náročné se s tím smířit. Potom už to bylo dobré. Já jsem byla připravena na to, že musím mít nějaké návleky, aby prostě nemusela každou chvilku vysypávat ten písek. A pak, jak si člověk zvykl, tak bral to jako takové to zpestření. V loni to bylo úplně jiné, teďka zase něco nového.
3: Já jsem návleky neměl, tak já jsem měl to zpestření, že jsem furt vysypával ten písek.
1: A proč jsi neměl návleky?
3: Protože zůstali doma u skříně.
1: Ty jsi nekontroloval batožinu.
3: Ne, já už mám zaběhlý systém. Troje slipy, troje ponožky, tři trička, jedna bunda. No a to jsem tam narval a pak mě to chybělo. No.
1: Ano, ty jsi přece v loni připomínala, že si vážila každé tričko, aby si věděla, kolik toho poneseš. Tak kolik jsi nesla letos?
2: Něco přes 6 kilo a dělala jsem to stejně. Brala jsem trička, která jdou pěkně oprát a hezky se usuší, ponožky rovněž. Prostě muselo to být takové, aby na té cestě prostě bylo co nejsnažší se o to postarat.
1: No ale i tak, když se někde brodíš pískem, tak i těch 6 kilo se po určité době pronese.
2: To je pravda, no. Tak musí se tam připočítat ještě nějaké to pití, že? Protože sluníčko už bylo. Skoro, no.
1: Hosté na Plnosvěrou Hotařovou jsou Helena a Jiří Holubovi z Otrokovic. Před pár týdny se vrátili z více než 400-kilometrového treku po Portugalsku, který si naplánovali jenom sami pro sebe.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Každodenní chůze po 60. posiluje tělo, mysl a prodlužuje život. A Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic v tomto směru pro sebe dělají maximum. Jsou hosty naplno s Věrou Hotařovou a vyprávějí o jejich druhém dálkovém pochodu, z kterého se vrátili před několika týdny. Po loňské pouti do Santiago de Compostela se letos vydali do Portugalska. Trasu dlouhou přes 400 kilometrů si naplánovali sami. Ušli ji za necelé 3 týdny. Vy, když jste šli v loni, tak to bylo jasné, jdete svatojakubskou pouť. Tu vaši jste si taky tak nějak vzletně pojmenovali?
1: Určitě. Já jsem si ji soukromně pojmenoval Zhlédnou na konec světa, což je pravda, protože my jsme navštívili 3. míst, který oni považovali dřívější lidé za konec světa. Je to na São Vicente a bylo to tam takové až pouťové, protože to je takové centrum turistické, takže tam bylo hodně stánků, prodávalo se tam kde co, nějaký chlapík tam prodával americké vůřty a měl tam takovou reklamu, to je poslední vůřt před objevením Ameriky. Potkali jsme tam strašnou spoustu lidí, včetně Čechů. Dokonce jsme potkali i sestru našeho bývalého hejtmana a bývalého starosty Otrokovic.
0: Taky sportovkyně, jo?
1: Nebo dálková? Byla to nějaká výprava autobusová, kdy ten autobus se vyklopí v bodu A, popojede a oni tam do bodu B dojdou a pak zase někam odveze.
0: A vy jste se podle čeho orientovali na trase, když kolem vás nejezdil žádný autobus, který by vás přesouval z bodu A do bodu B?
1: Jednak mapy jsou bezvadná aplikace a jednak my jsme vlastně šli podél pobřeží, takže jsme se orientovali na pravo moře, na levo pevnina.
2: Prostě krásné výhledy na to moře, krásné výhledy i do té pevniny. Bylo co obdivovat, bylo na co koukat.
0: A koho jste potkávali? Běžné turisty, teď si říkal, že tam byli i Češi?
2: Bylo tam hodně Čechů, byli tam Češi i Slováci a když jsme zjistili, že jsou to Češi, tak většinou jsme se dali do řeči a bylo to příjemné. A někdy to bylo i zábavné, třeba když se ptali, kolik máme let, že?
1: Se mě ptala paní, tak kolem 35, tam byly 2 ženské a chlap a taky mladí lidé a říká, a můžu se vás zeptat, kolik vy máte roku? Já říkám, no budu mít 75. A ona se otočila na toho svého druha nebo manžela, nebo co to bylo a říká, no vidíš to, a ty se mnou nechceš chodit ani do Kauflandu.
0: To letošní putování bylo v něčem přece jenom trošku jiné?
2: Bylo to hodně jiné, bych řekla. Když jsme šli z Lisabonu směrem na sever do Compostely, bylo tam chladněji, vypadaly skály jinak, byly strmější, byly tmavší, počasí bylo jiné, že zažili jsme tam několikrát déšť, zatímco teď, když jsme šli na ten jih, tak už to bylo takové rekreační, byly tam ty pláže, byli tam už plavci první.
0: I jste se smočili v Atlantiku?
2: No smočili, ale neplavali jsme.
1: Je to pěkně studené teda. No.
0: No to si umím představit.
1: A byly tam celé oblasti, když vezmu, že třeba někteří lidé pěstují skalničky a dávají šílené peníze za ty rostlinky a tam toho bylo kilometry čtvereční jen tak pohozené v přírodě. Šli jsme kolem lesa, kde rostly lílie, kálí běžně rostou v příkopech a mě osobně tam nejvíc zaujaly borovice, které jsou tam ve tvaru třeba jako pravák hřib nebo dešník, že? A jsou velmi rozlehlé, krásné pínové sady, kde oni pak sklízí ty pínové semínka.
0: A když jste dorazili do cíle, tak v loni jste dostali certifikát v cíli svatojakubské pouti. No, jste se taky odměnili?
2: Ano, odměnili. Říkali jsme si Fisherman Trail, rybářská stezka. Takže když jsme přišli do městečka Lagoš, tak samozřejmě večeře s rybou a že to tam umí připravit, to je fakt. To
1: ale
2: je
1: certifikát jsme vlastně dostali na tom konci světa, ale to bylo uprostřed té cesty. Ten chlapík, co prodával ty vůřty před objevením Ameriky, tak ten tam rozdával ty certifikáty.
0: Ještě si vzpomínám z toho loňského vyprávění vašeho, že jste vtipně glosovali ubytování, že součást pokoje bylo i sociální zařízení bez jakéhokoliv paravánu. Ty, Heli, si zase scháněla ubytování, že jo? Bylo tam něco taky takového?
2: Ano, bylo tam něco velmi podobného, ale tentokrát už to bylo o něco lepší, protože tam byla aspoň skleněná zástěna,
0: no,
2: takže to
0: tak
2: bylo.
0: To už je výhra.
1: Ale průhledná a nebyla od stropu po zem, takže vlastně byla foneticky i pachově průchozí.
2: Ale Věruško, tady právě v tomto hotelu to bylo něco, protože přišli sedláci do města.
1: No jako začalo to z ostra, když jsme šli ke kávovaru si uvařit kafe, neuměli jsme ho pustit, tak jsem pomačkali všechny knoflíky a nic, tak jsme šli pro tu paní, co tam ubytovávala, ona nám teda ukázala, co všechno musíme udělat, aby jsme si uvařili vodu na čaj třeba. A sotva ubělo 10 minut, hela vlezla do sprchy a neuměla ji pustit, a tak on se zabalá do ručníku a jsem šel znova pro tu paní a potupně jsem jí říkal, a jde se mnou do sprchy a pustí nám ji. Fuj, ne. Tak jsem se styděl. Tak.
0: No až pojedete příští rok, tak už vás de facto skoro nic nepřekvapí.
2: Přesně.
0: Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic jsou hosty naplno s Věrou Hotařovou.
3: Český rozhlas Zlín. Písničky našeho kraje.

0: naplno s Věrou Hotařovou se ptám manželů Heli a Jiřího Holubových z Otrokovicí, jak prožívali jejich druhý společný dálkový pochod. V loni absolvovali pouť do Santiago de Compostela a letos poznávali krásy části Portugalska. Trasu dlouhou přes 400 kilometrů si naplánovali sami a ušli ji za necelé 3 týdny. Chtěla jsem se tak trošičku vyžít do té vaší situace, když jste 24 hodin spolu. Máte si pořád co říct i po těch 3 týdnech, nebo jak probíhá to putování mezi manželi, kteří jsou spolu už několik desítek let?
1: To jsme řešili už loni, když jsme se bavili o tom, že půjdeme těch 700 kilometrů, a tak jsem počítal a říkám, ty Heli, ale my půjdeme takových 300-400 hodin spolu pořád, co si budeme povídat? A ona říká, no nic, tak můžeme i chvilku mlčet. A to je úžasné v tom, že to mlčení umožňuje spoustu rekapitulací myšlenek, vzpomínek, tedy toto je dovolená, která se dá pojmenovat i cesta je cíl. A vlastně každý den si v cíli, každý den máš nějaké zážitky a o těch se docela rád podělíš s tím svým blízkým partnerem, takže bylo i o čem mluvit a bylo i o čem mlčet.
0: Jestli jsem občas sledovala, když si posílal na sociální sítě fotky a k tomu komentáře a psal si třeba, že bílá městečka jsou tam, písečné chodníky a nekonečně proměnlivý Atlantik, pivo a kafe podávají malé, ale s velkým úsměvem. Rozvedeš to nějak?
1: No ten Atlantik je pro nás suchozemce prostě to je boží dar, protože ač se zdá každý den stejný, tak já mám tolik fotek toho pobřeží, které se přece jenom trochu měnilo, měnila se barva té půdy, měnily se ty rostliny a on je vždycky po nějakých úsecích byl takový zařezený malý fjord a tam prostě ty skaliska, různé barvy, různé tunely, jeskyňky takové, které ta voda vymlela a zvířata, i nějaké hady jsme našli. Bylo to moc zajímavé a když nás to trošku unavilo, tak jsme zahli do toho vnitrozemí a tam jsme naráželi třeba na farmičky, kde pěstovali koně, osly, všechno možné. A co tam bylo taky zajímavé, je, že ti lidé, když mají tu farmu, tak si pořídí ne jednoho, ale 3 nebo 4 psy a ty mají většinou neuvázané, takže občas se stalo, že jsme prostě šli kolem nějaké farmy a teď vyrazili 2 rottweileri, 1 vlčák a 1 malý pískoř, který to nejvíc štěkal a letěli za noma a teď jsme si říkali, pane bože, jak to dopadne, ale jako dalo se s něma domluvit, ať já jsem mluvil česky, oni štěkali portugalsky, tak jsme se nějak domluvili, že půjdou zpátky.
0: Pochopili, že vy jim neublížíte a neublížíte ani majetku jejich páničku, takže to vzdali. Vy máte hodně velkou rodinu, máte hodně dětí, hodně vnuků a když dělají nějaké mimořádné věci, tak jste na ně velice pyšní. Jak to funguje v opačném směru?
2: Myslím, že oni nám drží palce.
1: Ale já jako příliš nespoléhám na to, že vnuci nebo tak se budou věnovat tomu, co zrovna dělá děda. Oni mají svůj život a svoje problémy.
0: Ano, ano, to beru, ale jestli třeba, když se potom vrátíte, tak řeknou dědo, babi, teda vy jste borci.
1: To jsem ještě neslyšel.
2: ale v průběhu té cesty se ozývají, ptají se, jak na tom jsme, jestli žijeme, jestli to všechno jde podle plánu. To jako jo.
0: Chodíte sami, samozřejmě na těch trasách potkáváte lidi. Přivítali byste, kdyby někdo řekl, můžeme jít s váma, třeba, že byste vytvořili nějakou skupinku, nebylo by to lepší, nebo raději máte tu samotu?
1: Mě ty davové akce moc neoslovují a na této cestě to nebylo ani tak vidět i u těch ostatních, že by chodili v nějakých velkých skupinách.
0: Když jste cítili, že se blíží ten váš pěší výlet do cíle, už jste se na něco těšili, co uděláte ze všeho nejdřív, až přijedete domů?
2: No, já jsem měla takové dvoje pocity. Jeden ten pocit, těším se už domů, vidím všechno, začnu pracovat na té zahrádce a tak. A ten druhý byl, aha, už to skončí. Prostě bylo to takové jako půl na půl, no, protože to bylo podařené.
1: Poslední večer jsme seděli a říkali jsme si, tož kam půjdem příští rok.
0: No a to jsem se chtěla zeptat, jestli teda bude nějaké další pokračování.
1: No bude určitě pokračování, protože podle mě je to jeden z nejlepších způsobů, jak trávit dovolenou.
0: Tak opět za rok. To už se těším. Teď vám děkuji oběma za krásné vyprávění a přeji, ať se vám daří. A Jirko, tobě všechno nejlepší k těm půlkulatinám. Tak nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Hosty Naplno s Jirou Hotařovou byly Hela a Jiří Holubovi z Otrokovic. Jejich nadšení pro dálkové pochody je obdivuhodné a řekla bych, že skoro až nakažlivé. Jsou velmi podnikaví, tak je jasné, že mezi plánováním další dlouhé túry stihnou mnoho jiných věcí. A kdo ví, třeba nové nápady dostávají právě při těch procházkách, protože už německý filozof Friedrich Nietzsche tvrdil, že všechny skutečně skvělé myšlenky vznikají při chůzi. Tak možná by stálo za to také vyzkoušet. Hezký den přeje Věra Hotařová.
3: Český rozhlas Zlín.

0: že i vy se cítíte s Českým rozhlasem Zlín jako omládlí, tak jak tu atmosféru naladila kapela Olympic v našem vysílání, které neodvratně spěje k 16. hodině, do ní zbývají nějakých 6 minut, a to necelých. A pak čerstvé zprávy a hned po nich humoriáda, i na ní vás už v tuto chvíli můžu nalákat, tedy na dnešní obsazení tohoto zábavného pořadu. Moderátce se ujme Pavel Kučera a jako host se vám představí Kateřina Macháčková. Tak využijte možnosti si třeba i právě s touto herečkou popovídat. A zítra tu bude další Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Budeme se loučit s červnem a jelikož je zítra také úterý, tak k nám do studia zavítá sportovní host. Tentokrát to bude Martina Blahušová, mistryně České republiky v lukostřelbě. Bude tedy zítra dvojnásob platit, že poslech Českého rozhlasu Zlín je trefa do černého. Tak s námi zůstávejte i nadále. Pavel Vacek přeje vše dobré k dalšímu poslechu a o sladkou tečku za naším dnešním setkáním se postará kolega Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Nedávno jsme si povídali o slávě německých Modern Talking a slíbil jsem, že brzy navážu. Tak dnes to bude o době, která následovala poté, co u velké části fanoušků došlo k dávícímu reflexu. Už měli modrých tanků dost a Dieter Bohlen bytě zareagoval. Dal dohromady nový projekt s názvem Blue System. Bavíme se přibližně o konci roku 87. Kdo by ale čekal nějaký výrazný odklon od stylu, který jsme tu měli za zmíněné éry, nedočkal se. Pořád se jelo na vlně popíku, hlavní zvuk šel ze všemožných syntezátorů, zpěv obstaral v drtivé většině případů právě mistr Dieter Bohlen. Skupina vydala 22 videoklipů a většina z nich byla vysílána právě v Evropě, logicky hlavně v německých televizních pořadech. Blue System měl také několik koncertních vystoupení v Rusku a tam se jejich muzika líbila hodně. Poslechneme si písničku, kterou jsem zodpovědně drtil na diskotékách a nočních klubech. Musím říct, že zabírala skoro vždycky bezvadně. Bez tebe je moje postel příliš velká, tak zní doslovný překlad. Mám

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Záchranáři ve Zlínském kraji měli více výjezdů kvůli kolapsům z vedra. Sidonii, místní část Brumova Bylnice na Zlínsku, čeká zítra odstávka elektrické energie. Prezident Pavel je součástí české delegace na summit NATO. V noci očekávejte zvětšenou oblačnost a nejnižší teploty budou kolem 18 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Záchranáři ve Zlínském kraji v neděli zaznamenali nárůst výjezdů kvůli velkému vedru. Při rekordně vysokých teplotách zasahovali u více než 250 případů, což bylo o pětinu víc než o den dříve. Pokračuje mluvčí zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.
2: Především jsme vyjížděli ke kolapsům způsobeným horkým počasím, různé slabosti, kardiální potíže a podobně. Byly také poměrně hojně zastoupeny úrazy. Řešili jsme například úraz na koupališti, byly i nějaké úrazy na kole, na koloběžce, takže určitě nepodceňovat nošení přilby a dalších ochranných pomůcek.
1: Vysoké teploty budou podle předpovědi meteorologů ve Zlínském kraji pokračovat také dnes. Odpoledne se však mohou objevit háňky nebo bouřky. Zítra bude v Brumově Bylnici, konkrétně v místní části Sidonie, přerušená dodávka elektrické energie. Bez proudu bude přibližně 150 adres. Důvodem jsou rekonstrukce, opravy, údržba a revizní práce na distribuční síti. Práce by měly začít ráno v 7.30, hotovo by mělo být v 19.30. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů v pátek doplnil prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Delegaci povede premiér. Informoval o tom sám Andrej Babiš z ANO. Podle něj je v zájmu Česka, aby spor o prezidentovu účast na summitu dál nepokračoval. Pavel by podle Babiše mohl projevit velkorysost a na letošní summit nejet.
3: Já si myslím, že my určitě bychom byli připraveni už teď deklarovat, že příští rok pan prezident může reprezentovat Českou republiku na summitě NATO, ale tento rok si myslím, že tenhle spor by nás poškodil v zahraničí.
1: Národní centrála proti organizovanému zločinu ukončila vyšetřování v bitcoinové kauze, oznámil to náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. V případu darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského jsou obviněni 4 lidé. Ti mají teď do poloviny července čas prostudovat spis a případně navrhnout doplnění vyšetřování. Pokud státní zástupce nepodá do 14. srpna obžalobu, bude Jiříkovský propuštěn. Z vazby.
0: Počasí.
1: V noci a k ránu očekávejte ve Zlínském kraji zpočátku zvětšenou oblačnost. Postupně bude oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Nejnižší teploty naměříme kolem 21 až 18 stupňů a vítr povane slabý severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané vozidlo může zdržet provoz na dálnici D55 ve směru na Zlín v úseku u Hulína. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už humoriáda s Pavlem Kučerou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
5: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
4: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví. Humoriáda.

0: skupina Jojoben, Tareby Tví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady vzato České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu,
1: ano.
0: Jak se má, co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se, asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpojené tady smát, a nechceme nějaké katastrofické zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: No, asi to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě.
0: Tak,
1: my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech, a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No, to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to u tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samý dobří známý, jenže půjdu k jedním, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vezmeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Pane. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo? Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára, to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného, to je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuklem si, šťastný a veselý.
3: Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: Dobře, ano. A pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menčíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menčík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a jeho dcerou Káťou jsme si hráli na Divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubina Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známi, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovách továrně. Vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale si Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě jsou s vámi Kateřina Macháčková a Pavel Kučera. Těšíme se na vaše hlasy. Přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
3: No vzdáleně. Prozrad. V podstatě, ano, jeho bratr, slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která

0: Tak kdo je tady? Dobrý den.
1: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
0: Na všech regionálních stanicích, ano.
1: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
0: No, prosím.
1: A dal bych si Bčko.
0: Děkujeme pěkně.
2: A jak to souvisí?
0: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
2: Jo, a takhle, ano.
0: A byl to dlouhý seriál.
2: Ano, jasně, už jsem pochopila.
0: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
0: Určitě ne, ano, souhlasím.
3: A paní Kateřinu.
2: Děkuji moc, děkuji.
3: Přeju vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
0: Děkuji pěkně.
3: A prosím, Ačko.
0: Máme zapsáno.
2: Ano, děkujeme.
0: Hezký den a díky moc. Mějte se hezky. Dobré odpoledne, další. Vítáme vás, dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
2: Moc vám děkujeme.
0: Ano.
4: Karel Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
0: Děkuji. Děkujeme.
2: Ano, děkujeme.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
0: Zdravíme.
2: Dobrý den do Martina.
5: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
0: Ďakujem veľmi pekne.
2: Pavel má dnes meniny.
0: Teď ti to došlo.
5: Ježi,
2: tak já mám Petra doma, syna.
0: No, Petra a Pavel, to máme spolu
5: tak
0: teď.
5: Tak aj jemu, všetko dobré. Dovidenia.
0: Braňo, ďakujeme srdečne. A další je s námi pán nebo paní.
6: Dobrý den.
0: Mhm.
6: Tak přeju vám taky krásný den.
0: Děkuji.
6: A chtěla bych Bčko.
0: Ano.
6: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
0: Děkuju. Díky moc.
2: Ano.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
7: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdraví vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím, děkuji. No, pěkně děkuji. Tak, haló? Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ožem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co, že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde čoveče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím. Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte, Rybka, ženatýho netahejte, tomu tam bude líp.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi, z pohledu
2: ale
0: administrativního, úřednického.
2: To je škoda,
0: úřednického.
2: Že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo.
0: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
2: Ano, ne, tak já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
0: No tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
2: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle

0: Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
1: Aha.
0: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
1: Dobře, takže jste spolu seděli.
0: Seděli 20 let.
1: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových.
0: Byla taková zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
1: Aha.
0: Nikdy, ani předtím, ani potom.
1: Takže jste se nebavili?
0: Ale bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byly lidi jako Iva Hitlerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
1: prostě
0: jsem
1: nebyli
0: takový...
1: jste parta hic v té šatně. No,
0: nebyla jsem parta
1: hic. Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lípským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní.
2: Čerstvý kousek od Lenky.
1: No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlídl Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, ještě i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to jméno, o kterém byla řeč.
2: Byl hrdej na svou dceru.
1: No, tak tuši, aby ne.
2: Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase
2: se vylepšila.
1: Paní Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je nádherný.
1: Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den.
3: Hezky.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló? Už vás slyšíme, dobrý ano. Den.
4: Tady František Lipská a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
1: Děkujeme.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady mě vás z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Macháčkovou, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborný.
2: To je krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych byl proto děkuju,
2: Mílo, my zdravíme. Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak, tak. Přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrbolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Počkej, to je zase prosím, málo, tak. Asi tak doprostřed někam. Tak prosím, a piš. No. Josef Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopností není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plný plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím. To
9: kdy dostanou ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
9: No, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: A je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posílám. Tak. Pro Krista pana, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježišmarja, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh. Pár úder od kraje, nemoc, nemálo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, Kateřina, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni. Všichni
3: to už je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No ne, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou.
3: Tady. Ano, jeden tady vzorek mám, vnoučat takový, tady máme. Sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkových lázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako, no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se text. Stále učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v pátek, tak to budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: No, i když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: preventivně
4: nevíme.
3: Preventivně si poslechneš ano. Jenom.
4: A ty chceš mě poměrně někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to? Ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
4: No, tak když mě už bude skoro 100, tak jako to není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak neročková, až mi zase pokoušeš, že já budu dělat, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa, pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: Co tady blbneš?
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku, co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? tak jsem si říkala, Podřenky mi říkali přijde a Hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tomu mám a už tě nedám, beránku můj.
6: Hele, proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelže, tak proč se pořád ptáš?
6: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, spíš asi bačkory, víš? Nebo,
5: Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
6: počkej, co to máš s těma ptákama, ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tebe, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
6: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
6: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
6: No, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
6: Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A čačí, no. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
6: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
6: Ale holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
6: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž. Bude to muž, jo.
6: Jako tvůj muž, nebo to?
5: No, to
6: jsem já. No to jsem já.
5: No, tak to...
6: Tak kdo to je?
5: No, jediný muž, to bude muž.
6: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Bude to správce, nese k nám vyklepaný koberec, ano.
6: Bude to správce. Se neklepou koberce, teď se zahajbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řekl si 5 kilo mrzák?
5: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
4: Jak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s Andalou?
4: Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hralo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
4: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
4: co
3: a páni
4: budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Válek?
4: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
4: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
4: Dobře.
3: Drahá. Pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro Smutného muže pana Válka. 90 011 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Petra Janů zpívala a Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc, moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se krásně. Mějte.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ze Zlínského kraje jezdí v létě přímý vlak k Jaderskému moři. V Napajedlích na Zlínsku začíná projekt Korenci na podporu místní ekonomiky. Macinku mrzí turbulence, které způsobilo jeho vystoupení na festivalu ve Strážnici. V noci a k ránu očekávejte zvětšenou oblačnost se srážkami a nejnižší teploty budou kolem 18 stupňů. Jsou tu podvečerní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Z Otrokovic a Starého Města u Uherského Hradiště můžou lidé o letních prázdninách vyjet přímým vlakem k moři. Takzvaný Adriatic Express vypravuje polský dopravce ve spolupráci s Českými dráhami. Cestující šestkrát týdně doveze přes Rakousko až do chorvatské Rijeky nebo do slovinského Koperu. Zájem je zejména o jízdenky v lůžkových vozech. Kdy vlaky jezdí, popisuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Z Otrokovic Adriatic Express odjíždí v 19.59 a do Rijeky dorazí následující den dopoledne v 10.04. Do slovinského Koperu přijíždí v 9.37. V opačném směru odjíždí vlak z Koperu v 18.50, z Rijeky v 19.06 a do Otrokovic přijíždí v 7.55 ráno.
1: Projekt Korenci pro oživení místní ekonomiky spouští v Napajedlích na Zlínsku. Jedná se o bezhotovostní transakční systém, do kterého se od 15. června přihlašují místní podnikatelé. Město na projekt vyčlenilo 1 milion korun, který rozdělí mezi zaregistrované občany. Pokračuje mluvčí Napajedel Petra Števková.
4: Prvních 1000 registrovaných občanů získá příspěvek ve výši 1000 korun ve formě elektronických korentů. Ty budou moci využít při nákupech zboží a služeb u zapojených podnikatelů. Při každém nákupu bude možné touto formou uhradit až 50% ceny.
1: Registrace občanů bude spuštěna 1. července 2026. Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. Řekl to po jednání vlády. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře za motoristy. Macinka pak v sobotu hlediště rozlobil, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
5: Mě to mrzí, určitě jsem tam nejel nikoho provokovat, to bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že tam dojde k nějaké třeba diskuzi. Byl jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo. Za ty turbulence a za tu určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
1: Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června.
2: Počasí.
1: Přes noc a k ránu očekávejte v našem regionu zpočátku zvětšenou oblačnost s doznívajícími srážkami, případně bouřkou. Postupně bude oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Nejnižší teploty budou kolem 21 až 18 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Převrácený kamion zdržuje dopravu na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Kroměříže. Jeďte tam se zvýšenou opatrností. Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na Kotojetské ulici v Kroměříži. Dále se střetla dvě auta na ulici Julia Fučíka v Rožnově pod Radhoštěm. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobrý podvečer, milí posluchači Českého rozhlasu Zlín. V 17 hodin a 4 minuty začíná zpravodajsko-publicistický přehled pondělí 29. června. Od mikrofonu vás zdraví Kristýna Fuchsová. Dětem začaly prázdniny a s nimi i sezona letních táborů. Jeden takový v těchto tropických teplotách staví v Hážovicích na Vsetínsku. Jak to zvládají, nás bude zajímat před čtvrt na šest. Taky se vydáme na svatbu. Vítězný pár třetího ročníku rozhlasové Zlaté lásky z Kroměříska si o víkendu znovu řekl své ano. Atmosféru vám přiblížíme po půl šesté. Bude toho ale mnohem víc, tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Souhrn nejdůležitějších zpráv dneška má teď Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Letní prázdniny bude mít ve Zlínském kraji téměř 80 tisíc žáků, zatímco pro ně znamenají dvouměsíční volno, na řadě škol začne stavební ruch. Kraj letní volno pravidelně využívá k opravám a modernizaci školních budov i vybavení. Ulice Vodní ve Zlíně dostane během letních prázdnin nový asfaltový povrch. Opraví se šachty i obrubníky a přibude nové vodorovné dopravní značení. Práce začnou dnes a potrvají do 19. července. Po celou dobu bude úsek mezi ulicemi Dlouhá a Zarámí průjezdný pouze jedním směrem. O tématu mluví naše reportérka Michaela Kočendová.
3: Po dokončení oprav ulice Vodní se stavební práce přesunou do ulice Zarámí, která se kvůli obsluze budoucího vlakového nádraží upraví na obousměrný provoz.
2: Zlín, Ostrava a Praha letos společně pečují o dvě mláďata supa hnědého a jedno mládě supa mrchožravého. Ti patří mezi nejohroženější ptačí druhy na světě. Díky spolupráci odborníků můžou každoročně odchovat více mláďat, než kdyby postupovali samostatně. Ve Vsetíně schválili nový manuál, který má pomoci omezit tzv. Vizuální smog. Stanovuje pravidla pro umisťování reklamních poutačů, cedulí a dalších prvků ve veřejném prostoru. Cílem je zpřehlednit vzhled ulic, náměstí i dalších prostranství a sjednotit jejich podobu. Co konkrétně manuál přináší, říká mluvčí Vsetínské radnice Jana Rašková.
4: Přináší doporučení, jak označovat provozovny a využívat reklamu tak, aby byla funkční, přehledná a zároveň respektovala charakter veřejného prostoru.
2: Fotbalové Slovácko opět mění majitelskou strukturu, ve které po takřka 20 letech končí podnikatel Zdeněk Zemek. Novým většinovým vlastníkem je Vítězslav Skopal, který už část klubu vlastnil od roku 2022. Čtvrtina akcií dál patří Pavlu Buráňovi, ten ji koupil před rokem. Bezmála 2 miliony korun získalo město Kroměříž na opravu památek od Ministerstva kultury. Dotace z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón získává město pravidelně. Letos radní peníze rozdělí mezi opravy budov na velkém náměstí.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: hromada oloupaných smrkových kmenů, rozkopaná louka a vedoucí s lopatami v rukou. V tropickém vedru staví na zelené louce v lesích u Hážovice na Vsetínsku letní tábor. Během několika dnů tu vyrostou indiánská týpí, velká polní kuchyně i celé táborové zázemí.
1: Kluci skládají tyče na týpí, rovné smrkové mladé kmeny, které jsou oloupané, které stavíme do kostry a ty jsou potom obalené plachtou, to je ten vlastní stan týpí.
2: Říká Tomáš Petružela, se kterým teď stojím u velké hromady. Jsme na začátku louky, která bude už za pár dnů vypadat úplně jinak, protože tady začne tábor velkého hroma. Tady vpravo budou zmiňované týpí, před námi už je taky postavená velká kuchyně.
1: Tady tenhle obrovský stan, kterému říkáme šapko, neboli šapito, současně je to prostor, kde se dá schovat před deštěm anebo i před tím sluncem.
2: Tady je velký hrnec, už tady taky nádobí, věšáky na ešusy. Tady už se na takovém malém vařiči plynové ohřívá polévka. Staví se ale celá kuchyně.
3: Každý kuchař má nějakou svoji představu, jak by ta kuchyně měla být a zároveň máme nějaké už jako ustálené zvyky, jak jezdíme na stejné místo.
2: Vysvětluje mi Filip Mareš.
3: Vaří nám tu kuchař, který jako nějakou už míru toho komfortu vyžaduje.
2: Bylo důležité ty sporáky postavit do roviny.
3: Do roviny, aby vám třeba olej na pánvičce nestékal na jednu stranu. To je takové jako pro trpělivé povahy práce zrovna.
2: Je tu také nádobí, je tu nádržná pitnou vodu, barely s vodou. Už jsou tady také ešusy a tady jsou věšáky na ně. Tak ty přijdou kam?
3: Na stěnu, aby jsme je měli po ruce, aby se tady jako dodržovala základní hygiena, ať se ty ešusy pověsí vždycky po umytí, oschnou a jsou prostě, nejsou někde pohozené v týpí.
2: Jiří Tuhovčák teď dostal na starosti vybavení koupelny. Nejprve je ale potřeba celý ten prostor vyčistit. Kluci teď berou do ruky hrabě a dávají to dohromady. Jakub Šenkýř teď celý splavený rýčem vykopává hlubokou jámu. Tady bude záchod kluků. Jak to musí být hluboké?
4: No minimálně metr, ale už jsme tady kopali i záchod, který měl skoro 3 metry. Aby jsme ho každý rok nemuseli kopat znova.
2: Tak, no, máte za sebou nějakých 70 cm, v tom horku to asi hlubší nebude.
3: I to je možné.
2: Co dalšího vás tady na táboře čeká?
3: Postavit týpí, to jsou indiánské stany, je jich 10, na každý patří 11 tyčí, 6-metrových.
2: Vysvětluje mi Filip Mareš, do čeho se vám vůbec nechce?
3: Asi vybavovat ty týpka na přesno, potom jakoby rozložení postelí a vnitřní plachty, aby vám netekla voda na hlavu.
2: Na co se nejvíce těšíte?
4: Na tu pohodu, na ten klid.
3: No a samozřejmě na skvělého kuchaře a jeho vytříbenou kuchyni. Za ty roky už máme totiž několik jako místních receptů, které vznikly tady. A protože jsme v údolí potoka Studený, tak tomu říkáme Studené, Šule, Kule a podobně. Za těch 35 let, co se tu jezdí, tak už se tu vyvinulo kdeco.
2: Říkají vedoucí tábora Velkého hroma, který začíná v Hážovicích na Vsetínsku 4. července. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Rakovina tlustého střeva a konečníku je nemoc, která se dlouho nehlásí. Někdy i roky tiše roste, aniž by člověk tušil, že se v jeho těle odehrává něco zásadního. Proč je jednoduchý test na skryté krvácení tak důležitý? A jaké jsou vlastně příznaky této zákeřné nemoci? Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář chirurgického oddělení Uherskohradišťské nemocnice Peter Galvánek. A bude tu i pro vaše dotazy. Už 1. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Máme za sebou tropický týden, kdy padaly české teplotní rekordy. Jak to bude s počasím dál, se teď zeptám Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den, do Brna.
2: Pěkné odpoledne.
1: Padl dnes ve Zlínském kraji nějaký teplotní rekord?
2: Ano, padly rekordy na všech stanicích, a když říkám všech stanicích, tak myslím stanice, které měří více jak 30 let, a to opravdu na všech 12 stanicích rekord padl. Ta nejvyšší teplota dnes byla naměřena v Bojkovicích 38 stupňů a 1 desetina, pak také v Holešově a ve Starém Městě, kde ta teplota byla 37,5 stupně, takže teplý den poměrně slunečný, to slunečné počasí by mělo vydržet i teď v těch večerních hodinách.
1: To se dostáváme k mé otázce, jaká je aktuální situace v kraji?
2: Slunečno, ale i tak se na obloze může vyskytovat nějaká malá oblačnost, kupovitá většinou, ale i opravdu málo. Teďka

0: Od západu na směrem na východ postupuje takové oblačné pásmo. K vám se ještě úplně tak nedostává, ale už se do Zlínského kraje za chvíli dostane a ono je totiž důsledkem pohybu nebo postupu bouřkového systému, který přichází až přes vlastně západní polovinu Vysočiny, ale tady tento systém vyprodukoval poměrně, je poměrně silný, takže s tímto zesílením, přechodným zesílením větru zasáhne asi i Zlínský kraj.
1: A co říká předpověď na zítřek?
0: A zítra už by mělo být polojasno, skoro jasno, odpoledne a pak zejména večer a v noci. Na středu očekáváme přibývání kupovité oblačnosti, lokálně se také mohou vyskytnout přáňky nebo bouřky. Zítřejší minimální teploty ty ranní budou mezi 21 a 18 stupni Celsia a potom během dne vyšplhají mezi 32 a 35 stupňů Celsia.
1: Jak je to s výstrahami pro Zlínský region?
0: Ty výstrahy platí momentálně pro teplotu a to konkrétně zítra výstraha středního stupně platí spíše na ty okresy nebo části kraje na východě, to znamená Uhersko-Hradišťko, Otrokovicko, Uhersko-Brodsko, kde ty teploty ještě zítra právě mohou vystoupat na těch 34 stupňů Celsia. A potom na zbytek kraje platí výstraha toho nejnižšího stupně, tam ty teploty očekáváme trošku níž, takže výstrahy platí a potom také budou platit výstrahy právě na ty bouřky a to zítra od večerních do středečních ranních hodin a to se ještě bude tato výstraha upřesňovat, protože ten systém, který by zítra naši republiku měl přecházet, tak samozřejmě se jeho pohyb ještě v modelech, ve výpočtech modelů bude zpřesňovat.
1: Ještě se zeptáme, jaká bude zítra biozátěž.
0: Ta bude na stupni číslo 3, vysoká právě ještě kvůli těm velice vysokým teplotám.
1: Tolik meteoroložka Bára Kučerová. Díky za předpověď počasí a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Já jen zopakuji, že zítra mohou teploměry ve Zlínském kraji ukázat až 35 stupňů. Tak na sebe dávejte pozor a hodně pijte.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30 a posloucháte Český rozhlas Zlín. Po 55 letech manželství si v neděli řekli znovu své ano manželé Jana a Václav Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Vítězové třetího ročníku soutěže Zlatá láska oslavili díky Českému rozhlasu svůj velký den ve zlínském hotelu Tomášov se svými blízkými. Na místě natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
1: Dobrý den, já vás vítám teď oficiálně jménem Českého rozhlasu, celou rodinu a svatebčany.
2: Začíná na terase zlínského hotelu Tomášov slavnostní odpoledne se svatebním obřadem pro manžele Soukupovi z Přílep na Kroměřížsku. Právě oni se stali vítězi třetího ročníku pořadu Zlatá láska.
1: Poprosím Petra Kostku, Karmen Majerovou, aby zaujali svá místa v roli oddávajících.
3: Milá Jano.
4: Milý Véno.
3: Vítáme vás, stejně jako vaši milou rodinu, přátelé.
2: Dlouholetý manželský pár Petr Kostka a Karmen Majerová právě symbolicky oddávají další vítěze romantického pořadu Českého rozhlasu Zlatá láska, kterým právě oni posluchače provázejí.
4: Jako mladí jste pro sebe hledali každou volnou chvíli. Rádi si povídali, drželi se za ruce, dali si pusu a jak jste sami řekli, to zakázané bylo vždy nejpěknější.
2: Z 15 párů, které postoupili do finále, zaujal příběh Jany a Václava natolik, že zvítězili. Posluchačskou cenu získali manželé Věra a Bedřich Zapletalovi z Domaželic na Přerovsku.
3: A tak se vás znovu ptám, téměř po 56 letech. Milá Jano, berete si zde přítomného Václava Soukupa za chotě až na věky věků?
5: Ano, i když někdy bylo to, a to bylo dobré udobřování, ale vždycky jsem věřila, že bych si ho zase vzala znovu. Ano.
4: Ptám se i vás, milý Václave, berete si zde přítomnou Janu Soukupovou za choť?
6: Určitě ano, protože za tu lásku jsem věnovala, za to všechno co život stojí, a takže jo, beru a rád.
4: Z moci úřední, která nám byla svěřena, si dovolujeme prohlásit vaše manželství za pevné, stále platné.
3: Prosím. Polipte se.
2: Kromě svatebního obřadu spojeného s hostinou pro rodinu a přátele získali manželé Soukupovi lázeňský pobyt v Karlových Varech, hodinky a šperk. Když si vzpomenete na tu chvíli před 55 lety, jaký ten den byl?
5: Takový zvláštní, člověk nevěděl, do čeho jde, ale chtěli jsme, aby ta láska vydržela a aby jsme byli vždycky jeden pro druhého blízko.
2: Pane Václave, a jaký byl ten dnešní symbolický svatební obřad?
6: Tak dneska to bylo zase úplně něco jiného, jak když jsme byli mladí, jo. Teď člověk to si už prožil a ta láska vzrostla ještě víc, jak když bylo za mladá.
2: A co by popřála Jana Soukupová do manželství budoucím párům?
5: Vydržet spolu a my se rádi. A nám se za 14 dnů dává vnučka. A tak bych říkala, ať ti mladí vydrží. To přejde, ty starosti nebo něco, ale ta láska vydrží a pak to stáří je nejpěknější ve dvou.
2: Ze Zlína Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: A já ještě doplním, že fotografie z oslavy si můžete prohlédnout na našem webu. Všechny tři ročníky Zlaté lásky vám také připomeneme po celé letošní prázdniny. Ode dneška totiž každý všední den po 21. hodině vysíláme medailony jednotlivých zlatých manželských párů ze všech tří řad Zlaté lásky.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
8: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
9: a Petr Kostka.

0: Posloucháte pořad Den ve Zlínském kraji a teď pro vás máme pozvánku za malou kulturou. Kája Saudek a Berenika Saudková Live. To je název výstavy, která je aktuálně k vidění v muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí. Oba autory ve vysílání Českého rozhlasu Zlín představil vedoucí centra Jan Anlauf.
1: Já myslím, že Káju Saudka zná asi každý, nebo alespoň jeho práci. Je to výrazný český komiksový kreslíř, který působil už za minulého režimu, i když to neměl vždycky jednoduché, a má velice výrazný styl. To je jedna z takových ikon českého umění. Sám v podstatě začínal bez nějakého většího uměleckého vzdělání, nebylo mu to umožněno, takže se učil se jako vlastně písmomalíř, výtvarník, a je to v těch jeho pracích do dneška poznat. Ovšem časem se vypracoval a jeho práce známe i z filmu 4 vraždy starší drahoušku, Kdo chce zabít Jesse, a po revoluci samozřejmě začaly jeho práce vycházet oficiální cestou, i když v určité míře vycházely tedy i před revolucí. No a jeho dcera Berenika následovala svého otce, šla v jeho stopách velice důkladně, protože sama studovala úplně jiný obor a výtvarníkem je v podstatě jako samoukem. Přesto ty práce jsou jako ceněné a jsou velice dobré a prodávají se u nás i v zahraničí. Takže je to umělkyně stejně jako její otec bez klasického uměleckého vzdělání. Myslím si, že jim to jako spolu krásně šlo takhle.
2: Co tedy na výstavě otce a dcery uvidíme?
1: Je to průřez jejich tvorbou, je to dílo Káji Saudka od nějakých počátků až po ty pozdější leta, no a samozřejmě současnou tvorbou paní Bereniky. Je to propojené, každý má trošku jiný styl a je to opravdu fantastická výstava, komiksová, náladová, veselá, taková podmanivá, hodně barevná. Každý přistupuje k těm tématům trošku jiným způsobem, je to všechno propojené a právě ten název Life jako život, tak je ten život pestrý, tak je pestrá i ta výstava. A myslím si, že opravdu si tady každý najde svoje.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: Teď je na řadě další reportáž z cyklu Kořeny. Sklízel úspěchy na mnoha evropských pódiích. Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák si za století své existence zažil krásné i horší chvíle. Jak fungoval v době okupace a kdy měl až 80 členů? O známém sboru natáčela Silvie Pospíšilová.
1: Zlínský smíšený pěvecký sbor Dvořák těší své posluchače už víc než 100 let.
2: Počátky sahají do let 1919 až 1920, kdy jej založil sbormistr Leopold Kraus. A zajímavostí je, že se nejprve představil veřejnosti koncertem a teprve následně byl formálně ustanoven jako pěvecko-hudební spolek Dvořák.
1: Přibližuje jeho současný sbormistr Jiří Šon. Repertoár se skládal z děl klasiků české hudby, jakými byly Smetana, Martinů, Dvořák nebo Křížkovský. Sbor se ale nevěnoval jen koncertní činnosti.
2: Mezi významné počiny patří vznik městské hudební školy Dvořák, která vznikla v letech 30. a v následujícím desetiletí se stává s počtem přes 600 žáků největší hudební školou v republice.
1: Ani v těžkém období nacistické okupace Dvořák nepřestával koncertovat. Pokračuje sbormistr.
2: Určitě je potřeba zmínit zlínské hudební neděle a večery české hudby, na kterých se sbor provozováním českého repertoáru pokoušel pozvednout národní sebevědomí.
1: V roce 1940 uspořádali festival, na kterém vystoupila Česká filharmonie v čele s dirigentem Václavem Talichem. Po válce přišla euforie a časté koncertování. Počet členů narůstal.
2: V době své největší slávy pěvecký sbor Dvořák čítal kolem 80 členů.
1: Během normalizace se Dvořák stává součástí státního symfonického orchestru Gottwaldov. Spolupráce s filharmoniky přináší velkou seberealizaci sboru.
2: S filharmonií provádí velká vokálně instrumentální díla a díky tomu také počet členů narůstá.
1: Vysvětluje Jiří Šon. Přichází rok 1989, otevírají se hranice a to je pro hudebníky velká příležitost.
2: Pro sbor Dvořák to znamená velmi zásadní věc a to tu, že může vycestovat na různé zahraniční festivaly ve Francii, v Polsku, Belgii a také třeba v Maďarsku. V roce 1998 začíná pěvecký sbor Dvořák každoročně vystupovat na festivalu Savojské hudební léto ve francouzských Alpách.
1: Za více než 100 let existence stálo v čele sboru 15 dirigentů.
2: První sbormistr byl Leopold Kraus a poté bych rád zmínil Vladimíra Válka v 90. letech, také Františka Macka staršího a mého předchůdce Jošku Surovíka.
1: Říká Jiří Šon, který vede těleso od roku 2016. Co by mu do budoucích let popřál?
2: Pěveckému sboru Dvořák bych popřál radost a chuť do dalšího zpívání, ale také nutně potřebujeme nové zpěváky, kteří mají chuť zpívat a být také součástí kolektivu, takže je mezi sebou rádi přivítáme.
1: Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Den ve Zlínském kraji už vyčerpal svá témata. Informace z regionu ale uslyšíte i v 18 hodin, kdy začnou aktuální zprávy. Uslyšíte v nich například o nových teplotních rekordech v kraji nebo o nových biokoridorech u Uherského Brodu. Ty nabízí útočiště pro volně žijící rostliny a živočichy. Ode mě je to pro dnešek vše. Od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín se teď loučí Kristýna Fuchsová. Příjemný večer.
1: Den v kraji.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Ve Zlínském kraji padaly teplotní rekordy. Nové biokoridory u Uherského Brodu nabízí útočiště pro rostliny a živočichy. Trenér Miroslav Koubek skončil u fotbalové reprezentace. V noci očekávejte zvětšenou oblačnost a nejnižší teploty dosáhnou 18 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Na všech 12 stanicích ve Zlínském kraji meteorologové v neděli naměřili teplotní rekordy. Na třech z nich pak padly absolutní maxima. Nejtepleji bylo v Holešově, rtuť teploměrů tam vystoupala na 37,3 stupně Celsia. Absolutní staniční rekord byl překonaný i ve Strání na Uhersko-Hradišťsku nebo v Rožnově pod Radhoštěm, kde meteorologové naměřili 36,2 stupně. Dosavadní maximum z 15. srpna 1952 tam bylo o 0,2 nižší. V okolí místní části Uherského Brodu Těšova vznikly dva nové biokoridory. Na rozloze téměř 3,5 hektaru zahradníci vysadili 830 stromů, více než 1800 keřů a založili také pásy luční vegetace. Nové prvky vytváří vhodné podmínky pro volně žijící rostliny a živočichy a pomáhají tak podporovat biodiverzitu. Pokračuje mluvčí Uherskobrodské radnice Ellen Sladká.
3: Biokoridory propojují stávající krajinné prvky v okolí Bánovského potoka a řeky Olšavy a doplňují chybějící části územního systému ekologické stability. Jejich vybudování stálo 4 miliony korun, veškeré náklady pokryla dotace z operačního programu životního prostředí.
1: Kriminalita v Česku neroste. Loni byla zhruba stejná jako v roce 2024. Vyplývá to z dat nejvyššího státního zastupitelství. Přibývá ale případů s vysokou agresí u dětí, říká mluvčí zastupitelství Petr Malý.
4: K fyzickým potyčkám dochází nejčastěji v prostředí školských a výchovných zařízení a jejich okolí. V některých případech se vyznačují značnou surovostí. Nezřídka bývá pácháno výtržnickým způsobem ve skupině. A ve školním prostředí pak byl zaznamenán i nárůst počtu útoků ve formě nebezpečného vyhrožování spolužákům či pedagogům.
1: Sport. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Fatscher o tom informovala na svém webu. Koubek, který převzal národní mužstvo v zimě, měl s asociací smlouvu ještě na 2 roky. V březnu dovedl tým po 20 letech na světový šampionát, kde jeho svěřenci obsadili ve skupině 4. místo.
2: Počasí.
1: Přes noc a k ránu očekávejte ve Zlínském kraji zpočátku zvětšenou oblačnost s doznívajícími srážkami, případně bouřkou. Postupně bude oblačnost ubývat. Nejnižší teploty naměříme kolem 21 až 18 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozorní buďte na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Kroměříže. Máme tam hlášenou uzavřenou krajnici po nehodě kamionu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Přeji vám hezký poslech.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Druhou část dnešní Moravy krásné země zahájila mistříňanka, k poslechu pozvala pěknou polkou Miloslava Procházky a Vladimíra Salčáka Maloval Malér. Samozřejmě, že vás zvu také, jak jinak. Pohodový večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a jaké dnes budou písničky ze srdce? Pro Jardu Wolfa z Otnic to bude Štokrava. A u další písničky Každý je na světě, jenom jednu bude vzpomínat paní Františka Lisoňková z Bohuslavic u Zlína. No a pokud jste poslouchali polední Moravu krásnou zem, tak víte, že začaly prázdniny u babičky. Dnes nám moc pěkně zaspívala 11letá slečna Gábinka Havránková ze Stříteže. Pokud si ji chcete poslechnout, tak můžete na našich webových stránkách v audio archivu. Gábinku zdravím, no a zdravím i nositele jmen Petr a Pavel, a to jak u nás, tak na Slovensku, mají dnes svátek, blahopřeji. Zbývá připomenout telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už písně o víně.

0: A tak písně o víně nám zaspíval Jožka Severin, doprovodil ho brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. No a už tady mám dva telefonáty, na obou jsou pánové. A nejprve dávám slovo do Dolních Kounic panu Karlovi. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer vám ve studiu a posluchačům rádia. Vše nejlepším Petrům a Pavlům k jejich jmeninám. Dnes slaví své narozeniny paní Miluška Matušková, rozená Elznerová z Dolních Kounic. Je to moje sousedka od naproti. Je to hodná, šikovná, výborná kuchařka a cukrářka. Hodně zdraví, štěstí, lásky přejí manžel Miloš, dcery Soňa a Dita s rodinami, vnuk Dominik, který u nich bydlí, za všechny ostatní rodinné příslušníky a známé, přeje Karel s mojí přítelkyní Věrkou z Dolních Kounic. Paní Ostrá, děkuji vám za písničku a někdy naslyšenou.
0: No, vy máte prvá sousedku, paní Milušku. Tak, pane Karle, jak jste říkal, někdy naslyšenou?
1: Naslyšenou.
0: A teď už telefoná ze Slovenska, ze Smolinského, pan Milan Masár. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Ostrá. Zdravím vás a vašeho zvukového mistra a všetkých poslucháčov. Prosil bych o zahrajte piesničky k meninám pro synovca Petra Masára z Ražušoviec, rodáka z Lekniča. Prajme mu veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov života a veľa kilometrov bez nehody. Tomu praje rodina Masárova. A ešte zahrajte piesničku pro jeho manželku Marišku. Ďakujem, pani Ostrá.
0: No a my máme, pane Milane, my máme jedno takové malinké tajemství,
2: ale
0: nebudeme prozrazovat, že jo? To se posluchači dovědí během Moravy. Tak jo, nashledanou.
2: A děkujem vám za to.
0: Nemáte za co, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A tady mám dopisy od pana Paláta z Valče. Prosím o písničku k uplynulým svátkům a stávajícím v tomto týdnu. Takže paní Zdeňce Kuchaříkové z Krhova u Hrotovic a paní Zdeňce Vlčkové z Brna Bohunic je z rodiny od mojí tety a strýce, kteří už nežijí. Dále všem Zdeňkám pracujícím u Dechovek, zpěvačkám a také panu Janu Slabákovi, všem Janům pracujícím u dechových kapel a zpěvákům a tak dále, včetně pracovníkům Českého rozhlasu Brno. Pěkné pozdravení i paní Ivance Slabákové, která pořád chybí a také hlavně chybí posluchačům, kteří mají rádi. Čtu dál písnička k svátku Petrovi a Pavlovi, takže pro pana Pavla Valu staršího a mladšího z Valče, Petra Vlčka z Brna Bohunic, to je můj bratránek. Všechno jen to nejlepší, zdraví a pohodu v těchto letních dnech vám přeje František Palát. A ještě písnička panu Pavlovi Pokornému z Dolních Vilémovic, opraváři elektrotelevizorů a podobně. Písničku posílá samozřejmě kamarád Franta. No a přání předám i paní Oldřišce Horňákové z Borkovan, která dnes slaví 92. narozeniny. Hlavně hodně zdravíčka, lásky, spokojenosti přejí vnučka Simona s přítelem, dcera Jana s manželem a vnuk Roman s rodinou. Babičko, máme tě moc rádi. Končí přání a začíná další písnička.

0: No, tak to byla písnička Dominika Strouhala a Ivany Soukalové, hrála Moravanka. No a mám tady další telefonát ze Slovenska, tentokrát z Prietršky, pan Ernest. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Hošta, já vás zdravím, celý ansábl. A rád bych dal zahrát, mám dvoch synů, Petra a Pavla. A no, těch Pavlů trošku víc, ale Pavel Kovalovský z Rádišťa, Pala Belají a Petr Belají z Prietršky. A Pala Bojanovský, to je tak asi všecko, no. Prejím všecko dobré, zdraví a šťastie, bože, požiadam trošku čipernosti, lebo víte, my už sme trošku starší ľudé a či v takémto horku.
0: No, není to nic příjemného, pane Erneste.
1: Ne,
0: ja bych tu čipernosť ešte odložila, až sa trochu ochladí.
1: No víte čo, ja vám poviem takú perličku, ja dávam aj slepkám lepší obrzovat.
0: No ano, ja tady mám teď také sklenici s ledem, no tak uvidíme, no, pane Erneste.
1: Ja dávam slepkám, víte, aby nenešli dvajca na tvrdo.
0: No tak možno... Možná, že já jsem taky taková slépka, pane Erneste, to nikdo neví. Tak jo, takže vy jste popřál Petru a Pavlu, já přidám písničku, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A paní Vlasta Cupáková je připravena. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady je Vlasta Cupáková ze Chválova a já bych chtěla poprosit o pěknou písničku pro moji kamarádku a spolužačku paní Marušku Borovičkovou z Ochoze u Brna, která dneska slaví své 81. narozeniny. Jsme spolu kamarádky od 1.9.1961, kdy jsme spolu zasedli do lavic střední zemědělské technické školy obor ekonomika zemědělství v Bučovicích. Dnes slaví své narozeniny a já jí přeju pevné zdraví, pohodu, štěstí a radost z úrody, kterou má na zahrádce a velice se jí věnuje. Maruško, jsem stále s tebou. Zároveň bych chtěla pozdravit všechny naše spolužáky a spolužačky ze střední zemědělské technické školy v Bučovicích, školní rok 1961 až 1965. Všem přeji pevné zdraví. Paní Ostra, já vám děkuji a přeji pěkný večer.
0: Tak, a já vám přeji také pevné zdraví, paní Vlasto Cupáková. Nashledanou. Nashledanou. A tady čtu, chtěl bych zahrát pěknou písničku kamarádovi a kapelníkovi k životnímu jubileu k 80. narozeninám Péťovi Zajdákovi do Lovčic u Kyjova. Milý Peťo, přeji tobě hodně zdraví a štěstí, mnoho lásky nejbližších a boží požehnání. K 70. narozeninám blahopřeji Milanovi Šmelovi do Věteřova a také ostatním babičkám a dědům, kteří jsou osamocení, posílám písničku pro radost a na duši, pro radost na duši. Kdo? Dominik Svoboda. A tady. Pondělí 26. června bych prosil odvysílat, tak dobře. Zítra 30. to budou 3 roky, co mě navždy opustil můj dobrý známý pan Zdeněk Králík. Byl z Čerčan, kdy si mě bral do učení k Českým drahám. 2.7. ve čtvrtek uplyne dlouhých 20 let, co mě opustil pan Otakar Svánovský, byl z Viničných Šumic. To byl v rodině od mé sestřenice manžel.

0: No a 8.6. uplynul jeden rok, co mě opustil můj dlouholetý kámoš, kustod u Vyškovského fotbalu, pan Vítězslav Vajter z Vyškova. Na všechny vzpomíná a nikdy nezapomene jejich kámoš Míra Lorenz z Vyškova. A vzpomínat se má i z Vesela, takže veselá písnička ani jednu.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Ano, teď Morava krásná zem, Český rozhlas Brno a Zlín. V tomto pořadu můžete posílat milá slova vašim blízkým a já k ním pak přidám nějakou pěknou písničku. Tak za chviličku zrovna to bude první písnička ze srdce, ale předtím ještě paní Zdeňka z Dolního Němčí. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, paní Ostrá, já vás zdravím. A já mám takové přáníčko. Já bych chtěla popřát dnešním Pavlíkům a Petru také, ano, ale hlavně Pavlu, mladému a i staršímu z Kopalovin, ze Zlína. To jsou velmi dobří známí z Filharmonie Zlín, kteří doprovodili moje manžela také na poslední cestě. A chtěla bych jim popřát, a tím klukom to pořádně krásně troubí. No, to jim přeje Teta Daňková z Dolního Němčí.
4: Dobře, děkuji. Tak já přidám písničku, jak už jsem říkala, paní Zdeňko, nashledanou. A co pak nám poví paní Kročilová z Březové? Dobrý večer.
6: Hezký podvečer vám přeju, paní Ostrá, i všem posluchačům. Já bych také chtěla popřát bratrovi Pavlovi Matějčkovi, pak jsou to vnuk Petří Křeháček, jeho taťka Petr a dále je to můj syn Petr Kročil. Zítra má svátek vnučka Šárka Kročilová a 4. července bude mít 14 roků Marika Kročilová a 24. června bylo Jana a to oslavil svátek nejstarší vnuk Honza. A dále jsou to Petr a Petřík Smutní. Tak všem těmto oslavencům přeji hodně zdraví, štěstí, pohodu, dětská, ať si užiju prázdniny. A od vás poprosím pěknou písničku.
4: Bude paní Kročilová. Nashledanou. Tak a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes mají svátek členové, kteří nosí jméno Pavel a nebo také Petr. Takže Pavlové, pánové, Němec z Blanska, Holíč z Prijeval, dále Ludvík z Ivančic Hrubšic a Navrátil z Drahonína a jsou tady Petrové. Takže Petrové, pánové, Badin z Nových Bránic, Pilát z Brna, Ostříšek z Hovoran, Hudec ze Studnic, dále Stejskal z Černé Hory, Rožnovský z Brna a ještě jeden brněnský posluchač a tím je pan Petr Málek. Takže já samozřejmě všem těm Petrům a Pavlům přeji jen to nejlepší. Děkujeme za to, že nás posloucháte. No a přejeme vám samozřejmě jenom to zdraví a také štěstí. Právě dnes, 29. června, se paní Zdeňka Zaorlová ze Zlína, Jižních Svahů, rodačka z Bohuslavic u Zlína, dožívá 70 let. Milá sestro Zdeňko, srdečně ti k tomuto pěknému jubileu blahopřejeme a do dalších let ti přejeme hlavně dobré zdraví, náruč plnou štěstí, osobní i rodinné pohody a spokojenosti. Ať tě i nadále baví luštění křížovek a sem tam tě potěší i nějaká ta výhra. Všechno nejlepší ti, milá Zdeňko, přejí starší sestra Alena s rodinou a mladší sestra Jaroslava s rodinou. A tady cituji, dnes mají svátek strýc Pavel a bratranec Pavel. Přejeme všechno nejlepší. Kdo celá rodina Ryšava a také Stojaspalova. A jak už jsem říkala, písnička k těmto milým slovům samozřejmě bude. A je to první písnička ze srdce a je pro Jardu Wolfa z Otnic. A teď už mohu prozradit, co jsme si říkali s panem Milanem ze Smolinského. Jardo, to totiž pan Milan Masár ze Smolinského na oplátku posílá tuto písničku tobě a je to Štokrava v podání Vlkošáků.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla Štokrava, písnička ze srdce pro Jardu Wolfa z Otnic od pana Milana Masára ze Smolinského. Oba pány zdravím. No a teď tedy, koho já zdravím? To bohužel, aha, tak já jsem si odložila telefon a bohužel během toho krátké doby už zmizel, takže já si beru další dopisy. Dnes se tedy Honzíkovi Buřilovi omlouvám, nebo jeho vzpomínky budu krátit. Takže 28. června by měl svátek Lubomír Buřil, bydlel v Králově Poli, pak se přestěhoval s rodinou do Žabovřesk, staral se o nemohoucího otce Karla, pomáhal mu bratr Jiří a snachy Emma a Jana. V roce 1976 si pořídil s rodinou na Suchým chatu. Vzpomíná synovec Honzík, sestřenice Jitka. Dále 28. června by měl svátek i pan Lubomír Kosík, bydlel v Králově Poli s rodiči, s bratry s Ivošem a Jarkem. Bydleli v Žabovřeskách i a potom se přestěhoval do Drnovic za syny. Jeho maminka se dožila 92 let, tatínek zemřel v roce 1974, měl 67 let a měl stoletou babičku Anu Varmužovou. Takže to vzpomíná Honzík, ještě píše, jezdíval do Uherského ostrohu za stařečkem, za stařenkou, k čápům, k jochům. Vzpomíná bratr Ivoš s rodinou a Honzík. Jarek zemřel v roce 2018 ve Vyškově. No a teď už další vzpomínka, je to vzpomínka na nejoblíbenější kamarádku paní Pavlu Drábkovou z Bohuslavic u Zlína, která slavívala svůj svátek dnes a své narozeniny zítra 30. Kdybychom s ní slavili 89 roků, osud jí to nedopřál. Zemřela letos 19. března. Pavla byla od mládí oddanou a aktivní hasičkou. Pomáhala při výchově mladých hasičů, zúčastňovala se jejich soutěží a starala se o členské příspěvky. Byla také dlouholetou členkou naší party Bohuslavské tety a tetky a ochotně pomáhala při všech akcích, které jsme pořádali. My všichni, kterým byla blízká, si ji uchováváme ve vzpomínkách jako ženu, která vždy potěšila. Moc nám všem chybí. Za všechny kamarádky Františka Lisoňková. No a vzpomínat se bude i při písničce Každý je na světě enom jeden.

0: Tak to byla vzpomínka od paní Františky Lisoňkové z Bouslavic u Zlína a ona vzpomínala na svoji nejoblíbenější kamarádku paní Pavlu Drábkovou z Bouslavic a vzpomínala samozřejmě i s ostatními kamarádkami. Tak a teď už tedy dávám slovo panu Mirkovi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám takovou prosbu, kdybyste mohli zahrát mé švagrové Marušce Nevrkové Sebiče, která měla narozeniny 2. června a dneska má její muž Pavel svátek, tak bych chtěl jim popřát hodně zdraví, pohody, klidku a aby byli šťastní a hlavně zdraví.
0: Tak výborně, já vám přeji také ten klídek, pane Mirku. A můžeme se rozloučit. Naschledanou. Naschledanou. No a hudební dárek i pro syna Petra Černého a bratra Pavla Jonáše z Dolních Dubňan k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se jim daří v práci i v osobním životě, to přejí Dana a Luboš Černovi z Rešic. No a přání pro pana Ladislava Macka ze Šumic k sobotnímu svátku. Milý dědo Laďo, přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky a božího požehnání. To vše s láskou přejí vnučka Katka s přítelem, pravnučka Rozárka, vnuk Míša s přítelkyní, dcera Markéta a manželka Věrka. Následuje vinčování pro pana Ladislava Máčalíka z Podhradí u Luhačovic. V sobotu měl svátek. Dále pro pana Lubomíra Kročila do Kunovic, ten měl svátek v neděli. Pro oba. Oznámil mi kalendář a to není žádný lhář, že svátek jste o víkendu měli a proto vám všichni přejem. Ať hodně dobrých lidí znáte, ať pořád dobře vypadáte, ať žádnou nemoc nepotkáte. Zkrátka, ať se pořád dobře máte. Všechno nejlepší přejí Máčalíkovi. No a další milé vinčování k svátku patří Petrovi Němcovi z Kostelan nad Moravou a přání i pro mamku Marii Otépkovou z Babic u Uherského Hradiště k dnešním 69. narozeninám. Takže dneska je tu k mání jedno malé blahopřání. Odhoď zátěž a bolesti, dopřej sobě lásku a všední radosti. Tímto vlivem se vše mění, prostě si řekni, jsem láska, jsem zdravý. To vše přeje kamarád a syn Radek s nejbližší rodinou a je čas na písničku, hrát budou Záhořané.
2: Český rozhlas Zlín.

No a to byla pěsnička Miloslava Procházky a Antonína Perničky, Když mládenci zaspívají. Tak a já tady mám ještě přání pro paní Elišku Ryčovskou z Lanžota, která v pátek 27. června oslavila 83. narozeniny. Do dalších let hlavně hodně zdraví přejí manžel Jenda, vnoučata Honzík, Tereska a Mariánka s manželem Vaškem, dcera Eliška se zetěm Milanem a Jana se zetěm Petrem. No a Broněk Uher blahopřeje kamarádovi a muzikantovi, zpěvákovi, panu Pavlovi Jančovi z Horního Němčí, dále kamarádovi a muzikantovi Bubeníkovi, panu Petrovi Jančovi z Dolního Němčí, kamarádovi a muzikantovi panu Petrovi Cmolovi z Dolního Němčí a kamarádovi a muzikantovi panu Pavlu Stojaspalovi z Dolního Němčí a ještě kamarádovi a muzikantovi Pavlovi Gorošovi z Nivnice. Všem přeji jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. S Broňkem blahopřejí i rodinní příslušníci a muzikanti. No a teď tady mám nějaké studiové maily, ale bohužel všechny je tedy nestačím předat. Takže prosíme o zahrání pěkné písničky pro kamaráda z vojny, pana Pavla Vacka z Běšína k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, mnoho zdravíčka a štěstíčka přejí kamarádi z vojny, Jára Čech, Mirek Pošvec a fanouš Aigner. Tak a ještě tady mám vzkaz pro pana Vojtěcha Machuču. Jsme samozřejmě rádi, pane Vojtěchu, že se vašemu tatínkovi přání líbilo, to nás moc těší. A na další já vám odpovím přímo mailem, abych tady zbytečně nezdržovala další gratulanty. Tady milá Ivanko Slabáková, posílám ti srdečný pozdrav. Přeji ti hlavně hodně sil, klidu, co nejrychlejší uzdravení. Moc na vás myslím a věřím, že se brzy budete cítit lépe. Chybíte nám a těšíme se, až vás znovu uslyšíme a uvidíme s vaším milým úsměvem. Přeji pevné zdraví a vše dobré, Jarda Wolf. A teď tady mám ještě od Jardy Wolfa, jsem viděla jeden, že bych to spojila, ano. Tady děkuji panu Milanovi Masárovi ze Smolinského za valčík Štokrava, valčík Jožulky Úhra. Moc mě to potěšilo, děkuji moc, Jarda Wolf. A snad ještě jedno stačím a ostatní budou zase až zítra. Hudební dárek dnešnímu svátku, ať potěší našeho milovaného strýce a švagra pana Petra Trčku ze Štítné nad Vláří. Štěstí, zdraví, boží požehnání, radost v kruhu milující rodiny a na sport sportovním poli s Pálkou a Míčkem, ať se daří jako doposud. Ti strýcu přeje za celou moji rodinu Pavlík Pastorek s rodinou PS. Píseň, ať potěší i drahou tvoji polovičku, tetičku Helenku, s přáním krásného večera od vás. A to bylo tedy, přátelé, opravdu vše, co jsem stačila předat, ale na písničku samozřejmě zbyl čas a je to písnička z lásky k vám.

Tak to byla písnička v podání Slezské kapely. No a Pohled na hodiny mě říká, že se budeme pomalu, ale jistě loučit. Je 18 hodin 56 minut. Morava krásná zem tedy končí. Dále zprávy a na pěknou notečku a bude místopis v písničkách na Valašsku. Jaká zajímavá místa a památky můžeme objevit v lidových písních, nám prozradí autorka pořadu Marie Hvozdecká. Pěkný večer, klid noc vám přeje Jiřina Ostrá. Zítra vás pozdraví Jan Kosík. No a na závěr už hrají žadoviáci, hrají orchestrální skladbu Antonína Žváčka Jehlička.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Letní prázdniny využijí školy ve Zlínském kraji k opravám a modernizaci budov. Začíná sezóna letních táborů. Prezident Pavel se summitu na to zúčastní. V noci a kránu čekejte zvětšenou oblačnost se srážkami a nejnižší teploty budou kolem 18 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Letní prázdniny bude mít ve Zlínském kraji téměř 80 tisíc žáků, zatímco pro ně znamenají dvouměsíční volno. Na řadě škol začne stavební ruch. Kraj letní volno pravidelně využívá k opravám a modernizaci školních budov i vybavení. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
2: Mezi největší investice patří rekonstrukce budovy střední školy hotelové a služeb v Kroměříži za téměř 124 milionů korun nebo úpravy areálu pionýrské louky za více než 65 milionů. Na dalších školách v kraji potom půjde například o rekonstrukci střechy, výměnu oken, opravy kanalizací nebo vybudování nových laboratoří.
0: Začíná sezóna letních táborů. Stavbu jednoho z nich dokončují vedoucí v lesích u Hážovic na Vsetínsku. Na zelené louce vzniká zázemí, polní kuchyně i místo pro indiánská týpí. Na stejné místo se táborníci vrací už 35 let.
3: Nejnáročnější část táborníky teprve čeká postavit indiánská týpí, říká táborový vedoucí Filip Mareš.
4: To jsou indiánské stany, jejich 10, na každý patří 11 tyčí, 6-metrových.
3: Než tábor začne, musí být hotové i zázemí. Jakub Šenkýř proto rýčem kope hlubokou jámu, budoucí záchod.
5: Minimálně metr, ale už jsme tady kopali i záchod, který měl skoro 3 metry, aby jsme ho každý rok nemuseli kopat znova.
3: Tábor Velkého hroma vsetínského Alceda začíná v Hážovicích na Vsetínsku 4. července. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
6: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
0: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl.
7: Sport.
0: Fotbalisté Brazílie zahájili před chvílí na mistrovství světa úvodní kolo play-off proti Japonsku. O postup do osmifinále si od 10:30 také zahrají Německo proti Paraguaji. Zítra ve 3 hodiny ráno našeho času začne zápas mezi Nizozemskem a Marokem.
1: Počasí.
0: Přes noc a kránu očekávejte v našem regionu zpočátku zvětšenou oblačnost s doznívajícími srážkami, případně také bouřkou. Postupně bude oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Nejnižší teploty dosáhnou 21 až 18 stupňů a vítr povane slabý, místy přechodně mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor v ulici Štěchovice v Kroměříži. Dále máme hlášený padlý strom na silnici u vodní nádrže v Koryčanech na Kroměřížsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce. Přeji vám příjemný poslech následujícího pořadu na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Hezký večer, milí posluchači. Neváhejme ani chvíli a pojďme vyrazit na výlet. Dnes vás vezmu po horách a dolinách Valašska. A na pomoc jsem si vzala valašské písničky. U pořadu na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká.

První výletní zastávkou na výletě po Valašsku byla obec Valašská Polanka. První píseň, kterou jsme dnes slyšeli v podání cymbálové muziky Technik a já Susinek z Polanky, ji proslavila po celé Moravě. Ale byli jste se v té slavné Polance někdy podívat osobně? Třeba na Čertovy skály. Dnešní valašské putování nemá přesně danou trasu. Z Polanky, která se nachází přibližně 10 kilometrů od Vsetína, se přesuneme více na jih se souborem Kloboučan a písničkou Ej Radošín, Radošín. A co to ten Radošín je? Pokud byste se k němu při svém výletě chtěli vydat, poradí vám Petr Vašíček, sběratel písní, který ji zapsal. Radošín totiž býval panský dvůr jihovýchodně od Študlova, kam Študlovjané chodili na tvrdou robotu.

S malou odbočkou ke Štúdlovu se vrátíme opět trochu severněji. Nedaleko obce Půlčín se nachází pískovcový labirint zvaný Půlčínské skály neboli Půlčiny. My se tam podíváme s ostravskou muzikou Technik.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Posloucháte pořad Na pěknou notečku, se kterým se dnes touláme po valašských kopcích. A v takovém případě nemůžeme vynechat jeden z nejslavnějších. Pověst mi opředený vrch umělců Soláň. V hospodě pod vrcholem se scházeli významní malíři, spisovatelé a hudební skladatelé. Dodnes je to místo setkávání a kultury uprostřed valašské přírody. Nás tam hudebně zavede paní Zdeňka Straškrabová.

Kopců i vesnic nesoucí název Javorník je u nás několik. My navštívíme kopec Velký Javorník na hranici se Slovenskem, poblíž známé lyžařské obce Velké Karlovice. Průvodcem nám bude cymbálová muzika souboru Jasenka. A potom se přesuneme do malebných Valašských Klobouk se souborem Klobučan.

Podle pověsti získalo město svůj název od klobouku, který Brumovská vrchnost při výjezdech na Hon použila k označení své oblíbené studánky, která se nacházela na místě dnešní Kašny. Když tam byla později založena osada, nazvali ji Klobouky. Vy se do Klobouk můžete vydat třeba na legendární mikulášský jarmek. Dnešní poslední zastávkou bude městečko Fryšták. 7 kilometrů severně od Zlína, na okraji Hostýnských vrchů a na rozhraní Valašska a Hané. Milí posluchači, snad se vám dnešní výlet po krásách Valašska líbil. Mně už nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu. Od mikrofonu se s vámi loučí a slunce na vaší cestě vám přeje Marie Hvozdecká a z hudební režie mistr zvuku Michal Zelinka.

0: od rána do večera.
1: A ty se ptáš, co já? A ty se ptáš, co já?
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Když přijíždíte do Stříbrnic na Uherskohradišťsku, vítá vás z dálky silueta kostela, jehož fasáda září jasně modrou barvou. Už více než 100 let. Základní kámen kostela svatého Prokopa byl na malém návrší nad obcí položen v roce 1907 a už o rok později byl kostel vysvěcen. Vydáme se tam už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To bola pesnička Mandolína a Adam Ďurica. Ak by sa vám zacnelo po slovenskej hudbe, môžete sa tešiť na 25. júl, kedy na Prague Open Air vystúpi skupina No Name. To je z dnešného stretnutia všetko, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Delegaci na summit NATO povede premiér, prezident je proti. Dálniční známky nebudou dál zdražovat, roční má stát i nadále 2570 korun. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer četnější i silné, teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala potom, co ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla.
3: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
4: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
5: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
3: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Největší brněnské koupaliště Riviera a Zábrdovice evidují rekordní návštěvnost. Vysoké víkendové teploty přilákaly na obě místa dohromady téměř 20 tisíc lidí. V sobotu dorazilo na Rivieru téměř 7400 návštěvníků, což je nejvíc od roku 2019. Pokračuje mluvčí společnosti Stares Martin Lízal.
6: V neděli byla návštěvnost jenom o málo nižší, konkrétně 7295. A na koupaliště Zábrdovice přišlo v sobotu 2540 návštěvníků, v neděli pak 2326. A v tomto případě se jedná o nejvyšší návštěvy od roku 2018, kdy návštěvnost areálu evidujeme.
2: Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Návrh dnes schválila vláda. Cena roční známky 2570 korun se tak nebude pravidelně valorizovat. Po jednání kabinetu to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostane k projednání sněmovna. Bednárik taky připomněl, že parlament projednává senátní návrh na zavedení 24-hodinové dálniční známky. Ta by nahradila současnou jednodenní známku pouze pro jeden kalendářní den.
1: Počasí.
2: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů. No a zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Slavkov pomalejší provoz, hlavně v pravém pruhu. Levý jede o něco rychleji, je to kvůli omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Prahy do Brna před sjezdem na Velkou Bíteš čekejte dopravní omezení, pohybují se tam silničáři. No a D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Jihlavu na kilometru 110 se řeší nehoda, auto vyjelo z dálnice. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A už po písničce to bude repríza pořadu osobnosti Česka z Ostra s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte pořad Osobnosti Česka a mým dnešním hostem je Jan Hrušinský. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jan Hrušinský je český herec a divadelní principál divadla Na Jezerce. Stvárnil desítky divadelních i filmových rolí. Spolupracoval s Oscarovým režisérem Jiřím Menclem i Václavem Bodlíčkem, se kterým natočili notoricky známou Dívku na koštěti. Toužil jste někdy být někým jiným než hercem?
2: Možná někdy v úplně útlém dětství jsem chtěl být buď to indiánem nebo kovbojem a to mě brzo opustilo, protože jsem pochopil, že se tím neuživím, tak jsem zkusil herectví a to nebylo o mnoho lepší.
1: A v jakém věku to bylo, když jste si řekl, a tak já bych to chtěl dělat jako tatínek nebo jako bratr nebo jako...
2: Já nevím, jestli jsem si to někdy takhle řekl, ale byl jsem divadlem a filmem tak obklopen od dětství jako opravdu 24 hodin denně. Jo, jednak se o tom u nás hodně mluvilo, střídali se u nás různé osobnosti filmu, televize, divadla samozřejmě, ale nejen těchto tří. Takže já jsem přišel často ze školy domů, ze základky a v obýváku seděl s tátou Jan Werich a dramatik Vratislav Blažek a hráli Mariáš třeba, jo, takže mě to přišlo tak jako normální a přišlo mě takové nenásilné, jak si neuvažovat o něčem jiném.
1: A jak se vám chodí po světě se jménem Hrušinský?
2: Tak to víte, jako... Možná je lepší si tu značku vybudovat úplně sám od základu z nuly, jako to děláte vy třeba, i když vy taky úplně ne, ale jako nestěžuju si nějak, jo. Samozřejmě to přináší klady i zápory, když jsem šel na konzervat, tak řekli, no Hrušinský, to je jasný, to je protekce, toho se nezbavíte nikdy. I když se nic nedaří třeba, nebo něco nedaří, nebo někde je něco špatně, tak stejně to bylo z protekce. A když se něco podaří, tak se řekne, no jo, no, to je ten Hrušinský, no jasně, no. A dokonce táta v začátkem 70. let, kdy já jsem, mě bylo 15 let, v roce 70, a nastupoval jsem ve chvíli, kdy se všechno zavíralo, protože tady byly Rusové, že jo, a začala normalizace, táta nesměl dělat, byl na seznamu vlastně nepřátel a přesto se říkalo, že mám protekci, jo, kdy on neměl vůbec žádný vliv, takže jako je to dvousečné, no, ale neměnil bych.
1: A kdy vám to nejvíc zkomplikovalo, nebo naopak vám to nejvíc pomohlo v životě, to jméno?
2: Kdy mě nejvíc pomohlo, úplně přesně nevím, protože měl jsem pocit, že se přede mnou nezavírají žádné dveře, do kterých jsem chtěl vejít. Jo? Že to vždycky vlastně jaksi, tam možná mě to jméno usnadňovalo, aniž bych já o tom věděl. No, ale a kdy nejvíc, nejhorší to bylo asi v těch 70. letech, kdy to jméno bylo na indexu a dokonce jeden čas tlačili, teda jak si z UVKSČ přišel ten pokyn, že Hrušinský musí být úplně odstaven, pokud neodvolá svůj podpis pod 2000 slov, a což táta nikdy neodvolal. A já a můj brácha jsme tehdy byli tak jaksi stavěni do situace, že buď to budeme jako herci pokračovat, ale musíme pracovat pod jiným jménem a zřeknout se veřejně otce, což jsme ani jeden neudělali, oba jsme to odmítli a tudíž jsme několik let vlastně nesměli vystupovat nikde. Tak to byl ten stín nad tím, jo.
1: Kdy jste poprvé dostal od tatínka nějakou hereckou recenzi na vaši práci? Vybavíte, dostal jste někdy nějakou takovouhle kritiku nebo recenzi?
2: Na jednu nezapomenu, opravdu do smrti. Hráli jsme, byl jsem v Činoherním studiu v Ústí nad Labem asi 8 let s Ivanem Raimontem, Leošem Suchařípou a Jirkou Šmicrem a řadou dalších. Jo. Bylo to se hrozně fajn tam. A hráli jsme takovou hru s protektorátu, teď nevím, jak se to jmenovalo, něco jako lekce z dějin, teď se nespomenu na ten název, to je jedno, já jsem tam hrál nějakýho gestapáka, který vyšetřuje nějakého vězně a hrozně tak jako jsem se v tom rochnil a bylo mi to, ta záporná role se hraje vždycky líp, než ty kladěsové. a užíval jsem si to a těšil jsem se, až to uvidějí naši, jako že přijedou na premiéru a že to, tak jsem pozval tátu, mámu, přijeli na premiéru, já jsem tam stál na Forbíně, měl jsem monolog takový, jako pouštěl jsem tam hrůzu na lidi a užíval jsem si to opravdu a po pauze táta přišel a říká, máš díru na ponožce. Já z toho vůbec nic nemám, z toho představení. Tak to si od té doby si pamatuju, že si musím hlídat takovéhle věci.
1: Takže
2: že...
1: vůbec vám neskritizoval váš herecký
2: ne,
1: výkon?
2: Ne, to bylo úplně stranou, koukal jenom na tu díru na ponožce.
1: To je výborný. Moje první kritika, kterou jsem dostal od mýho bratra, byla už nikdy nedělej činohru. To mi zase řekl on, takže...
2: Jo, tak to je podobně.
1: Rodina vás vždycky motivuje nejlíp, to je skvělý, ano. Takže byl úsporný v těch radách, vlastně nějak aktivně...
2: Byl, on byl úsporný tak jako, myslím, ve všemi v gestech životních a byl málo mluvný, jo. A dalo se s ním hezky mlčet, jo. Že necítil jste se trapně, když jste seděl vedle něj a mlčeli jste, jo, tak to bylo docela fajn. Jako, jo. Vím, že Doda Pištěk mi jednou říkal, výtvarník, teda Teodor Pištěk, že přijel za tátou na chatu do Planý a seděli chvíli u vody, a táta tam měl nahozený pruty a on byl rybář, jo, tak chytal a mlčeli. Jo. A když mlčeli už asi 2 hodiny, tak ten Doda říká, tak já budu muset jet. Jo. A táta se na něj podíval a povídá, tak jo, zase přijď někdy na kus řeči.
1: Takže ani herecky vám nějak jako neradil přímo, že by vám dával nějaké tipy? Jako tady uber, tady přidej, jak bych třeba já přistoupil k té roli?
2: Jednou mě pomáhal s nějakým monologem, který jsem se učil na konzervatoř. Byl to písař Fabricius, jednalo se o francouzskou revoluci, o zavraždění Marata. A říkal mi takový jenom, jako co on by si myslel u každé té věty, co by měl udělat a proč tu větu říká. Jo? A že je potřeba vlastně ve chvíli, kdy herec jde na jeviště, tak by měl vždycky vědět, proč tam jde, co tam chce říct, co chce říct tím, co říká a proč v určitou dobu zase odejde, že vždycky by to měl jak si mít pevně v rukou. Jo? Tak to je taková rada, který se snažím držet a někdy se to daří, někdy ne.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
3: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský.
4: Kdy a jak často na tatínka vzpomenete? Je to takhle během dne, nebo je to, když koukáte na jeho nějaký slavný film, nebo když jste v divadle?
5: Myslím na něj často, stejně jako na maminku, tím častěji, čím víc mě tady chybí. No. Jako rád bych se s ním mnohdy poradil o věcech, které se týkají divadla, protože tím, že řídím divadlo Na Jezerce, tak je to vlastně podstatná část mého života a jeho život byl divadlo, protože on se v divadle narodil se za jevištěm mojí babičce. Babička v 9. měsíci těhotenství hrála panu Márinku. A po představení se táta narodil na tom jevišti.
4: Jako opravdu na jevišti?
5: Za jevištěm, no. Za jevištěm, jako potom, no, v tom zákulisí. Byl slušnej, nechtěl rušit, počkal, až se dohraje a pak přišel na svět. Takže o divadle věděl opravdu všechno a dělal ho, protože ho měl rád, no, protože to uměl. Tak to jsou vlastně jako jdu a já, když jdu do divadla, tak ho vidím všude, no. Všude bydlím v domě, který postavil můj dědeček. A táta se tam přiženil v roce 45 a

0: v rozhlase.
1: Nebo přímo tady, možná.
0: Možná, že přímo tady, no. To je fakt. A nebo spoustu jiných věcí, které tady po něm zůstaly a je mi dobře, no.
1: Když zavzpomínáme ještě na tatínka, tak jakou jeho roli máte vy nejradši a proč?
0: Na mě strašně zapůsobil v roli Bocklesona v Dermatových novokřtěncích. To byla hra, kterou dělali v roce, teď nevím, jestli 67, 68, 69, nevím přesně. Režíroval to Miroslav Macháček a v Národním divadle tehdy byli opravdu herci, jejich jména skutečně rezonovala s národem, takže byli to herci toho národa vlastně, jo, by se dalo říct. Jo. Karel Heger, Jan Pivec, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, jo, Josef Kemr, Radovan Lukavský, Miroslav Macháček, samozřejmě táta, Dana Mendřická, Jiřina Šejbalová, no a byla fakt jako byl vždycky zážitek se na něco takového dívat. A tohle je jedna z věcí, ten Bocklesson, ty novokřtěnci, co mě tak jako utkvělo, viděl jsem to asi třikrát nebo čtyřikrát, na co nemůžu zapomenout. Vlastně já nevím přesně, co mě tak na tom uchvacovalo, ale hrozně mě bavilo, že když táta vešel na jeviště, tak aniž by se o to příliš snažil, tak upoutal pozornost diváku, jo, že prostě měl takové nějaké charisma, které se nedá ani naučit, ani nikde koupit, ani získat, pokud ho nemáte v sobě od narození. Jo. A to on měl a dovedl s tím pracovat tak, že vlastně velmi počestným způsobem upoutával pozornost diváků, přestože s ním na jevišti byla celá řada stejně dobrých a kvalitních herců, jako byl on. Jo. Že to nebylo tím, že by jako ti ostatní byli horší, vůbec ne. Jo. Naopak on vždycky vynikal o to víc, když byl obklopen tou kvalitou.
1: Co byste si přál pro české divadlo, pro českou kulturu a pro vaše divadlo třeba? Máte nějaké ještě sny, co byste si chtěl splnit v rámci principálství?
0: Přál bych si, aby v divadle všeobecně, jak si v České republice, aby panovaly rovné podmínky, aby jak si nebyla některá divadla zvýhodňována a některá znevýhodňována. Nechci to dál nějak specifikovat ani rozebírat, nicméně tento stav tu je prostě. A aby soukromá divadla byla brána jaksi jako stejně jako počestná tvář umění a kultury, české kultury, jako divadla státní nebo městská.
1: Já si myslím, že nás poslouchají i mladí herci, nebo určitě, když se dozví, že vedu rozhovor s vámi, tak máte třeba pro mladé začínající herce nějakou radu, kterou byste mohl dát vy jako zkušenější kolega, divadelní principál, co rozhodně třeba nedělat a co je třeba dobrý udělat a na co si dát pozor?
0: Aby se snažili životem kráčet rovně, ne příliš ohnuti a jaksi, aby se nepodbízeli příliš, ale aby si nenechali příliš líbit, když si někdo na ně dovoluje jenom proto, že jsou mladí a neskušení, ale aby neztratili pokoru. Protože si myslím, že bez pokory žádné umění není.
1: Myslíte, že dnešní herci to mají jako hodně jinak oproti třeba vám nebo oproti začínajícím hercům před lety? Mají to jako těžší, komplikovanější? Ty podmínky jsou třeba jiný?
0: Myslím, že to mají o něco těžší, protože jsou vystaveni mnohem větší konkurenci, než byli herci v době mýho mládí. Ale na druhou stranu zase je to velká výhoda, že prostě žijeme ve svobodném světě. No, a ve svobodném světě je mnohem jaksi větší úsilí přežít a mnohem větší úsilí a mnohem větší práci vám dá si tu svobodu udržet. A je to rvačka, která stojí za to. Myslím si, že se nemá opouštět a že se má o svobodu a pravdu vždycky bojovat. Jo. Že to taky my jsme měli v uvozovkách tu výhodu, že se byl v televizi jeden program, na který se dívala celá republika. Jo. A takže když se natočila nějaká inscenace a byla jen trochu dobrá, no, tak ji viděla celá republika. a velmi rychle jste mohl jaksi vejít v povědomí lidí.

0: velmi rychle jste si mohl to jméno udělat. Jo? Pokud vám to zase dovolil někdo, abyste v tom hrál, nebo pokud někdo dovolil, aby byl ten text natočen a pokud někdo dovolil, aby se to vysílalo. Jo? Takže ono, jako, dal bych přednost jaksi tomu životu v džungli než, a svobodně, než v kleci někde. No.
1: Jaci jsou herci zaměstnanci? Citlivý? Tak vy s tím máte bohaté zkušenosti, protože já občas slýchávám, že smrtelníci nebo neumělci vlastně jsme pro ně hrozně zvláštní jako druh lidí. Tak jak vy to vnímáte?
0: No, já jsem byl jako zaměstnanec, jako nespokojený zaměstnanec, protože jsem vlastně byl neustále jako každý herec, herectví je hrozně nesvobodný zaměstnání, kde záleží na mnoha okolnostech a mnoha lidech a štěstí a já nevím čeho ještě všeho. Jestli dostanete dobrou práci a jestli to bude k něčemu, anebo jestli to bude jenom ztráta času. Jo? A herci jako zaměstnanci v době mýho mládí, aspoň to tak bylo, tak museli přijít k Fermanu a tam se dozvěděli, v čem budou hrát a museli v tom hrát, i když se jim nechtělo. A to dneska už nemusí. Jo. Dneska můžou herci být a mnoho jich to využívá, jejich jsou na volné noze takzvaně a nechávají se najímat různými divadly, což je zase potom tragédie pro ty principály, jako jsem já, který je obsadějí do něčeho a oni pak nemají čas, protože hrajou v 10 divadlech najednou, jo, aby se uživili samozřejmě. Jo. Tak je to na všem vždycky, na všem jen něco. V každý době je něco, kdy si můžete říct, Hergot, proč já jsem se narodil do téhle doby.
1: To je pravda.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herec a principál divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. Proč jste se rozhodl založit divadlo? Byly ty podmínky herecký právě jeden z důvodů, proč založit to divadlo?
2: Byl to určitě jeden z důvodů, že jsem si chtěl za své omily jaksi trpět sám, jo? Že jsem si, nebo abych si mohl jaksi vyčítat, když něco udělám špatně, tak abych věděl, kdo to provedl, jo. A skutečně to tak je, že když v našem divadle praskne žárovka, tak za to může Hrušinský samozřejmě. Vždycky je to tak, vždycky tomu ta odpovědnost, kterou máte při podnikání ve svém, tak je opravdu veliká. Jo. Ale nakonec svoboda je odpovědnost. Jo. Pokud ke svobodě přistoupíte bez odpovědnosti, no tak o ní brzo přijdete. A to samé je asi s tím podnikáním. Jo. Tak pokud jste neodpovědný, no tak to brzo zkrachuje.
1: Co na té práci nejvíc milujete a co naopak byste klidně vymazal úplně?
2: Miluju kontakt s diváky a ten pocit, když na jevišti jste s herci, které máte rád, protože jste si je sám vybral vlastně a hrajete s nimi hru, která funguje a která jaksi se přenáší dobře do toho hlediště a to hlediště vám to okamžitě dává najevo svými reakcemi. Jo. Tak to miluju a vždycky se na takové představení, na taková představení těším. I do toho zákulisí se těším, jo, na svoje kolegy a na herce a na svoje spolupracovníky v divadle. Tak z toho mám velkou radost. No a co nemám rád, je někdy ta administrativa, která je s tím spojená. A to, co jsem říkal na začátku, nerovné podmínky pro divadla, jo, ty tady bohužel jsou velmi tvrdě nastaveny a já už jsem to vzdal, jako už proti tomu nebojuju, jedu si po svým vlastně mnoho let a nesnažím se to zlomit nějak, ale pro zakládání nových divadel to nejsou dobré podmínky tady.
1: Já se teďka ještě přesunu k filmu. Jaký máte nejoblíbenější český nebo zahraniční film? A kdy jste naposled natáčel? Vy jako herec, jako v roli herce.
2: V roli herce jsem byl minulý týden, kdy jsem hrál slepého otce, syna, který přijde o zrak po konfliktu, po zbytečném konfliktu se svým synem. Jo? Taková rolička, to byla docela zajímavá, hezká. Jo?
1: Co to bylo za projekt? Bavilo
2: mě to. Já to nechci prozrazovat ještě, protože to vlastně se začalo teď teprve. A ještě jste se ptal předtím.
1: Další otázka byla, český nebo zahraniční film váš oblíbený?
2: No, já obvykle uvádím Rozmarné léto jako jeden z nejoblíbenějších svých filmů, protože za prvé se mi vybaví moje dětství, za druhý se mi vybaví přesně doba, kdy se to točilo, protože ten film točili o prázdninách v době, kdy my jsme jezdili do Plané nad Lužnicí, do jižních Čech a tohle se točilo ve Veselí nad Lužnicí, asi 15 kilometrů od nás. Takže jsme byli hodně blízko tomu a často jsem byl i na tom place tam při natáčení a často vlastně jsem potom byl u toho, když se táta nerad učil text na druhý den na natáčení. Jo.
1: A brával vás tatínek často na natáčení sebou?
2: Ne často, ale občas ano. No. A vždycky mě to zajímalo, vždycky mě to bavilo hrozně. Jo. To tak jako procházet ateliér a vidět, jak on třeba hrál, já nevím, povídce Nesvatby Tarzanova smrt, teda toho Tarzana, tam byl taková klec, kde ho přivezou, že a mě bavilo tam, že se dali roztahovat ty mříže, jo, že to nebylo z železa, ale z nějaký hmoty, která šla roztáhnout a tak. A u mnoha filmů, který dneska sleduju, já nevím, Strach po stopách krve, nebo Jak se krade milion a tak si vybavuju ty chvíle, kdy jsem tam byl u toho natáčení a vlastně je to hrozně taková, tak se vám zhmotní ta minulost jaksi do přítomnosti. Mám to rád, tyhle ty vzpomínky, které se oživují díky tomu konkrétnímu doteku minulosti.
1: Dá se nějak srovnat nálada nebo atmosféra natáčení tehdy a dnes? Bylo to jiný?
2: Pamatuju si, že u nás v ulici, hned vedle našeho domu je takové schodiště a na tom schodišti se točila jedna scéna z filmu, myslím, že se jmenoval Vrah skrývá tvář. Petr Šulhov to točil, táta hrál toho detektiva majora Kalaše. V tom natočili spolu asi 5 těch detektivek. A vím, že to byl noční záběr takovej, teda někdy v 9-10 večer se to točilo. A že v té ulici museli filmaři tehdy udělat takovou jako spásky, takovou ohradu, aby tam nebyli lidi, protože se rozkřiklo, že se tam bude filmovat. A se lidi z okolí, přišlo tam nějakých 150, možná 200 lidí, kteří tam stáli za tou páskou a koukali, čekali hodinu, 2 hodiny, než se to tam nasvítí a než to, co to je to filmování a koukali na to. To se dneska neděje, si myslím, jo? Že dneska je to lidem jedno. Jo?
1: Ale my v Praze se natáčí všude a furt.
2: Každou chvíli.
1: Je to tak, ano. Jak se člověku změní pohled na svět po 14-denním spánku, umělém spánku tedy? Přehodnotíte nějaké svoje životní postoje, názory? Je člověk větší kliděs pod takovéhle zkušenosti?
2: Jo, člověk by řekl, že ano. Že bude,
1: ano, ano.
2: Určitě se vám jaksi změní žebříček těch hodnot a zdraví je v tu chvíli skutečně na prvním místě. A ono asi by mělo být na prvním místě vždycky, protože bez něj nic není. Bez něj se nic vlastně smysluplného a dobrýho nemůže odehrát, když to zdraví nemáte. Jo. Když vám to chybí. Navíc člověk... Jak říká Jerome Klapka, Jerome, člověk nechce mít to, co má, člověk chce to, co mají druzí, ale to zdraví prostě by chtěl mít a chce ho mít každý člověk. Jo. Tak samozřejmě jsem přehodnotil to, co je důležitý a ty priority byly opravdu jakoby jiný, ale nevydrželo mi to moc dlouho. No. Ono na to ve chvíli, kdy je vám dobře, tak na to nemyslíte příliš, na ty obtíže, které můžou nastat a na to, jak se vám všechno zkomplikuje rázem, když něco nemůžete. Jo? Když, to je jedno, jestli nemůžete chodit, nebo nemůžete zhejbat rukou, nebo vás bolí zuby, nebo já nevím, prostě cokoliv, co vás ochromí, tak najednou vám zkomplikuje život, takže zjistíte, že to a to nejde dělat v tu chvíli. Jo? Samozřejmě, že můžete žít nějakým plnohodnotným životem, když se to naučíte a když jste dostatečně silný, jo, a zvládnete to. Ale v tu chvíli víte, že to zdraví je prostě nezaplatitelný, že to je víc než jakýkoliv peníze, štěstí, cokoliv, co vás může potkat, všechny materiální věci jdou stranou, jo, všechno, že to zdraví je nejvíc na světě. A to si myslím, že si těch, ono to bylo, už je to asi 11 let, co jsem tohle zažil vlastně a já vlastně už 11 let jsem tu nemusel být vůbec. A díky lékařům z Thomayerovy nemocnice tady jsem, což jim děkuju touhle cestou, ale vážím si toho.
1: Tak já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a popřeju vám krásný zbytek dne. Mým dnešním milým hostem byl herec a principál divadla na Jezerce Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

Jdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Jedna 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli bouřkám vyjížděli přibližně k 250 událostí. Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní, s Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné. Nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči dnes vyjíždili k přibližně k 250 zásahům spojenými s bouřkovou vlnou, která prochází Českem. Šlo hlavně o technickou pomoc. Nejvíc práce měli hasiči ve středních Čechách, Jihomoravském kraji a na Vysočině, říká mluvčí hasičů v jižních Čechách Václav Pilný.
2: Evidujeme zvýšený počet zásahů souvisejících s čerpáním vody, odstraňování spadlých stromů nebo zabezpečení poškozených střech.
1: Pardubice mají po 15 letech příprav nový územní plán. Zastupitelé ho dnes odpoledne jednomyslně schválili. Dokument určuje, kdy bude možné stavět byty, průmyslové areály, občanskou vybavenost, dopravní infrastrukturu nebo zeleň. Nově stanovuje také výškové limity budov a charakter zástavby v jednotlivých částech města. Jeho podoba ale není definitivní. V dalších letech ho bude potřeba postupně upravovat, vysvětluje náměstek primátora René Živný ze Společně pro Pardubice.
3: Protože územní plán se pořizuje relativně dlouho, zhruba 15 let. Ta doba určila to, že budeme stejně muset potom v dalších zastupitelstvech přijít k nějakým změnám, ať v zájmu města, v zájmu soukromých vlastníků, takže určitě ten proces změn nastane i hned po vydání územního plánu.
1: Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on, jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
4: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoc se vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítl.
0: Počasí.
1: V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17 stupňů Celsia. No a zítra bude oblačno, v jeho východní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější, a to i silné, nejvyšší teploty 28 až 30. Na západě kolem 25, na východě až 630 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D5 z Prahy do Plzně stojí za loděnicí na kilometru 11,5 porouchané nákladní auto. Je to v jízdním pruhu pro pomalá vozidla, vybočují tam kamiony. Na D1 z Prahy do Brna pozor, u sjezdu na Dívišov na 41. kilometru stojí porouchaný, tentokrát mikrobus. A na D35 opatrně u Olomouce ve směru na Ostravu za odbočkou na silnici do Přerova stojí nákladní auto s defektem pneumatiky na straně vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich už je tady pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
5: Dnes uslyšíte příběh velké lásky. Jejíž kořeny sahají až do dětských let.
6: Pár, který vám představíme, prožil barvitý život na jižní Moravě. Jemu je 83 let, jí 81.
5: Mají se rádi a milují se dodnes. Jejich lásku vám představí Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Vybíráme pro vás ty nejzajímavější a nejtklivější osudy lidí, kteří už oslavili zlatou svatbu.
1: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem už před 61 lety začal u Marie a Josefa Telenských v Moravských Bránicích.
0: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy budete pan Telenský?
3: Ano.
4: Josef.
3: Josef.
4: A kde máte paní?
3: Tady dál. Moje vzácná paní, pojďte dál.
4: To je dlouhou chodbou dovnitř, jak do zámku úplně. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak Marie a Josef. Maruško, mám pro vás kytičku.
5: Ještě milé, děkuji. To se mně už dlouho nestalo.
4: Nepovídejte.
5: No, opravdu.
4: A tohle dáme aspoň takhle, abyste měli společně na mlsání bomboniéru. Jste na sladký?
3: Jsou na to, vidíte tam, vidíte to na mě.
1: Marie a Josef se znali už od dětství, to spolu jen kamarádili.
0: Ale když mladému chlapci bylo 17 a z malé holčičky vyrostla 15-letá slečna, přeskočila jiskra, která zažehla lásku na celý život.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Ale chci říct takhle, že moja žena se mě vždycky líbila od začátku. Už jako, když jsme spolu chodili do školy, víte, tak bychom se viděli dennodenně, že?
4: Kdy jste to řekla doma, že máte kluka, Pepíka?
5: Já jsem to neřekla, rodiče se to dozvěděli a hned byla ostuda.
3: Oni mě nechtěli, milý rodič.
5: To byla jiná doba, vy to nepochopíte vůbec.
3: Třeba já vám to řeknu, jak to fungovalo u nich, u rodině. Můžu?
4: No.
3: Tatínek pracoval na dráze, výpravčí byl, chodil do práce, pracoval jako v Brně a jezdil o 5:30 ráno do Brna vlakem. Maminka stávala o 4:30. Tatínkovi zatopila, aby nestával do studené místnosti, tak mu zatopila, všecko nachystala a tatínek byl teda tatínek. Tata, která bylo ve všech rodinách, u nás taky, u nás otec byl.
4: Tatínek byl hlava rodiny.
3: Tak, a veliká hlava.
4: A nesmělo se odporovat.
3: To ne, to bylo automaticky, jako to nebylo o nějaký odporování. To bylo, otec to řekl a přesto, jak se říká u nás tady v oblasti, nejede vlak. Jo? Tak to bylo.
4: Kdo oznamoval tedy, že byste se chtěli vzít rodičům, ať už Maruštiným, anebo Josefovým?
3: Já jsem přišel žádat o ruku. Já jsem měl tak šílenou trému, že vám to nedokážu ani říct. Co jsem jako říkal, to nevím, jestli jsem koktál, jestli manželka si to pamatuje. Ty jsi u toho byla, že?
5: Nebyla?
3: Ne,
5: ty jsi mluvil s tatínkem a říkal, že mě máš rád.
3: Jo, to jsem říkal.
5: No, že chceš si mě vzít, že chceš se mnou chodit. Tak, no.
3: Takový, no nic jsem si nevymýšlel. Bylo to, jak to bylo. Nějak jsem to ze sebe vypustil.
4: A vzal jste kytku, klepali se vám nohy, ruce?
3: Kytku jsem dal mamince, jako, která byla úplně neskutečně hodná. A manželka je po ní.
4: Řekli hned ano, nebo byl problém?
3: Problém nebyl. Řekli, to se schválili mě to. Souhlasili.
4: To byli rodiče Marušky. Co vaši rodiče?
3: No, moji rodiče, jako ti to věděli dávno, já jsem to říkal od 14 let, že to manželce bylo 12, ne, mě bylo 14 a to už jsem doma říkal, že jedině Mařenka je moje žena. Bude. Zkrátka jsem se rozhodl, i když jsem jako kluk mladý, tady děvčat bylo plno, jak jezdili jsme po zábavách, byli všelijaký taky zná, nemyslím, že bych s někým chodil, to ne, ale taky se mě holky líbily, že jako normálnímu klukovi, ale vybráno jsem už dávno měl, dávno.

0: Datum, ten váš den D, den vaší svatby. Jaký to byl den?
1: No to byla sobota, bylo to 24. března 1962.
0: Kdo ten den vybral?
1: Spolu jsme to vybrali, spolu.
0: A plánovali jste svatbu taky společně, nebo někdo do toho ještě mluvil?
1: Ne, společně všechno, potom s rodičema.
0: Marško, jaké jste měla šaty?
1: Já jsem měla kostýmek světle šedý. Tenkrát ty bílé šaty jeden čas nebyly jako moderní, nebo moderní ne, ty kostýmky, tak jsem měla kostýmek. Já jsem byla taková praktická, víte, já jsem ho potom ještě 10 let přešívala všelijak, pořád jsem chodila v jedných šatech.
0: Platilo, že vás Josef v den svatby před tím obřadem nesměl vidět, to se drželo?
1: Myslím, že se to nějak drželo, ale my jsme se stejně neviděli, že?
0: Pustila jste ho na rozlučku aspoň?
1: To nebylo tenkrát. Nebo bylo? Já nevím.
2: Já jsem zapíjel svobodu.
1: Já
2: jsem zapíjel svobodu pořádně. S kamarádama takhle, to jsme v hospodě oslavovali. To se muselo, že? To manželka ani nevěděla.
0: Rozhlas se občas k něčemu hodí, že se taky člověk o tom druhém něco dozví.
1: To je pravda.
0: Takže vy rozlučku, ne? Manžel jo?
1: Ano.
0: A ten den D, tedy jak vypadala svatba? Byla jedna, byly dvě, bylo to v kostele, na úřadu, kdy se začínalo? Možná i od rána, jak to vypadalo?
1: No bylo to od rána, šlo, manželová rodina přišla k nám a šlo se od nás do Dolních Kounic na radnici, tam nás oddali. Jenomže moje maminka, my jsme byli tak hodně založeni, ale manželová maminka taky, jako chodili se do kostela, jenomže manželův tatínek byl tajemník na radnici a tenkrát byla taková zlá doba, že oni se báli, aby jsme tu svatbu v kostele měli, takže my jsme jeli do kostela do Brna, na Křenové ulici v tom kostele jsme měli svatbu.
0: Jako tajně?
1: No tajně, ale to stejně všichni věděli, ale bylo to tajně.
0: Aby to nebylo tak na očích tady.
1: Ano.
0: Takže nejdřív na úřadu?
1: Nejdřív na úřadu a potom v kostele.
2: Na tom obřadu byla jenom ta úzká rodina, svědkové a rodiče, tam nebylo ty hosty, tam nebyli s náma. To je asi 3 nebo 4 osobní auta.
0: Pak přesun do Brna, to už jste jeli tedy jenom sami nebo s někým?
1: Sami jenom a rodiče. A za svědka nám tam v tom kostele šli ti šoféři 2. Tam taky byli potřeba svědci, takže ti šoféři.
2: Tak no.
0: Který z těch obřadů byl pro vás důležitější nebo niternější pro vás osobně?
2: No, mně se to lepší líbilo, líp teda líbilo v tom kostele. To bylo takový honosnější, abych to řekl nějak tak, no. Že souhlasíš?
1: Ano, pěkný to bylo.
0: Jak vypadal ten první polibek výměna prstínku v kostele?
1: No, pěkné to bylo, no. Ty pocity, co jsem tenkrát měla, to já už si nepamatuju, ale protože jsem byla taková rozechvělá, že pěkné to bylo, pěkné. Ano.
0: Já vím, že je to možná drzá otázka, ale je to o partnerských vztahích, o soužití dvou lidí, kteří k sobě patří a to k tomu taky patří. Ten polibek jsem se ptal na té svatbě. Maruško, jaký byl Josef partner, milenec, jako mě líbat?
1: No. To je taková intimní otázka, to uměl. Uměl.
0: Uměl se k vám i tak hezky jako postavit, byl takový ten obranář, uměl vás vzít kolem pasu nebo za ruku. Jaký byl v těch začátcích a vydrželo to třeba i doteď?
1: Vydrželo to dlouho, hodně. To je dlouho, opravdu. A i teď.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Na svatebním oznámení manželů Zelenských před 61 lety stálo: sám nejsi nic, však s druhým srdcem síla a člověkem si ještě víc. Viktor Hugo.
2: A Marie i Josef to beze zbytku naplnili.
1: To ještě netušili, kolik dětí přijde, kdy se bude jeden od druhého bát a kdy si budou muset být navzájem oporou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jaký byl ten začátek? Svatba a začal ten váš život tak, jak to mělo být, i na vesnici, prostě dva se vzali, už patří k sobě, je to nová rodina. Kde jste začali bydlet a jak vám to šlo?
4: No, bydleli jsme u mých rodičů, potom nějaký čas krátce jsme bydleli u manželových rodičů. Když jsem šla z domu přes ten jeden barák, jsem se stěhovala k manželovým rodičům, tak my jsme s maminkou seděli na dvoře a byli jsme z toho tak smutný, že jdu pryč a já jsem šla jenom vedle. No a potom manžel byl zaměstnaný na letišti v Brně, tak jsme tam dostali svobodárnu, tak jsme žili tam na svobodárně.
5: Teď jsme museli, my jsme nic neměli, že my jsme byli na svobodárně, nábytek jsme neměli vůbec žádný, tak jsme si museli koupit nábytek. Nábytek nebyl, tenkrát nic nebylo. Tak jsme se sehnali, v Hodoníně byla nějaká výstava nábytku v Hodoní.

0: presťahovali sme sa do Lišne, tak sme bydeli i v Lišni. No a nakoniec sme zakotvili tady. Ja som dostala od tetičky domek tady ten a tak sme šli sem a dceři sme nechali byť v Brne po nás.
1: Takže z Brna do Moravských Bránic.
0: Zpátky.
1: Ale ten začátek prakticky, jaké to bylo? Najednou už nemáte za zády maminku, tatínka, musíte se postarat sama o sebe, vy o domácnost. Josef asi o to, aby bylo z čeho žít, abyste měla to zázemí pro ty děti. Jak vám to šlo? Zalekli jste se toho? Byly tam těžkosti na začátku nebo ne?
0: Nezalekli jsme se ničeho. Nezalekli. Neměli jsme vůbec nic, když jsme bydleli na té svobodárně. Já jsem šla z práce a přemýšlela jsem, co budu vařit a abych k tomu měla všechno. Když jsem dělala řízky, abych měla paličku, prkínko, jo, tak jsme postupně si všechno zařídili sami, jo. Potom, až jsme dostali byt a zařídili jsme si to tak skromně a jak se nám to líbilo a na co bylo, tak přijeli rodiče a říkali, je děti, kde jste na to vzali? A když byly dveře do obyváku zavřené, a kdo bude bydlet tam? Ono se jim to zdálo být velké, víte?
1: Proto pak přišlo tolik dětí?
0: No tak dvě děti jsme chtěli, jako, no a ta třetí, to bylo už neplánované, ale říkali jsme, třeba to bude ten kluk. No byla to holčička, ale my jsme rádi za ní. Jsme šťastní, že ji máme.
1: Josefe, když přišla první holka na svět, co to s vámi vlastně jako ještě pořád s klukem udělalo?
2: No, když přišla na svět, tak to, já vám řeknu, jak to bylo. Já jsem hrával, v té době jsem hrál fotbal. Měl jsem to neštěstí, že jsem zrovna levou nohu jsem měl v sádře po úraze z fotbalu, takže jsem marodil a že manželka odjela do porodnice, v Ivančicích rodila, to jsem já vůbec neviděl, já jsem spál, normálně jsem chrápal a teď jsem se ráno zbudil a manželka byla pryč a že rodí v nemocnici. Takhle jsem to prožil, takhle jsem se teda zachoval. To mě mrzí do dneška, víte? Protože to nebylo féno, víte, do ode mě.
1: A vy jste mu neřekla, že jedete do porodnice?
0: Ne, neřekla, já jsem neměla čas, já jsem takové bolesti, že mě, a maminka pořád za mnou běhala, já jsem to nesnesla, víte, já jsem chodila po dvoře a chtěla jsem být sama, že mám bolesti, no. Potom zavolali sanitku a do rána se narodila dcera. My jsme chtěli děvčátko první. No, právě jsme říkali, my jsme pořád chtěli děvčátko a potom, až jsme chtěli chlapička, tak jsme měli samé děvčátka.
2: Už jsem machroval, že jo, děvčátko. Pak byl kluk, nebyl, byl zase děvčátko, pán, no, chyba se stala. Ale teď bude tuto větra kluk. A když byla třetí holka, tak pám tak do toho, to už ne, to už ne, to už nedáme, kluka už nedáme.
1: Josef řekl, jaké to bylo vlastně, když přišlo první dítě na svět, ale pro vás?
0: No pro mě to byl takový pocit, já jsem si myslela, že mě patří celý svět. Opravdu, já jsem byla tak šťastná, to se nedá vypovědět, opravdu. Kdo nemá děti, tak to nezažije. Nevím, byla jsem šťastná, já jsem chtěla děti. Byla jsem moc šťastná. No potom v Brně, ty dvě se narodily potom v Brně na ušil Hanu a Marušku.
2: No. Já jsem tam přišel do té nemocnice, když se narodila ta třetí holka, tak jsem ty dvě, protože jsem to zůstal jsem doma s dvoma, i té jedné byl rok a té jedné byl dva, že? No. A ta se narodila tři, tak teď chlap doma, dvě děcka, že? Tak jsem je oblíkl a šel jsem, a to byla určitě sobota nebo neděla, protože ta nemocnice byla zavřená, tak jsem tam zvonil a teď z okna se vyklonila sestřička, to bylo ráno, myslím, ale půl sedmé ráno, už jsem byl u porodnice a s těma dětskama, teď se oni měli a čepičky měli nasazeny, že? Já si říkám, nezlobte se, já tady mám manželku a tak kolem toho. A ona říká, máte štěstí, máte dceru. A já jsem jako byl nešťastný trochu. já už mám dvě.
0: Byli nakrátko ostříhané a ta sestřička si myslela, že jsou to kluci.
2: Na to nezapomenu smrti tady na toto. Jak jsme se bavili kolem tady toho, no. My jsme skutečně, to byl to šilný záběr, ty tři děcka rok po roku, nikdo.

0: komu to ne, jako nepřeju, že bych mu to, to je taková pomsta trošku, někdy bych to někomu přál, jo, ale my jsme, tak co nám zbývalo, my jsme si to museli užít, že, no.
1: My jsme to brali tak, že to tak má být, no, že tak má být a já jsem byla opravdu šťastná. Mě vůbec ta práce kolem toho nevadila.
0: Byli jsme mladí, měli jsme dobrý nervy, zvládli jsme to, no.
1: My si hráli spolu a tak normálně život.
2: Maruško, čím vás v životě Josef, kdy rozesmál, byl to takový smíšek a bavič ve společnosti?
1: No, tak bavič byl, on tak rád zpíval vždycky.
2: A i vám?
1: Mně taky, no, mě taky určitě.
0: Ale my jsme zpívali, manželka to neřekne, ale ona krásně zpívala. Taky, když jsme byli mladší a my jsme dokázali zpívat spolu takový to dueto, víte, to jsme zpívávali, no. Ale žena to jako, neřeknu, asi si nepochlubí, ale taky jsme si zaspívali.
2: Tak nemusí se chlubit, stačí, když nám zaspíváte.
1: Já už nespívám už 30 let.
0: Žena vám nezaspívá, ale já bych vám třeba zaspíval, no, jestli chcete.
2: No.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska je pořad naplněný životními zkušenostmi lidí, co se milují a jejichž lásku ověřil čas.
2: Život každého z nás je poskládán z korálku štěstí a těžkých balvanů úzkosti a strachu.
1: Ani Marii a Josefa Telenských takové okamžiky neminuli. Pomohla jim síla jejich lásky. Každý z vás ví, jak to myslíme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Byly chvíli teda v životě našem taky, všechno nebylo úplně, tak jak se říká, taky byly problémy. A vždycky mě podržela. Nemyslím tím, že by nejedná se o nějakou třeba nevěru nebo problémy potestat. To absolutně, to jsme v životě neměli spolu. Já jsem jim byl věrný, ona o tom nepochybuje, mě taky to, ale třeba v práci něco bylo a bylo to dost takový třeba i nespravedlivý. To víte, jak to je v životě. No. A vždycky mě věřila, zastala se mě. Toho jsem si vždycky hodně vážil.
4: A byla nějaká konkrétní chvíle, kdy si to uvědomujete a zpětně si to třeba i v té hlavě promítáte?
3: Určitě. Ona ví, manželka, o čem mluvím. I když je to je záležitost stará 40 roku třeba, ale bylo takový neštěstí v práci. No. Zkrátka jsem byl v obchodě a bylo tam nějaký manko, který já jsem na 100% nezavinil a nakonec jsem to všechno musel zaplatit. Ale jako trestaný jsem nebyl, že bych byl třeba zavřený nebo tak, ale tak mě to hodně se dotklo, protože když děláte někde nějakou práci a 15 let to děláte na jednom místě a najednou se stane to, co se stalo, tak a víte 100%, že jsem to neudělal, jo? Že jako sám. Byli tam mají lidi, kteří tvrdili taky to tež a tak mě to tak strašně mě to vzalo a žena mě věřila a to teda toho jsem si vážil, to na to nezapomněl smrti. Říkám to jako nezapomenu. No.
5: On říkal, že neví jak dál, že neví, byl bezradný, že jako kdyby si chtěl vzít život, mě to přišlo nebo co, tak jsem si klekla a říkám, ještě tady máš mě a děti, tak přece my tě máme rádi a musíš tady s náma zůstat. Tak bylo to těžké, opravdu jsme to prožívali dlouho, bylo to těžké. Dali jsme to. Já jsem věděla, že to musíme dát. Musíme.
4: Vy jste, Maruško, ten typ, který drží celou rodinu, ale zároveň to drží v sobě a nechce to ventilovat dál, naopak Josef bude takový ten, který třeba bouchne a dá ty svoje city najevo, ale vy jste takový ten držák rodiny, já to tak cítím.
5: No, tak asi to tak bude, ale manžel taky je držák rodiny, taky jsme oba jako zajedno.
4: Prozraďte mi, kdy naposledy a jestli to je v tomhle věku ještě tak jako běžné a normální si tu lásku dávat najevo, takže jste se třeba objali nebo jste jenom chvíli seděli a zasněně se dívali s rukama propletenýma do sebe nebo jste si dali pusu. Je to normální ještě v tomhle věku?
5: Ano, je. Je.
4: Kdy naposledy jste se objímali?
5: No včera, že?
3: Ale fakt je to, že my třeba máme ložnic, že tady spíme jako spolu, že? A já znám moře lidi, kteří jsou mladší a chlap spí úplně jinde, protože trochu chrápe, tak žena ho vypucuje, musí spát jinde, že? To ne, to my spíme spolu a někdy třeba taky chrápu, že nějaká, no většinou, a já vím, že chrápu, já to vím, ona mi to nepřijde, ale že všecko, tak žijeme tak, jak se zkrátka má, no. Bereme to tak, jak to je, zatím nám to tak vychází a jsme spokojní, jsme šťastní. A...
5: Víte, co třeba dneska ráno, jo? Já jsem se zbudila a manžel ležel vedle mě a teď mě chytl za ruku a říkal, jsi z hůru, mě se chce kašlat, abych tě nezbudil.
0: Zlatá láska.
2: Rozhodli jsme se ve Zlaté lásce zjistit, jak se Marie a Josef Telenských znají po 61 letech společného manželství.
1: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky. Ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
2: Držíme jim palce.
4: Jaké má ona oblíbené jídlo?
3: Má ráda brambory, potom má ráda kuřecí, hodně děláme kuřecí maso, kuřata, takové věci.
5: No, řízek.
4: Kam jste jeli na první dovolenou s dětmi?
5: Na Loučany. Tam měl podnik chatu a tak tam jsme byli poprvé s dětma.
3: Ježišmar. To byl rok 71 nebo 72, to už přesně nevím. Byli jsme v Naloučanech na chatě a s dětskama.
4: Žárlila někdy?
3: Já myslím, že na mě nemusela žárlit. Ne.
5: Jo, žárlila. Byla jsem nervózní. Byla.
4: Jak se to projevovalo? Dala jste mu sekec?
5: Ne, to bylo uvnitř všechno. Taková nervozita. Ne, vůbec najevo jsem to nedávala. Vůbec.
4: Řekla jste mu to někdy, že jste žárlila?
5: Řekla. Tenkrát.
4: Co na to?
5: To už nevím, ale vždycky se z toho nějak vykroutil.
4: Jaké je její nejsprostší slovo?
3: No já teda... Já jsem od ní slyšel těch prostých slov strašně málo. Když se třeba stane ona něco dělá, buď se spálí, nebo se řízne, nebo něco, tak maximálně můžu to říct na plnou pusu, tak jestli jsem slyšel, řekla do prdele jednou. Ale jinak ona prostě vůbec nemluví.
4: Jaké nejsilnější slovo, abyste si ulevila, z vás vylítne?
5: Já to nemůžu říct.
4: Zkuste. Manžel byl odvážný a řekl to.
5: Jo, já bych to řekla, protože já to říkám. To je prostý, to já nemůžu říct.
4: Posíláte občas někam, něco někam?
5: Někam, ano.
4: Tam dozadu?
5: Tam dozadu, jo.
4: První políbek. Kdy, kde?
3: No, tak políbek to bylo, to jsme se líbali, ještě jsme byli hodně mladí a to ani nevím kde, no tak určitě někde o samotě, takový políbek nesmělý, že to nám bylo tak, to manželství bylo tak 15, no.
4: První políbek, kdy a kde?
5: Někde tady v Bránicích na Sokolovně asi.
4: Vaše oblíbená barva, jaká to je?
5: Černá.
4: Jakože zeštíhluje?
5: Ano.
4: Oblíbená barva její?
3: Manželka má ráda modrou, bílou a takovou do hněda nějakou bejžovou, no.
4: Jaký je jeho největší koníček?
5: No to zpívání asi, teda já nevím o ničem jiném. A ty karty má rád, ten Marie až teď. Když byl mladý, tak nechodil do hospody a hrát karty, to ne, až teď, co jsme tady.
4: A ty koníčky s ním sdílíte?
5: Ne, já to spíš tak trpím.
4: Jaký je váš největší koníček?
3: Můj? První je zpěv, každopádně lidové písničky u cymbálu a tak, to je moje, to jako strašně mám rád, jenomže už to nedělám teď. A pak ten sport.
4: A je něco, co byste takhle z fleku vystřihl, nějakou písničku, aspoň kousek?
3: Moja!

0: spal.
1: Změnili jste se trochu k obrazu tomu druhému za ty léta? Snažili jste se víc vstříc, anebo toho druhého trochu měnit?
2: My jsme se vzali mladí, tak jsme se tak přizpůsobili jeden druhému, tak samozřejmě, jo. Samozřejmě to, ne, že by jeden chtěl druhého předělávat.
0: Já musím říct, že já jsem se u tebe předělal k lepšímu, jako. Jo, jako když jsem si vzal tebe, tak skutečně to, jako jsem se snažil, abych se ti vyrovnal.
1: Byla přesto někdy těžká chvilka, kdy jste si třeba někdo z vás řekl, a tohle už ne, anebo končíme a odcházíme od sebe?
2: To jsme možná někdy řekli, ale nebylo to tak do důsledku, jo, to bylo jenom...
0: Mě nenapadlo nikdy, kam bych šel, no. Já jsem říkal manželce vždycky, kdybych neměl tebe, tak budu asi v pralese skákat někde po strovech, jako nějaká opica, pak ty mě zdrž, ty mě úplně po všech stránkách mě skulturní, ne, víte, jako bez nic, no, já ne teda. Strašně jsem se vždycky rád vracel dom, teď jsem byl v Lázních s tím kolenem, kam jsem nechtěl jet, nakonec mě doktorka tam to přesvědčila, že bych měl jít, tak jsem jel, nechtěl. Já jsem tam nemohl vydržet, na mě to psychicky, úplně mě to deptalo, já jsem tam nemohl být, volali jsme si každý 3 hodiny, každý den a přes Viber a všechno možný a už mě bylo tak smutno, že jsem přišel doma.
2: Přišel doma a slzel. Slze, opravdu.
0: Už to není to, nemůžu, fakt, nepřeháním to. Je mě doma tak dobře, a nikam mě nikdo už nikdy nedostane, to vám říkám, jak tady sedím. Ne, smutno mě bylo po manželce, smutno. Večer, nejhorší to bylo večer, že potom do 3 hodin byly procedury, to skončilo, a co potom, tam jsem chodil po parku na procházku, a večer jsem pořád vzpomínal, jsme si volali a my jsme spolu tak srostli, ale to až teda přijde nějaká hodně těžká chvilka, která přijde v každém životě. Tak říkám, že ne, já musím jít první. Já bych to nedal. Dej zůstat.
2: A to já říkám taky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání a na webu zlatalaska.cz.
1: Lásku poznáte i podle toho, že se o toho druhého bojíte mnohdy víc, než sami o sebe.
2: Josef Telenský si pamatuje, jak mu jednou volali do zaměstnání, že jeho ženu Marii našli v práci ležet bez hnutí, že krvácela, a taky odvezli do nemocnice.
1: Bylo to mimoděložní těhotenství. Mařence šlo o život, ale dostala se z toho.
2: Tehdy se Josef strachoval, že o svou lásku přijde.
3: No a já to stejně o manžela, když měl havárku poprvé na motorce a potom v autě, tak to jsem se o něho taky moc bála. Vždycky, když se něco přihodilo takové, že šlo o život.
4: Představte si, já jsem měl havárku, tady kousek od baráku, a já teda jsem šofér, jezdím auto, mám, jezdím všude, ještě teď pojedem s manželkou si ještě na Slovensko na dovolenou, ale to chci říct, že jezdím, ne že bych se vážil se a byl jsem uvázaný, teď do mě proti směru narazil mladý kluk s osobákem, přitom ten pás mě rozdrtil hrudník, normálně jsem měl prasklý hrudník a že takhle navenek jsem vůbec nebyl zraněný a tam jsem ztrácel vědomí a byl jsem jako na jípce, protože jak mě praskl ten, tak jsem měl i oteklý srdce, plíce tím nárazem, no a bylo to dost vážný.
5: Když manžel měl tu havárku, jak jste se to dozvěděla, co ve vás se hnulo, nehnulo?
3: No tak já jsem, já jsem myslela, že je fakt, že to není, že to není pravda, že to je sen, nebo co, já jsem to hned volala dceři do Brna, tak oni okamžitě do Ivančic, do nemocnice, a já jsem ještě měla otevřený obchod tady. Tady chodili lidi a to bylo v zimě, byla tma. Já jsem to řekla té jedné zákaznici a ona mě říkala, a to tady vydržíš takhle být a proč nejedeš do Ivančic? Tak já jsem tam za ním jela.
5: Já mám ještě jednu věc. Maruška, Mařenka, jak říká Pepík, na mě kouká.
3: Prosím.
5: My máme pro vás ještě takové překvapení od Carmen a od Petra.
4: Vážně?
5: Co by to tak mohlo být?
4: Tak co by to bylo být od Petra? Nějaký pozdrav třeba, nebo blahopřání nějaký?
5: Je to takový pozdrav, ano.
3: Nenapadá mě nic teda, hledá nějakou kazetu nebo něco takového.
5: Oni vás chtěli potěšit, nebo vůbec chceme vás potěšit, a říkáme si, že lidé by měli být spolu a něco k tomu dobře poslouží. Tak když půjdete za mnou, tak já vám ukážu, co jsme přivezli jako takové překvapení pro vás.
3: Ježiš, no teda ne. To, je teda, to jsem nečekala, to je opravdu překvapení velké. To ne, tak nám to zaplatíme. To, to si nemůžeme vzít vůbec.
5: No to musíte. Já mám povinnost to předat. A velmi rád to předávám. Je to kávovar velký, funkční, na espresso, větší kávu, na čaj s kávou a vedle ještě digitální rádio, abyste si mohli poslechnout třeba i ten náš pořad v digitální kvalitě.
3: Já mám postele na nočním stolku, to rádio, ale takové ne, staré.
4: My jsme překvapení teda, moc.
3: To teda jsme nečekali opravdu.
4: Jestli je to teda přímo od pana Kostky, tak no, děkujeme a já nevím, jak jim to oplatíme. To museli přijet do Bránic, tady za náma.
5: Na kafe.
3: Na kafe,
4: no. A no. Na pořádný kafe.
5: A manželka upeče koláč nebo buchtu?
3: Usmažíme řízky.
4: Jo, to my je, my je prostřednictvím vaším zveme, jako jo. Vy to vyřídíte za nás, ale skutečně vážně, jestli Petr jezdí autem ještě jako jezdí, tak ať do toho kopnou a přijedou. To fakt je zveme.
3: Děkujeme moc, to jsme čekali, to jste teda vyrazili nám dech přímo s tímto. Ne, no, to si nemůžeme vzít, takový drahý věci. To.
5: Vy si to zasloužíte.
3: Moc děkujeme.
2: Nemáte zač. Váš příběh je tklivý, láska silná a život vzorem pro mnoho dalších.
1: Co cítí Marie a Josef Telenských jeden k druhému dnes? A za co by tomu druhému poděkovali? To nám řeknou za chvíli.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Když se řekne ta láska, co vy si vybavíte jako první, nebo jakou vzpomínku, jaký okamžik, jaké vlastnosti, co si vybavíte?
4: Láska, to je velký slovo, ale láska je pořád, ale už to není taková ta láska, jak třeba když jsme se brali, že? To se mění, to je pořád takový, s věkem se to mění a teď už v našem věku se to mění v takovou úctu jeden k druhému. No.
3: Já bych řekla, že láska a zdraví je to nejdůležitější. Co jiného? To je dvě slova, nebo jedna věta, je v tom všechno.
4: Už když se ráno probudíme a víme, že jsme spolu vedle sebe, dneska už v těchto letech, a nikdo si nestěžuje na nic, že ho něco trápí nebo bolí nebo je nešťastný, tak to je všechno taková ta životní pohoda, takový ten vztah, taková, já nevím, no.
3: Jeden pro druhého všechno dělám samozřejmě.
6: Je nějaká věc, kterou byste tomu druhému rádi řekli, aby tohle věděl, aby to zaznělo? Za co poděkovat třeba v tom životě, který jste spolu tak dlouho prožili a pěkně? Je něco takového, co byste řekli tomu druhému?
3: Děkuji ti za ta léta, za těch 61 roku. To bych řekla.
4: Já to asi, no, zkusím to nějak říct, ale moc si své ženy vážím. A ty vlastnosti, které ona má, jako co dokázala v tom životě pro tu rodinu, co dokázala udělat, to není jenom fráze, co říkám, to je skutečnost a mám ji za to hrozně rád. Je mě s ní strašně dobře. Já jsem tenkrát, když jsem si vybíral, to jsem byl hodně mladý a skutečně jsem udělal úžasnou věc. Do dneška to považuji za svou největší a rozhodnutí, který jsem udělal, že jsem se rozhodl vzít si za manželku tebe.
3: Děkuji ti, děkuji ti. To jsem slyšela poprvé.
4: No, protože my se tak do detailu o tom nebavíme, že, ale určitě ten pocit, to cítí, že tě mám rád a že jako to tak je.
6: Tak teď už to chce nám pusu.
3: Už bylo, dneska dvakrát.
4: A už jsem tě tolikrát nelíbal, ani nepamatuju.
2: Marie a Josef Telenských svým životem dokazují, že pochopení, něha, podpora a láska nejsou jen prázdná slova.
1: Jakoby říkali, miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.
2: A tak milujte i vy. Dávejte lásku, protože je to to nejhezčí, co nás i ty druhé může potkat. V to věří i Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas, zprávy.
4: Desítky tisíc domácností jsou po silných bouřkách bez dodávek elektřiny. Stát převezme karlovarské letiště, využívat ho bude i armáda. Zítra bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, večer bouřky četnější i silné, nejvyšší teploty většinou do 32 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Po silných bouřkách je bez elektřiny 30 tisíc domácností. Podle mluvčí společnosti ČES Sony Hollingerové evidují 36 poruch na vedení vysokého napětí a další desítky na napětí nízkém. Technici aktuálně pracují na obnovení dodávek. Největší problémy jsou podle Hollingerové ve středních Čechách.
5: Zde evidujeme asi 20 tisíc domácností bez elektřiny aktuálně především na Kolínsku a Kutnohorsku. Dále potom evidujeme poruchy také na Moravě, na Šumpersku a ve východních Čechách. A především na Jičínsku. Předpokládáme, že bychom mohli během večera či noci dodávky obnovit.
4: Jihlava hledá nové zdroje vody. Radní proto schválili hydrogeologický průzkum na celkem třech místech. Vyjde na 400 tisíc korun. Má najít vhodnou lokalitu pro odběr pitné vody. Až podle výsledků průzkumu se Jihlava podle primátora za ODS Petra Ryšky rozhodne, jestli zdroj využije.
6: Buď to pro nás bude zajímavý, nebo ne. Ono, že když se někde najde voda, ještě neznamená, že se dá dobře využít. Ale jak je té vody relativně nedostatek, tak je dobrý aspoň vědět třeba, že někde ta voda je.
4: Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově taky jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Sport. Fotbalisté Brazílie v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali po obratu 2-1 Japonsko. V 6. minutě nastavení rozhodl křídelník Gabriel Martinelli. V 8. finále pak Brazilci nastoupí proti lepšímu z dvojice pobřeží slonoviny Norsko. Počasí. V noci čekáme zataženo až oblačno, na většině území přehánky, zpočátku místy bouřky, které budou i velmi silné. Na východě bude jasno až polojasno a srážky zde čekáme jen ojediněle. Během noci bude srážek ubývat, nejnižší ranní teploty 21 až 17. Zítra bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno, ojediněle přehánky nebo bouřky, hlavně na horách. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější i silné. Nejvyšší odpolední teploty 28 až 32, na západě kolem 25, na jihovýchodě až 36 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna nebezpečná situace za Buchlovicemi, leží tam velká spadlá větev přes celou silnici, zasahovat budou hasiči. No a v Havířově pozor na nehodu na silnici 11 do Českého Těšína. U autobusového nádraží havarovala dvě osobní auta. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly zprávy. Po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že takové hvězdy, jaké bude dnes hostit Divadlo pro vaše uši, jsme tu už opravdu dlouho neměli. Jen si to vezměte. Zdeněk Svěrák, Jiří Suchý, Vladimír Svitáček nebo Bolek Polívka. Tak uznejte sami, že tohle je přece vybraná společnost. Buďte vítáni a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývalo setkání klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou, samozřejmě filmových klubařů. První ročník s promítáním filmů a odbornými semináři byl asi přirozeně věnován rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. A další léta postupně představila významné herecké osobnosti československé filmové a televizní komedie. V roce 1987 se v Rychnově nad Kněžnou promítaly filmy Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. No a kolegové z královéhradecké redakce Československého rozhlasu u toho nemohli chybět.
2: Vážení přátelé, zaprvé je mě slyšet ještě blíž, takhle? Křičet, no to já do půlnoci nevydržím. Začneme tím, jak vzniklo divadlo Járy Cimrmana. Všechno začalo v rozhlase československém pořadem, který se jmenoval Nealkoholická vinárna u Pavouka. Vy staršího budete pamatovat. To byl takový pořad založený na mystifikaci. My jsme předstírali, udělali jsme znouzecnost, že v rozhlase není vidět, kde se co odehrává. Takže jsme posluchačům lhali, že v Praze existuje vinárna, kam se sjíždějí světové kapacity jazzu a je tam pořád vyprodáno, takže není možné tam dostat vstupenky, protože zájezdy se hlásily, že by tam chtěli jet a my jsme odpovídali, že to není možné. Nikomu nebylo divné, je zajímavé, jak lidi jsou zvyklí, že co se z rádia řekne, to je pravda. Tak nikomu nebylo divné, že třeba jsme tam říkali, že ve vinárně vystoupí Louis Armstrong, ale má čas jen do 10, protože pak jde do Parku kultury Julia Fučíka na ples stavařů. To všechno se bralo vážně. A pěstovali jsme tam takový ten mystifikační humor ve spolupráci. Tenkrát jsme to dělali ve Hvězdoslavově ulici číslo 14, to je rozhlasový dům, odkud se dnes vysílá Zelená vlna hvězdy. A tam jsme třeba spolupracovali s Vrátnými a Stopičem a ti nám vystupovali v té vinárně jako zaměstnanci. Já bych vám na ukázku rád pustil jeden namátkově vybraný kousek z vinárny u Pavouka. Je to rozhovor s Vrátnou, jmenovala se paní Jenčová, která, to bylo zajímavé, ona se propůjčila a velice hladce vystříhla takový rozhovor na téma vanové lázně. V té době se ve vinárně konal sjezd přátel panelových domů. Totiž panelové domy měly mnoho nepřátel, takže jsme založili klub přátel. Byli to zejména osamělí jedinci, kteří uvítali, že nejsou tak sami a slyší zleva, zprava, zhora i ze zdola. No a pro ně se tam taky zřídili vanové lázně. Já bych prosil rozhlasový vůz, aby nám tu ukázku z vinárny u Pavouka pustili.
3: Já teď přicházím s mikrofonem k šatně, kde má službu paní Jelena Kubátová. Dobrý večer, paní Kubátová.
4: Dobrý večer.
3: Co je na dopravě, že je tu možnost se vykoupat?
4: No tak zřídili jsme tady vanovní lázně a prostě z mojí iniciativy, já jsem tomu dala podnět, aby se tady ty vanové lázně zřídili. No a...
3: Kolik van je tu?
4: Jedna vana. A prostě chodějí sem hlavně úředníci, jo, aby se vykoupali, protože je to opravdu dobré.
3: Proč právě úředníci?
4: No, úředník celý den sedí a prostě tady je ta vana lehací, tak si se může přijít pohodlně lehnout.
3: Když to doma má vanu sedací, ale?
4: Ano.
3: Aha. Jak je dlouhá ta vaše vana?
4: No je...
3: Zkoušela jste ji sama následně?
4: Ano, byla jsem samozřejmě, že když jsem to dala dohromady všecko, tak jsem to taky musela vyzkoušet. No. Takže se tam dá třeba i 3 najednou lehnout.
3: Vedle sebe?
4: Ano.
3: No, to je prostorná vana. A kde jste ji sehnali, takovou vanu?
4: No to... dalo velkou práci schánět dnešní době takovouhle, takovou velkou vanu. Vyřadili ji v zoologické zahradě. Tak jsem se čistě náhodou o tom dozvěděla, tak jsem ji prostě hned sehnala pro náš podnik tady.
3: A v zoologické zahradě ji měli zřejmě k jiným účelům.
4: Ano, tam to měli prostě pro koupání zvěře.
3: A jaký je o tu vanu zájem?
4: No, zájem je velký, opravdu, protože lidi se tady opravdu můžou pohodlně natáhnout a kdyby člověk mohl takto poslouchat, jak si vzdychají a lahodějí, tak to je opravdu...
3: Slyšíte nějaké pěkný zvuky o tamto?
4: Ano, slyšíme.
3: Jaké?
4: No, takový vzdychání. Teď zrovna tady má schůzi klub přátel panelových domů a ty si tak v tom strašně libujou a ručník a mýdlo, to si oni nosejí svoje vlastní.
3: Takže vy pak máte starost jen s tím tu vanu vymít, že? Po každém, nebo nevymýváte ji po každém?
4: Ale jo, to my vymejeme, uděláme to všechno a já to vydesinfikuji a...
3: Čím to desinfikujete?
4: To máme takový zvláštní desinfekční prostředek, to je vápno.
3: Já vám, paní Kubátová, děkuji za rozhovor a přeji vašim lázním dobrý provoz.
4: No, děkuji a nemáte za čo.

Italský vědec a publicista Gennaro Castelli nedávno přirovnal našeho Cimrmana k sopce, která svou činností zasypala sama sebe. My se domníváme, že to je přirovnání velice výstižné, protože z Cimrmana opravdu jako z nějakého vulkánu tryskali na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, pedagogiky. Na ně pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů, jeho slavných kondolenčních listů. A zůstaneme-li ještě u tohoto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců a historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nemělo by nás proto překvapit, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i taková jména jako Kubín, Bartoš, Němcová, Božena, možná Němcová. A dokonce i bratři Grimmové, přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl však velice zvláštní. Ve své studii na toto téma, ve studii nazvané Sbírejte pohádky, která byla otištěna v anarchistickém časopise Doutnák, Cimrman doslova píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu pro děti nebezpečnější než alkohol či zápalky. Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky sbírat. No tak někde postačila domluva. Jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylobit prkno v podlaze. To už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané. A už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však Cimrman musel své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci, vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chabou náplastí na jejich předchozí neúspěchy. Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Cimrman v německé literatuře, už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž poprvé překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, směrem dovnitř, zeptal se celníka, jenž ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl, že to je Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. No. Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila
do svého deníku si poznamenal, že zvláště oceňuje babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem, postavíme-li vedle sebe babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po své

0: To všechno jsou jenom výjimky. Jinak zůstává Cimrman své předloze skutečně poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Božiny Němcové opsal. Tady mám na mysli třeba dědečkovo vyprávění o tom, že za mlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Tak asi byla bez náplně, si myslím.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to po

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Dneska už je to jenom takové úsměvné vzpomínání, ale kdo si dnes představí, co měli v roce 1988 organizátoři filmového festivalu smíchu v Rychnově nad Kněžnou práce, aby jim vůbec tehdy povolili vystoupení už tenkrát klasika Jiřího Suchého. Vzpomínalo se mimo jiné na Jiřího Šlitra, takto rychnovského gymnazistu, a Jiří Suchý sebou na besedu s diváky přivezl i režiséra a skvělého, byť v jistém slova smyslu velmi originálního vypravěče Vladimíra

0: Svitáčka.
1: Teď jsem chtěl mluvit o tom Šlitrovi. Myslím, že je to taky v tom časopise, co máte... Ne, jak se tomu říká, teda ten svazeček? Jak ty to?
2: Svazeček.
1: Ten tam si k mě má přečtenýho, ale tohle se naučil ode mě, ty byl. To jsem si na sebe ušil, to... No, svazeček, tak tam píšu o tom, že... Ne, on píše o tom, že já to říkám, tak je... Že upozorňuji, že než Jiří Šlitr vstoupil na scénu Semaforu, že už měl za sebou víc jak 2000 představení, a to není žart, v metropolích Evropy, jako je Brusel, Vídeň, Moskva, Praha. Pojač on hrál finále k ty Laterně Magice. A tady už jenom předešlu, že Laternu Magiku ve slovníku, který vyšel před 20 lety, příruční encyklopedický slovník. Všimni si, jak ten úvod je stručný, že se nezakecávám. Je to hodný chlapec. V tom slovníku příručným naučným před 20 lety je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Alfred Radok se svými spolupracovníky. Ve slovníku, který vyšel později, ale za to je ilustrovaný asi před 3 lety, naučný slovník, tak tam je napsáno, že Laternu Magiku vytvořil Josef Svoboda, architekt, národní umělec. My jsme mu říkali Svob. Asi před 3 lety psal do květů. Laternu Magiku vytvořili kromě něj ještě Roháč a Forman, a tam jsou 4 tečky. Moje kariéra vzrostla, pak jsem se dostal už mezi 4 tečky. Jedině to jsem chtěl říct úvodem k tomu, co budu říkat. On už je vytrénovaný, ta usík, pač ani nezbled.

byla vám zajímavá věc. My jsme jezdívali kdysi velmi často na zájezdy do obou Německ. Do obou Němecek. Jo? A tam jsem zpíval německy tu Zuzanu a jednou jsme v Hamburku točili televizi a já jsem to měl naspívat. Ta písnička se mi zpívala celkem dobře, až na jedno místo, totiž na medařské soutěži to vyhraje, znělo v němčině Jeden Imker Güte Wettbewerb gewinnt. To bylo jako to úskalí moje. A poněvadž přece jenom, když člověk najednou se rozsvítějí ty reflektory, blikne ta červená na té kameře a teďka ještě v cizí řeči a teďka oni... Takže vznikne taková nervozita a ještě jsem si nebyl právě jistý s tím. Takže když jsem došel k tomuhle tomu místu, že jo, tak to začalo, jo, to byl jeden Imker Güte Wettbewerb, no, tak oni samozřejmě stop a noch einmal Herr Suchy, jo. No, tak jsem spustil po druhý a zase a jeden Imker Güte Wettbewerb a zase tak. A oni byli takový velice jako decentní a říkali, nix, noch einmal bitte. A furt, když to bylo po pátý, tak už jsem viděl, jak říkají, noch einmal bitte, Herr Suchy. Ale pořád se ovládali a představte si, že mě po osmý jsem to, víte, co to byly za muka, po osmý jsem to nějak odspíval, ne zrovna nejlíp, poněvadž pak už jsem dělal chyby i na jiných místech, jak jsem ztrácel tu jistotu, ale pak to po osmý to dopadlo nějak, no ale bylo to hrozný, to byl jeden z takových nejhroznějších okamžiků, který jsem tam zažil. Totiž to je taková zvláštní věc, která, ne že bych se k němu chtěl přirovnávat, ale která postihla i Lawrence Oliviera jeden čas, že když herec dostane strach z určitý pasáže, tak prostě ta nervová soustava je už tak uspůsobená, že prostě i kdyby to ovládal, třeba celý den si to může říkat perfektně a když potom dojde na tu scénu, tak selže. Já jsem se doslech právě, já jsem občas tímhletím trpěl, že jsem měl třeba ve hře Smutek bláznivých panen jsem měl jednu písničku, kterou jsem nikdy si nebyl jistý, jestli se mi povede nebo ne a za těch, já nevím, jsme to hráli asi 300krát, za těch 300 repríz se mi to snad 30krát nepovedlo prostě, jenom ze strachu, že to zkazím. A tak jsem měl o sobě hrozně špatný mínění a pak jsem se dověděl, že to byl případ, psychický problém Lawrence Oliviera, který jednou někde něco zkazil a pak měl takový jako trauma z toho místa a léčil se u psychiatrů z toho, no byl to velký problém, poněvadž potom kdykoliv k tomu přišel, k tomu místu, tak ztratil nervy a Lawrence Olivier a já máme tyhle ty problémy. Tak takhle jsem to vlastně chtěl shrnout. No.

0: Totiž Československá televize ve svých teda začátcích potřebovala občas tak na 4 minuty nebo na 5 minut, aby nějakým způsobem překlenula nějaký trapas nebo takhle. Abych to měl možná uvést tím, že pamětníci možná vědí, že tam v tom začátku občas že oko účinkujícího uskočilo takhle brada, jo, protáhla. Najednou člověk měl třeba dvě hlavy a to, a potom byla tma. Čili v těchto dobách, když člověk nevěděl, jestli je to v jeho teda tom aparátě, na který se dívá doma, anebo jestli to je vůbec centrální, tyhle poryvy. Dneska už je to jasný, že to ne. Tak potřebovali vyplnit z ničeho nic 4 nebo 5 minut a vznikl ten žánr, ty televizní písničky. Já si vzpomínám, že po jednom takovým jako porivu byla chvilku tma, potom se objevila hlasatelka a takovým sladkým úsměvem říkala: prosíme naše milé příznivce televizního vysílání, aby nám prominuli tuto malou technickou... My jsme jich s Janíkem udělali asi 40 a většina jich byla právě na muziku Jiřího Šlitra.
1: Já jsem vám chtěl donést malý kotě. K malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem do my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě, co spí v botě,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o filmu, tentokrát ale s Tomášem Slámou a jeho hosty, Jiřím Vimrem, Bolkem Polívkou a Miroslavem Horničkem, a to na filmovém festivalu v Karlových Varech. O čem jiném právě tady mohla být řeč, než zase právě o filmu. Dobré dny ve zdraví a v divadle pro vaše uši, které má stále z čeho vybírat a je plné archivních zvukových záznamů, zase brzy naschledanou a naslyšenou.
2: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
3: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně... To se mi jen tak nepodaří točit ve skrovnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadílat. Oni říkali, to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. O tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole. Zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér: stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Vimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvali. Jo, nacouvali, Zase,
4: prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
3: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
4: stop, prosím vás, pane Vimr.
3: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
4: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
3: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to, než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobracili, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
4: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
3: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
4: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
3: Tak, já jsem... Tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě. Nebo tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet. Tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když jde o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
6: No, to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, že jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl, za 10 let, jak byl, za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má jako síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo... Jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu. Salámek tam má, na vajíčka na tvrdo. A mají třeba v tom ubrousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká, jo. A pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat, jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
5: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohoto filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
6: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji Brňáci mi to všechno pokazí, jo. A teď jednou Brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni, prostě kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.
2: Já jenom úplně na závěr bych se rád zeptal, ty jsi osobně přivítal Henry Fondu, anebo je to jenom stázka legenda?
7: Ne. Já jsem byl náhodou předpupen, když přijel Henry Fonda v obrovském americkém bouráku z amerického velvyslanectví, že jo, a vylez, a teď já jsem ustrnul, protože jsem viděl tu chůzi těch jeho dlouhých nohou, jak on chodil těch westernech, že jo, a to, a šel, a já jsem zůstal štajf, teď nikdo tam nebyl, kdo by ho vítal, nebo tak, tak jsem prostě... Neznámý uličník jsem k němu šel a přivítal jsem ho, ovšem francouzsky, protože jinou řeč neovládám, tak jsem mu řekl, soyez bienvenu, monsieur Fonda a Karlovy Vary, že jo. A on na mě koukal tak chvilku, jako, kdo to na něj mluví francouzsky a co vlastně, že jo. Podal mi ruku, já skoro omdlel a on odkráčel. No a pak jsem s ním točil rozhovor u táboráku večer a jemu se tak líbily ty momenty filmového festivalu, že si dal den na to dopoledne promítnout všecka zbývající čísla. Byl ohromně nadšený. Francouzi byli nadšený. Ty říkali, to zavedeme v Cannes.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka pondělně úterní právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Už teď v úvodu můžu poděkovat za pozdravné e-maily, že se na noční linky těšíte, protože přes den si odpočinete a schováte se před vedrem a v noci potom bdíte. Tak noční linka je tady samozřejmě i tentokrát pro vás. No a dnes to bude na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní a můžeme své štěstí třeba i vědomně, myslíte si, ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí třeba někdo, kdo každou chvíli potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječné pracovní příležitosti, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný, zatímco vy narazíte maximálně do sloupu veřejného osvětlení. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. Lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, prý ve skutečnosti nejsou vyvolenými miláčky osudu, jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak tolik a mnohem více na téma smolař nebo dítě štěstěny, do které skupiny byste zařadili sami sebe. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme také web, můžete se rozepsat, rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Telegram s adresou svět.

0: Tak tolik na úvod noční linky vzpomínka na skvělého Karla Zicha v podobě písničky Alenka v říši divů. No a jak se tak koukám na naší telefonní linku, tak se mi bohužel z telefonní linky a z telefonního spojení ztratila paní Věra z Otvovic. Tak paní Věro, doufám, že se vám podaří dovolat znovu, ale hned zápětí se dovolal. Kdo? Dobrý Dobrý večer, Libuško, moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Přeju hezký večer. Děkuji moc krát, přeju krásný večer, samozřejmě jsem ráda, že vás slyším, doufám, že se máte hezky, letně. No a prozraďte, do které skupiny vy byste sama sebe zařadila? Mezi smolaře nebo mezi děti štěstěny?
1: Smolaře, já jsem smolař. Od malička nevychází, jsem smolař.
0: A není to tím, že si to právě přivoláváte a neustále opakujete, jak jsem zmiňovala v úvodu?
1: To ne. Ale jako... Vím, že ve všem jako žádná štěstí jsem neměla na nic, vždycky smůla.
0: A dokážete si to nějak vysvětlit, jestli třeba nějakým svým chováním přece jenom to štěstí neodrazujete, nebo já nevím?
1: Já taky nevím, čím to je, ale vím, že od mala nebo od dětí, jako když to, tak jsem žádný štěstí neměla na nic. A nemám ho dodnes, aby vám řekla pravdu.
0: A máte pocit, že třeba ti vedle vás jako byli obdařeni více štěstím, než se dařilo vám? Nebo jak byste, kdybyste to měla srovnat?
1: No, já myslím, že jo. Kamarádka ta, jo, ta byla, to ještě je taková, že je sobecká tomu druhýmu, jo. A to, takže jako já teda nejsem a to a tak jako vím, že je to v sobě, nebo maminka taky neměla žádný štěstí, tak my to asi máme po sobě, no. Já nevím.
0: A když jste to viděla třeba na té mamince, tak čím to, že se vám zdálo, že ona neměla štěstí? Nebo co jste viděla na tom druhém člověku, když člověk může pozorovat to jeho chování a to dění?
1: Ona teda neměla štěstí, že já jsem byla od malot nemocná od peřiny. Tak se mnou užila, že jo, to už nějaké štěstí nebylo, ale milovala nás obě a bála se o nás. No, to byla nejdražší maminka na světě. Takže jako to... No, tak to já říkám, že pokolení nějak, já nevím.
0: Jo, a máte pocit, že jste to tak jakoby poděděla a jdete v jejich stopách, jo, trochu?
1: Asi trochu, bych řekla, tak asi.
0: A jak jste si to podělili se sestrou? Ona má více štěstí než vy, nebo obě stejně?
1: Ale taky ne, tuško, máme to stejný. to máme stejný. Nic
0: nezměnilo. Jo, a myslíte si, že proto potkat někde štěstí na křižovatce člověk může něco udělat přeci jenom?
1: Já nevím, no. Můžu udělat něco. Nevím.
0: Jít štěstí vstříc otevřenou náručí, jak se říká.
1: No říkám, někdo má štěstí na všechno, víte? Jako říkám, No,
0: jsou lidi opravdu na co šáhnou, to se jim daří samozřejmě.
1: No ano, jedna paní říkala, ta paní, to jí mluví i kytky, jo, se jí dařili i mluví všecko, jaký měla štěstí ve všem, to už je daný, no, já si můžu pomoct.
0: Dobře, tak Libuško, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě rozlížet se kolem sebe a nějaké to štěstí tam také vidět a potkat především, abyste měla víc radosti třeba, než jak popisujete, možná doteď máte. A děkuju moc za návštěvu a přeju hezký večer.
1: Já vám taky hodně zdravíčka, vám přeju velmi
0: nápodobně,
1: zdravíčko,
0: přesně no. Tak.
1: A mějte se hezky, jsem ráda, že jsem s vámi mluvila.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zagorová a Nešlapnela mi, tolik hudební doporučení. No a dovolal se k nám z Moravy František, ze Židlochovic přesně. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučko, vám taky přeju krásný večer u rozhlasu a všem posluchačům nočního rádia.
0: Děkuji moc krát samozřejmě za všechny. Doufám, že si užíváte letních dnů a už se vás ptám, patříte mezi šťastné, vyvolené lidi na této planetě, anebo spíš si říkáte, já mám ale zase smůlu a proč?
1: Já vám to řeknu, co jsem musel zažít, nebo co jsem zažil a jak to všechno dopadlo. Takže
0: povězte.
1: Pak už posluchači to musí posoudit sami, jo? Já bych si nechtěl chlubit, protože zítra by to mohlo být úplně obrátené všechno.
0: No jo.
1: A tak dělte si. První takové případy, že byly 3 roky, přijela do naše dědině nějaká jednotka ruské vojáků a já jsem si tam někdy hrál v nějakým příkopu, jsem si tam hrál s nějakýma věcima. A ten ruský voják a taťka šli po druhé straně a ten ruský voják si nějak hrál, myslím, v kapsi měl granát nebo něco. A zjistil, že to vody se to odhodil. A ono, já jsem byl ve struze, ono to bouchlo nade mnou, na ty, jo? Takže ty střepiny šly nahoru, jo? Ale já si jenom pamatuju, že jsem si tam hrál, ale to, ten výbuch si nepamatuju, to mě říká taťka jenom, jo? Takže tam byl jedno takové štěstí, jo? Pak druhý
0: tam to bylo
1: v 45. Teď to bylo v 49. ten další případ, když se v zimě s náma třema klukama prolomil led a my jsme se tam začali topit, jo. A tak já jsem z toho vybrusil, Vašek Sobotkuj taky a Kája Rujmaruj asi během týdna zemřel, jo? Takže já jsem z toho teda měl potom v ozdravovně, víte, ale půl roku v Kostelecu u Výhlavy, jo? Tak to byl takový další případ, no. Teďko operaci ledviny dvakrát, no tak to se povedlo taky, jo?
0: Tak to je štěstí, ne? Určitě krom toho všeho jiného.
1: No, bylo to v 68. roku, no, mě bylo 26 roku, a teď už mě 84, tak zatím dobrý, jo.
0: No, to je dobře. No,
1: Pak pád zřešení, to už je tak asi 12 roku, teda když jsem byl pěkně dobitej, jo, že jsem měl od mozku 3 žebra zlomený a 3krát nějak páteř zlomený, nebo co, jo. Tak zase jsem z toho dobře vymyslil. Ale paní Tuško, teď vám řeknu čertou takovou událost, která je to 14 dní.
0: No.
1: U nás za zbytom je kopec, jmenuje se to Drátpon, je to prudká cesta taková, tam nějaký takový děcka tam mají takovou iglu nebo co a tam se učijou lukama střílet nebo něco, jo? A já jsem tam vždycky jezdil s autem, školovkou, že to mělo brzdu mezi předníma sedadlama, jo?
0: Aha.
1: Tak jsem věděl, kam šáhnout, a? Ale nikdy se mě nestalo. A teď jsme tam měli s manželkou, s Renaultem, on tam tu brzdu nemá, to má takovou, po levé ruce na palubě je takovou desku a to musí zatáhnout a zabrzdit. No. Teď my jsme s manželkou jeli, mě to auto v tom kopcu scípl motor, hasel tak, jo? Teď jsme se začali pospátku řítit dolů.
0: Ježiš.
1: Dole byla už jenom taková metrová zeď, tu od hřbitova, tudy bych prorazil, tak jsme s manželkou spadli 6 metrů hluboko do jamy na hřbitov, jako jo.
0: Jo.
1: Tam mají Roberti pomník, ten by určitě mě vlítl do auta, já bych to, no, ale já jsem měl jenom 3 vteřiny na to rychle nějak rozhodnout, tak jsem zatočil prudko ten čováním, jako jo, doprava. Prolítl jsem takový keře, tam se to auto trošku jako zpomalilo a na koncu jsem narazil do sloupku betonového odplotu, jo? No, takže víte, to teda bylo něco. To bylo něco, dneska jsem tady už nemusel s manželkou.
0: Takže na to, jak to vypadalo, tak to dopadlo ještě vlastně dobře, že jo?
1: No a už je to tak, že už mám auto zpravený, jo?
0: Jo.
1: A tam už je zíme dál, no, ale tam už nepojedu. Tam už teda, je takový zážitky. Tak teďko můžou lidi, posluchači posoudit, jak já jsem na tom s tím mým osudem, na které já věřím, jo?
0: Já myslím, že vás tam nahoře mají rádi určitě.
1: No, já nevím.
0: Že vás opatrujou, že sice vám, jako nechají vás v nějakém průšvihu, ale pak to relativně všechno vlastně dobře končí ještě jakž takž, no.
1: No, tak no, tak já už musím na 5 letech dávat hodně pozor.
0: No je, koho. To musíme všichni, pravda.
1: No. Když jste chtěli co užít jako tady na tom světě, tak musíte znávat.
0: Ano, ano, ano, ano. Dobře. No,
1: takhle teda ty moje takový ty nepříjemný věci, jak dobře celkem skončily.
0: Celkem,
1: no,
0: tak, celkem no. Sice s nějakými trampotami, ale celkem vlastně jo, že jo, musíme říct, to je pravda.
1: Ono. Ono takové maličkosti, co bylo víc, ale to byly takový závažný dost.
0: Jo. To teda jo, to teda jo. No Františku, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju spoustu štěstí, rané štěstí, opatrujte se a dávejte na sebe pozor, znáte to.
1: Ano, děkuji, paní Duško, děkuji. No.
0: Mějte se hezky, hezký večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, kdo
1: je
0: pak se dovolil?
1: Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, moc vás zdravím a přeju krásný večer.
1: V první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušné.
0: Není vůbec zač.
1: Mm-hmm. No a teďka k tématu půjdu rovno.
0: Ano.
1: Takže já to vidím úplně z jiného úhlu pohledu, že nedělím lidi, jestli je smolař nebo má štěstí. Ale spíš to vidím asi tak, já jsem věřící člověk.
0: No.
1: A mě víra pomáhá vyrovnat se s těma nejtěžšíma situacemi, které v životě byly, ať jsem chtěl nebo nechtěl.
0: Mhm.
1: Jo. Protože Ježíš řekl, já jsem s vámi až do konce světa, já tomu věřím.
0: Mhm.
1: Ne, že by mě neukápli slzy, ukápli hodněkrát a pořádně.
0: Mhm.
1: A řeknu to asi takhle. Před třema rokama mě umřela žena, no, vdova vdovců je hodně, takže to bolí hodně.
0: Mm-hmm.
1: Ale neřeším otázku, proč, protože na to žádná odpověď neexistuje. O tom by se dala napsat kniha o tisíci stranách, protože to řeší o všetci lidi na světě otázku, proč.
0: Mm-hmm.
1: A řeknu to asi takhle. Já věřím tomu, že úzká cesta, široká cesta, jedni budou věčně žít, druzí věčně zahynou.
0: Jo.
1: Vysvětlím to.
0: Mm-hmm.
1: V podstatě jde o tohle, Ježíš, že je poslední slovo, tak mluví s oboma skupinama. A jedním říkal, byl jsem nahý, oblékli jste mě, byl jsem nemocný, navštívil jste mě, byl jsem ve vězení, pomohli jste mi. A oni se ptají, kdy jsme to všecko dělali, a on jim odpovídá, cokoliv jste učinili jednomu z mých nejmenších, mě jste učinili, takže tyhle budou věčně žít.
0: Mm-hmm.
1: Pak budou druzí, ti věčně zahynou, není nic horšího v celém vesmíru. Bude to úplně podobný, ale rozdíl bude v tom, že to jsou lidi, kteří nikdy nikomu nepomohli a jediné, kdo je zajímal, byli oni sami.
0: Jo.
1: Víte, jak to myslím.
0: Mm-hmm.
1: A druzí lidi je nezajímali.
0: Jo, jo, jo.
1: No. A ještě to řeknu tak, že mě to teda pomáhá, protože neříkám, že chlapi nepláčou, pláčou, hodně chybí mě ta žena, ale můžu zažít v životě třeba 100 pádů, nemůže jich být 300, to je úplně jedno.
0: Mm-hmm.
1: Ale vždycky je důležitý, i když spadnu, jak se říká, natluču si a bolí to, tak prostě předat to Ježíši, řeknu, pane Ježíši, já si nevím rady, já se bez děvčete bojím, potřebuju tvou pomoc, pomoz mi.
0: Mm-hmm.
1: A pak stanu a jdu dál. A to je právě něco, co jako mě dává sílu jít dál, jo? Protože kdybych se neměl čeho chytnout, tak proč myslíte, že lidi třeba nechcou to udělat, ale proč myslíte, že třeba je hodně sebevražd, protože ten člověk opravdu neví, jak dál a už nemůže najít žádné řešení a pak to špatně dopadá.
0: Mm-hmm.
1: A co vy o tom myslíte?
0: Roberto, vy jste to vzal trošku z jiného kousku, tak já bych se nerada pouštěla tady do víry nebo do náboženství, protože to téma je smolář nebo dítě štěstě.
1: Ne, mě zajímá váš názor, víte.
0: No já vám to vysvětluju.
1: Dobře, dobře, tak jo, poslouchám vás.
0: Takže bych to spíše nechala u toho našeho smolaření nebo děti štěstěny, protože víru má přece jenom každý nějakou svou a nějakým způsobem je věřící nebo není věřící. Nicméně zeptám se vás, máte pocit přece jenom, že i když se dějí věci, které nejsou veselé a jsou velmi vážné, tak máte pocit, že na vás není zapomínáno a že jste svým způsobem trošku třeba dítě štěstěny, že nějaké to štěstíčko chodí taky k vám a neobchází vás?
1: Spíš je to o tom, jak mluvili Ježíš s učedníky, že člověk musí věřit,
0: mm-hmm.
1: že když něco chce, tak se to opravdu stane.
0: Dobře, takže vy to berete všecko přes tu víru, tedy takhle, jo?
1: Jo, ale mě to pomáhá.
0: No tak to je, já vám věřím. To vůbec nepochybuju, že vám to nepomáhá.
1: Na závěr říct,
0: mm-hmm.
1: jenom krátce, dnes držuji ostatně.
0: Mm-hmm.
1: Chci pozdravovat paní Vlastínku, Olino, všechny linkaře, paní Ludmilu z Brna a i toho pana z toho taxiku, prostě všichni, co poslouchají.
0: Dobře.
1: Jo? A nemůžu druhém radit, ale řeknu svůj názor, jo.
0: Mm-hmm.
1: Mě modlitba pomáhá jít dál, i když třeba zažiju pořádné pád a pořádně to se mnou vyběhne.
0: Mm-hmm. Takže pro vás
1: to
0: štěstí.
1: Pomáhá. Každému pomáhá něco jiného. Možná by bylo zajímavý téma, jako,
0: mm-hmm.
1: že přemýšlet o tom, co kemu pomůže, když si klade otázku, proč. Protože na to kolikrát neexistuje odpověď. Já
0: ano.
1: to dneška nechápu, proč mě umřela žena.
0: Ano.
1: Prostě tomu nerozumím.
0: Ano, ano.
1: Tak to je všechno, co jsem chtěl říct.
0: Dobře.
1: A moc děkuju.
0: Není vůbec zač, mějte se hezky a samozřejmě, ať vám víra slouží také ke štěstí a k radosti. Jinak děkuju za návštěvu a hezký večer. A teď už je nachystána Lenka Filipová. Noční linka. Čas pro vaše

0: Lenka Filipová a Jindra Malík, no a jejich duet jménem Obyčejná slůvka. To vše v noční lince a jinak máme 11:30. Tak teď můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný letní večer ti přeju.
1: Krásný večer přeju vám všem, tobě do studia a všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát.
1: No a já bych rovnou přišla k tomu tématu, protože mě teďko trošku taky pozlobil ten telefon, ale podařilo se teď na druhý pokus. A mě docela inspiroval ten Robert, protože já, jako kdybych neměla víru, tak jsem ztracená. Protože já už jsem zažila tolik úrazů v životě a tolik strachu a přesto tvrdím, že jsem dítě vlastně štěstěny.
0: Ano.
1: A dítě boží, dá se říct, jo. Protože vždycky tak nějak se z toho prostě vykřešu.
0: Nějak vyhrabe člověk.
1: Přesně tak. A jako největší štěstí jsem měla, já nevím, do těch 20, no i když mě bylo 19 nebo kolik, 17, když vlastně jsem trhla okupační armáda, že jo. A tady to bylo takový ten převrat první, kdy jsem zažila noc hrůzy, ale o tom nechci mluvit. Já prostě chci říct, že vždycky fakt ta víra a modlitba a do těch 20 let, nebo vyloženě do 40, do 39, jsem byla šťastný člověk, protože jsem v podstatě všechno, co jsem měla ráda, jsem mohla dělat. Všechno, co jsem sahla, tak se mi dařilo. No ale pak mi v 39 mi náhle, po 39. roku mýho věku mi odešel tatínek. A za pět roků maminka. Takže to moje krásné dětství sluné, to vlastně odešlo vníveč. No a tady jsem vlastně si přála ještě mít aspoň dcerku, což se mi teda taky podařilo potom, protože jsem měla dva syny do té doby, ale bylo to a to právě, to bylo takový zvláštní řada souvislostí, že vlastně v den, kdy jsme pohřbívali tatínka, tak já jsem vlastně šla pro dceru pak do školky a jí byly 3 roky, jo. Takže to bylo takový prostě. Ona si třeba dědečka ani nepamatuje. Moji rodiče byli zlatí.
0: Jo, jo.
1: Takže já bych to uzavřela tím, že mě víra poznáší. Věřím na osud jako František. A pan Robert, s tím souhlasím, že kdo má víru, tak vlastně má vždycky takovou tu posilu.
0: Má oporu, určitě, jako samozřejmě, no.
1: Jo. A je to jedno, jestli chodím do kostela nebo nechodím.
0: Ano, prostě ano.
1: Musím mít tu víru, když už se mi něco přihodí a zastaví mě to, tak musím mít tu víru, že to zase přejde a zase, jako teď byly třeba ty úmorný vedra, jo?
0: Ano.
1: Tak si říkám, ono to zase skončí. Jo?
0: Tak, bude normálně.
1: A to asi tak všechno, co bych k tomu tématu řekla, Jitulka.
0: No ale v podstatě, já myslím, že seš na světě ráda a šťastný člověk, to.
1: Jsem na světě ráda, ale říkám, já mám docela obavy, jak se ta planeta rapidně otepluje, že teda nedopadne dobře třeba pro moje vnoučata že to prostě nebude úplně nejzdravější, to klima.
0: No.
1: A jako ne každý může každý den k vodě, že jo, a tak podobně. Takže.
0: Ano.
1: Přála a celému světu bych přála, aby se ty klimatické změny trošičku rapidně zastavily. Ono trošičku rapidně, blbý souvětí, ale prostě, aby se zmírnily a aby prostě jsme zažívali každý dle svých možností to hezké, co
0: nevětší se. Ano. Dobře, tak jo. Tak Dano, taky moc děkuju. Přeju krásné prázdninové dny, hodně štěstí a budu se těšit zase příště v noční lince. Měj se hezky.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla Lucie Vondráčková a písnička Kdy vzlétnu já. No a od muziky se přesuneme k telefonům a pozdravíme až na Slovensko paní Dobromilku. Dobromilku, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, výborně.
0: No.
1: Jituško, milá, já vás zdravím.
0: Děkuju napodobně.
1: Napřímu.
0: Děkuju. Na velkou dálku, no i když na velkou dálku, co to je dojet na Slovensko. Tak samozřejmě moc vás zdravím, jsem ráda, že vás slyším a jsem ráda, my už jsme si chvilku spolu povídali, že se zdraví lepší a že už běháte a užíváte si zahrádky, tak přeju všechno dobré, ať už je to jenom lepší a lepší, jo?
1: Děkuju moc. Tak štěstí.
0: Ano.
1: No. Tak když jsem byla jako mladá, štěstí mě navštívilo. Mm-hmm. Poznala jsem mojeho manžela Michala, ten spolu jsme měli svatbu a nalákal mě na Slovensko. Toho teda nelituju, to mám druhý domov. Mm-hmm. Jen navští ještě bylo štěstí, měla jsem s ním dva syny, mm-hmm. postavil, ano, dva, Daniela a Radoslava. To bylo štěstí, mm-hmm. žili jsme v pohodě, dům postavil, měl ty pošťáky, holuby, měli jsme štěstí, úspěchy, olympiád, pět s holubama,
0: no,
1: medaile, poháry. Mám toho tu plno.
0: Tak spoustu radostí tak a úspěchu, ano.
1: Ano, no já jsem byla členem i jako pokladník jim holubářskej.
0: Ano, ano, ano. Mm-hmm.
1: Aktivní. No, ale potom štěstí mě opustilo.
0: Jak to?
1: Michal onemocněl. A když měl 60, zemřel, tak štěstí odešlo. Štěstí mě zůstalo, dva synové už byli ženatí, manželky, tak jsem měla štěstí, že mě pomáhali, co mohli. No, a přišla zase smůla, spadla jsem v noci, nebyl. Měla jsem mokrou botu, poslouchala jsem noční linku. No, to bylo štěstí, ale ten pád, to nebylo štěstí.
0: No, to si myslím, jo.
1: Ale štěstí bylo, že jsem se doplazila k pevné lince, mobil jsem měla na vrchu a zvedla moje nevěsta, zdravotní sestra Janka Danova. No, v noci zařídila odvoz do nemocnice, do Trenčína. To bylo štěstí.
0: No to jo.
1: Však bych tu, a já jsem měla i hlavu rozbitou. Čekala o radiátor. A čekala mě z ní krev. Tak možná bych tu dokonala. Tak štěstí.
0: Tak to bylo štěstí při té smůle.
1: V nemocnici operace. Kloubu. No, tak ležela jsem nehybná, ale rozhýbala jsem se postupně. Syn mě vzal na Vánoce k němu, tak vozík byl, potom rehabilitace.
0: Ano.
1: Tak štěstí, že už se pohybuju.
0: Tak to je dobře.
1: A štěstí mě i Jituška pozdravovala. Ano, volala jí ze Slovenska Anička.
0: Ano, to je pravda, to je pravda.
1: A Jituška mě nechala pozdravit, tak i to je velké štěstí.
0: Dobro, Milko, já jsem moc ráda, že už telefonujete a že už říkáte samé dobré zprávy, že už jste začala sama chodit a že přece jenom je to vo velikánský kus lepší, než to bylo. Tak moc přeju všechno dobré, ať už se to jenom vylepšuje, ať máte stále hodně energie, jako jste zvyklá, nebo jako my jsme zvyklí u vás, že máte hodně energie a dobré nálady a ranec štěstí, dobro, Milko, jo?
1: Děkuju, Jituško, moc vám děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu.
1: Pozdravit tu Aničku Soločnice.
0: Ano.
1: Ona mi každý den volá.
0: To je dobře.
1: To je štěstí.
0: To je taky štěstí, tak třeba se ozve i sem k nám do noční linky, uvidíme. Moc vám děkuju, Dobromilko, mějte se moc hezky.
1: Dobromila, zdraví a přeje všem všechno dobré a hodně štěstí.
0: Přesně tak. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: A vám, Jituško, duplu.
0: Děkuju, děkuju, děkuju, naslyšenou. Zdravíme,
1: děkuju
0: na Slovensko.
1: Moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Medicine Man.

0: Michal Tučný a jeho medicimán. Pomalu se blížíme k půlnoci a před půlnocí pozdravíme do Hradce Králové také paní Boženku. Krásný večer, Boženko.
1: Krásný večer, já všechny zdravím.
0: Děkuju. A
1: můžu říct, že to mám tak asi na půl, ale jo, víc asi štěstí, než rozumu, když to tak můžu říct.
0: Ano.
1: No tak dětství jsem měla pěkný, šťastný, když jsem vyrůstala ve válce, no ale že jsem byla na vesnici, tak se to tak přímo mýho dětství nedotklo. No a později, no tak jsem se šla vyučit, že jo, a vyučila jsem se elektrikářkou a prostě, no pak jsem se dala, měla jsem 3 děti, což jsem měla štěstí, protože jsem byla jedináček a já jsem nikdy jedno dítě nechtěla. A když mě pak řekli, že už nebudu moc mít děti, tak mě to jako mrzelo, ale naštěstí se nám narodila ještě dcera, takže jsme měli 3 děti, 2 holky a kluka a to jako bylo štěstí.
0: Ano, ano.
1: Pak jsem šla jezdit s manželem, jezdil s nákladákem v Cihelně sice, no nadřeli jsme se dost, ale měla jsem takový situace jsme se dostali, kdy mě šlo teda i o život. Byli jsme pro písek a před námi byly samé Tatry. A ten bagrista měl prostě tu lžíci a uchystanou na tu Tatru a my jsme měli S5, tak to jsme měli 5 tunku. No jenže on nám tu lžíci tam s tím pískem vysypal a bylo to po dešti a my jsme tam uvázli. Tak se pán před námi řidič nabít, že nás jako vytáhne, tak jsme dali lano a manžel nastartoval a když už se jako ten pán před námi rozjížděl, mě vám to úplně vyhodilo z toho auta. Já jsem vylezla a to lano se natáhlo a vylítlo z toho závěsu a rovnou tou stranou do auta, že jo, prorazilo sklo a ještě to. Takže bych to bývala ani nepřežila.
0: No to teda vám řeknu, to teda není veselý příběh, tak, že jo.
1: No tak to jsem měla štěstí, no pak jsme byli na dovolený, projížděli jsme Tatry a to bylo v 68. akorát, pamatuju. No a v Senci jsme měli bouračku. Prostě kamarád, no byla omoklá silnice, tam byla dlažba, nebo ty kostky žulový a manžel mu říká, ty hele, drž se při straně, budou v Trnavě byly závody nějaký motocyklový a tak budou jezdit zpátky a tak si dej pozor. No jenže tam byla zatáčka, vjel autobus a řidič se lek, šlápnul na to a my jsme vlítli do autobusu. Prostě nejdříve do předního kola, pak jsme se otočili a vlítli jsme ještě do zadního. No, utrhli volán, že jo, výsedačky, no ale měli jsme taky štěstí, že hned zastavili auta a my jsme jeli do Ivanky, při Dunaji, to je u Bratislava, že jo, tak hned se nabídli řidiči a hned nás odvezli domů. Nebo domů ne, prostě k těm příbuzným.
0: Ano,
1: a ty
0: ano,
1: měli
0: ano.
1: Doma auto, tak hned to auto z toho Sence odtáhli. No tak to bylo taky štěstí a my jeli domů vlakem.
0: Jo.
1: No a tak, takže asi jsem měla víc toho štěstí, než
0: tak to je dobře, že to nakonec vlastně
1: někdy, i ta smůla někdy přišla taky, no ale to už člověk, to už je život. že? Tak se člověk musí se vším jako vyrovnat. Tak vám děkuju.
0: Já děkuju, Boženko, a přeju, ať se vás štěstí drží stále.
1: No, Jitušku, táhnu 90, tak...
0: Hodně zdraví a energie taky. No,
1: děkuju.
0: Mějte se hezky. Dobrou noc, hezký večer pozdní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik velké hudební přání mistra Karla Gotta. Přátelé, půlnoc klepe na dveře, než se přehoupneme s muzikou do nového dne, podívejme se také alespoň v rychlosti do pošty, tentokrát do e-mailů. Za všechny e-mailové pozdravy děkuju moc. Velmi často posíláte přání ke krásným letním prázdninám, nám všem sem do rádia, za to také mnohokrát děkujeme. A co se týče noční linky, tak také často píšete, že teď v těch horkých dnech jste se odpoledne prospali, raději doma v chládku a potom odpočatí nastupujete k noční lince, tak to je dobře. Jsem ráda, že jste večer odpočatí vyspaní a že si tu noční linku nebo noční linky můžeme užívat. A teď ještě ke konkrétnímu e-mailu. Tady píše Láďa, je to tak. Dobrý večer, celý život jsem jen a jen dítě štěstěny a plný optimismu, který mne prozatím ještě neopustil. Pokud mi vnitřní hlas říkal, udělej to, tak jsem poslechl, i kdyby celý svět se vydal opačným směrem. Zdravím vás všechny z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech, kde se ještě žije, takže máte úsměv na tváři každý boží den. Tak tomu zkrát děkuju a do chaloupky v Bílých Karpatech moc a moc pozdravuju a přeju tam také krásné léto, krásné dlouhé dny a zkrátka hodně dobré pohody, hodně dobré nálady a hodně štěstí. No a teď už přichází švédská čtveřice ABBA.

0: Tak s písničkou od švédské čtveřice ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady vlastně poslední, nebo začíná poslední červnový den roku 2026, den úterní s datem 30. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý a šťastný, aby nás potkávalo štěstí, aby se nám věci dařily, abychom z nich měli radost a abychom si opět tento další červnový den užili ve zdraví a s úsměvem. No a co nás čeká v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme opět povídat na téma smolař nebo dítě štěstěny. Máte v životě štěstí nebo spíše smůlu? A čím je dáno to, že se cítíme nebo necítíme šťastní? A můžeme své štěstí vědomě ovlivňovat? Mimochodem, je ve vašem okolí někdo, kdo každou chvíli třeba potkává nové přátele, vyhrává v loterii, naráží na báječná pracovní místa, drží se ho zdraví, prostě působí dojmem, že se mu všechno daří a je naprosto šťastný. Zatímco třeba vy, ať se pokoušíte o cokoliv, tak to štěstí se vám chce spíše vyhýbat obloukem. Psychologové tvrdí, že za smůlu nebo štěstí v životě si prý můžeme sami. Štěstí nebo neštěstí si prý z podstatné části přivoláváme tím, jak myslíme a také jak se chováme. No, lidé, kterým šťastná náhoda přeje častěji než ostatním, jsou ve skutečnosti vyvolenými miláčky osudu, říká se. Jenom přistupují ke světu kolem sebe trochu jinak než ti, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prostě mají smůlu. Tak telefon k nám na toto téma smolař nebo dítě štěstěny opět stejný 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail noční linka @rozhlas.cz, i tam se na vás vždycky těšíme. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, hezkou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maruška Rotrová a písnička Hraní loučení. Tak do rána přece jenom do toho časného rána nějaký čas ještě zbývá. Teď jsme krátce po půlnoci na prahu nového dne a na telefonu máme paní Elišku z Olomouce. Krásnou noc, Eliško, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Vítuško, já vás taky.
0: Děkuju.
1: A chtěla bych se zmínit o mojím štěstí.
0: Povězte.
1: Teď.
0: Ano.
1: Ve stáří, mládí to beru normálně, samozřejmě.
0: Samozřejmost mládí, jo.
1: Ano. Ale teď během 2 let já jsem měla takový smůly.
0: Smůly?
1: Ta první, to byl, když mě bylo 92, tak já chodím k tomu rybníku tady, no neměla.
0: Ano, ano.
1: No a samozřejmě krmím tam kačeny, protože já už ty kačeny potom znám, která je která, že?
0: Jasně.
1: A která je taková houževnatější. Tak je nakrmím a měla jsem to v takovým ten igelitovým pitlíku a on je spad na zem a nechtěla jsem ho nechat ležet na zemi. Tak jsem se pro něj zvedla a chyba lásky, to jsem neměla dělat. Já jsem dostala zábrat, že já chodím s tím mojím vozíkem a to mám proto, že mám zlomený obratle a páteř. A samozřejmě, že ten pohyb ohnout se dolů je pro mě nebezpečný. A já to neváhala, ale já jsem udělala asi 5 sájt dolů do
0: rybníka. Jej.
1: A samozřejmě, že jsem se probrala ve vodě. No a měla jsem brýle, tak ty jsem tam ztratila.
0: Ty tam zůstali někde, jo, na dně, ježiš.
1: No určitě, pak jsem tam ještě požádala jednoho cyklistu, jestli by se našel podívat, nenašel je. No ale já jsem z toho břehu, to bylo dost metrů z toho břehu do toho rybníka, já jsem to vylezla, mokrá jak vodní. A tam byl takový převis a já ho nemohla překročit. A šla paní s psíkem a viděla mě tam, tak mě šla podat ruku a vytáhla mě teda nahoru. No a říká, ježiš, vy jste měla smůlu. A mezi tím mě teklo krev z obočí.
0: Jej, tak jste si tam pěkně natloukla, no.
1: Ani ne tam, ale jak jsem letěla, tak o ten můj vozík.
0: Jo, aha.
1: Protože já jsem to pak studovala, říkám, no přece v té vodě jsem se nemohla nikde natlout. Samozřejmě, že to bylo tím pádem, jak jsem prvně letěla na to kolo těho mýho vozíku.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si to, no ale tak samozřejmě byla jsem ráda, že jsem venku.
0: No.
1: A teď jsem kus, to máte 2 kilometry možná víc, šla mokrá jak vodní grom.
0: Domů.
1: Náhodou jsem moc lidí nepotkala, aby se za mnou neohlíželi. A přišla jsem domů, odsprchovala se, upravila, šla nakupovat.
0: Jo.
1: Tak
0: jste se otřepala docela rychle, že jo, z toho všeho teda, jak
1: no,
0: vás poslouchám, Eliško.
1: Ale představte, že mám pravnuka, který tenkrát měl těch 11-12 roku a ten mě vždycky říkal, babi, ty budeš chodit k těmu rybníku tak dlouho, až tam jednou do něho spadneš. A já jsem druhý den s mojí nejmladší dcerou a s tímhle pravnukem jela k dceři na chalupu. Ale já jsem jim nechtěla říct, co se stalo.
0: Rozumím.
1: Já jsem jim řekla jenom, že jsem se převrátila na vozík a trošku jsem se natloukla, ale to, že jsem vlítla do rybníka, jsem jim neřekla. A ten můj pravnuk zase mě řekl, zase to opakoval, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jedno spadne, že já jsem se v duchu smála. Až jsem přišla domů, tak jsem jí to teprve zatelefonovala, jak to vlastně bylo.
0: Jak to bylo?
1: Říkám, že tam měl pravdu. Druhý případ byl trošku horší. To jsem šla do jednoho supermarketu nakoupit a tam musím jet autobusem. No a udělala jsem si nákup a jela jsem domů a nevím proč jsem vystoupila úplně v polovice na sídlišti, že přestoupím na náš autobus. No a ten autobus zastavil od toho chodníku asi od takových 30 cm.
0: Jo.
1: A já měla dost velký nákup, těžký teda. A jak jsem tím vozekem, já ho umím nadhodit a jako ovládám ho.
0: Uh-huh.
1: Ale toto jsem nezvládla tím, že jsem se netrefila na ten chodník.
0: Uh-huh.
1: A já jsem ten vozík nadvedla a on samozřejmě se převrátil s nákupem a já na ten vozík. Na zem.
0: Ježi.
1: A na chodníku, na ten obrubu toho chodníku.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže, Tituško, zase to odneslo moje obočí.
0: Znova
1: a
0: úraz.
1: Začala jsem krvácet a teď jsem byla na zemi a netroufala jsem si, tak jsem požádala jednou pána, jestli by mě zvedl. No tak ten mě teda podal ruku a zvedl. A ten řidič dál nejel.
0: Jo, čekal, až se to...
1: Co se se mnou stalo.
0: Tak to je dobře, no, že se zajímali.
1: Ale to jsem měla vidět, teď ten svět.
0: Hmm.
1: Tam přijela policie, úřady, všelijaký a sanitka.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam byla jako takové... Promínilec, že? A tak nakonec to potom dopadlo tak, že mě naložili aj s nákupem do sanitky a odvezli do nemocní.
0: Na kontrolu.
1: Musela jsem projít veškerou kontrolu a ta cesta s tím doktorem, co mě přijali, tak ti pořád kroutili hlavu a říkají, ve vašem věku a nic si nezlomit. To je teda skutečně zajímavé. Ty se obdivovali, že 93 letech vyletěl z autobusu.
0: Jo, jo, rozumím.
1: To mě nestalo, jenom zase to mě přilepili, to obočí. To pořád to obočí má smůlu.
0: Na to máte smůlu teda.
1: Na té pravé straně.
0: Jo.
1: Takže to jsem teda jako, no a když mě ten pan doktor říká, že mi dá sanitku doma, já říkám, ne, já to mám tady
0: zvládnete.
1: Dolu, jo. Já jsem to zvládla s mojím vozíkem a s nákupem domů.
0: Jasně.
1: A to samozřejmě až večer jsem to oznámila dětskám zase. Že?
0: Tak Eliško, slyším to ráda, že to aspoň takhle dobře dopadlo, musím poděkovat, protože čas zase uhání. Každopádně opatrujte se a opatrně k rybníku, opatrně domů, znáte to a hodně štěstí přeju.
1: Jo, já si myslím, že to bylo štěstí. Nebo
0: to teda jo. Mějte se moc hezky a hezkou noc, Eliško. Naslyšenou.
1: Dobrou noc a děkuju.
0: Já děkuju za návštěvu, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prach ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

hodně hličí, to ani molí z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkendu, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tom občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim hrany. A z velikánskej balvanů na drobnej písku

0: chodzi kolem nás.
1: Tak to Lech Vabedaněk a jeho fotky a krása před půl jednou. Pozdravíme do Friedlandu Jarču. Jarčo, krásnou noc přeju.
2: Já vám přeju krásnou noc i dobrý ráno. Jituš, víte, Jituš, já jsem se teď doslechla to krásné povídání, jak je.
1: No.
2: No, tak já jsem dítě štěstěný. Víte,
1: no to je
2: proč?
1: Dobře, no.
2: No, protože já jsem ze všech nejmladší Benjamínek.
1: Jo.
2: No, protože mám o kolik let starší sourozence, o hodně.
1: Mm-hmm.
2: A u nás mě to tak nějak jako koluje.
1: Jo, jo.
2: I segra má dceru a ta má taky děti, mm-hmm. o kolik let od sebe.
1: Ano,
2: takže
1: ano.
2: U nás to tak jako koluje hodně. No a tak právě jsem nejmladší Benjamínek a víte, proč mám takovýhle štěstí?
1: Mm-hmm.
2: Tenkrát jsem byla u zubaře.
1: Mhm.
2: A v Liberci mě řekli, že jsem měla 48 malých zdvojitých zoubků.
1: Aha.
2: Takže když jsem to říkala sourozencům anebo příbuzným, tak mě říkali, tak to se dítě štěstěný, ty, takový štěstí se nikomu nepodaří. A
1: jo.
2: To měl tolik zoubků.
1: No to jo.
2: No, ale víte, už mě to tak překvapilo, že jsem tomu sama nechtěla věřit, ani doktor tomu nechtěl věřit, no ale když jsem to se zmínila před sourozencama, tak mě říkali, no Jaru, narostly se ti zuby, já říkám, no já nevím. Já nevím. Opravdu nevím. No a pak mě říkal doktor ještě, že mám malý uši, hrozně malý uši, mm-hmm. jak malý dítě. Já říkám, no jo, tak ale malá jsem, nejsem moc vysoká.
1: Mm-hmm.
2: Takže jako, je to asi tím, že já říkám, tak když jsem malá, tak nemusím mít všechno mít větší. Takže

0: Tak to je fajn.
1: Rodinu a sou rozenci.
0: To je taky velký štěstí, tohle to, když se povede, to je pravda. No.
1: Tak to je asi vše, co jsem chtěla.
0: Jarčo, tak děkuju moc krát, jinak přeju samozřejmě já krásný taky. Prázdniny, hezký léto, moc
1: taky,
0: si to užijte.
1: Jo? A krásnou dovolenou vám.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Dobře dojete domů, budu se doufám, že tam není takový dusno jako u nás. Máme 30, já mám 31 lenku, máme a já mám bytě 31.
0: Žádná bouřka, žádný déšť ještě nepřišel, jo?
1: No bylo včera, byla bouřka, pěkná,
0: déšť. No vidíte
1: to. Pěkně včera zapršelo, takže jsme nemuseli zalívat.
0: Jo, tak se to pročistilo.
1: A to včera byla pro vodu.
0: Takže zase přišlo štěstí, ano.
1: Ano, a já jsem byla domů a začít tak to pršet. Tak, to bylo skvělý.
0: Tak to vidíte, tak už se to vylepšilo. Dobře, Jarčo, ano. Tak se mějte moc hezky a hezké dny, ty hezkou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Naďa Urbánková a písnička Závidím. Tak máme tady za 2:30, stále můžete telefonovat, číslo k nám bezezně, tedy 731 800 900, a než se někdo z vás dovolá, tak se podíváme třeba právě teď do pošty, protože na náš web se dopsal také Milan z Valašska, který nás zdraví, píše: ahoj do naší linky všem i vám, Jitko, já jsem a

0: asi dítě štěstěny, není ale co závidět. Chce-li člověk, nebo chce to, aby člověk zkoušel denně, je na místě, aby se také člověk obklopil kvalitními lidmi. Do toho jsem se asi časem propracoval a vděčím jistě za to i čemusi vyššímu, co nás přesahuje, ať už to nazýváme jakýmikoliv jmény. Chce to především žít v pokoře, lásce a pozitivních denních činech. Je to něco vyššího než honba za majetkem a hmotnými statky a jakkoliv zkaženými světovým děním žití, tak asi nějak to bylo myšleno. Opatrujte se a žijeme ve skromnosti, prosím, bez jakéhokoliv také sobectví. Ono je dalece inteligentnější a vždy se naštve a může nás pak stíhat oprávněná reakce. Jinak ahoj všem. A moc zdravím do Prahy, děkuju za muziku také. Tak Milane, děkuju také za pozdravy, ať se vám v životě daří a ať jste stále dítě štěstěny a přeju samozřejmě všechno dobré i krásné letní dny.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Novák, skupina George and Beethovens a písnička Přátelství na Entou. No a teď mi z telefonní linky před chvilkou vypadl František z Moravy. Doufám, že se Františku dovoláte znovu, ale dobře to nakonec dopadlo, protože se dovolala Jana z Prahy. Krásnou noc přeju, Jano.
1: Já vám taky všem přeju hezký čas.
0: Děkuju za všechny.
1: Chtěla bych říct, jako mnoho jinek přede mnou,
0: no,
1: že věřím taky v nadpozemskou sílu velice.
0: Mm-hmm.
1: Jsem věřící a když mám nějaké rozhodování,
0: no,
1: a vůbec něco takového důležitého činím, ať fyzicky nebo tak cítím přímo, že mi někdo pomáhá.
0: Jo, něco
1: a
0: takového.
1: A děkuju za to.
0: Nad vámi, že je.
1: Cítím to tak. Určitě ano, ale chtěla bych taky říct, že on člověk taky musí nemyslet jenom na sebe,
0: ano,
1: a taky na druhý a být hodná k druhým lidem a pomáhat. Ono to nechci být, dělat to z toho, že se to vrací, ale je to tak, protože jak je člověk hodný k lidem, tak se mu to vrací.
0: Jo, jo.
1: Když se budete usmívat na lidi, oni na vás nebudou plivat, tak se taky usmějou.
0: Ano.
1: A nesnáším, když pořád někdo fňuká. Musí se člověk snažit velice. A ještě bych chtěla říct to, že jsem neměla vůbec život lehký, ale já jsem si mnoho věcí zavinila sama svojí pitomost.
0: Jasně.
1: No, teď bych jednala úplně jinak, ale je to za mnou a můžu jenom říct, že můžu být vůbec ráda, jak to tady dopadlo. Jak to dopadlo, tak to dopadlo docela dobře. A jsem šťastná, štěstí mi působí, když jsou okolo mě lidi šťastní. Jsem šťastná, když se daří mým dcerám a mým blízkým.
0: Ano.
1: A vůbec tak. A přeju všem, aby se dívali na svět trošku taky, řekla bych, trochu lehkomyslněji, aby nebyli lidi škarohlídi, a ono to bude dobře. Mějte se všichni.
0: Tak jo.
1: A hodně zdraví všem.
0: Jano, moc vám děkuju, tak. Taky přeju všechno dobré, hodně zdraví a hodně štěstí samozřejmě.
1: Taky vám přeju a jste moc hodná i tušná.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou se. Noc a hezké léto a brzy naslyšenou zase.
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou. Linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tolik písnička, která doufám taky potěšila. A František z Moravy se našel a dovolal znovu. Moc vás zdravím, Františku, krásnou noc přeju.
1: No, já vám taky přeju všecko nejlepší.
0: Děkuju.
1: Tak já jsem ze Stará Vinice, ale bývám v Brně, v Bystrci.
0: Jo.
1: A se tu horka, velké horka, tak to kombinuju všelijak.
0: Kombinujete to. A kde jste šťastnější, Františku? Ve Strážnici nebo v Brně?
1: Ještě jedno. Já jsem se narodil ve Strážnici a bývám v Brně.
0: No a do té Strážnice už nejezdíte?
1: No já jsem dělal lumpárny, když jsem byl ve Strážnici.
0: Jo.
1: To nemůžu ani vykládat. Jak začnu mluvit po strážnicky?
0: Tak vám nerozumíme.
1: Manželka mě říká, že mám mlčet.
0: Jo.
1: Já nemůžu.
0: Jo, jo, vy to tak potřebujete říct, ano.
1: Jsem na vozíčku,
0: aha,
1: ale mám radostí na rozdávání.
0: To je dobře, no. To je dobře. Takže pokládáte se za šťastného člověka, i když jsou tady věci, které je potřeba překonávat taky.
1: A já jsem byl taky v té nemocnici v Brně.
0: No.
1: A domluvil jsem se s Ukrajinkou a ona mě nosila, to jsem měl ten covid nebo co.
0: Jo, jo,
1: nosila
0: jo.
1: Mě, nosila mě chleba namazaný máslem a s medem. Takže jsou aj dobré Ukrajinky, to jsem chtěl říct. A to se týká mě, tož ve Strážnici mám sklep, teď tam jezdí ty moji vnuci, toho mám taky velkou radost.
0: No je, tak tam je krásně určitě.
1: No právě, a oni, ten nejmladší, ten ještě nechodí do školy a šel na Slovensko a přelezl ten strom přes ten potok skalický. Tak to, a teď oni mě odkázali ty vinohrady, ale tak jsme se domluvili, že vysadíme jenom něco a budou lumpačit, jak se jim to bude líbit.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak já vám všetkým zdravím.
0: Tak tam máte spoustu radosti, tak moc vám to přeju, ať si to tam užíváte společně vždycky.
1: No právě, já jsem to protancoval.
0: Jo.
1: Celé mládí, to už jsem říkal, že jsem v Brně tancoval s těma mistryňama republiky.
0: No panečku.
1: Ale teď už tancovat s něma nemůžu.
0: Jo.
1: Burianovou. A ta učí moju vnučku tancovat také. A Burian mě nechal zahrát tu brněnskou muziku.
0: Ano, ano.
1: A já jsem s ním měl solo na Marxové, tému, co tehdy byla Marxová.
0: No tak to je krásné. Jasně.
1: Takže pozdravujte všetky.
0: Dobře.
1: Já jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Dobře, tak se budu...
1: Až budete něco chtět, tak já vám nějakou srandu řeknu.
0: Dobře.
1: Já jsem vojnu dělal a jezdil jsem dom do Strážnice. A řekli mě, že už je moja stará mrtvá. Tak jsem se chtěl na ní podívat a tam v nohách jí seděl vnuk, ten měl asi 4 roky od sestry. To se pozná, že ten člověk je dobrý, aj když je mrtvý.
0: Jo, jo.
1: Tak tam mějte.
0: Tak jo. Tak Františku, mějte se hezky taky.
1: Pozdravujte všichni.
0: Nápodobně. A budu se těšit zase příště v Noční lince. Děkuju za návštěvu, zdravíme na Moravu, tentokrát je do Brna. Naslyšenou tolik František a u nás je nachystaný s písničkou Petr Hezek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Modrázem a s ní Petr Rezek. No a pojďme se podívat také do pošty. Mája ze Semilska nám píše, jsem asi dítě štěstěny, protože jsem v březnu přežila náhlou operaci aneurizmy břišní aorty. Bylo to na poslední chvíli, ale operace se zdařila a já nemám žádné následky. Vlastně jsem se podruhé narodila, takže budu moci slavit dvakrát narozeniny. Určitě při mě stáli všichni svatí, jak se říká. Mějte se moc hezky. Tak milá Májo, přeju hodně zdraví, držte se, ať je všechno už jen a jen dobré.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři, jak jste určitě všichni poznali. No a my jsme ve finále té pondělně úterní noční linky, takže ještě jednou do pošty. Pojďme se podívat, co napsal pan Mojmír Kříž ze Svitav. Podle hinduistické filozofie je štěstí či smůla výsledkem karmy z minulých životů. Nevím, co jsem provedl předtím, než jsem se narodil, ale asi něco hrozného. Jenže jsem taky křesťan a zákon karmy sice znám, ale moc vážně ho neberu. Alespoň se snažím neubližovat člověku ani zvířeti pro případ, že by si to se mnou v budoucnu vyřídili. Těch pár let, co mi zbývá, už nějak vydržím. Všichni ať se mají dobře a já, jak si zasloužím. Tolik pan Mojmír Kříž. Mojmíre, přeju všechno dobré, mějte se taky moc hezky a samozřejmě pevné zdraví přeju. No a protože jsme na konci, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Přeju nám všem ranec štěstí a taky trochu smůly a taky schopnost, abychom to jedno od druhého dokázali rozlišit, protože to někdy není tak jednoduché. No a zkrátka, ať se nám v životě všem daří, jinak díky za to, že jste vydrželi a pokud jdete spát, tak přeju krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. Jitka Lukešová se loučí, děkuju moc a přeju dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přece velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás, má nejdražší, záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pociťovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, Začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšem, že pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tamten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Tak to hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát. K převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno,
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
5: Paní. Vele půvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny, leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron. Ale dnešní ženy jsou jiné. Ženy jsou stále stejné. A váš Dekameron čtou i muži. Tím lépe.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville, zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labicheova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustředuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si, předem není-li to hlupák.
4: Proč?
3: Poněvadž hlupáci nesnesou drtivou tíži toho, co se nazývá vděčností.
4: Nerozumím vám, Danieli.
3: Nuže. Pan Perišon na vás tak trochu zanevřel.
4: Obávám se, že...
3: Zachránil jste mu v Alpách život. Mohl sletět do propasti i s meskem. A tu vy jste zasáhl v pořádku. Myslíte, že váš kousek vyvolává v jeho duši obraz obětavého činu? Kdepak. Připomíná mu 3 věci. Za prvé, že neumí jezdit na mesku, za druhé, že bylo chybou brát na meska ostruhy přes varování jeho ženy a za třetí, že veřejně spadla ze směšnilce před lidmi.
4: No budíš, ale...
3: Navíc jste mu dokázal, že nedáte ani krapet na jeho odvahu, neboť jste zabránil jeho souboji, který by se nebyl stejně konal.
4: Jak to?
3: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuje někdy dobré služby svým bližním.
4: No tak vidíte.
3: Ale já je skrývám, Armande. Já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových Perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny. Z čehož uzavírám?
4: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
3: Ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perišon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
4: Ne, ale je to nevděk, Danieli.
3: Nevděk je druh pýchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perišon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
4: Který?
3: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
4: Schválně?
3: Schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
4: Ne.
3: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří pýchy. Držím pevně pana Perišona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
4: Vyplácí?
3: Jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perišon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce. A
5: Pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli.

0: Hlavní hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
1: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají taraskonští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provencálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Tarasconiané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník, přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Tarasconiané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Costecalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Tarasconu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii? Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické. Oscar Wilde.
0: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
4: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
5: No, ano. Musím přiznat, že kouřím, Lady Bracknellová.
4: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů.

0: kolik je vám let?
1: 29.
0: O, velmi vhodný věk na ženění, 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
1: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
0: to mě těší. Neschvalují nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
1: 7 až 8 tisíc ročně.
0: Z pozemků nebo z cenných papírů?
1: Hlavně z cenných papírů, lady.
0: To je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
1: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
0: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
1: Ano, patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
0: Které číslo, pane Walsingu?
1: 149.
0: A nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
1: No, ta móda nebo to místo?
0: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
1: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
0: O, ty počítáme k Tórium a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
1: Ztratil jsem oba rodiče.
0: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
1: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
0: Nalezen?
1: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdu.
0: A kde?
1: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, Lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
0: Ale...
1: Zdržadly, zkrátka, v obyčejné příruční brašně, prosím.
0: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
1: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerduovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
0: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se... Či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
1: Smím se vás zeptat, Lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
0: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane Worthingu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby cvaky cvak jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Zbor průvodčích, právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říct, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok, ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout a jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už ze mě byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá, nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko jako mezi tím neustálým a vytrvalým, za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: probuď se, pro boha! Vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhledni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal: za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam. Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně s námahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána